0: Hvězdná trojice Vadim Repin, Saša Majský a Lang Lang dohráli elegické trio Sergeje Rachmaninova. Další výběr mého dnešního hostitele Ladislava Horáka. Jsme u vás na Pražské konzervatoři, ale my jsme říkali, že se teď zastavíme u akordeonu jako takového, že chviličku školu necháme spát. Jak vlastně vy jste se tedy k tomu akordeonu probojoval? My jsme už říkali, že jste byl nadšený komorní hudbou, ale trošku jste přeskočil ty úplné začátky, protože ta 70. léta musela být skutečně průbíř. I když to využití akordeonu bylo široké, ale bylo asi jiné, ne? Přeci jenom byla to doba, kdy nás ovlivňoval Východ, kdy nás ovlivňoval Sovětský svaz, kde se poměrně hodně tento nástroj využíval. Tak jak to bylo za těchto dob? Jak se vlastně akordeon používal? Asi to nebyl ten dnešní pohled.
1: Vůbec ne. Tak pravda je taková, že my máme tu dobu zkreslenou právě těma tankama a s těma rudoměcima, s garmoškama, který hrají šastušky. Když jsem potom začal akordeon studovat, tak jsem se dozvěděl, že akordeon nechyběl v orchestru Benny Goodmana a Duke Ellingtona na druhou stranu. Ale hlavně já jsem začal vlastně objevovat hudbu moderní, kterou jsem na hudební škole tolik nestudoval a která si myslím, že mi právě nejvíce dala, protože já jsem nadšený hráč, premiér, já oslovuji...
0: Vy jste propagátor soudobné hudby.
1: Já oslovuji skladatele, kterýho když vidím, jak jde po chodníku, tak už na ně mávám a už volám a říkám, kdy mi napíšeš skladbu, nebo kdy mi napíšete něco. A z toho mám velkou radost. A to třeba je zrovna ono, že já jen co jsem udělal zkoušky na Pražskou konzervatoř, to znamená, rozhodl jsem se, že chci být hudebníkem, protože se mi to dařilo, jak jsem řekl, vyhrál jsem soutěže a tak to vypadalo, že by jsem se tomu mohl věnovat více, tak hned jsem si padl do oka s několika skladateli, které můj pan profesor Jaroslav Lach oslovil a já jsem tady hrál premiéry a bylo to pro mě něco mimořádně zajímavého, když jsem byl takový ten první, který mohl zahrát a když jsem s tím měl úspěch a lidi poslouchali, takže myslím si, že jedna z těch věcí, která u toho akordu právě byla takovou pro mě motivační, že s tím mám pracovat dál, je, že tady jsem viděl, že jsou tady takovéhle možnosti, třeba hraní úplně jiné hudby, než třeba jsem do té doby hrával a nebo kterou jsem poslouchal.
0: Ale to už je pohled vyspělejšího muzikanta, který už se pro tu hudební dráhu rozhodl, ale vy jste vlastně sám taky před nějakou chvílí a nějakou skladbou říkal, že třeba jste byl první, kdo tady začal hrát piazzolu, kdo vlastně objevil nějaký směr, který dnes už u toho akordeonu vnímáme jako běžný, nebo že k tomu nástroji patří, ale vy jste musel prožívat dobu úplně jinou. A vlastně jste se asi výběrem takového nástroje v podstatě ochudil o řadu klasických a tradičních skladatelů, protože prostě pokud nebude existovat transkripce, tak si hold toho Mozarta nezahrajete, když to řeknu v uvozovkách.
1: Je to tak, také v té době se hrál tokáta fuga d mol varhaní, že jako nejčastější skladba, takový vrchol hry na akordeon, to teď ani neslyšíte už vůbec, že by to někdo vůbec zahrál, nebo že by to někdo chtěl hrát. Pochopitelně. Ano. Je to tak, že akordeon jako nástroj moderní prostě bohužel nemáte své skladatele. Konečně máme toho Piazzolu, kterého můžeme brát za svého, tak to jsem šťastný, protože jak housle Paganiniho, tak klavír Chopina, tak my můžeme říkat, a my máme toho Piazzolu teďkon. Nicméně, pravda je taková, že my jsme se našli i v těch transkripcích, takže my velmi rádi hrajeme třeba transkripce Dominika Scarlattiho, jak jsem naznačil na začátku, Johanna Sebastiana Bacha právě také, ale spíše to jsou skladby, které jsou věnované našemu podobnému nástroji. To znamená, jakoby tomu hapsichordu, klavichordu a tak dále. To jsou ne až tak ty varhaní.
0: A nikdy vás nelákal jiný nástroj? Vždycky to byl akordeon už od začátku?
1: Je to tak. Já jsem nechtěl, zkoušel jsem trošku housličky, ale víte, jak to je s těm houslema na té hudební škole. To je prostě dřina a samý falešný tón. To musí být člověk velmi trpělivý. A tatínek spíš chtěl, abych mu zahrál písničku. Prostě, aby se mi ta písnička povedla hned jako na druhou dobrou. Takže to je asi to k tomu u toho akordu. Přestože, víte, já si myslím, že, nebo nemyslím si, vím to, a i mý kolegové, kteří třeba se mnou spolupracují, tak to potvrzují. Akordeon je prostě jeden z nejtěžších nástrojů. Tak musí ovládat jak pravolovou, tak levou ruku, tak musí ovládat také měch. A to jsou hodiny a hodiny cvičení. A já asi takovou tu povahu mám, že se dokážu zakousnout, že dokážu cvičit. Ne, že asi, ale mám prostě. A baví mě to, protože se někam dostanu. A akorát je hrozně moc o cvičení. My jsme nejplnější, ty moji žáci i tady na konzervatoři jsou nejplnější společně s klavíristama. A myslím si, že to mě jako byla jedna z věcí, která mě předručovala, protože já jsem se vždycky, když jsem dělal jiné činnosti, tak jsem se dokázal zakousnout a jít potom. A stejně to bylo právě tady u toho nástroje. Takže neuvažoval jsem o ničem jiném.
0: Ani o dechovém, protože v podstatě ten akordeon je to mnichový nástroj. Ten ano, proud toho ano, vzduchu tam hraje roli. Tak mě by třeba asi lákal, já sama koketuju s klarinetem poměrně dost dlouho, tak třeba mě by ta harmonika nebo akordeon lákal už jenom proto, že by mě zajímalo, jak se ten tón tvoří jinak, ale přitom pomocí stejného zdroje.
1: No, já, když si tak vezmu, co jsem pro vás vybral a pro posluchače za skladby, tak si vlastně říkám, že docela je tam hodně i takových podobných tembrů, který ten koncertní akordeon už má, už to není ta harmonika umcaca, ale on má různé polohy. Jednou z takových těch poloh my máme různé rejstříky, kterým se říká třeba hobojový, klarinetový nebo fagotový register třeba. A třeba zrovna to je taková ta poloha, kterou má podobnou i nástroj, kterému se říká bandoneon, na který taky hraju, což je vlastně takový jako příbuzný nástroj, který patří do těch harmonikových, řekněme. Ale nicméně ten tembr určitě hraje velkou roli. Tak měli jsme tady sluníčevinu s altem a když se podívám na tu další skladbu, kterou jsem pro vás vybral, tak to bude právě skladba třeba Fagotova.
0: Přesně tak, ale sáhneme trochu do staršího repertoáru. Bude to už zmíněný Antonio Vivaldi a vybral jste koncert v tónině A-moll. Hrát bude Gustavo Nunes a s ním Academy of St. Martin in the Fields a bude řídit Neville Mariner.

0: Gustavo Nunes, Academy of St. Martin in the Fields a pod vedením Nevila Merindra dohráli fagotový koncert a mol Antonia Vivaldiho. Teď ve výběru Vladislava Horáka, u kterého jsme na návštěvě v Palfiho paláci na Pražské konzervatoři. My jsme se bavili o tom, že v podstatě se akordeon promítá do různých nástrojů, které jsou tradičnější a tím pádem zase vám, akordeonistům, umožňuje hrát spoustu skladeb, které, když je vhodná a dobrá transkripce, tak vlastně pro vás velmi sedí. Je to tak?
1: Ano, a k tomu se velmi hodí třeba například hudba Antonia Vivaldiho, protože ty jeho rozkládané akordy krásně dokážeme zahrát. Není tak až úplně vhodná třeba hudba přece jenom romantická. My na rozdíl od klavíru prostě nemáme ten pedál a nemáme ten rozsah prostě na té jedné ruce. Takže vybíráme si spíše tyto, může být klasicistní, rádi hrajeme Mozarta, v každém případě doprovázíme, to je zrovna náš oblíbený autor a určitě i zazní v mém výběru, také jsem si vybral. Nicméně, my přece jenom jsme vždycky vyhledávali tu možnost třeba nějaký nástroj nahradit. Jak jsem řekl, třeba máme fagotový rejstřík, takže klidně bychom mohli ten Vivaldovský koncert zahrát na akordeon. A mimochodem náš nejslavnější asi současný interpret, což je Richard Galliano, Francouz, tak ten teď natočil flétnové koncerty.
0: A zní to jak pro vás? Nezaujatě, pokud možno.
1: Zajímavě. Pravda taková, že já ho mám raději v jeho skladbách, teda musím říct. Jo? Ale kritiky na to byly velmi dobré a on sám i vyprávěl, protože hrál koncert tady u nás, já jsem si s ním četl interview, i když ho znám třeba také ze soutěží, jsme bývali kolegové v porotě, tak vím, že on si toho moc cenil, právě té práce, toho, té možnosti do akordu toho jako dechového nástroje. A tak trošku jakoby háněl třeba ty skladby, ty moderní, že prostě je to moc obtížné a moc akordů a ten akordeon hrozně moc křičí na hlas a tak dále. Nicméně, my si musíme uvědomit, že v té době, kdy byl vynalezen, tak potom už vlastně je to tak obdobné

0: akordeon, tak pomocí jednoho šnuflíku hrajete celý akord. Takže to, co musíte třeba pracně hledat i třeba na kytaře, struny, nebo když chcete hrát na nějaký drnkací smicový nástroj, tak klavír, tak vy tam máte už vlastně tu levou ruku připravenou.
1: Takže do určité laické úrovně pomáhá.
0: Je to tak, přece jenom jako na klavír hrajou víceméně téměř všichni. I u nás musí všichni žáci projít takzvaným klavírním...
1: Obligátním klavírem.
0: Ano, se to teď už neříká obligátní klavír, ale klavírní praktikum, teď tomu říkáme nově. Takže víceméně my dokážeme třeba v té klasické hudbě i nahradit a i dokonce přesvědčit autory, že zrovna ten pár, který má třeba jiný nástroj, by ten akordeon zvládl lépe. A to se třeba povedlo slavnému dánskému akordeonistovi Mogensi Elegartovi, což je velká postava v naší historii, že oslovil Paula Hindemitha, který má ten krásný cyklus těch komorních svit, taková reakce na bratislavské koncerty také, že, jo, že tam používá hodně těch polyfonických věcí. A on úplně ten první, úplně tu svoji první komorní svitu, napsal pro 12 nástrojů, z nich jedním z nich bylo harmonium. To znamená, to je právě nástroj, který je velmi podobný. A my si i z harmonia vlastně často půjčujeme skladby, které potom interpretujeme. I Janáčka například. I Janáčka. A tady se mu povedlo teda přesvědčit samotného Hindemitha, že akordeon je proto podstatně lepší, zajímavější, pravnější použití úplně různých rejstříků, které jsou velmi od sebe také odlišné. Takže Hindemith, přestože tuto komunní světu napsal v roce 1922, tak potom o 30 let později, v roce 1952, ji přeobsadil a sám ji autorizoval s akordeonem. Takže vlastně to je třeba jedna z cest, kam my se dostaneme s tím, že přesvědčíme ty autory, že akordeon je moc zajímavý, podobné to bylo u Daria Mioda, který napsal krásnou anglickou svitu, co zase bylo profoukací harmoniku. A opět tohle Mogens Elegard ho přesvědčil, a tak máme krásný koncert pro akordeon a symfonický orchestr. Díky tomu, že prostě jsme dokázali ukázat Miodovi, že prostě ten akordeon je krásný, krásný, barevný a že se velmi hodí pro to věc.
1: My to nabídneme teď posluchačům Českého rozhlasu D-dur, protože právě tu zmíněnou komorní hudbu číslo 1 Paula Hindemitha jste teď vybrali jako další skladbu. Doplním už jenom, že bude hrát Royal Concertgebouw Orchestra a řídit Ricardo Chailly.

0: Komorní hudba nebo komorní světa číslo 1 Paula Hindemitha teď s Royal Concert Chebou Orchestra Richardem Šajím dozněla teď jako další v pořadí už 7. skladba, kterou vybral náš dnešní hostitel, zástupce ředitele Pražské konzervatoře Ladislav Horák. A my jsme se bavili vlastně právě o integraci akordeonu jako jednoho z nejmladších nástrojů, pokud se to tak dá říct, do klasické hudby. Tak tohle byla třeba jedna z ukázek nebo jeden z příkladů, ale jak ono to vlastně je, jak se dostával do té klasiky?
1: Bude mít za rok 200 let od vynalezení, nicméně jemu hrozně moc dlouho trvalo a bohužel trvá i do dneška. To, aby byl standardizován, aby se řeklo, prostě toto je ten jeden typ, na který se má hrát. My vždycky říkáme, jsou jedny housle, jeden klavír, ale snad každá země tady kolem prostě má ten akordeon jinak. A když se třeba podívám do Skandinávie, což je momentálně velmi progresivní oblast akordeonu, kde jsou vynikající hráči, vynikající i soubory, tak si vezměte, že kdyby se potkali tři, to znamená Švéd, Nor a Dán, a navzájem si půjčili nástroje, tak by na ně neuměli zahrát.
0: A čím to je? Je to tím mládím toho nástroje?
1: Určitě to je tím, že je to určováno jednak historií, to znamená, jakým směrem ten akordeon tam šel, a také to je určitě výrobou toho nástroje. Takže například tady u nás jsme vždycky měli akordeon v Hořovicích, protože firma Delicie ho od jakživa vyráběl a vyrábí i dále. A to po nejvíce nástroje klávesové. To znamená, proto třeba moje generace, ale i většina dětí, co chodí do hudebních škol, hraje na nástroje klávesové. Přičemž, jak už jsem dneska zmínil, velmi progresivní jsou nástroje knoflíkové. Mně na pražské konzervatoři hrajou vlastně moji žáci jenom na knoflíkové nástroje momentálně.
0: A učí se jenom na knoflíkové, anebo se
1: ne,
0: učí
1: ne,
0: na obojí?
1: Učí se na oba dva druhy. Nicméně, opět musím říct, že tady mám teda hráče, kteří hrajou na takzvaný ruský systém a na evropský systém, které se o sebe liší, a ty nástroje by se nemohly prohodit, neuměli by na ně zahrát.
0: Jak je to možné? Vlastně existují třeba nějaké tendence nebo snahy se mezinárodně domluvit, ať už třeba výrobci udělají nějaký kongres, kde se o tom bude mluvit a kde se ta technologie bude přibližovat, nebo to prostě takhle zůstane a je to specifikum toho nástroje?
1: Vy máte naprostou pravdu, že tohleto by se nejvíce hodilo a dokonce k tomu i došlo v roce 1992, když se prostě všichni v Itálii, což je meka naše, tak tam se sešli ty největší výrobci, ať to jsou německých nástrojů, ruských nástrojů, interpreti a zástupci těch asociací a řekli si, teď to bude vypadat takto a takto. Ne.
0: Skutek utek.
1: Opravdu tam je to odvislé od toho, jaké ty nástroje se v dané zemi vyrábějí, jaká je tam tradice, a ty to měnit nebudou. Takže máme to tak, že prostě bohužel ten nástroj ještě pořád se zdokonaluje. Vlastně dá se říci, že to úplně to největší, co tam přišlo, byl i takzvaný melodický bas. Takže jak jsme nakousli na začátku, vlastně akordeon je jednoduchý pro někoho, kdo si zahrá písničku, protože jedním knoflíkem se zahraje durový akord, molový akord, sept akord a tak dále. Nemusí moc přemýšlet a jde mu to. Ale od té doby, co se vynalez takzvaný melodický bas v levé ruce, tak to je ten hlavní vynález, který umožňuje to, aby jsme mohli hrát i transkripce a aby se pro nás mohly psát i kvalitní kompozice, kdy můžeme vlastně hrát polyfonickou hru, a ta levá ruka hlavně je plnohodnotná té pravé ruce.
0: A kde začíná ta virtuozita? V podstatě právě, když už začínáte využívat všechny možnosti toho nástroje, který se vám ale také asi pod rukama zdokonaluje. Pokud říkáte, že není co zemět nebo co výrobce to nástroj, tak vlastně s každým zdokonalením v podstatě musíte mapovat celý ten trh, který nástroj zrovna ve které zemi vám umožňuje třeba se zase posunout i interpretačně někam dál?
1: Je to pravda, ale to už ty špičky výrobců, jak říkám, asi ty nejznámější určitě sídlí v Itálii a velmi kvalitní nástroje jsou samozřejmě i ruské a německé, tak to si to už ohlídají, takže když se prostě potom třeba vynalezla, že ten rejstřík nemusíte dávat rukama, ale můžete ho dávat bradou, tak prostě hned to všichni reagovali a okamžitě všichni začali vytvářet prostě třeba 7, 8, 9 bradových rejstříků.
0: A není to cesta k té unifikaci jednou, že právě to zdokonalení jednou sjednotí ty výrobce, protože prostě si vlastně ta konkurence naběhne, tak říkajíc, a bude se muset sjednotit?
1: No jo, jenomže já nevidím ten konec té cesty, víte, protože neustále se setkávám, teď jsem právě před naším rozhovorem přijel asi z jedné nejvyšších soutěží, která se dělá tady v okolí, a to je soutěž v Klingentálu, což je mimochodem výrobce nástrojů Weltmeister, pokud někdo má nástroj doma Weltmeister, tak to je odtamtud z Klingentálu, a tam už byl asi 68. ročník té soutěže, a opět, co hráč, to jiný nástroj, tam prostě skutečně jsem zase viděl, že jak klávesový, tak evropský systém, tak ruský systém, tak tam byly i Finové s finským systémem. Prostě bohužel...
0: Je to hodně slyšet ten rozdíl?
1: Slyšet ten rozdíl je, protože přece jenom třeba ty ruské nástroje mají úplně jinak posazené i hlasy, u nástroje mají jiné, takže dá se říct, že mají svůj vlastní takový tembr. Ale nicméně, pochopitelně, když si třeba vezmete nástroj italský, kde vyrábějí Italové, vám výjdou vstříc, že vám udělají třeba jako italský nástroj s ruským systémem, tak přece jenom je to tak, že ty nejkvalitnější hlasy vyrábí jedna firma, která je dodává všem, a ty další materiály taky. Takže víceméně je to o tom, že ty nástroje se budou vyrábět, bohužel, jak to tak vidím, i dál různé. No.
0: Je to třeba z hlediska těch soutěží těžší potom hodnotit, když máte mezinárodní soutěž a v podstatě nesrovnáváte srovnatelné, protože může být některý ten uchazeč vlastně jenom poškozen třeba tím, že v jeho zemi se nehraje na tak kvalitní nástroje, nebo on na něj třeba nedosáhne, anebo si vybere, nebo je povinná skladba taková, která zrovna jeho nástroje nesvědčí.
1: A to máte pravdu, určitě. Myslím si, že k tomu právě musíme my, kantoři, velmi přihlížet, že když si vybíráme nějaký, a to třeba hlavně se to týká té soudobé originální literatury, tak ta třeba, která byla psaná pro takzvaný ten ruský systém, ta se hraje hůř na ten evropský. Takže já, i když třeba mě osloví zájemce, že by šel studovat na konzervatoři a chtěl by studovat už knuflíky, protože prostě všichni už na ty knuflíky teď mají větší možnosti hraní, tak říkám, a co se ti tak jako líbí více? Líbí se ti třeba více ta ruská literatura, nebo bys chtěl hrát radši více třeba francouzskou, nebo bys chtěl hrát italskou, českou soudobí skladby? A podle toho za trošku jako mu poradím, do jakého nástroje má jít.
0: Dá se učit na oba paralelně? Může se stát solistou ten, který se učí skutečně paralelně na oba?
1: Určitě. Já dokonce znám případy, kdy hráči třeba na těch soutěžích nebo na festivalech zahráli půl programu ještě na klávesový nástroj, pak si vzali knoflíkový a dohráli další půlku programu na ten knoflíkový. Takže to je tak, ale tak já myslím, že ono se to netýká vlastně jenom klasické hudby v akordonu. Ono se to třeba týká i hudby, například když se hrajou francouzské mizety, tak se hrajou skvěle na nástroj knoflíkový, určitě. A zase naopak, když se dostaneme do nějakého klecmeru, protože my máme také rádi hudbu, kde akordon je trošku jako po židovsku se hraje, tak tam se hodně hraje třeba na nástroj klávesový. No a já mám radost, že podobně použil nástroj jako takový trošku klecmer i Silvie Bodorová, když mě oslovila na popud Soni Červené a napsala melodrama Kafkovy sny. A myslím si, že to je právě třeba jeden z takových typů, jak se akordona použít, protože v té židovské hudbě prostě on skutečně funguje skvěle. Je to i tím, že je to nástroj, který je přenosný. Takže já vím, že třeba, a to trošku ještě o to odběhnu, že mě mých kolegů má rádo za to, že s nima mohu někam vyjet a nepotřebuji ten naladěný klavír od někud dovážet, ale že já si je dokážu doprovodit s akordeonem na dosti podobné úrovni, nemám ten pedál samozřejmě, ale dokážu ty jejich skladby prostě doprovodit a můžeme si zahrát prostě kdekoliv. No.
0: A taky jste zmínila předtím už v nějakém předchozím vstupu ty rejstříky, zmínil jste i klarinetový, takže tady vlastně k té židovské hudbě v podstatě to pojítko je i těmi rejstříky, které ty nástroje mají.
1: Ano, určitě, ale ten akordeon patří v té židovské muzice k těm základním, protože ten s tím klarinetem se krásně pojí s houslem a s basou a tak dále. A tentokrát od Silvie Bodorové to bylo melodrama. Tam to bylo hrozně moc zajímavé, že ona chtěla ten nástroj trošku propojovat jak s orchestrem, tak i s hlasem paní Soni Červené. A já jsem jim pak ukazoval, jaké má akordeon možnosti. Třeba několik druhů vybrat, který dokážou. Ona to potom tam také v té skladbě použila a uslyšíte, takové to jemné vibráto nebo takové to těžší vibráto, takové dlouhé vibráto, které dokážeme udělat různými údery do nástroje. A tam už to je důležité, jestli třeba používá člověk pravou ruku nebo levou ruku. A myslím si, že se ta skladba, ačkoliv je trošku strašidelná, má ty části stracha, děti se o ní se přání, tam má a trápení. A Soně Červená je bezvadná, protože ona umí skvěle německy, tam dlouho působila v Německu, takže používá jak tu češtinu, tak tu němčinu. Ale nicméně ten akordeon si myslím, že je právě, kromě toho, že tam má takový ty části, které je s orchestrem, tak tam hezky krásně odpovídá i té Soně Červené.
2: Strach. Angst. Strach. Die Angst. Angst. Die Angst.

když už to bylo nesnesitelné jednou k večeru v listopadu, tu se přímo ve zdi otevřely dveře velmi spěšně, neboť bylo třeba spěchat. A dokonce i koně u vozu dole nadláždění se vzepěli, jak zdivočelí koně v bitvě s hrdly vydanými na pospas.

ten pravý strach je strach z příčiny zjevení. A takový strach trvá.

kdyby tak byl člověk indián, vždy pohotový a předkloněn ve vzduchu napádícím koni, stále znovu by se zachvíval krátkými otřesy země.

až by pak nechal ostruhy ostruhami, nebo žádné ostruhy nejsou. Až by pak odhodil úzdu, nebo žádná úzda není. A zemi jak vysečenou stepy před sebou skoro už neviděl, již bezkoňské šíně a hlavy

křičím, slyším ten křik, na něj sice nic neodpovídá, ale jemuž také nic neubírá sílu, a který tedy stoupá z hůru bez protiváhy a nemůže přestat, ani když zmlkne,

0: Blázni! Blázni!
1: Blázni!
2: Typický hlas Soni Červené, akordeon Ladislava Horáka, našeho dnešního hostitele, a také komorní orchestr Quattro pod taktovkou Marka Štilce. To bylo obsazení nahrávky, bylo to dílo Sylvie Budurové, Kafkovy sny, melodram pro hlas, akordeon, smyčce a bicí. A my jsme se, Ladislava, vlastně říkali předtím, než dozněla tahle skladba, která zase v podstatě demonstruje ty možnosti vašeho nástroje jako takového, tak jsme se bavili o tom, jak dnes převažuje ten knoflíkový nebo tlačítkový nástroj, ale já se jenom vrátím k jedné myšlence, kterou jsme nedokončili. Když třeba dnes student si řekne, já chci hrát na ten knoflíkový, protože je to nějaký trend, ale koresponduje to s nějakým směrem té literatury. A vy vlastně sám jste taky před nějakou chvílí řekl, že na té konzervatoři toho studenta vedete k tomu, že ještě nevíte, jestli se té hudbě bude věnovat úplně naplno, profesionálně, jestli z něj bude jednou solista nebo kvalitní třeba orchestrální hráč. Není dobré ty studenty vést oběma směry už jenom proto, abyste jim ty možnosti vlastně do budoucna otevřel obě?
3: Tak tam je, co se týče akordeonu a jeho stavby, tak tam je asi důležité, když si ten nástroj pořizuje, aby měl už tak nějak ten kantor rozmyšleno, jakým způsobem zaprvé ten, s tím, toho žáka bude dále učit. To znamená, jakým směrem by měl jít. A co se týče té komorní hry, tak tam je zase důležité, kolik třeba ten nástroj má v každé té ruce hlasu. Protože se vyrábí prostě nástroje, které třeba jsou v levé ruce tří hlasy, tak si uvědomuji to, že třeba jeden knoflík prostě hraje na jednu tři tóny, tři oktávy. Je to podobné jako u varhan. Takže rejstřík čtyřstopí, osmistopí, šestnáctistopí. V pravé ruce může mít až pět dokonce hlasů. Takže to by úplně nebyl nejvhodnější nástroj třeba pro tu komorní hru. Spíš pro to solové hraní. Ale myslím si, že v každém případě zrovna pro takovou skladbu, jako jste slyšeli od Sylvie Budurové, to melodrama, tak tam se třeba ten nástroj velmi hodí, protože já mám nástroj spíše komorního ladění a komorního osazení. A podobně to je i třeba v hudbě Václava Trojana. To znamená hudba, která je víceméně hodně scénická, hudba, kterou psal on k Lukovým filmům a kterou potom i přepsal pro akordeon. Já mám, jsem si založil trio, které mi povolila rodina Václava Trojana, by se jmenovalo právě Trojanovo trio také. A tak jeho hudbu hrozně moc hraju. Nicméně k vašemu poslechu jsem si vybral přece jenom jinou. Je to hudba z baletu Sen noci svatojánské. A je to hudba, kterou můžete slyšet právě ve filmu Jiří Trnky, protože Jiří Trnka a Václav Trojan, to je prostě naprosto úžasné duo umělců, kteří udělali, a já si myslím, že je to trošku i nedoceněno, udělali obrovskou propagaci české kultuře prostě v zahraničí. On byl tehdy to Expo v Bruselu a ta hudba Václava Trojana a ten film Jiřího Trnky se tam promítal a hrála, tak na to prostě se do dneška nedá zapomenout.
2: Což vám konvenuje jako propagátorovi české hudby. Na co vlastně hrajete vy, než si pustíme zmíněný výběr právě ze Snu noci svatojanské? Vy, předpokládám, využíváte oba typy nástrojů, jak ty klávesové, tak ty knoflíkové?
3: Takhle, já hraju na nástroj klávesový. Učím také nástroj knoflíkový, takže metodiku knoflíkového nástroje samozřejmě znám. Ale starého psa už novým kouskům nenaučíš. A ty knoflíky používám, pokud hraju třeba na nástroj bandoneon.
2: Teď jsem to chtěla říct, že zase k tomu Piazzolovi vám nic jiného než ty knoflíky nezbydou.
3: Je to tak, ale ono jsou ještě takové dva zásadní druhy, o kterých jsme nemluvili, akordeonu, a to je, akordeon má dvojí ladění. Buď to má teda chromatické, což je právě to koncertní, takže to si může posluchač, pokud nějaký nástroj mu leží na skříni, vyzkoušet, že pokud zahraje na tah a tlak na oba směry jeden knoflík či jednu klávesu a hraje ta klávesa stejně, má stejnou intonaci, v tom případě ten nástroj chromatický, a nebo pak je nástroj diatonický. Ten diatonický nástroj u nás známe jako heligonku například, ale nástroj diatonický je také právě bandoneon. A ten bandoneon je nástroj, který je velmi obtížné ovládat. A já mám to štěstí, že se mi podařilo sehnat nástroj kvalitní, který je přece jenom chromatický. Protože si myslím, že na ten diatonický bych jsem se asi už nenaučil.
2: Je to těžké se přeučit, jak jsme říkali, že třeba dnes studenti chtějí na knoflíkový, možná se může stát, že jak jsme se bavili i o těch trendech vývoje akordeonu, že zas časem přijde vlna, kde se vrátí klávesový nástroj. Je to těžké se, teď neříkám třeba vzhledem k věku, ale pokud skutečně bude solista, který vystuduje Pražskou konzervatoř, naučí se tady na knoflíkový akordeon, bude pokračovat na Akademii muzických umění, tam to dostuduje, pak půjde na nějaké mistrovské kurzy a za 10 let se tady přehoupne ten trend do toho klávesového. A on chudák za sebou bude mít perná mnohaletá studia na knoflíkový. Je to těžké v tuto chvíli potom se přeonačit?
3: Já si myslím, že toto spíš nehrozí, že to hrozí spíš z toho obráceně, že dlouho hraje na klávesi a pak se musí naučit na knoflíky, protože v té naší už originální literatuře ten knoflíkový nástroj má naprosto výsadní postavení v každém případě. Ale co je moc zajímavé a co vlastně byste uhodla, představte si, že zrovna třeba v Moskvě v současné době na vysokých školách se vyučuje knoflíky a klávesy půl na půl. A to nikdy nebylo. V Rusku se vždycky hrálo jako na 90% na knoflíkové nástroje. A já jsem z toho velmi překvapen, že prostě teď slyším hodně a hodně hráčů z Ruska právě na nástroje klávesové. Osobně si myslím, že není až tak velký rozdíl, jestli se naučíte na knoflíky nebo na klávesy. To úplně zásadní je, aby člověk hrál i v levé ruce melodický bas. A tam je to prostě daný, že v tom případě má šanci na úspěch a může hrát skladby. Spíš třeba mohu říci, že když já se rozhoduji, jestli doporučím třeba klávesy nebo knoflíky tomu žákovi, tak se dívám i na tu jeho fyzickou schránku. Mm-hmm. Protože nástup knoflíku je přece jenom podstatně menší a líp se ovládá i někomu, kdo třeba nevyroste pořádně.
2: Takže vlastně je takový chbitější a jednodušší, třeba i pro ženy. Asi to bude nástroj vhodnější než ten klávesový.
3: Kdybyste by chtěl začít, tak já bych vám doporučil nástroj knoflíkový.
2: My teď ale musíme skončit, alespoň pro dnešek. Vy jste vybral už zmíněný Sen nocí svatojánské Václava Trojana. Další úžasné jméno propojené s Pražskou konzervatoří, ale k tomu se dostaneme někdy příště. Tak já už asi v tuto chvíli jenom poprosím, abyste řekl, jakou nahrávku jste vybrali, jestli k ní máte nějaký osobní vztah. Moc vám poděkuju za to dnešní povídání a budu se moc těšit příště.
3: Tak já jsem trošku navázal s tím, že jsme začali s El Tangem, kde byla Soňa Červená. Předposlední skladba byly Kafkovy sny, kde jsme měli opět melodram. Tak tentokrát tam bude mít hlas a to bude Petr Štěpánek. A mně se právě moc líbí propojení hudby společně také s rétorikou. A přestože bych měl jako akordeonista více spíš propagovat skladby, které napsal Václav Trojan pro nás a že jsou nádherný a že nám je závidí celý svět a hraje hlavně celý svět, včetně jeho krásného koncertu Pohádky pro akordeon symfonický orchestr, tak jsem vybral teď aktuální svitu, která je naprosto nádherná a která si myslím, že je úplně takové jako nejvíc od Václava Trojana, co se týče kvality. A co se týče vůbec, aby si posluchač uvědomil, jak uměl nádherně udělat instrumentaci v orchestru a zapojení všech těch, jak těch hlasů, tak té rétoriky. A to je hudba z baletu a z loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské.
2: My si pustíme alespoň výběr z tohoto krásného díla. Doplním ještě zpívané party, to bude Patricia Věnečková a Richard Samek. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídit bude Jan Kučera. Vladislave, moc vám děkuji za dnešní pozvání a už teď se těším příště. Naschledanou.
3: Těším se též.
4: Oberon zatím trpělivě vyčkává, až Titanie

Kdo je zas? Hromdej pac ochotníkům, puku rozežeň to. A tomu Vejtahovi, co hrá Pirama, dej obzvláště co proto, vždyť je to osel.

To hrozné probuzení, krásné Hermie. Ach, zrádce Lysandr se líbá s Helenou. To si teď voják teprv bude dovolovat.

Co jsi mi to proved? Ty zdával vonět tomu nepravému. Byla to komedie, teď je z toho fraška.

Ještě před chvílí to byla Hermie, co dvěma mužům omámila hlavy. Teď zase Helena je pro ty hlavy vínem a Hermie ta zbývá na locet.

než nad vesnicí kohout zakokrá. Jenom se točte a užijte si žárlivosti dosyta a bláznění a bloudění a pochyb, abyste zítra lépe ocenili, zač loket lásky šťastné, spokojené.

udělej honem z tragédie žert, neboť krev žertem téci neumí. Co z puku rozklížel, teď zase slepíš. Pak ještě trochu motanic a rvaček, jen všechno žertem. Ať vidí surovost, jak je vlastně směšná.

Chudinka Titánie, dost už ostudy. Už prožila si své a poznamenána tou hanbou ušatou, tím víc mi bude dráha.

Podivné jitřní halaly. Tak dlouho byla láska láskou štvána, až nakonec se sama v sobě zhlídla a našla se Lysandr s Hermií, Helena s Demétriem, jako nemluvňata. Tady jsou spolu po zákonech lásky. Co, starče, zákon tvůj? Co zákon aténský? Ať všichni kolem slyší, vytrubte třikrát svatba.

slavná chvíle dlouhá. To už tak bývá. Nejkrásnější krp, ten vždycky špatně hřeje.

vám k pobavení divadelní kus. Je skvělý, sám jsem to napsal. Zde luna, čili měsíc, zde zeď, která je lásce překáčkou. Pak lev, který chtěl vraždit, ale nevyšlo mu. Konečně Tisbe, domněle sežraná a Pyramus.

Ty hloupá zdi, jež naši lásku hatíš. A co ta schůzka venku na louce má ty zvé? Jen pozor na lvy, jsou to potvory.

Na tomto cáru bude krev. Ovšem ne Tisbina. A znovu puk se vmísil do hry. Vy však uvidíte, že každý aspoň jednou v životě stane se velkým nade vše pomyšlením. A třeba se to stalo omylem či zvůlí, to jeho srdce zazní hlasem zvonu a posměváčky přejde špatný smích.

tak vidiny nás všechny svádějí a klamou. Ale což, jen když jsou krásné.

Povídám Puku, dost už komedie. Hořela pěkně, teď ji pěkně sfoukneš.

Probůh, ať nikdo nemyslí, že to, co se tady hrálo, bylo snad něco jiného než sen. Ať nikdo nemyslí, že vytoužený Laurus sám sobě může dát si na hlavu.

Ať nikdo nemyslí, že jenom puk je schopen kouzelných žertů. Vždyť my sami právě tak hezky kouzlíme, když sníme. A usínajíce si s elfy

Je něco v našich snech, co životem nás vodí. Je něco v našich snech, co nikdy nezmírá. A což teprve ve snu pana Shakespearea.

0: Dozněl výběr z hudby z loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské, hudby Václava Trojana. Tato skladba, kterou recitoval Petr Štěpánek, zpívali Patricia Janečková a Richard Samek a hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery, uzavírá dnešní návštěvu, na které jsme byli u zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonisty Ladislava Horáka. Výběr z našeho povídání si budete moci už brzy přečíst i na hudebním portálu klasika+. A tím dnešní návštěva končí. Příjemné další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Parolková.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, na stanici D-dur právě začíná pravidelné sobotní vysílání věnované hudbě 16. až 19. století s názvem od Claudia k Ludwigovi. Jako tradičně společně nahlédneme do rozhlasové fonotéky a zaměříme se na snímky nahrávané na dobové nástroje v rámci takzvané historicky poučené interpretace. Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Robert Škarda. Úvod našeho výběru obstará ukázka z tvorby rodáka z Neapole Domenika Scarlattiho, muže řady hudebních profesí v první polovině 18. století. Mladší syn Alessandra Scarlattiho ovládal vedle skladatelského řemesla i hru na varhany a čembalo, působil jako sbormistr a kapelník. Sonátu pro housle a basso continuo z odkazu Domenika Scarlattiho teď zahrají Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco.

Sonáta pro housle a basso continuo od Domenica Scarlattiho hráli Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco. Milí posluchači, zvu vás nyní k poslechu hudby, jejímž autorem je německý skladatel, varhaník a teoretik Michael Pretorius. Prostřednictvím jeho hudby se společně ocitneme na počátku 17. století, v době stylového přerodu od renesance k baroku. Z Pretoriovy tvorby zazní ukázky z jeho sbírky 40 protestantských chorálů pro sóla, sbor a instrumentální doprovod. Sbírka, napsaná v novém italském stylu, jak zní její podtitul, vyšla v roce 1619 ve Wolfenbüttelu. Nazvaná byla Polyhymnia podle řecké muzy posvátné poezie, chvalospěvu, tance a výmluvnosti. Čtyři části ze sbírky Polyhymnia Michaela Pretoria přednesou spojené soubory Taverner Consort, Choir and Players, řídí Andrew Parrott.

Soubory Taverner Consort, Choir and Players pod vedením Andrew Perota přednesly 4 části ze sbírky Polyhymnia od Michaela Pretoria.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme ve společnosti řecké múzy Polyhymnie, bohyně posvátné poezie, chvalospěvu, tance, výmluvnosti a pantomimy. Jiný příklad inspirace touto postavou řecké mytologie v hudbě pochází z 18. století a je francouzské provenience. Jde o baletní operu Le Fête de Polyhymnie, slavnosti Polyhymnie, od Jeana Philippa Rameaua na libreto francouzského dramatika Louis de Cajuzaca. Dílo Rameau napsal na oslavu francouzského vítězství v bitvě u Fontenua ve válce o rakouské dědictví. Poprvé byla uvedena v říjnu 1745 v pařížské opeře. Z opery slavnosti Polyhymnie si poslechneme desetidílnou orchestrální svitu. Hraje soubor Le Talent Lyrique, řídí Christophe Rousset.

0: svitu z opery Slavnosti polyhymnie Jeana Philippa Rameaua hrál soubor Les Talens Lyriques. Řídil Christophe Rousset.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás programem s názvem Od Claudia k Ludwigovi provází Robert Škarda. Další hudba, která nás čeká, pochází z pera Itala Antonia Salieriho, ve své době uznávaného a ctěného skladatele, který působil převážně ve Vídni. Jako operní autor se však prosadil v řadě evropských metropolí, byl učitelem Beethovena nebo Schuberta. Z roku 1804 pochází jeho Requiem C-moll. Není mnoho skladatelů, kteří by psali hudbu pro vlastní pohřeb, ovšem Salieri patří díky této mši mezi ně. Je záhadou, proč napsal Requiem právě v roce 1804, tedy dlouhých 21 let před svou smrtí. Dílo bylo opravdu provedeno na jeho pohřbu v roce 1825. Již předtím ale víme o provedení v sídle hraběte Haugwitze v Náměšti nad Oslavou. Requiem C-moll Antonia Salieriho, odkazující svým stylem již k ranému romantismu 19. století, budou zpívat Valentina Nafornita, soprán, Ambroisin Bré, alt, Robin Trichler, tenor a Andreas Wolf, bas. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem C-moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany od Antonia Salieriho. Sólové party přednesli Valentína Nafornita, Ambroisin Bré, Robin Trichler a Andreas Wolf. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídil Hervé Nicke.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, výběrem nahrávek hudby 16. až 19. století vás provází Robert Škarda. Následující minuty budou patřit barokní hudbě. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty druhé poloviny 17. století Heinze Heinricha Ignáce Bíbra. Za Bíbrova působení ve městě rozkládajícího se na obou březích řeky Salice zde vyšla v roce 1680 sbírka 6 komorních sonát pro 4 smyčcové nástroje a čembalo nebo varhaní pozitiv s názvem Mensa sonora seu musica instrumentalis. Do několika částí z této sbírky se za malou chvíli zaposloucháme. Název i podtitul tohoto souboru skladeb nám prozrazuje, že Bíbr sonáty koncipoval jako Tafelmusik, mit frisch lautenden Geigenklang, tedy jako hudbu určenou pro hostiny nebo bankety se svěžím a hlasitým zvukem houslí. Ze 6 svit, složených převážně z kratších tanečních částí, zazní první 3 sonáty v tóninách D-dur, F-dur a A-moll a také do sbírky vložená sonáta reprezentativa pro housle solo. Hrát budou členové souboru Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Göblem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Pěkné ráno u vltavských partitur vám z Českých Budějovic přeje Petr Hanzlík. V roce 2025 si česká veřejnost připomněla 150. výročí od prvního uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava. Při té příležitosti přišel Národní památkový ústav s projektem Vltava slavná a splavná. Jehož cílem bylo připomenout význam řeky Vltavy jako národního symbolu ve všech podstatných souvislostech, včetně těch kulturních. K projektu se připojily další instituce nejen z oblasti kultury, ale také třeba z dopravy nebo z ochrany životního prostředí. Celoroční program zahrnoval řadu kulturních akcí, edukačních programů, přednášek, prohlídek vltavských památek a vyvrcholil v září stejnojmenou výstavou, tedy Vltava slavná a splavná, v jízdárně Pražského hradu. Součástí této rozsáhlé kulturní iniciativy byl také koncert uskutečněný 19. července roku 2025 v Maškarním sále Česko-Krumlovského zámku. Koncert, jehož protagonisty byli pánové ze Sdružení hlubokých žestů České filharmonie, nabídl pestrý průřez žánrů od baroka přes klasicismus až po soudobou hudbu a lidové písně. Zainteresovaným průvodcem večera pak byl vltavský moderátor Vojtěch Babka.
1: 150. narozeniny slaví letos symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany, jak bylo právě řečeno. Nedílná to součást velkolepého cyklu Má vlast. Svou premiéru měla na jaře 1875 a kulaté výročí inspirovalo Národní památkový ústav k celoročnímu projektu Vltava slavná a splavná. Možná jste si tady v Českém Krumlově všimli, že všichni pracovníci Národního památkového ústavu mají tričko s tímto logem. Ambicí projektu je znovu nasvítit a prozkoumat význam naší národní řeky i naše znalosti a představy a sny o Vltavě. Ponořit se do Vltavy jako do tématu pro hydrology, zeměpisce, turisty, sportovce a také umělce. Národní památkový ústav svým nadšením pro Vltavu infikoval řadu institucí, organizací i jednotlivců. A nikoho nepochybně nepřekvapí, že naše domovská stanice, jmenovkyně naší národní řeky, která před 3 lety oslavila své padesátiny, tedy rozhlasová Vltava, uzavřela s ústavem mediální partnerství. Přeji vám dobrý večer, hlásíme se z Maškarního sálu zámku v Českém Krumlově, který v nádherných meandrech Vltava obtéká. Vltava, tedy ta naše rozhlasová, připravila dnešní hudební setkání s 6 top hráči orchestru České filharmonie. Ti hráči si říkají Sdružení hlubokých žestů. V originálních aranžích pro žestový soubor zazní Handel, Mozart, Dvořák, Brahms, ale i muzika populární či jazzová, kterou všech 6 těchto pánů má dokonale v krvi, jak nám předvedou. A my také během programu nahlédneme i do tvůrčí kuchyně hráčů na hluboké žestě. Dozvíme se, jak bohatá je literatura pro jejich nástroje, jak dobře pro ně autoři dokázali psát, kdo vytváří specifické aranže, které dneska večer uslyšíme, a zda si v nich přijdou na své všichni. Zda se o jednotlivá sóla pánové perou, nebo se o ně naopak gentlemansky dělí. 5+1, to je nástrojová sestava, která je tu právě teď s námi a prosím, abychom ji přivítali potleskem. Jsou s námi Robert Kozánek, Bohumil Tůma, Karel Kučera, Karel Malimánek, Lukáš Bezuch a Lukáš Moďka. Pánové, zaveďte nás na úvod do 17. století za německým kapelmajstrem, skladatelem a varhaníkem panem Johannem Georgem Christianem Störlem. Takto zněla v jeho dobách věžní hudba neboli Turmmusik.

0: Sdružení hlubokých žestů České filharmonie uvedlo dnešní koncert v Maškarním sále v Českém Krumlově věžní hudbou Johanna Georga Christiana Šterla. A já zvu na okamžik k mikrofonu uměleckého vedoucího sdružení trombonistu Roberta Kozánka. Dobrý večer.
1: Hezký dobrý večer posluchačům i v sále, i u rádiových přijímačů.
0: Pane Roberte, ne každý se rád setkává se svými kolegy poté, co mu skončí směna, poté, co může odejít z práce. Vy jste tou zářnou výjimkou a pokud vím, tohle stálo vlastně na začátku evoluce vašeho ansámblu před zhruba 20 lety, kdy vznikl.
1: Je to přesně tak. O pozounové skupině České filharmonie se říká, že je jednou z nejdružnějších a proto jsme založili naše sdružení a družili jsme se vždy rádi nejen u dobrého jídla a pití, ale rozhodli jsme se, že se budeme družit i hudebně a tak jsme opravdu před 20 lety založili tento komorní soubor.
0: Ale pánové z České filharmonie se tedy druží i mimo tu pracovní dobu, kdy hrají u svých pultů v České filharmonii.
1: Ano, je to tak, družíme se a samozřejmě většinou se družíme po úspěšných koncertech, na zájezdech a podobně a právě na jednom z japonských turné v roce 2004 na pokojovém dýchánku takzvaném vznikla právě myšlenka, že se budeme družit také hudebně.
0: Sdružení hlubokých žestů České filharmonie v čele s Robertem Kozánkem nám teď zahraje výběr ze slavné skladby Georga Friedricha Händla. Překvapilo by nás, v kolika skladbách napříč historií hudby je vlastně přítomná ta voda, která obtéká ten českokrumlovský zámek. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já jsem vlastně i tuto skladbu vybral záměrně, protože voda k Vltavě patří a vzpomněl jsem si také na to, že nedávno byly obnovené takzvané svátky hudby na Valis, které právě v době baroka vznikly a byly to takzvané svatojánské slavnosti. Hudba se hrála na lodích, které pluly po Vltavě a je to pár let zpátky, možná 5, možná 8 let, kdy se opět tato tradice v Praze obnovila a myslím si, že i pro takovou příležitost vznikla vodní hudba Händlova, kterou teď za chvíli zahrajeme.
0: Říká Robert Kozánek a já už vás poprosím o výběr z Händlovy vodní hudby.

0: Pět pozounů a jedna tuba, sdružení hlubokých žestů České filharmonie a výběr z Händlovy vodní hudby. Pane Kozánku, jak moc ožehavé otázky jsem se dotkl v tom úvodu, když jsem se zmiňoval o tom boji o ta sóla. Bojujete o sóla, nebo naopak vládne demokratická velkorysost a dělíte se o ně?
1: Tak já myslím, že je to dáno těmi aranžma a ta aranžma pro nás vlastně většinu z nich takzvaně na míru psal náš kolega Břetislav Kotrba a myslím, že krásně rovnoměrně ta sóla rozdělil, takže žádný souboj nemusel ani probíhat.
0: A jak to má mistr Malimánek s tubou? Je mezi vámi v menšině, ve výrazné menšině. Kolik hudby je vlastně k dispozici pro solovou tubu, aby si i pan Malimánek zasoloval?
1: Tak já musím říct, že rozhodně repertoár pro solovou tubu je v posledních letech velký boom. Probíhají obrovské světové festivaly, kde se hraje na tubu a tuba je čím dál více objevována i posluchači. A myslím si, že i v našem souboru právem dáváme velký prostor panu Malimánkovi, aby mohl své umění předvést.
0: To za chvíli zazní, jedno tubové solo, ale předtím nás ještě čeká sonáta in D od Gottfrieda Fingera, současníka jak Georga Friedricha Händla, tak i pana Štörla, od něj jsme slyšeli už tu věžní hudbu. Gottfried Finger je zajímavý autor, narozený v Olomouci, tak mohli bychom říct moravsko-německý. Vy jste mi říkal tu přezdívku, kterou měl a já jsem ji zapomněl, tak mi to osvěžte.
1: Já jsem se taky samozřejmě informoval o panu Fingerovi, jsem chtěl něco zajímavého zjistit a měl hezkou přezdívku Mr. Hanák. A protože my dva tady v souboru jsme vlastně také Hanáci, já pocházím z Kroměříže a kolega Moďka z Litovle, tak nám je to velmi blízké.
0: Takže si poslechneme sonátu in D Gottfrieda Fingera, mistra Hanáka v podání mistrů z České filharmonie.

0: Český rozhlas stanice Vltava vysílá z maškarního sálu zámku v Českém Krumlově přímý přenos koncertu Sdružení hlubokých žestů České filharmonie, které nám právě zahrálo sonátu in D od Gottfrieda Fingera. Já jsem se dočetl o Fingerovi mimo jiné také to, že byl zdatným violistou. Vzpomněl jsem si v tu chvíli na celou řadu těch nejapných fórů, které se vykládají o violistech. Nedopátral jsem se toho, proč vlastně tahle nástrojová skupina je nejpotrefenější, pokud jde o ty zkazky. Ale prozraďte mi, pane Kozánku, vyprávějí se nějaké takové historky taky o hráčích na hluboké žestě?
1: Ano, je pár historek o pozounistech. A abych byl stručný, tak ta nejkratší je, že protože máme jednu ruku dlouhou, takže pozounisté klopítají z hospody na pravou ruku.
0: Ale to si budou moci dovolit až po dnešním koncertě. V jehož rámci teď zazní zajímavá hudební ukázka, která má tu tubu přímo v názvu. Přímo se tam zpívá tuba mirum spargens sonum. To znamená, že jde o část z Mozartova Requiem, kde tuba dostane speciální prostor. Ale ona to vlastně nebude ta klasická tuba, protože Karel Malimánek už se chopil velice pozoruhodného instrumentu, který tubu připomíná jenom vzdáleně, spíš připomíná ten pozoun. Takže nám ho prosím jenom stručně představte. Co to vlastně je, na co pan Malimánek teď to solo přednese?
1: Tak ten nástroj se jmenuje cimbasso. Je to zajímavý nástroj, který vymysleli někdy, myslím si, že až v 19. století v

0: díky Orchestru České filharmonie vlastní.
1: Zahraje na něj teď solo v části Tuba Mirum z Mozartova Requiem.
0: A já ještě doplním, že to hlavní solo i v tom originálu od Mozarta, protože Mozart tam tubu vlastně vůbec nenapsal, je právě pro pozoun a to pozounové solo vám zahraje Lukáš Moďka.

0: Sdružení hlubokých žestů České filharmonie a Tuba Mirum s Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Před námi je teď setkání s Antonínem Dvořákem. Pane Roberte, prozraďte mi, jak je důležité, když hrajete hudbu, která byla původně zpívaná, jak je důležité znát ten text, anebo aspoň ten fakt, že šlo původně o vokální party. Já myslím, že v případě Dvořákových třech duchovních zpěvů je to mimořádně důležité.
1: Ano, je to tak. Přiznám se, že texty dokonale neznáme, nicméně pozouny vlastně vždy už právě od dob historie, od baroka a zejména potom později v klasicismu a v romantismu vlastně doplňovaly lidské hlasy. Proto vlastně ta naše pozounová rodina je poměrně široká a existují všechny pozouny, stejně jako jsou zpěvní hlasy, to znamená, že existuje sopránový pozoun, ten je ještě menší než tento, na který teď budu právě hrát, a to je pozoun altový. A pak máme pozouny tenorové, na ty hrajeme většinou, a potom také je pozoun basový a dokonce i kontrabasový. Na basový pozoun hraje kolega Kučera.

0: Takže opravdu velmi často ve symfonických vokálních dílech my pozounisté kopírujeme hlasy smíšeného pěveckého sboru a pomáháme jim tak vlastně zesílit ten zvuk toho sboru.
1: A v tuto chvíli to právě nastane, protože tři duchovní skladby Antonína Dvořáka, tři duchovní zpěvy, tak se přesně jmenuje ten cyklus, byly psány na latinský text a jedná se o sborové kompozice. A nejedná se o sborové kompozice, správně jste mě opravil, protože byly psány pro Dvořákovu manželku. A ta zpívala stejným hlasem, jakým bude teď zpívat váš altový trombon, je to tak?
0: Je to přesně tak, ano. Antonín Dvořák napsal tři duchovní zpěvy na zámku na Sichrově během své letní dovolené a věnoval je manželce Aně a byly pro sólový alt a tuším, že varhany.
1: Sdružení hlubokých žestů nám teď zahraje tři duchovní zpěvy Antonína Dvořáka v úpravě pro pět pozounů a jednu tubu.

0: Tolik tři duchovní zpěvy Antonína Dvořáka v podání Sdružení hlubokých žestů České filharmonie v čele s pozounistou Robertem Kozánkem, který je opět se mnou u mikrofonu. Dá se říct, že vám účinkování ve vašem ansámblu přináší něco nového, nějaké podněty i nějaké třeba nástrojové fígle, které byste při hraní v orchestru neuplatnili? Obohatilo vás něčím za tu dobu?
1: Obohatilo nás to velmi a zejména je to v té souhře. Tu souhru potřebujeme samozřejmě i při hře v orchestru a to společné dýchání a začátky tónů, konce tónů, to prostě ničím nenahradíte než tou společnou hrou na zkouškách a podobně. A myslím si, že za těch 20 let už opravdu jsme se natolik sehráli a velmi dobře to využíváme právě i při práci v orchestru.
0: Nicméně já si myslím, že třeba takový uherský tanec číslo 5 Johannesa Brahmse, který přijde teď, tak jak zazní teď, si v České filharmonii asi stěží zahrajete, protože můžeme prozradit, že tato slavná orchestrální skladba, symfonická původně, nabere poněkud nečekaný obrat ve vašem podání.
1: Ano, je to tak. My tuto skladbu zařazujeme do našich koncertů jako takový předěl mezi právě tou klasikou a tou modernější hudbou. A uslyšíte uherský tanec, jeden z těch nejslavnějších, číslo 5 G-moll, ale bude to úprava poněkud americká. Jejím autorem té úpravy je americký aranžér Robert Elkier.
0: A blízknou se v ní členové Sdružení hlubokých žestů, Robert Kozánek, Bohumil Tůma, Karel Kučera, Karel Malimánek, Lukáš Bezuch a Lukáš Moďka. Uherský tanec číslo 5 Johannesa Brahmse.

0: Uherský tanec číslo 5 Johannesa Brámse v podání Sdružení hlubokých žestů České filharmonie. Náčelník souboru Robert Kozánek si mění trombóny, altový odložil na stojan a bere si tenorový, říkám to správně?
1: Ano, je to tak.
0: Abyste nám spolu s kolegy zahrál intermezzo, slavné intermezzo z opery Cavalleria Rusticana od Pietra Mascagniho. Tedy nahlédneme poprvé v dnešním večeru do operní tvorby, zase ve specifickém aranžmá pro váš soubor. Prozraďte mi, Roberte, jak je těžké se v bleskovém střihu koncentrovat z toho swingu big bandového, který jste tady právě předvedli, na romantickou muziku?
1: Tak já myslím, že každý hudebník má právě velmi rád to střídání hudebních stylů a nezabřednout do žádného příliš, ale ta variabilita je pro nás velmi osvěžující.
0: Jak vzniká aranžmá takového slavného operního čísla, které hraje obrovský orchestr?
1: Tak zrovna konkrétně u tohoto aranžmá je to zajímavý příběh. Hráli jsme jednou ze začátku působení našeho souboru koncert ve Stříbře v klášteře a ten koncert navštívil náš kolega Vlastimil Pelc, také pozounista, a velmi se mu líbila naše hra a hned po koncertě mi volal, že pro nás napíše několik aranžmá a ta jedna se, myslím, se mu velmi vydařila a od té doby vlastně máme stále v repertoáru.
0: A bude to tedy Mascagniho intermezzo z opery Sedlák kavalír.

0: Hráči na hluboké žestě z České filharmonie koncertují v Maškarním sále zámku v Českém Krumlově. Koncert vysíláme živě přímým přenosem na stanici Český rozhlas Vltava. A právě doznělo intermezzo z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho. Robert Kozánek je opět u mikrofonu. Roberte, já se ještě zdržím u toho propojování klasiky a jazzu. Dokáží se ty dva žánry zdánlivě protichůdné nějak pozitivně ovlivnit? Lze z té jazzové muziky načerpat něco do klasiky a naopak?
1: Já si myslím, že určitě. Vždycky jsem měl pocit už při studiích, když jsem slyšel některé hráče, kteří dokážou hrát výborně jazz, tak většinou uměli hrát skvěle i klasiku. Příkladem třeba Wynton Marsalis, slavný americký trumpetista, který se právě v mládí věnoval spíše klasické hudbě, potom se více orientoval na jazz, ale to propojení prostě je skvělé a myslím si, že kdo cítí jazz, tak ten potom může skvěle cítit i klasickou hudbu.
0: A je to tak po celou dobu jaksi studia a přípravy na to povolání, protože já vím, že kantoři třeba na konzervatořích i na vysokých školách hudebního směru to neradi vidí, když jim ten žáček, studentík troubí někde v Big Bandu.
1: Ano, je to pravda. Bývalo to tak rozhodně dříve, dokonce to bylo snad zakázáno hrát jazz na pražské konzervatoři, ale zrovna nedávno jsem dostal telefonní hovor od budoucího ředitele pražské konzervatoře Iva Kahánka a ten se mě ptal, jaký mám na to názor, jak moc se nátisk jazzovou hudbou může takzvaně rozhazovat nebo unavit, a protože právě uvažují o tom, že by zavedli big band jako povinný předmět na pražské konzervatoři, a já jsem ho ujistil o tom, že rozhodně to naopak může prospět, ale musí ten student nebo ten hráč vědět, jak zpátky se dobře dostat na tu klasickou hru. A zároveň můžu říct, že třeba vzhledem k tomu, že vyučuju na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a tam máme i jazzové oddělení, tak studenti jazzového oddělení docházejí na jednu hodinu týdně klasické hry, aby zase měli možnost pochopit, jak hrát správně klasicky na trombon.
0: Takže i vy jako kantor nejste příznivcem toho striktního zákazu a nějaký zlatý střed těm studentům prostě dovolíte.
1: Stoprocentně, já jsem sám toho příkladem, že velmi rád od mládí hraju oba tyto žánry a ještě do toho musíme přidat dechovku, která taky patří ke všem hráčům na žestové nástroje, takže rozhodně si myslím, že všechny tyto žánry můžou člověka utvářet ve výborného hudebníka.
0: A může v nich najít i novou cestu, neboli New Road, jak se jmenuje další skladba dnešního programu. Jejím autorem je váš polský kolega Tomáš Stolarčik. Je to také trombonista?
1: Ano, je to trombonista, vynikající trombonista, pedagog na Vysoké hudební škole v Krakově a stejně tak jeho otec. A oba jsou to vynikající kantoři, které velmi rádi a často zveme k nám na různé masterclass a rádi se od nich učíme. A jsem tomu velmi rád, že Tomáš Stolarčik přímo našemu souboru věnoval tuto skladbu, kterou vám teď zahrajeme.

0: Tomáš Stolarčik a kompozice New Road v programu koncertu Sdružení hlubokých žestů České filharmonie v Českém Krumlově, který sledujete živě na stanici Český rozhlas Vltava v rámci partnerství Vltavy a Národního památkového ústavu jako iniciátora projektu Vltava slavná a splavná. Před námi je teď taková volně plynoucí jazzová romance Josefa Vejvody, Lento Bluesy se jmenuje, doslova. V originále tuším, tam je výrazné solo pro saxofon. Kdo vlastně se o to solo přihlásil, nebo se vracím pořád k té otázce demokracie ve vašem souboru, nebo kdo rozhodl o tom, komu to solo připadne?
1: Tak pan Josef Vejvoda s námi navázal spolupráci s naším souborem zhruba před 15 lety a byla to právě tato skladba, kterou jako první pro nás upravil. Pan Josef Vejvoda je synem slavného Jaromíra Vejvody, který napsal Škoda lásky, ale také to byl vynikající jazzový bubeník, který ve svém mládí hrával s kapelou složenou se samých pozounů, neboli oktet Zdeňka Půlce. A už tam vlastně tehdy vznikla spolupráce Josefa Vejvody s pozouny a my jsme byli velmi rádi, že potom jsme navázali tu spolupráci s ním, také s naším souborem. No a Josef Vejvoda rád své kompozice upravuje pro různé nástrojové obsazení, takže upravil i tuto skladbu. A já musím říct ještě jednu důležitou věc, že pan Josef Vejvoda přesně před týdnem oslavil své velké jubileum, 80. Takže my ho na dálku zdravíme a přejeme mu ještě jednou vše dobré. My už jsme to společně oslavili na konci dubna, kdy jsme s naším souborem slavili 20 let a on slavil 80, takže jsme měli krásný koncert v Sukově síni v Rudolfínu, kde jsme oslavili 100 a zároveň jsme pokřtili CDčko, které jsme právě k této příležitosti natočili a to CDčko je složeno ze všech skladeb právě pana Josefa Vejvody, výhradně z jeho skladeb a jmenuje se Celebration of Trombones.
0: A ještě mi prozraďte to solo v Lento Bluesy Josefa Vejvody. Je doslova vypsané, nebo je tam nějaký prostor pro improvizaci, pro nějaký momentální podnět, který třeba přijde od některého kolegy nebo od diváků?
1: Tak na to navážu právě o tom, o čem jsme hovořili před minulou skladbou, že když pan Josef Vejvoda tu skladbu pro nás upravil, tak nás neznal ještě, jak hrajeme. A pak ji poprvé slyšel na koncertě, když jsme ji hráli a zjistil, že umíme improvizovat, tak říkal, tak to musíme předělat, to já vám tam nechám prostor pro improvizaci, takže krátká improvizace se tam objeví na tento altový trombon.
0: V podání Roberta Kozánka, velitele Sdružení hlubokých žestů České filharmonie, které nám teď zahraje Lento Bluesy Josefa Vejvody.

0: Zdravíme na dálku Josefa Vejvodu, jubilujícího skladatele a jazzmana, který přesně před týdnem oslavil 80. a který je autorem skladby Lento Bluesy i její úpravy pro šestici hlubokých žestů. Sdružení hlubokých žestů České filharmonie nám ji právě teď zahrálo. Česká filharmonie vyjíždí často do ciziny, jak moc jsou v zahraničí obvyklé takové formace, jako je ta vaše, 5 trombónů a 1 tuba.
1: Jsou velmi obvyklé, zejména v Americe, a můžu říct, že právě teď v tuto chvíli probíhá velký trombonový festival International Trombone Association, neboli Mezinárodní trombonová společnost, a probíhá v Kanadě, v Ontáriu. Každý den sleduju různé úryvky a můžu vám říct, že ty sbory jsou tam ještě mnohem, mnohem větší. Hraje dohromady i 50 trombonistů.
0: A taky tam hrají takový repertoár jako vy, od těch starých mistrů barokních až po hudbu současnou.
1: Určitě. Určitě. Asi nemají Fingra a Dvořáka, ale jinak spoustu těch úprav vlastně to koluje po celém světě.
0: Ale možná mají Merla Travise a jeho slavný hit 16 Tons, který jste si vy ale trošku překřtili v notách. Já to tamhle vidím na pultu vašeho prvního trombónu, že to není 16 tun, na které si ten protagonista toho spirituálu stýská, kolik má práce a jak těžký náklad. Tak jak to je?
1: Ano, je to tak, nebyla to až tak úplně naše chyba, ale v notách u vydavatele napsali 16 tones, neboli tones, a my jsme si to přiložili jako 16 tónů, že se ta skladba se stává ze 16 tónů, ale není tomu tak. Je to opravdu původní americký spirituál 16 tun a černošský otrok si stěžuje na svou těžkou práci a myslím, že je docela symbolické, že uslyšíte solo na tubu a to je někdy taky velice těžká práce.
0: Solo na tubu přednese Karel Malimánek a spolu s ním se nám opět představí trombonisté Robert Kozánek, Bohumil Tůma, Karel Kučera, Lukáš Bezuch a Lukáš Moďka ve slavném hitu Merla Travise 16 tun.

0: To byla píseň Merla Travise, 16 tons, 16 tun, se sólem na tubu, které zahrál Karel Malimánek. A my se teď vracíme domů a možná si znovu u té další skladby vzpomeneme na to kongeniální propojení trombónu a lidského hlasu, které vy jste už před chvílí popisoval, protože uslyšíme jednu národní píseň českou, která byla upravena Otmarem Máchou pro zborovou sazbu. Ale vy budete samozřejmě hrát na trombony. Jak vznikla tato konkrétní úprava? A prozraďte, jestli tady vás nějak vedla ta původní verze zborová od Otmara Máchy při té interpretaci.
1: Tak já myslím, že to propojení je několikanásobné. Zaprvé se dostaneme od amerického spirituálu k moravské lidové písni. A za druhé, ta moravská lidová písně se jmenuje Teče voda teče, takže se opět dostáváme k té vodě. A za třetí vám odpovím na tu otázku. Ano, využil jsem vlastně aranžma hudebního skladatele Otmara Máchy, který se věnoval sběru lidových písní a upravoval je krásně pro pěvecké sbory, zejména dětské pěvecké sbory. A já jsem si dovolil tu jeho úpravu zinstrumentovat pro náš soubor.
0: Ještě z jiného soudku. Když vás tak poslouchám, napadá mě, jestli i ostatní nástrojové skupiny v České filharmonii jsou tak přátelské a družné jako ta vaše hlubokožestěřská. Daří se vám tou vaší touhou scházet se a muzicírovat pro radost i mimo pracovní úvazek České filharmonii? Daří se vám inspirovat i ostatní kolegy z orchestru?
1: Já myslím, že ano. Myslím, že v České filharmonii je mnoho komorních souborů. Ale vzniklo to i také díky tomu, že máme vynikající edukační oddělení a tam právě vznikla potřeba, aby se ty jednotlivé nástrojové skupiny představovaly samostatně, ale myslím, že my jsme byli první.
0: V roce 2004, tuším, při zájezdu do Japonska, kde to nějak spontánně vzniklo. Píseň Teče voda teče zazní teď v podání Sdružení hlubokých žestů České filharmonie.

0: Moravská lidová Teče voda teče, původně ve sborovém aranžmá od Mara Máchy. Dnes v Českém Krumlově v Maškarním sále v přímém přenosu na Vltavě v podání hlubokých žestů České filharmonie. Před námi je teď skladba Na motoru, jejímž autorem je František Kmoch. František Kmoch je příslušník takové té generace přelomu 19. a 20. století promenádní muziky, která nádherně sluší jak těm promenádním koncertům, tak velkým symfonickým pódiím. Já myslím, že asi nikdo z vás, pánové filharmonici, už nepamatuje Václava Neumanna, legendárního šéfa. Pánové ho pamatují. Tak pan Malimánek Václava Neumanna pamatuje. Já jsem si na něj vzpomněl, když jsem se dočetl, že budete hrát Františka Kmocha, protože Václav Neumann rád tuhle muziku v symfonickém jaksi měřítku, vždycky v bílém saku, velice rád dirigoval a nahrával. Jak moc je tahle muzika dneska v hledáčku symfonických dirigentů?
1: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že se dneska dělají všechny možné koncerty open air a podobně, tak vždycky se najde i místo pro tuhletu, dalo by se říct, lehčí hudbu. A Věz gladiátorů Fučíků, ten hráváme s Českou filharmonií poměrně dost často.
0: Skladba Na motoru je kvapík a v originále je to teda hudba s výrazným podílem perkusních nástrojů, které ten rytmus skutečně podtrhují a zvýrazňují. Vy jste si v tomhle směru v té předchozí skladbě u Merla Travise pomohli luskáním prsty a dlaní a kolenem. Snad to bylo dobře slyšet i do přímého přenosu. Neschází přece jenom v tom žestovém aranžmá tohoto kvapíku Na motoru od Františka Kmocha ty perkuse?
1: Já budu doufat, že posluchači ocení, že ne. Já myslím, že ta aranž je napsaná výborně a prostě šlape to jako ten motor. Když to bude dobře šlapat jako dobrý motor u automobilu, tak rozhodně nebude scházet ani žádná perkuse.
0: A bude to velice kvalitní šestiválec v podání tuby a pěti pozounů.

0: Kvapík Františka Kmocha na motoru právě zahráli trombonisté Robert Kozánek, Bohumil Tůma, Karel Kučera, Lukáš Bezuch a Lukáš Moďka a tubista Karel Malimánek, pánové, kteří si říkají Sdružení hlubokých žestů České filharmonie. V maškárním sále zámku v Českém Krumlově se s hlubokými žesti České filharmonie loučíme, ale můžete si být jisti, že je nenecháme odejít bez přídavku. Ten je teď před námi a má velice výmluvný titul. Roberte, já si myslím, že ho můžeme přeložit jako Po šichtě a to je vlastně návrat k vašim kořenům, protože vy jste se začali družit až po šichtě u filharmonických pultů. Post opus.
1: Je to přesně tak, post opus, napsal ho pro nás Václav Kozel, slavný to jazzový klavírista, aranžér a právě měl při psaní a názvu této skladby měl přesně toto na mysli, post opus, tedy podíle po šichtě a vyjádřil tak vlastně charakter a důvod scházení se našeho souboru.
0: Který s námi byl v maškarním sále v Českém Krumlově dnes v sobotu 19. července 2025. Pánové, hrajte post opus Václava Kozla a všem ve spolek i nadále krásný večer.

Dohrálo Sdružení hlubokých žestů České filharmonie, tedy pozounisté Robert Kozánek, Lukáš Moďka, Bohumil Tůma, Lukáš Bezuch a Karel Kučera a také tubista Karel Malimánek. Slovem provedl Vojtěch Babka. A vše o projektu Vltava slavná a splavná, jehož součástí byl i odeznělý koncert, se můžete dozvědět na stránce www.vltava2025.cz. My se teď po hudbě pro žestě pověnujeme sólovým houslím. Houslista Daniel Matejča, ročník 2005, patří bezesporu k nejvýraznějším talentům nejmladší generace. Už v roce 2017, tedy ve 12 letech, se stal držitelem ceny Zlatý oříšek. Mezi další jeho úspěchy patří například cenná vítězství v Kocianově mezinárodní houslové soutěži Telemann Competition anebo v Eurovizní soutěži mladých hudebníků v roce 2022. Spolu s klavíristou Janem Schulmeistrem v roce 2023 zvítězil na soutěži Concertino Praga v komorní kategorii. V roce 2024 byl časopisem Forbes zařazen do prestižního projektu 30 pod 30 a o rok později pak debutoval s Českou filharmonií. Dnes koncertuje po celé Evropě, v Japonsku či Singapuru a jeho hvězda jednoznačně stoupá. Danielovo debutové album, sestavené ze slavných sólových sonát belgického houslisty a skladatele Eugène Isaaye, vydané u Suprafonu v roce 2023, je skvěle hodnoceno v českém i v mezinárodním měřítku. A právě část tohoto alba si za chvíli pustíme. Konkrétně sonátu číslo 2, 3 a 6. Berte to jako ochutnávku k rostoucímu interpretačnímu umění Daniela Matejči, jehož v partiturách nepochybně neslyšíme naposledy. A o němž je mimo jiné známo, že kromě klasických houslí má také rád jazz a že velmi slušně ovládá hru na klavír, marimbu nebo vibrafon. Máme se tedy do budoucna nač těšit. Z Českých Budějovic se loučí a pěkné dny plné jen dobré hudby přeje Petr Hanzlík.

0: Tak to byl pro dnešní Vltavské ráno, milí posluchači, naposledy houslista Daniel Matejča a také naposledy hudba, kterou zkomponoval skladatel Eugène Ysaÿe. Závěrečné tóny jeho sonáty pro sólové housle číslo 6 E-dur také uzavřely nedělní partitury, které připravil Petr Hanzlík. Je právě 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A právě o 8 hodině raní vás při poslechu Českého rozhlasu Vltava vítá od mikrofonu Martina Kolajová. Přeji vám krásnou neděli a také krásné nedělní sváteční ráno. My vás už za malou chvíli pozveme na putování, a to na putování krajinou myšlenek, krajinou víry i hudby, tak jako každou neděli právě o tomto čase. Dnes je neděle, první červencová je 2. července a mimo jiné je dnešní den také Mezinárodním dnem proti zapomínání. A tak co byste řekli tomu, abychom se společně vydali za tím, co přetrvává, a to navzdory času. Už za malou chvíli Spirituála přinese další zastavení v letním seriálu Martina C. Putny o duchovních dějinách, a to nejen těch evropských. O 8:30 nás čeká krédo, které tentokrát otevře téma klerikalismu, fenoménu, který ovlivňuje podobu církve i společnosti. A pak to bude v 9 hodin, vás pozveme do nového kostela v Litomyšli k poslechu bohoslužby. No a nakonec v 10 se vydáme ještě dál. Náš letní hudební bedekr totiž tentokrát otevře brány baziliky svatého Petra v Římě, což je místo, kde se architektura, historie i hudba spojují v jedinečný zážitek. Dopřejte si tedy společně s Vltavou dopoledne i ráno, kdy se nespěchá. Jsme rádi, že nás právě posloucháte. Posloucháte Vltavu, tak tedy ještě jednou ode mě k přání klidného a inspirativního nedělního dopoledne. A teď už nás čeká Duchovní Evropa, pořad, ve kterém procházíme s profesorem Martinem C. Putnou a také Ninou Rutovou spletitými duchovními dějinami, a to nejen těmi evropskými. Tentokrát se vydáme ještě dál v seriálu, který pro letní týdny a dny připravil Martin C. Putna.

0: Schamachti be Omrim li, Beit Adonai nelech, Omdot haich regleinu, Bishareich Yerushalayim, Sha'alu shalom Yerushalam, Yishlayu ohavaich. Neboli Davidova poutní píseň Raduji se, když slýchávám, pojďme do domu Hospodinova. Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme v branách tvých. A pak jsem navázal veršem 6. Za pokoje Jeruzaléma se modlete, ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně. Tak, já právě stojím v Jeruzalémě na mostě Menachema Begina. To je takový jako malý můstek, který vede přes poměrně rušnou silnici. Možná tady slyšíte z dálky ta auta, pokud je slyšíte příliš, tak se omlouvám. Pode mnou je hluboké údolí Hinom a za tím údolím už jsou hradby starého Jeruzaléma a tam se tyčí hora Sionska. Tedy mezi námi, na to není žádná hora. On je to vlastně takový jenom jakoby výběžek starého Jeruzaléma a na něm stojí opatství Sion, což je takové běžné, banální, německé, novorománské, bernektinské opatství. Ale tam my dneska nepůjdeme.
1: Aha, ty jsi to začal jako když jsi reportér a rovnou stojíš na tom místě a popisuješ, Martine.
0: Či Nino, ale ty tady nejseš, já jsem v Jeruzalémě.
1: Neměla jsem být, ale jsem, Martine.
0: No dobře, no dobře, tak se přiznáme, co máme dělat. No, tak je to tak, že tenhle ten úvod jsem skutečně točil na mostě Menachema Begina nad hlubokým údolím Hinom s pohledem na tu horu Sionskou a ještě jsem si ten úvod třikrát zopakoval pro jistotu, abych si byl opravdu jist, že to mám skutečně nahráno. Jenomže jsem prostě nemehl. Jsem a teď bych se jako spílal hroznými nadávkami, ne.
1: Jsi jenom nahraný.
0: Já jsem prostě úplně nahraný. Dobře, takže si nebudu nadávat a pokusím se to, co jsme... Já prostě nemůžu předstírat, jo? Kdybych možná lépe předstíral, mohl bych třeba být člen nějaké významné rady, ale protože neumím, hned si mě odhalila a bez pochyby posluchači by mě odhalili, tak nikam nekandiduji a místo toho tady budu vyprávět o Jeruzalému.
1: A ne z toho místa, jak jsi měl v úmyslu, ale...
0: Bohužel.
1: Opět jen z rozhlasového studia. Tak budeš nám ještě chvíli něco popisovat? Anebo...
0: Budu popisovat kostel, protože cílem mého putování po Jeruzalémě bylo seznámení s fenoménem křesťanského sionismu. Když se řekne sionismus, tak to všichni znají, že jo? To je jaksi škola, učení, proud, který říká, že země izraelská patří židům a že všichni židé mají právo se tam nastěhovat a tak dále.
1: A křesťanský sionismus, to zní skoro jako protimluv, ne?
0: Na první pohled, ale nebo na první poslech, když už jsme v tom rozhlase, já doufám, že si naši posluchači představují to hluboké údolí hinomské. Určitě někde na nějakých fotkách. A na druhý poslech už to žádný protimluv není, protože jsou někteří křesťané a vždycky byli, kteří na tenhle ten židovský nárok, svatá země prostě patří nám, protože Hospodin nám ji zaslíbil už prostě v knize Exodus a tak dále, říkají, no ale samozřejmě, vždyť my přece tu Bibli také čteme, my s tím souhlasíme a ano, tak to má být, svatá země patří židům a vlastně povinností křesťanů je jim k tomu, co nejvíce pomáhat a prostě stát na straně Izraele, jednoduše řečeno. Takže to je křesťanský sionismus. A už to nezní jako takový protimluv.
1: Ne. Tím se lze asi i stotožnit,
0: tak,
1: ne?
0: Tak. Mm-hmm. Jsou tací, kteří s tím mají nějaké problémy, ale to je potom jiná historie. My teď hovoříme o křesťanském sionismu. Co to vlastně je a kde se vzal? A abychom se s ním trochu seznámili, tak já budu muset sestoupit do údolí Hinomského. Znamená, teď budu chvíli strašně funět, jakože lezu do toho údolí a nesmíj se mi, tady se mi, no...
1: Tak funi.
0: A funě, tak prostě funím na to horu Sionskou. Už jsem tam dofunil a teď jdu k Javské bráně. Teď tady možná slyšíte už takový ten hluk těch trhovců, takové to volání taxi, jo, číp něco, číp tamhle to, já nic nechci takového. Hned od Javské brány odbočím a dostanu se ke kostelu Christ Church, neboli Kristův kostel. Když se řekne Kristův kostel v Jeruzalémě, no tak tam prakticky každý kostel je Kristův. Pokud není náhodou Panny Marie nebo Jana Křtitele nebo jiných novozákonních postav, tak téměř každý kostel, koneckonců je chrám Božího hrobu a je luteránský kostel svatého Salvátora a tak dále. Ale nás dneska zajímá kostel, který se jmenuje Christ Church a je právě centrem toho křesťanského sionismu, a to už od poloviny 19. století. A já teď do ní vstoupím. Hele, se musím teď potichu, protože za chvilku bude začít bohoslužba. Kostel se zvolna plní. Jo, jsou tady lidé nejrůznějších ras, národů. Někteří mají na hlavě jarmulky, někteří ne, takže je taková velmi smíšená společnost. A já teď musím přestat, protože začíná bohoslužba a já nejsem tak zuřídí reportér, abych prostě rušil svým nahráváním bohoslužbu. Takže my si teď pustíme jednu malou ukázku hudební.

0: Ješua že Mašiach.
1: A těmito zpěvy začíná modlitba, začíná bohoslužba v křesťanském kostele?
0: No jistě, jistě. Proč by to mělo být hebrejský? Ješua ha Mašiach, to je přece to jako základní křesťanské vyznání. Ježíš je spasitel, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Kristus, že jo? Kristus není příjmení. Jo? Kristus je titul, takže no. No, tak se zase přiznáme. Tohle to prosím tě není nahrávka z Christchurch z Jeruzaléma. Tohle je nahrávka z Moravy. To je z Dolan, kde je komunita, která také hebrejské zpěvy zařazuje do křesťanských bohoslužeb. Ale hebrejsky to je, čili dá se říci, že vlastně je to v duchu toho křesťanského sionismu, který obnáší, jak jsem říkal, jednak to, že křesťané přejí židům a jednak to, že zdůrazňují, že křesťanství má ty židovské kořeny a že Ježíš sám byl žid. To je věta, jasně to každý ví, Ježíš je žid, to je přece normální, Panna Maria židovka. No ale ještě před takovými stolety, kdybys tohle to řekla v nějakém běžném katolickém kostele, co si to dovolujete? Židi jsou přece proti nám.
1: Ale vždyť čtení je vždycky ze Starého zákona a...
0: Pozor, to je v katolických kostelech až po koncilu.
1: To je?
0: To znamená od 60. let 20. století. Aha. Do té doby jako taky byla nějaká starozákonní čtení, ale mnohem méně. Tahle ta vlastně rejudaizace, tenhle ten návrat ke starozákonním kořenům, to je opravdu až výsledek samozřejmě sebereflexe speciální katolické církve po roce 1945, po válce, po holokaustu, kdy se řekli, přátelé, asi trochu se nám něco nepovedlo, že? Trochu možná ten náš antisemitismus, který jistě byl úplně jiný, byl teologický a nebyl rasový a tak dále, ale nějakým způsobem připravil půdu potom pro to, co nastalo. A druhý vatikánský koncil potom vlastně činí tento obrat čelem k židům. Jo, ale i tak to potom, to je dlouhé povídání, k tomu se ještě někdy dostaneme. Ale výsledek je v každém případě ten, že dnes nás to jakoby nepřekvapí, že v rámci křesťanské bohoslužby může vlastně zaznít nějaký hebrejský zpěv. Nejen starozákonní čtení, ale hebrejský zpěv. A tady v tom speciálním kostele, ve kterém my se teď nacházíme, jakože se v něm nacházíme, tak tam je to dovedeno do poměrně velkých důsledků. To znamená, v tom kostele vlastně není běžně kříž. Ten se staví jenom při bohoslužbách na oltář. A pak ho tam postavili ještě roku 1948, když ten kostel se ocitl v arabské zóně a Arabové všechny synagogy zničili. Tak aby si nemysleli, že to je synagoga a nezničili to, tak tam ti místní křesťané postavili kříž. A jinak tam vlastně není. Naopak na tom vlastně oltáři stojí menora. A oltář samotný, neboli ta zadní prostě jakoby ta deska, jak bychom to naznačili, na ní jsou tři velké hebrejské texty. Jedno je desatero, druhý je otčenáš a třetí je apoštolské vyznání víry. Čili celý ten kostel je vlastně jakoby co nejvíc připodobněn k tomu, jak asi to mohlo vypadat při těch prvních křesťanských bohoslužbách, ještě když opravdu to byli všechno židé, protože první Ježíšovi učedníci prostě byli židé a několik prvních jeruzalémských biskupů byli židé a tak dále, jenom potom to všechno šlo trošičku jinými cestami.
1: A to je krásné, jaké to bylo vrátit se o tolik století, ba tisíciletí zpátky.
0: No, ono jde o to, jaká je potom ta konkrétní forma. To znamená, jedna věc je ta hebrejština, která jakoby je tam přítomná. Ty bohoslužby byly většinou anglicky a měly jenom některé hebrejské vložky. Třeba se vlastně říká Šema. To Šema Izraele Adonai Elohénu. Slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš je Bůh jediný a tak dále. A k večeři páni se používají macesy. Ty klasické, ty prostě pesachové oplatky, jak to máme nazvat. Ty nekvašené chleby. Ale jinak ta forma vlastně se úplně podobá běžným evangelikálním bohoslužbám kdekoliv ve Spojených státech nebo konec konců i u nás. To znamená, jsou tam takové prostě jednoduché písně, jejichž texty se promítají na velkou plošnou obrazovku. To už není úplně jako v tom prvním století a lidé u toho tak různě zvedají ruce, to někdo tak jako poplakává, ale to se běžně při evangelikálních bohoslužbách, natož potom při letničních děje. Takže to jiné je na tom to hebrejské, ale vlastně ta forma se nesnaží nějak jakoby archeologicky napodobit, jak to tehdy vypadalo. Jim jde o to vzít ty kořeny, jít k ním zpátky Jo, ale zároveň prostě žít tou současností.
1: A jaký byl cíl tvé cesty?
0: Porozumět. Jako všechny naše pořady a jako všechno, co celý život dělám, to je vlastně pořád ta vášeň porozumět. Takové to, a proč je tomu tak? Proč je tomu tak? A odkdy to tak je? A jak jsme se dostali tam, kde jsme? To je to, co dělám celý život. To jsou ty dvě základní evropské vášně. Vášeň donchuanská a vášeň faustovská. Jo, a ta moje trajno začně ta faustovská.
1: No. To jsem zvědavá, do jaké míry můžeš ta svoje nedávná poznání opřít o nějaké důkazy, Martine?
0: No jo, to je pravda. Ty si vlastně můžeš myslet, a naše posluchači taky, že jsem si to celé vlastně vymyslel. Když jsem tady před tím chvilku předstíral, že stojím na mostě Menachema Begina a pode mnou je to údolí Hinnom.
1: Tak sledoval jsi nějakou linii toho, jaké je soužití židovství a křesťanství
0: tak,
1: přímo tam v Jeruzalémě.
0: Tak, přesně tak.
1: V tomto určitém konkrétním kostele.
0: Přesně tak. A potom v nějakých jiných komunitách, ale vyšel jsem vlastně tady z toho kostela. A konec konců, kdo by si myslel, že se vymýšlím, tak mu můžu doporučit literaturu. Konkrétně jsem si tam vlastně v takovém malém knihkupectví, které bylo hned vedle, zakoupil knížku, která se jmenuje For the Love of Zion, Christian Restoration of Israel, což je od historika Calvina Crombieho a jsou to vlastně dějiny toho kostela a dějiny křesťanského sionismu. Takže každý si to může na internetu najít, že jsem si to úplně nevymyslel. Ale já vím, na internetu se najdou i věci, které se vymysleli tak vážně. Celé to vzniklo v polovině 19. století a vzniklo to v Anglii. Vzniklo to v prostředí tamních puritánů, tamních vlastně jakoby evangelikálů v rámci anglikánské církve. Jo, ta anglikánská církev je poměrně široká a má i svoje jakoby evangelikální, hodně biblické křídlo. A ti začali čím dál tím víc vlastně hlásat myšlenku, že Židé by se měli vrátit do svaté země, protože konec konců je to přece předpovězeno a že rolí křesťanů je jim v tom pomoci. A tak se vlastně pokusili jakoby udělat takový předvoj tím, že v tom Jeruzalémě postaví kostel, tedy křesťanský kostel, který ale bude zdůrazňovat tyhle ty židovské kořeny křesťanství. Čili ten kostel vlastně byl a dosud je anglikánský, formálně patří pod anglikánskou církev, ale velmi se nepodobá běžným anglikánským kostelům. A první biskup, který tam byl vybrán, jenom kněz, ale dokonce biskup, to byl právě pokřtěný Žid. Jo, to byl jakýsi pan Michal Alexandr Salomon, kterého vybrali jako toho zvěstovatele, toho prvního, který přijde do toho Jeruzaléma a řekne Židům, tak my vám vlastně pomůžeme se sem vrátit, jo, to bude ten vzor pro celý svět a zároveň bude fajn, když se vy obrátíte ke křesťanství. Jo, my se navrátíme k židovství a vy se obrátíte ke křesťanství. No, ohlas byl samozřejmě katastrofický. Naštvali se úplně všichni.
1: Byl tam sám.
0: Ne, úplně sám tam nebyl, ale byla to taková poměrně malá komunita. Skutečně několik, řekněme, desítek židů nebo židovských rodin konvertovalo a někteří britští křesťané, kteří se do Jeruzaléma přestěhovali, tak vlastně se k tomu připojili, ti tvořili vlastně základ. Ale naštvali se pravoslavní, zvláště Řekové, protože do té doby ti to měli tak, že Jeruzalém je vlastně jejich, že to staré město, ta hlavní místa přece patří řecké pravoslavné církvi. Mm-hmm. Naštvali si katolíci, protože ti tam taky měli svoje místa, říkali, tady to prostě patří nám. A naštvali se i Židé, mnozí, protože říkali, ale my o žádné vaše obracení na křesťanství vůbec nestojíme. A paradoxně tenhle ten kostel, neúplně velký a neúplně nápadný, člověk, když neví, kde to je, tak to vlastně nenajde. Opravdu to musíš jak odbočit ta javské brány, hledat a říct, a tady to máme a pak už to má i takový dvůr k tomu a dá se tam naobědvat konec konců a všechno, možná kavárna. Ale tenhle ten nenápadný kostel vlastně strhl takový zápas o svatou zemi. Protože Řekové si řekli, aha, co nám sem ty protestanti lezou? No tak my musíme přidat. Rusové si samozřejmě řekli, ha, co nám sem ti Britové lezou? Musíme přidat.
1: A přidávali co?
0: Přidávali energii, přidávali peníze, začali stavět nové kostely.
1: Aha.
0: Jo, tohleto, jo, jako svoji přítomnost. Začali posilovat svoji přítomnost ve svaté zemi. A podobně začali posilovat židé, to znamená ty vlastně nejvýznamnější židovské fundace, to znamená zakládání nových čtvrtí, nových škol, vlastně už jakoby za hradbami Jeruzaléma, tak to začali židovští mecenáši, taky vlastně Britové, hlavně prostě baron Rothschild a baron Montefiore, taky v reakci tady na to.
1: Ale když začnou všichni přidávat a to odděleně většinou vzniknou spory a válka a čím dál větší.
0: Ne? No, tak ten dnešní Jeruzalém vypadá. A to ještě nemluvíme o muslimech, jo? Protože to je ta doba, kdy islám vlastně byl v takové defenzivě poměrně velké, protože islám byl reprezentován tureckou říší, osmanskou, a té se tehdy říkalo, to je ten nemocný muž na Bosporu, ten už prostě dodělává. A právě díky tomu, že ta turecká říše byla slabá, tak už se tolik nebránila jako předtím tomu, aby v Jeruzalémě mohly vznikat nové kostely. Do té doby tam byl status quo. Jo? To, co už se teda postavilo, jo, ten chrám Božího hrobu a další věci, tak jako budiš to, ať si tady stojí, tam ať si šmudlají to svoje ikonouctívání, ale nové kostely ne. Jo, natož nové synagogy a takové věci. A tohle doba, kdy oni vlastně pod tlakem Ruska, Francie a Británie, těch tří hlavních velmocí světa, a později i Německa, říkají, no tak dobře, tak si tady ještě postavte tohleto, postavte si tohleto.
1: A jak je to dál?
0: Jak je to dál? To je, samozřejmě nejraději bych tady převyprávěl celou tu knihu Krombího, ale já myslím, že by se mohla přeložit někdy. Ale v jádru se dá říci to, že pokud oni si tehdy mysleli, ti první křesťanští sionisté, že za pár desetiletí se všichni židé nastěhují do svaté země a přestoupí ke křesťanství, tak to se samozřejmě nestalo. Ale stalo se něco jiného. Na tu myšlenku navázali jiní. Na tu myšlenku potom navázali ti, řekněme, noví křesťanští sionisté, nebo ti, kteří znovu obrátili pozornost křesťanstva k židovství po roce 45, tak, jak jsme o tom vlastně už mluvili. Jo? Že tihleti zůstali takovou jakoby zvláštní větví, která vypadalo, že je to vlastně větev slepá, ale potom ta samá myšlenka napadla mnohé jiné další. Takže dneska už v Jeruzalémě jsou mnohé další instituce, které se vlastně věnují témuž. A konkrétně tady musím zmínit aspoň Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Neboli ICEJ, jak se tomu říká, tou jakoby českou verzí anglické zkratky. A já teď udělám zase takovou malou reportáž. A mezi tím z něj zapustíme.

0: A do jakého místa nás přenesla tahle píseň?
1: To je Šábesová píseň. Šábes Freude, že jo? Šábesová radost. Možná nám trošku připomněla Pec nám spadla. A ta nás přenesla do pivnice. No do pivnice, to je jako v Jeruzalémě jsou také pivnice, kromě jiného. A přinesla nás do pivnice Ben Sira, neboli vlastně Sirachovec, bychom to mohli nazvat. A tam já jsem se sešel s hlavou celého toho křesťanského velvyslanectví s Mojírem Kalusem a jeho ženou Lucí. A proč jsme se sešli v pivnici? No, protože byl šábes. A všechno bylo zavřený, protože když je šábes, tak skutečně v Jeruzalémě je velký šábes, nejezdí městská doprava, jsou zavřený obchody, zavřený kavárny, úplně všechno, což je vlastně, tak by to mělo být, po křesťanské neděli taky, že? Přece bylo úžasné. A jenom některé jednotlivé podniky mají otevřeno a tohle to byla taková levicová pivnice, která byla popsaná nápisy antify a různými takovými jako antikonzervativními výkřiky, no a tam měli otevřeno, protože jako na výraz jejich protestu. A tam jsme se tedy potkali s tím Mojmírem a Lucí a oni vyprávěli. A to zase nenahrálo. Mně se to prostě nenahrálo. Tak já to zkusím
0: převyprávět.
1: Vyprávěli zhruba to, že to křesťanské velvyslanectví je něco jiného, než ti staří křesťanští

0: To je to, jak si prostě na těch dvorcích staví ty boudičky dřevěné. A oni se teda nestaví dřevěné boudičky, ale protože to je poutní svátek, tak oni se prostě scházejí, a to jsou pak tisíce lidí, kteří přicházejí do Jeruzaléma, aby společně se Židy vlastně slavili ten poutní svátek, který připomíná příchod Izraelitů do svaté země.
1: Přijedou tisíce křesťanů.
0: Křesťanů.
1: Řekl si lidí. Samozřejmě,
0: jako jezdí tam se tisíce lidí židů do Jeruzaléma na ty svátky.
1: Ale vedle toho také.
0: Tak přesně. A já jsem se Mojmíra ptal, co na to ti Židé. Jo, jestli jim to vlastně vadí, nevadí, líbí se. A on říkal, že to má nějakou zvláštní historii. Oni nejdřív byli trošku překvapeni. Když přišli prostě nějací křesťané a říkají, a my s váma vlastně chceme slavit ten Sukot a my jsme prostě vaši kamarádi, protože v židovské tradici je taky takové to, no, pozor na to moc velké milování a objímání. A jak mi říkal i třeba profesor Stučinsky, se kterým jsem tam měl, jsme vymýšleli nějaké projekty univerzitní, to možná bude, možná nebude, uvidíme. On říkal, no mezi filosemitismem a antisemitismem někdy jenom tenká hranice. Že jistá fascinace tím, jo, takové to, já vás strašně miluju, zároveň v sobě může nést i to obrácené a zpátky.
1: A hlavně, jestli jsem naslouchala dobře, tak pořád jsou to snahy těch křesťanů, ale nezaslechla jsem, že by o to ti Židé stáli.
0: Tak a to je teď ta druhá stránka, protože tito jiní křesťané, to Icej, už se nepokouší ty Židy obrátit. Jo, jistě, kdybych někdo chtěl, tak oni mu nebudou bránit, ale něco jako idea obrácení Židů, to jak si potom všem prostě už je, to nejde. Jo? To prostě to jsme v jiné době, v jiném mentálním kontextu. Ale že ti Židé izraelští, nebo aspoň jejich velká část, vlastně na to přistupili a řekli si, dobře, tohle jsou naši spojenci. Jo, takže oni už je dneska vlastně berou velmi, velmi pozitivně, jo, že to jsou v tom světě, který opravdu Izraeli do velké míry nepřeje, tak toto jsou naši přátelé.
1: A je to spíše přátelství politické nebo duchovní?
0: Velmi správná otázka. Když jsem mluvil v tom kostele Christchurch s pastorem Davidem Pillagem, tak on říkal, my se držíme od politiky stranou. Icej se tolik od politiky stranou nedrží. Ti říkají, ano, prostě my jsme jakoby političtí spojenci Izraele, ale zároveň ti tam to duchovní, to znamená, říkají, ano, křesťanství, máme-li ho žít autenticky, tak musíme k těm jeho židovským kořenům.
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Tak to byla spirituála. Profesor Martin C. Putna společně s Ninou Rutovou jsme opět prošli spletitými duchovními dějinami, a to nejen těmi evropskými, protože profesor Putna se v reprízách svého seriálu, letních reprízách, vydává ještě dále na východ a věnuje se třem monoteistickým náboženstvím. Další vybranou kapitolu pro vás Martin C. Putna připravil zase na příští neděli. Poslouchejte opět od 8 hodiny ráno. Teď je 8.30, nás čeká krédo, v jehož podtitulu můžeme číst konstatování nebo citát Klerikalismus je pohroma, a následované otázkou, co s tím. Dnešní krédo bude právě o klerikalismu, nebezpečích a úskalích, která sebou přináší, i možných podobách a proměnách kněžské služby. A právě o tom bude v následující půlhodince mluvit autor pořadu Matěj Senft se svými hosty, a těmi budou dnes kněz Matěj Jirsa a plzeňský biskup Tomáš Holub.

0: Krédo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Klerikalismus je metla. Je to pohroma. Forma zesvědčení, která špiní a škodí tváři pánovi snoubenky. Zotročuje svatý, věrný boží lid. Tato slova zazněla před 3 lety z úst jednoho z výrazných kritiků klerikalismu, papeže Františka. Jak spolu souvisí klerikalismus a moc? Jaká úskalí a nebezpečí přináší? A jak by se měla církev proměnit ve 21. století, aby naslouchala znamením doby a zabránila dalším případům sexuálního zneužívání kněžími? To jsou otázky pro mé dva

0: dnešní hosty. Ve studiu již vítám kněze pražské arcidiecéze a kaplana na Svaté hoře u Příbrami, Matěje Jirsu. Dobrý den, Matěj.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: A do plzeňského studia zdravím plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I vám dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft. Krédo. Podle Benedikta XVI. Je klerikalismus pokušení, které se týká kněze v každé době. Papež František, který se k tomuto fenoménu vyjadřoval opakovaně, zase tvrdil, že klerikalismus zapomíná, že viditelnost a svátostná povaha církve patří celému božímu lidu. Nicméně, jak se díváte vy, Matěji, na téma klerikalismu?
1: Tak já vnímám klerikalismus jako mylné pojetí života církve. Takové pojetí církve, ve které by to bylo rozdělené na ty kněze a biskupy, kteří to jakoby tvoří, a potom nějaké řadové v uvozovkách věřící, kteří konzumují to, co vytváří tedy kněží a biskupové. Tohleto rozdělení církve se nějak v historii rozmohlo nazývat rozdělení na církev slyšící a učící. Henri de Liba, to je jeden teolog, ke kterému měl blízko také papež František, jeho učení, tak on to nazývá rozdělení na křesťany a superkřesťany. Takové to pojetí, že když je někdo kněz nebo biskup, tak zřejmě je tedy lepším křesťanem, že je s tím superkřesťanem, tím možná jakoby lepším mluvčím toho, co je křesťanství. A ten běžný věřící teda se má účastnit života církve tím, že tyhle ty lidi poslouchá. Tak tohleto rozdělení se v posledních staletích bohužel v církvi nějak uchytilo. Druhý vatikánský koncil potom startuje nějakou změnu tohoto pojetí, takže úplně souhrně bych řekl, že klerikalismus je vnímání církve jako nějakého klubu, kde tedy kněží a biskupové jsou ti, kteří nějak všechno, jako je to jejich, a ti zbylí věřící jsou ti, kteří je mají tak nějak poslouchat a mají se jimi nechat vést.
0: Tomáši, jak se na to díváte vy? Vidíte se z pozice biskupa jako ten super věřící, nebo souzníte s tím pohledem Matěje Jirsy a v důsledku tedy se slovy papeže Františka?
2: Tak já bych Matěje podpořil, myslím, že to řekl skvěle. Jakákoliv situace, která ze služby vytváří privilegium, tak je nebezpečná. A my vnímáme kněžství, ať už jáhenské, tady bych řekl, že se to může týkat i jáhnu, kněží nebo biskupů, jako službu. A právě v okamžiku, kdy se ze služby stane privilegium, tak je to průšvih, který se nazývá klerikalismus.
1: Já bych to možná ještě doplnil, mě došlo, co říkal papež František, možná až provokativně biskupům v Chile, myslím, že v roce 2018, kde on říká, zapamatujte si, že věřící nejsou vaši poddaní, ale jsou to vaši zaměstnavatele, což znamená, že jako vy jim máte sloužit, vy jim máte pracovat pro ně, ne takže oni jsou nějaká stafáž k vašemu životu nebo k vaší prostě práci k nadřízených.
0: Tomáši, když se tenhle průšvih, jak byste to označil, zvaný klerikalismus, tedy projeví, jaká nebezpečí pro život v církvi sebou může přinést?
2: No, že nejsme boží lid. To základní, o čem mluví druhý vatikánský koncil, že jsme lidé, kteří společně putují do božího království a vzájemně si na té cestě pomáhají, vzájemně na sebe čekají a vzájemně se snaží jeden druhému porozumět, tak se změní v jakousi přesně definovanou pyramidu, kde jde o to vylíst výše a tím pádem mít větší rozhled, větší možnosti, větší uznání a nějak se mít možnost dívat na ty druhé spatra. To je ta realita, kdy tu církev takto vertikalizujeme babylonským typem.
0: Matěj, může mít tenhle pocit nějaké nadřazenosti, možná moci, i negativní důsledek na to využívání té samotné role, tedy zneužití té nabité moci?
1: Jo, myslím, že určitě to říkal i papež František, že vlastně základem k zneužívání nejenom sexuálnímu, ale vlastně i jakémukoliv jinému v církvi, tak právě základem může být ten klerikalismus, to, kdy se kněžím nebo biskupům nebo taky jáhnům nebo jiným lidem vedoucím postavením v církvi přiřekne taková moc, která vlastně potom vede k tomu, že oni si v ní třeba zalíbí a zneužijí. Ale já bych k tomu chtěl ještě přidat taky to, co jsme se učili na jednom výcviku v Irsku, když jsem tam studoval, že k tomu zneužití moci často dochází právě v tu chvíli, kdy si ji člověk sám ani neuvědomí, nebo se jí lekne, tak se jí snaží popřít. A právě v tu chvíli se to může stát nejčastěji, že tuhle tu moc zneužije. A ještě jednu věc bych k tomu chtěl možná podotknout, že to taky ale neznamená, že jako mít moc je něco velmi špatného, že jakmile mám moc, tak se jí mám rychle zbavit. To myslím, že takhle úplně není, že právě odpovědností toho člověka, třeba taky v církvi, který má moc, tak je nějak demaskovat tu moc, která je pro mě odpovědností, kterou já mám vzít vážně a mám tou svojí autoritou a mocí posloužit. V biblickém slova smyslu by se dalo říct, že tu moc mám využít k tomu, aby jsem ji využíval jako královský zahradník, to znamená, aby jakoby rozkvetla ta zahrada kolem mě a já tu moc mám využít k tomu, abych nějak napomáhal rozkvětu světa kolem sebe, anebo že ji mám použít k tomu, abych ochránil ty, kteří tu moc nemají, abych ochránil slabší. A potom ta moc opravdu může být něco, co může sloužit, co mám vzít dospěle odpovědně do rukou, ale zároveň myslím, že je taky důležité demaskovat tu moc, která je vlastně jakoby nějak zvrácená, která mi nepřísluší a které se mám postupně vzdávat, ale zároveň být velmi citlivý na to, že i když já to tak třeba ještě nevnímám, že lidé okolo mě to vnímají, že když někam přijdu a mám pocit, já jsem kněz, ale přece nic neznamenám, no tak ty ostatní lidé ale pořád nějak jakoby podvědomě ke mně vzhlížejí jako k někomu, kdo je nositelem téhleté moci pro ně.
2: Já tady potřebuji jednu věc teď říci hodně rychle, protože mně se zdá, že je důležité také zdůraznit něco, co když se znovu a znovu vracíme k papeži Františkovi, tak on také několikrát podtrhl, že klerikálně se mohou chovat i lidé, kteří žádné svěcení nemají. Že může existovat také klerikalismus laiků, to znamená těch, kteří nejsou svěceni, ale právě převzali jakousi moc a zodpovědnost a vnímají tu církev jako pyramidu. Že to není výhradně vázané pouze na lidi, kteří mají svěcení, protože je to vlastně forma, jak nakládám s mocí způsobem, který není odpovídající putujícímu božímu lidu a to mnohdy umí svést na cestí nejenom lidi, kteří jsou pomazaní.
0: U těch nepomazaných nebo laiků, u kterých věřících se to projevuje? Víme, jestli jsou to třeba lidé, kteří nějak pomáhají ve farnosti, nebo to může být zkrátka kdokoliv, kdo si domyslí nějakou svou moc na základě toho, co třeba prožívá ve své farnosti?
1: No, já si myslím, jestli můžu odpovědět, taky jsem to chtěl zdůraznit a mě přijde, že to jako nemusí být stigma, že to někdo takhle vnímá, protože to je opravdu dědictví, který jsme mohli dědit. A myslím si, že to je dědictví nějaké mentality života v církvi. Vlastně to může být dědictví lidí, kteří byli velmi poslušní svým katechetům a katechetkám, kteří je to takhle učili, že prostě kněz je nedotknutelný, že ho nemám kritizovat, že když mu něco řeknu, že to je velký hřích, za kterého div nebudu exkomunikovaný třeba nebo tak. To znamená, že tahle ta mentalita klerikalismu, myslím, může být třeba často viditelná v těch místech, které jsou nějak jako tradičnější, třeba i zbožností, nebo nějakým takovýmhle způsobem orientované.
2: Tak a já zase k tomu dodám ještě jednu věc. Matěj, mně se zdá, že je důležité to, co bylo mnohokrát zdůrazňováno, že vlastně klerikalismus umožňují právě ti, kteří nemají ochotu převzít zodpovědnost za vlastní život a chtějí, aby všechno jim bylo nalinkováno. To vlastně ten základní průšvih, abych se vrátil k tomu svému slovu, se stal tam, kde se to začalo dělit na ty, kteří vědí a mají právo a i zodpovědnost nakonec něco říkat a určovat a ty, kteří mají strach převzít zodpovědnost a tím pádem určitou nejistotu svého života do vlastních rukou a hledat tu zodpovědnost a cesty dál na vlastní triko s nasloucháním Bohu a nasloucháním vlastnímu svědomí. Že vlastně to jsou dvě skupiny, které se paradoxně v tomto pojetí vzájemně podporují. Ti, kteří vykonávají tu moc a ti, kteří se moci bojí a chtějí mít všechno nalinkováno pro jistotu, aby nepřišli do pekla.
0: Zároveň nutno k tomu poznamenat, že pak na té reálné, praktické rovině ten problém klerikalismu vidíme u toho samotného kléru, u těch kněží výrazněji například na statisících případech sexuálního zneužívání, které vyvstalo v českém kontextu nedávno znovu i v návaznosti na svědectví bývalé úřednice pražského arcibiskupství, která měla být sexuálně zneužívána dnes již bývalým hodnostářem této instituce Antonínem Jurigou. A současný arcibiskup Stanislav Přibyl k tomu řekl, že bude praktikovat nulovou toleranci vůči jakémukoliv zneužívání, tedy fyzickému, psychickému nebo duchovnímu. Což je i v souladu se slovy papeže Františka, který řekl, že odmítat zneužívání znamená také rozhodně odmítat jakoukoliv formu klerikalismu. Nicméně je to dost, Tomáši, není to jen řešení nějakých symptomů a ne té strukturální pyramidy, která se tu vystavila?
2: Určitě to není dost. Ono v těch případech České republiky, těch nebyly statisíce, těch byly nějaké desítky nebo stovky spíše, tak se ukazuje, že to, co je zásadní, a tady já jsem moc rád, že právě arcibiskup Stanislav je lídrem té velké snahy, aby to nebylo jenom o pojmenování a potrestání toho, co se stalo, aby to bylo o prevenci, o nějakém nastavení jiných způsobů vztahů, které jsou v církvi, ať už mezi kněžími, jáhny, biskupy a lidmi, kteří jsou bez svěcení, nebo i mezi duchovními. Zkrátka, aby tady byla nějaká kultura, která je kultura respektu, úcty vůči názoru druhého a schopnosti, aby se rozblikala nějaká kontrolka v situaci, kdy se ty věci začínají šinout špatným směrem. A já myslím, že právě o to to jde. My na těch případech minulosti se učíme, jak tyto preventivní věci nastavovat a arcibiskup Stanislav jako zodpovědný za tuto oblast, myslím, že v posledních letech v tom udělal obrovský kus dopředu.
0: Matěj, jak je to pak na celosvětové úrovni, když se podíváme na katolickou církev jako takovou, jako instituci? Probíhá zde nějaká změna a měla by proběhnout, protože když jsme na téma klerikalismu mluvili například s církevním historikem a knězem Tomášem Petráčkem, tak i v návaznosti na to, co tu zaznělo od papeže Františka, uvedl, že je potřeba změna, kterou viděl v synodální cestě. Tak vidíte to stejně? Myslíte, že je třeba výrazná reforma, která posune tu církev do nového světa, do 21. století a možná i do souladu toho již zmiňovaného druhého vatikánského koncilu?
1: Tak je to rozhodně, jako jsou to slova papežů, že? Papeže Františka i papeže Leva 14. je to současné magisterium, ta synodalita, to znamená, není možné být knězem a říkat, že to tak není, skoro bych chtěl říct. Přijde mi, že stejně jako dřív byla před svěcením vyžadovaná takzvaná antimodernistická krize, když papežové říkali, že největší problém je modernismus, tak teď, když František říká, že největším problémem je klerikalismus, tak si skoro říkám, že než by byl člověk vysvěcen na kněze, že by měl skládat nějakou antiklerikální přísahu nebo nějaký jako přitakat právě tomuhle synodálnímu stylu. Co mi tam přijde důležité, několik kroků, hlavně mi tam přijde důležité zdůraznit to, že to opravdu nejsou mnohdy jenom excesy jednotlivců, že to není tak, že by celá církev byla jakoby skvělá, ale protože jsou tam hříšní lidé, jak se opakuje, tak občas nějaký jednotlivec udělá exces. Ale v těch dokumentech, a František to zmiňoval často, jde o to, že opravdu máme demaskovat taky to, kde jsou ty struktury sami pokřivené a nějak na to upozorňovat, nějak to hledat. Líbí se mi, co je v tom nedávném memorandu, které uzavřelo ČBK s Někdo ti uvěří spolkem, kde je napsáno, že součástí tohohle hledání má být také kritika nebo také veřejná kritika, že to vlastně není špatně. Je to, že se sejdeme v rádiu a nějak povídáme a hledáme, že to všechno je ne jakož kydání hnuje na církev, ale nějaké společné hledání. Pak mi přijde důležité v tom mít nějaké konkrétní hmatatelné posuny vpřed. Ono to je opravdu mravenčí práce, krok po kroku, ale i ten závěrečný dokument synody o synodalitě říká, že když nebudou viditelné a rychlé kroky, nějaké rychlé změny, tak vlastně rychle opadne to nadšení toho synodálního procesu. A potom mi přijde důležité opustit tu mentalitu vítězů v cíli, bych to možná nazval církve, že už jsme tady všechno pochopili, všechno máme a teď tady budeme konzervovat to svoje. Ale právě naopak být pořád těmi pokornými na cestě, kteří hledají, jak to tedy udělat dál. Jak říkal papež František v exhortaci Christus vivit, církev má plnou pravdu evangelia, ale neznamená to ještě, že ji plně pochopila. Tak pojďme to hledat, pojďme opravdu dělat reformu, pojďme jít kupředu. A to neznamená špatným směrem, protože kupředu znamená k eschatonu, teologicky to znamená k nějakému naplnění tam, kde nás čeká Bůh.
0: Tomáši, na této cestě měla by se církev i více otevřít běžným věřícím, tedy laikům, a více vyrovnat ty vztahy a rozrušit tu nastolenou hierarchii?
2: Tak jestli mluvíme o synodální církvi, tak mluvíme nikoliv o hierarchii, ale mluvíme o božím lidu. To je, myslím, že zásadní, a do božího lidu patří všichni, kteří směřují za Kristem a směřují s nadějí, že on je ten, který rozumí člověku, ať je v jakékoliv situaci. To znamená, že to, co je podstatou právě toho synodálního směřování, je, že nevytváříme primárně nějaké organizační struktury, ale že jdeme společně a že tím pádem se nedělíme na nějaké skupinky těch, kteří vědí nebo nevědí, kteří jsou více či méně insidery, ale že všichni jeden druhému nabízíme to, že jsme něco pochopili, a tím pádem se o to více snažíme ještě pochopit to další a vzájemně se v tomhle pozbuzujeme a vyměňujeme si názory. Ono už i to slovo laik je v tomhle směru velmi složité, protože charakterizuje někoho, kdo vlastně v té církvi znamená nějakou neznalost. Já když jsem laik a řeknu to v normálním kontextu hovoru, tak to znamená, že o tom nic nevím. A tím pádem možná i to používání slova laik je něco, na co bychom si měli dávat pozor, protože my jsme bratři a sestry a nejsme laici. A tohle to v podstatě ukazuje, jak hluboko musí jít ta mentální změna, jak to je běh na dlouhou trať, jak je to věc, která se týká 21. století a ne našeho desetiletí, ale jak to také dává naději, že se tím možná objeví horizonty, které právě v tom vertikálně pyramidálním způsobu myšlení vůbec nebylo možné vidět.
0: Teď to vypadá, že vše je nakloněno k tomu, aby se tyto kritické momenty nebo kritizované momenty církve změnily. Ale na té praktické rovině se toho moc neděje a ani tolik neudálo za papeže Františka. Tak Matěj, vidíte to stejně? Případně proč to stagnuje?
1: No, já jsem zrovna to chtěl říct, že mně přijde, že to je opravdu běh na dlouhou trať, že to není něco, co se může udát hned, ale zároveň opravdu vnímám taky důležitost těch konkrétních kroků, které jsou vidět, těch konkrétních kroků, které by nějak ukázaly tady, že opravdu na tom záleží a že to nejsou jenom nějaké jakoby kosmetické změny, nebo že to nejsou jenom nějaké řeči, které říkáme jako kněží a biskupové, ale líbivě to zní, ale vlastně nic konkrétního se nestane. Jedna moje oblíbená teoložka irská, tak ona takhle upozorňuje už na retoriku druhého vatikánského koncilu, kde říká, to je všechno hrozně hezké, mluví se o tom božím lidu, ale vlastně de facto se božímu lidu stejně žádné pravomoce nedají a všechno to zůstane v rukách prostě té hierarchie. Někdy se tomu znadlechtěně potom může říkat třeba klerikalismus s lidskou tváří, že se jako tváříme, že jsme všichni na té jedné lodi, ale vlastně účast těch, kteří nejsou v hierarchii církevní, tak podpoříme třeba tím, že můžou nést konvičky nebo že můžou přečíst přímluvy v kostele, ale vlastně nic prakticky reálného. Tak já bych se opravdu přimlouval za to, abychom měli odvahu nacházet i ty konkrétní kroky k tomu, abychom tohleto rozbíjeli a nejenom abychom o tom mluvili. Myslím, že ta velká změna, která nastala třeba s papežem Františkem, spočívala v tom, že jsme o tom začali mluvit, že jsme o tom začali přemýšlet, že jsme, on že říkal na začátku těch synod, nebojte se mluvit s velikou odvahou, s velikou otevřeností, taky naslouchat, protože jenom tak můžeme zaslechnout hlas Ducha Svatého, ale myslím, že nestačí jenom mluvit a že teď možná se dostáváme i do té fáze, kde je potřeba odvážných kroků a myslím, že se dějí, ale samozřejmě třeba ne v takové míře, jak by někteří lidé byli rádi.
0: Tomáši, je ten postup kupředu možný tak, jak o něm mluví Matěj, i když třeba zdlouhavý, i v návaznosti na prohlášení některých členů a čelních představitelů církví různě po světě, kteří tomu uvolňování klerikalismu třeba nejsou tak naklonění, a i v návaznosti na nějaké ekonomické zájmy církve, které i ostatně dříve kritizoval právě papež František, kdy mluvil o tom, že hrozí, že se z církve může stát supermarket na spásu a z kněží zaměstnanci nadnárodní firmy, tak není tohle i nějaká stopka, tedy ta rozdílnost názorů a spolu s tím i tedy ekonomické zájmy církve jako instituce?
2: Tak to je spousta otázek najednou. Já se domnívám, že když papež František mluvil o církvi jako supermarketu, tak to nebylo primárně vnímáno pro otázky ekonomické, ale vůbec takové té nabídce, která není vážně míněná, ale každý si může vybrat jenom to, co chce a ne, aby vzal zodpovědnost za svoji cestu. A tím pádem bych asi teďka tu ekonomiku trošku nechal stranou, protože bych řekl, že ta se až tak zásadně toho, co znamená změna smýšlení od pokušení klerikalismu k synodálnímu myšlení netýká. Já naprosto souhlasím s Matějem, že to, co je teďka velmi potřeba, jsou konkrétní kroky. Každý má zodpovědnost dělat na té úrovni a s těmi pravomocemi, které má, takže já se o to pokouším. Tady u nás v plzeňské diecezi, my máme za sebou diecezní synodu, která myslím, že šla právě tímto směrem, aspoň to doufám. Naprosto souhlasím s tím, že je třeba teď velmi hlasitě volat o to, aby také ty právní normy, tedy kodex kanonického práva a další normy, reflektovaly to, co je v dokumentu o synodalitě. Bez toho se to stane jenom jakýmsi hezkým povídáním, ale nebude mít praktické dopady a to teď vidím jako největší výzvu a také největší riziko, aby synodalita mohla jít dál. Myslím, že my jako biskupové o tom máme mluvit velmi hlasitě a je pravda, že ne všichni o tom takto chtějí mluvit, protože tato změna znamená významnou cestu neznámou krajinou. A všichni, kdo mají zodpovědnost, tak nést zodpovědnost, nezřeknout si ji a zároveň nevědět, kudy půjdeme, to je nárok, který vůbec není lehký, který vůbec není jednoduchý. Nicméně já jsem přesvědčen, že Matka Církev tento nárok před nás staví a věřím, že se najde dost těch, kteří ho vezmou s důvěrou, ale taky s odvahou a s nějakou schopností jít tou neprobádanou krajinou za Hospodinem.
1: Já s tím souhlasím a taky za ty všechny kroky jako jsem vděčný všem těm, kteří je v církvi podnikají a snaží se podnikat. I třeba právě v plzeňské diecéze, jak o ní mluvil Tomáš. A mně přijde možná k tomu ještě jedna důležitá věc, jako nebát se konfliktů v církvi a nebát se napětí, protože myslím, že často ta snaha jakoby nic moc nedělat, aby se nic moc nepokazilo, pramení třeba z toho, že se řekne, tak bojíme se schizmatu, bojíme se toho, že to část lidí zase odradí a tak raději budeme vytvářet něco jako mezi. Ale myslím si, že to Ježíšovo učení, evangelijní učení prostě někdy přináší taky konflikt a možná někdy ten nebo říkal to zase papež František, že dobře vyřešený konflikt, dobře pojmenovaný konflikt může plodit nový život, že se nemáme bát toho napětí, když má být prostě církev stan, tak musí být napnutá, že jinak nebude fungovat. Tady bych se ještě přimlouval za to, aby jsme měli odvahu na všech stranách a ve všech proudech v církvi, co jsme se jako nebát se konfrontovat ne nějak jako nepřátelsky, ale být v tom napětí, které může být plodivé, tvořivé, a které může nakonec rozšířit ten prostor toho stanu církve, aby to nebyl provislý stan pro pár vyvolených, ale aby se tam opravdu vešel téměř každý, kdo bude chtít.
0: A jak by tenhle stan, Matěj, ve vaší představě tedy vypadal? Jak si představujete budoucnost církve v 21. století? Třeba na vašem příkladu kněze, jak by to ovlivnilo vaše působení ve vašich farnostech?
1: Tak já samozřejmě to taky nějak hledám, to znamená, že já nemám tady připravený manifest, jak by to přesně mělo být, ale to, co mě k tomu napadá, a to se občas skloňuje něco na způsob více úrovňové nebo více rychlostní církve, kde se bude brát zřetel na to, že v různých oblastech světa, ale taky třeba v různých oblastech naší republiky nebo naší místní církve, jsou lidé, pro které jsou důležité různé důrazy, třeba té katolicity. A katolicita jako všeobecnost neznamená uniformitu, neznamená to jednotu, že všichni musí být naprosto identičtí a stejní. A umím si představit takovou církev, která bude na různých místech vypadat třeba trošičku různě a bude mít různé zvyklosti a různé rituály a nebude to muset vadit, protože se nějak přijmeme tu pestrost, kterou Duch Svatý vkládá do církve, jak věříme, jak říkal také papež František, že přítomnost Ducha Svatého se pozná ne podle uniformity, ale právě podle rozmanitosti, že pravda je symfonická. To znamená, že první, co mě napadá k té církvi, kterou bych si představoval, je taková církev, která se opravdu nebojí i třeba v nějakých právních věcech být rozdílná na různých místech, nějak vycházet vstříc té kultuře dané země, dané společnosti, daného města, tak aby to mohlo odpovídat té situaci, kam se právě to evangelium zrovna vtěluje.
0: Tomáši, kdybyste na to měl navázat tím, jak byste si představoval církev zase ve vaší plzeňské diecézi, jaká by byla?
2: Tak já si ji nesnažím jen představovat, já se snažím ji nějak spolu vytvářet, protože myslím, že to patří k mé zodpovědnosti.
0: Tak jaký je váš ideál, kam chcete dojít?
2: Je to pestrá církev, to naprosto souhlasím, je to pestrá církev, kam se vejdou rozdílné důrazy, které nebudou se vzájemně vnímat jako ohrožení, ale jako obohacení. To je můj ideál, ke kterému směřuji. Jsou to ohniska života, jak jsme to nazvali v tom našem synodním dokumentu, která budou přitahovat tím, že budou nějak živá a zároveň možná nějak specifická. Je to jakési oproštění se od plošného pojetí pastorace k vytváření center, která jsou živá. To je pro mě důležité. A samozřejmě, ale je to taky církev, která na této cestě nebude mít kolem sebe příliš mnoho těch, kteří tuto změnu nebudou schopni přijmout. To musím říci, že je moje druhá obrovská starost, aby tahle ta vize, kterou mám a která se domnívám, že je znamením doby pro 21. století, neznamenalo, že ten putující boží lid se příliš stenčí o lidi, kterým dojde dech, kteří nebudou schopni tímto směrem se vydat. A to je také moje největší dilema. Jak tuto rovnováhu mezi vnímavostí k schopnostem, možnostem, síle jednotlivých lidí a k vizi, která nás přitahuje, jak ji opravdu znovu a znovu hledat. A není to něco, co se dá udělat jedním rozhodnutím nebo vytyčením jednoho směru.
0: Tak vám budu držet palce ve vaší práci, ať se vám všechny tyto cíle podaří naplnit. Z dnešního kréda je to vše. Společně s knězem Matějem Jirsou a plzeňským biskupem Tomášem Holubem jsme mluvili o úskalích a nebezpečích klerikalismu i roli a podobě kněžské služby a církve ve 21. století. Tomáši, děkuji, že jsme o tom mohli společně mluvit.
2: Děkuji a děkuji za držení palců před Hospodinem.
0: A děkuji i vám, Matěj, že jste opět zavítal do našeho studia.
1: Moc krát děkuji za pozvání.
0: S oběma se budu těšit snad zase brzy naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
3: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A z Vltavy, milí posluchači, i nadále přejeme krásné nedělní sváteční ráno v neděli 2. července. Teď minuta nás dělí od 9. hodiny raní. A to je čas, kdy pravidelně na Vltavě v našem nedělním vysílání otevíráme prostor pro duchovní zastavení. Už za chvíli vám tedy nabídneme pravidelnou bohoslužbu. Mnoho podnětů k zamyšlení přineslo krédo, tedy předchozí půl hodinka a prostor pro zamyšlení, ale především pro modlitbu, tedy otevíráme právě za malý okamžik o 9. hodině raní. Ať už posloucháte Vltavu doma nebo na cestách, přijměte naše vysílání jako malé společenství na dálku. Bude 9 hodin.
5: Bohoslužba.
4: A o první červencové neděli, milí posluchači, vás v tuto chvíli zveme k poslechu záznamu bohoslužby církve bratrské z Nového kostela v Litomyšli, káže kazatel Daniel Kvasnička.

0: Dobrý den, vítám vás, milé děti, milí přátelé, hosté, sestry a bratři v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli. Dnes vítám také posluchači Českého rozhlasu Vltava, kteří s námi mohou slavit neděli po rozhlasových vlnách. Pro posluchače Českého rozhlasu představím krátce místo, odkud vysíláme. Církev bratrská má svoji tradici v Litomyšli už od 19. století. Nový kostel byl postaven roku 2010. Schází se nás kolem 80 a našli byste zde zastoupeny všechny generace. Žijeme ve vzájemné úctě a spolupráci s ostatními církvemi. Vítejte k nám a buďte našimi hosty. Bohoslužbu povede David Beňa a kázat bude Daniel Kvasnička. Spolu s našimi duchovními se na bohoslužbě budou podílet další bratři a sestry.
1: Kristus říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Amen. Milí přátelé, Boží slovo nás shromáždilo k této bohoslužbě, kterou smíme i dnes slavit ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Pojďte, zpívejme spolu s našimi dětmi písničku.

Modleme se. Pane Bože, stojíme tu před tebou nejen jako šťastlivci anebo smolaři, ale všichni také jako hříšníci. Vyznáváme, že potřebujeme nejen tvou pomoc, ale i tvé odpuštění. Však znáš dobře nás a naše viny. Z tvého slova však víme, že jsi spravedlivý a dobrý. Proto se na tebe s důvěrou obracíme a prosíme tě, odpust nám. Ty jsi láska. Až na smrt si to prokázal v Kristu. Proto přijď, Pane Ježíši, a prosíme, naplň nás svým duchem. Dej nám zaslechnout a s vírou poslechnout tvé slovo. A prosíme, Duchu svatý, napřim nás i naše milé, blízké i daleké a vystroj nás k životu. Lidem k dobrému a tobě k slávě. Amen.

Slovo ze druhé knihy Mojžíšovi, 16. kapitoly, od 13. do 18. verše. Ráno byla rosa okolo tábora. Vrstva rosy se odpařila a hle, na povrchu pustiny leželo něco jemného křupavého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, říkali jeden druhému, manhů. Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám Hospodin dal k jídlu. To je to, o čem Hospodin přikázal. Nazbírejte toho každý podle toho, co sníte. Vezmete si každý podle počtu lidí ve svém stanu. Omer na hlavu. Synové Izraele tak učinili a nazbírali jedni více a jiní méně. Pak odměřili po omeru. Nepřebylo tomu, kdo měl více, a ten, kdo měl méně, neměl nedostatek. Každý nazbíral podle toho, co snědl.

0: Čtení ze 2. Pavla listu Korinským 8. kapitoly 11. až 14. verše. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo, aby byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání, jak je psáno. Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo. A kdo málo, neměl nedostatek.
1: Milé děti, děkuji za čtení ze Staré smlouvy i za čtení z Epištoly. V neděli vám ráno rodiče dávají do kapsy penízek, abyste jej přinesli do kostela. Sbíráte se s námi společně na všechno, co tu děláme, a na jiné děti, aby mohli na druhém konci světa chodit do školy. To dobře děláte. Já teď po vás nebudu chtít, abyste něco dávali. Nemusíte to hledat v kapsách a nemusíte ještě maminku nebo tatínka rychle přemlouvat, aby vám něco přidali. Já vám naopak něco svěřím. Nebudou to bonbony, nebojte, budou to peníze. Ty peníze jste si nevydělali na žádné brigádě. Ne, to není vaše mzda. Přesně tak. Ty peníze vám také nedávám na zmrzlinu. To vám dá maminka nebo tatínek, až půjdete z kostela domů. Ty peníze vám také ani nepůjčuji. Já vám je svěřuji. To je velký rozdíl. Jsou to peníze Boží, svěřené k tomu, aby sloužili. A teď máte určitě zmatek. Jaký je mezi tím rozdíl? Nedá mi to? Nevydělal jsem si to? Nepůjčuje mi to? Ale svěřuje mi to. Já vám dám radu. Až přijdete domů, tak se u oběda s maminkou a s tatínkem poraďte, jak vypadají svěřené peníze. Ty svěřené peníze pak použijte na něco, na čem se s tatínkem nebo s maminkou dohodnete. Třeba oni k tomu něco přihodí, nějaký ten svěřený peníz, a bude to sloužit Božímu království. Kdo z vás by chtěl přijmout tenhle úkol? Pozor, já každému z vás dám trochu jinak. Tobě, Jendo, tobě svěřím 50 korun. Protože jsi kluk šikovný a přemýšlivý. A protože máš na to, aby si vyzískal třeba další, nebo možná ještě víc než další 50 korun. No jasně, Maruško, tobě svěřím 5 korun. Ty se divíš, že máš jenom 5 korun?
2: Jo.
1: Neboj se, i to jsou veliké peníze. A když ti Pán Bůh požehná, vyzískáš jiné a uděláš s tím velkou práci. No to víš, že jo. Krištofe, tobě musím dát taky 10 korun. Ať ti Pán Bůh dá sílu, abys dobře hospodařil. Johanko, tobě taky dám 10 korun. Ještě bych dal, no jistě, Jindřichu, tobě dám taky 10 korun. No Daníku, tobě dám 20 korun. Ty se dobře poraď doma, ať tyhle svěřené peníze dobře zaobstaráš. A ještě mám jeden peníz a to dám tobě. Ano. Tak dobře hospodařte a ať vám Pán Bůh přitom velice žehná. Vám i vašim učitelům teď, když půjdete do besídky, ať Pán Bůh žehná A doma se vyptejte, co jsme si tu řekli o talentech či o hřivnách. Pak zvládnete všechny úkoly tohoto života. Teď při písni, kterou budeme společně zpívat, můžete odejít do své besídky.

Sestry a bratři, milí posluchači, vyprosili jsme si písní Přítomnost Ducha Svatého k tomu, abychom četli a zvažovali texty písma. K tomu, co zaznělo z druhé knihy Mojžíšovi a z druhého Pavlova listu Korinským, bych rád přidal text z Evangelia Matoušova 25. kapitoly, bude to 14. až 30. verš. Je to příběh, který vyprávěl učedníkům pán Ježíš. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností. A ihned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných 5. Stejně i ten, který dostal 2, získal jiné 2. A ten, který dostal 1, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o něch otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl, pane, 5 talentů jsi mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal 2 talenty a řekl, pane, 2 talenty jsi mi svěřil, hele, jiné 2 talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 talent a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Četli jsme tento příběh z Evangelia. A vžijme se do něj. Seběhlo se to strašně rychle. Majitel ohlásil, že odjíždí na dalekou cestu. Zavolal si své služebníky, svěřil jim majetek a rychle odešel. Žádné přechodné období, žádný trénink, žádné semináře, prostě byl pryč. A zase po čase nečekaně přišel. Žádné přípravy, prostě byl zpět. Léta nad tím

rovnostář. Ano, jistě. Dává rozdílné úkoly, zohledňuje schopnosti. V prvním čtení z knihy Exodus jsme četli, že na poušti každý nazbíral podle svých možností nebeský chléb, manu. Jedni více a jiní méně, říkal text. Pán Bůh není rovnostář. Ale prosím pěkně, kdybyste chtěli udělat tečku, tak tohle není všechno. Pán Bůh totiž zároveň je rovnostář, protože nám všem svěřil život a ten má stejnou důstojnost. A já teď myslím na ten časný život a jeho úžasnou hodnotu, která je naprosto stejná u toho či onoho, ať ho má déle nebo méně, ať ho má více, pořád je to ten jeden stejný život. Ta jedna koruna, kdybych to vzal podle těch peněz, které jsem svěřil dětem. Pánovi talenty mají totiž v sobě vitalitu, živost, která je úplně stejná, ať má někdo jeden talent, nebo dva či pět. Hodnota života, hodnota lidství a jak je moc důležité to dnes opakovat, je stejná. A dokonce se Pán Bůh zasazuje o to, aby měli lidé stejnou startovní čáru, aby je nikdo nerozděloval podle původu ani podle schopností. Mají dostat stejně najíst a ti, co mohou, mají schopnosti, mají dbát na ty, co nemohou. To obojí jsme četli v knize Exodus a v epištole Pavlově do Korintu, ve které Pavel cituje právě ona slova z knihy Mojžíšovy. Ekonomové to dnes zvažují, zda na tom není něco pravdy, že by měli mít všichni stejně. To je veliká lekce pro ty, co neosívají pole například a jen za dotace je sečou, protože by neprodali s výdělkem. To je velká lekce pro ty, co ničí jídlo, dokonce ho pálí a zaorávají jej do země. Tady tedy uklouzla moderní společnost na banánové slupce a krutě se mýlí, když myslí jen na svůj užitek. Jen pro jistotu dodávám, kdo dělá rozdíl mezi lidmi pro jejich původ, víru či názory, neví nic o evangeliu. A ještě jeden důvod mám, když tvrdím, že Bůh je rovnostář. Vedle krásného, ale dočasného života myslím i na ten věčný život, který jsme přijali vírou. Žijeme jej a budeme jej žít naplno, až pro nás přijde náš Pán. Bůh milost odpuštění a nového života, tady i po smrti, má pro všecky. Tohle moc rád opakuji a dovolte mi to, abych to řekl i na rozhlasové vlny. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. To napsal apoštol Pavel do Říma ve 3. kapitole 22. a následujících verších. Tak prosím pěkně, Pán Bůh není lehko zařaditelný, chová se mimo lidské zvyky. V něčem je a v něčem není rovnostář. Jemu to nedělá zmatek. Nám někdy ano, on v tom má pořádek. Poznámka druhá. Služebníci dostali talenty. Talent v přeneseném významu dnes znamená schopnost. Ale tehdy to byly peníze ve stříbře. Byl to ohromný obnos. Někdy se tomu říkalo hřivna. Představte si 20 let své práce. Tak mnoho v celkovém objemu výdělku tehdejšího dělníka byl jeden talent. Služebník dostal ke svému majetku navíc ještě majetek Pána.

Talenty se nenačítaly k majetku služebníka. V případě skutečného otroka, v nejhorším slova smyslu, vlastně neměl služebník majetek žádný. Ani sebe sama, před Pánem Bohem svůj život. Nic nebylo jeho. Nic jiného se nevázalo k jeho jménu. Potom, v tomhle případě, by všechno, co spravoval, bylo Pánovo. Přemýšlejme, pokud se tedy rozhlédneme po svém majetku a chtěli bychom kázání o našem majetku, musíme si v Bibli najít jiný příběh. Tenhle o tom našem majetku nemluví. Tady se mluví o cizím, svěřeném majetku. A to začíná být pikantní. Pro naši generaci, která si dovedla tak rychle přisvojit českou kotlinu nebo převzaté domy po sudeckých Němcích, je to výzva k pokoře. Vždyť jsme generací, která naprosto nezvládla takzvanou privatizaci národního majetku, který měl údajně sloužit lidu. A on sloužil jen některým. Naše generace dovolila, že byla privatizace provedena rozkradením a osvojením majetku zase jinými, ale někdy i stejnými jedinci, kteří to měli předtím. Ještě dodnes není mnohým jasno, co je obecní, co je společné, co je spolkové, co je sborové. Rozhoduje často, co je moje. A tak se někdy chováme i k tomu, co je obecní. A tady je to svěřenství. A pojem svěřenství vlastně do našeho práva navrátil až nový občanský zákoník. On už není nový, ale říká se mu tak. Téměř jsme ten pojem neznali. Snad jen zbytek šlechty se choval k majetku jako ke svěřenému. Poznámka třetí. Peníze, talenty jsou proto, aby dělali jiné talenty. Či peníze. Nesmí ležet. To, co jsme dostali svěřeno, nesmí ležet ladem. Pokud budeme hledat soudobou alternativu k tomu, že Pán svěřil talenty a rychle odešel, musíme přemýšlet, co jsou ty talenty, a blíží se to nebezpečně ke každému z nás, co jsou ty talenty, které máme právě my? To je klíčová otázka pro naše porozumění. Bylo by dobré si udělat čas a možná dobré si udělat čas právě s dětmi a docela vážně se zastavit v modlitbě a klást si otázku, co jsem dostal, když jsem uvěřil? Co mi Pán svěřil do péče jinak, než zase třeba těm ostatním? Co je můj úkol? Není na to obecná odpověď. Vím to jen já sám pro sebe, po svém zápasu o to, co jsou mé talenty. Ale poradím, hledejte něco, co jsme dostali navíc, na co nemáme nárok, co jsme si nevydělali, co o nás nic nevypomíná. Ale co vydává svědectví o bohatství a moci svého majitele. Nese to nastálo jen a jen logo našeho Pána. Růst jeho talentu se vůbec netýká naší osobnosti. Tak, jak jsme k tomu přišli, tak to zase od nás rychle odejde. Kdykoliv. Bez ptání. Tam někde budou naše talenty. Tam někde budou naše hřivny. Toto je třeba řešit co nejdříve. Jinak se budeme mořit s tím, co nemusíme nést. Budeme, a teď mi promiňte, kašlat na to, co bychom měli opečovávat a budeme jednou moc překvapení, co to po nás Pán chce, až přijde. Je pomalu konec školního roku. Jeden učitel mi upustil před několika dny pár krátkých vět. Ty, došlo mi, že svěřené talenty v mém případě jsou ty děti v mé třídě. Právě ty, se kterými si nevím rady. Ano, talenty mohou být lidé, které nám Pán Bůh svěřil. Naše děti, jak si za chvíli budeme připomínat při křtu především. A prosím, ještě jedna poznámka. Poslední služebník z těch tří, kteří dostali svěřený majetek, přišel s přesvědčením,
že ví, jaký je Bůh. Vrací Pánu Bohu jeho hřivnu, jeho talent a povídá: Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach. Odešel jsem a ukryl svůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje, hrdě řekl. Jenže Pánův majetek má geneticky dáno, že se množí. Prostě to má v sobě. V obou předchozích případech u jednoho i druhého služebníka stoprocentně. Dostal dva, přinesl jiné dva. Poslední služebník nevěřil, že by to bylo možné. Bál se. Pohrdal onou genetickou schopností talentu. V kalkulaci zvažoval jen svoje schopnosti. Já zaseju, investuji a já budu shromažďovat, obchodovat. A Pán si přijde a bude sklízet a shromažďovat výsledek. Přemýšlel jen o svých výkonech. Tvrdil také, že ví, jaký je on sám. Přeceňoval se. Přece já nebudu dřít pro někoho jiného. A podceňoval se. Jo, já se do toho pustím a ono se mi to stejně nepovede. Ještě na to doplatím. Jak čteme z Evangelia, mýlil se naprosto ve všem. Nešlo tak o jeho schopnosti a o jeho práci. Zbytečně se bál. Proto mu Pán řekl, že měl použít práci jiných, penězoměnců, aby využili geneticky danou schopnost jeho majetku. Peníze by totiž rostly v jakýchkoliv rukou. A tak my nevíme, jaký je Bůh, na rozdíl od tohoto služebníka. Nevíme, jak je možné, že se mu tak rodí pod rukama. Teprve to poznáváme, nespěchejme tedy se závěry. A vlastně nevíme ani pořádně to, jací jsme my. Vůbec nic nevíme. Víme jen, že Bůh může všechno. A tak, milé sestry, bratři a posluchači, souhrnem. Pán Bůh není lehko zařaditelný. Z našeho pohledu určitě. Není rovnostář, dává každému jiný úkol. A je rovnostář, protože dává stejné podmínky. Jeden dostal víc a jiný méně. Ale protože je Pán Bůh důsledně rovnostářský, všichni dostali stejně živý, vitální talent. Po druhé si neseme dnes domů, talent není náš. Je nám jen svěřen. Má geneticky dáno, že roste. Patří Pánu. S největší pravděpodobností jsou ty talenty živé. Manželka, manžel, děti, zaměstnanci, přátelé, ty nejbližší, sousedi. Jsou to lidé. Po třetí si neseme domů, kdo toho moc o Pánu Bohu ví a myslí si, že všechno ví také o sobě, ten se s největší pravděpodobností mýlí. Může přijít i o to, co je skutečně jeho. Služebník ve čteném evangeliu přišel o svůj vlastní život. A naposled, přátelé, ale to nebude náš život, že? My jsme tu proto, abychom žili. A aby se v naší službě talenty množily. Amen. Zpívejme písničku, která je písničkou učednickou. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít.

0: Modleme se.
1: Dobrý Bože, děkujeme ti za všechno, co jsi nám svěřil. Děkujeme za požehnání, které jsi k tomu dal. A prosíme tě, abychom dovedli důvěřovat, že jsi to nepustil ze svých rukou, ale vedeš a dovedeš všechno do konce. Že vedeš naši zemi, že vedeš věci práva a spravedlnosti. Že nezapomeneš na nejmenší, ani na ty nejslabší.
2: Prosíme za spravedlnost a právo pro ty, kteří nemají obranu, jsou záměrně mateni a obelháváni, za ty, co jsou na cestách a stali se jen zbožím. Modleme se za všechny závislé na všech typech moderního mámení a drog, za všechny, kteří nejsou svobodní. Smiluj se nad nimi, dej jim vysvobození a nám ukaž, jak jim můžeme pomoci.
3: Pane, modlíme se za všechny, kteří jsou v samotě, bolesti, v nemoci a trápení. Prosíme, abys jim ulevil a povzbudil jejich víru. Stůj při všech nemocných v nemocnicích a ústavech. Pomoz jim uzdravit. Dej svou blízkost vězňům, kteří poznali svá provinění a milost pokání těm, kterým zatím nic nedošlo, ať jsou už trestáni, nebo si vesele užívají své svobody a moci.
4: A zachraň náš svět, Pane, a nauč nás jednat tak, ať na něm ještě chvíli můžeme žít pokojně, dokud opět nepřijdeš. Prosíme za své kamarády a přátele, aby tě poznali a aby mohli žít z bohatství tvé dobroty. Světu kolem vyprošujeme pokoj a dobro. Tvé požehnání a tvá přízeň je nade všechno.
5: O to všechno tě prosíme pro Ježíše Krista, našeho Pána, který nás naučil volat Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen.

0: Děkuji vám všem tady v Novém kostele, kteří jste se dnes podíleli na bohoslužbách. Vážíme si práce všech, kteří se podílí na službách ve všech kostelích v našem městě svými modlitbami, hudbou i technickým zabezpečením. Děkujeme také Českému rozhlasu.
1: A nyní už, sestry a bratři, vážení posluchači, přijměte na cestu slova z 90. žalmu. Hospodine, měj se svými služebníky soucit. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž se nás pokořoval a let, v nichž se nám zlevedlo. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich dětech. Vlídnost Pána Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Požehnej a buď nám milostiv, Hospodin, Bůh Izraele, Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

0: Tedy ani u druhé červencové neděli nechybělo v ranním vysílání Českého rozhlasu Vltava vysílání bohoslužby. A jak jistě víte, každá bohoslužba má svou sbírku, a tak se teď můžete zapojit i vy, a to prostřednictvím Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Podpořte Eduko Zlín, které pomáhá dětem se zdravotním postižením. Přispějte na nový uzavíratelný úložný systém, který ukryje pomůcky a hračky a pomůže vytvořit klidné prostředí pro učení, soustředění i bezpečný rozvoj dětí. Své příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 60/100. Variabilní symbol je 722. Ještě jednou číslo účtu 27 60/100. Variabilní symbol 722. Můžete poslat také dárcovskou SMS, a to v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. Například pokud odešlete SMS ve tvaru DMS Mezera Husy Mezera 290 na telefonní číslo 87 37, darujete částku 290 korun. Pro změnu pak stačí nastavit číslo ve zprávě. A pokud byste chtěli pomáhat pravidelně, pak máte možnost poslat SMS ve tvaru DMS Mezera TRV Mezera Husy Mezera 290 opět na číslo 87 777 a v tomto případě každý měsíc automaticky přispějete 290 korunami. Vaše podpora mění dobré nápady ve skutečnou pomoc. Díky vaší podpoře získala organizace Pro spojení nové senzorické pomůcky, které dětem s handicapem otevřou další možnosti poznávání, učení i radosti. I malý dar může být velkým znamením naděje a my vám všem děkujeme. A dnes jsme pro vás na Vltavě měli připravený záznam bohoslužby církve bratrské z Nového kostela v Litomyšli, kázal kazatel Daniel Kvasnička. Další vysílání vltavské bohoslužby zase za týden opět od 9. hodiny raní.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: A v neděli 2. července pokračujeme v našem svátečním dopoledni na stanici Český rozhlas Vltava. Programem vás od mikrofonu provází Martina Kolajová a už za malou chvíli nás čeká hodinka s duchovní hudbou. V dnešní spirituále nám Martin C. Putna osvětlil další kapitolu z duchovních dějin a zavedl nás do Jeruzaléma a slavný hrdinský epos italského renesančního básníka Torquata Tassa. Osvobozený Jeruzalém líčí boje křesťanů proti muslimům během první křížové výpravy a dobytí města Jeruzaléma. Právě ukázky z této epické básně budou provázet hudbu, duchovní hudbu, především skladby ze sbírky Girolama Frescobaldiho Fiori Musicali, které budeme poslouchat v příštích bezmála 60 minutách s nadpisem Duchovní hudba, které nás čeká další zastavení v našem letním hudebním bedekru. Radioseriál 11. hodina dopolední, ani to dnes nebude na Vltavě chybět a my pokračujeme druhou částí v příběhu o záměně identity inspirovaném procesem, který vešel do dějin evropské justice. Případ Martina Gera, tak se jmenuje náš radioseriál, v hlavních rolích s Viktorem Prajsem, Michalem Palvalatou, Krištofem Hátkem, Janou Strikovou, Davidem Novotným a dalšími herci. Případ Martina Gera po druhé dnes hodinu před polednem. A samozřejmě, že vás hned popoledni pozveme na koncert, čeká nás také povídka, čeká nás odpolední rozhlasová hra, ale to vše se týká až druhé poloviny dnešního vltavského vysílání. Teď je 10 hodin 2. července. Jsme rádi, že posloucháte Vltavu.
3: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení posluchači, a za malý okamžik nás čeká slibované pokračování letního hudebního bedekru, které nás tentokrát zavede do Říma, konkrétně do jednoho z nejvýznamnějších chrámů křesťanského světa, Baziliky svatého Petra v Římě.

hudba. Ano, a právě teď už po čtvrté otevíráme letní hudební bedekr. Tak zní totiž název poutnického cyklu, který v roce 1993 pro vltavské posluchače připravil varhaník Michal Novenko. Dnes nás tedy čeká jeho čtvrté pokračování, ve kterém na sebe podruhé necháme působit krásu hudebních květů v chrámu svatého Petra v Římě.

0: V dnešním setkání s hudbou italského mistra Girolama Frescobaldiho se budeme zabývat druhou částí jeho sbírky Fiori Musicali, mší ke svatým apoštolům. Připomeňme si co nejstručněji jen několik základních dat z Frescobaldiho života. Tuto sbírku vzniklou roku 1635 psal již ve zralém věku. Od 25 let byl varhaníkem chrámu svatého Petra v Římě, narodil se ve Ferraře a protože právě v tomto kulturou protchnutém městě žil dlouhá léta básník Torquato Tasso, doprovodí náš dnešní pořad několik úryvků z Tassovy básnické kompozice Osvobozený Jeruzalém.
1: Buď s nebem započato, vyzývej vše ku modlitbě pokorné, ať svatí i andělé se spojí s námi. Dbej, ať pomocí jich zdar se k nám zas vrátí. V rouše svátečním zbor kněží pěj kající žalmy, korouhve nech vláti. Ať od vás, vůdci slavní, lid se učí být zbožným. Jeho zpěv ať s vaším zvučí.

Kyrie, Christe a Kyrie, které jste právě vyslechli, vyrůstá z tématu předzpívaného gregoriánského chorálu. Tady byla jedna zajímavost, že chorál mohli buď předzpívovat kněží v chóru, anebo Girolamo Frescobaldi sám jako vynikající zpěvák intonoval také tento chorál přímo od varhan. Nyní přichází Canzona dopo l'epistola, tedy Canzona po čtení z písma svatého.

0: Podle základní osnovy mešních kompozic této Frescobaldiho sbírky by teď měl již přijít Ricercare dopo il credo, tedy Ricercar, polifonní skladba, v níž se má jakoby hledat téma, která přichází po vyznání víry. Ale zde si Frescobaldi dovoluje ještě malinkou odbočku, malý přídavek, a tomuto Ricercaru předesílá tokátu. Tokátu avanti il Ricercare. Shodou okolností při nahrávání této hudby na překrásných barokních varhanách v Miličíně rozladěné dva rejstříky vyvolali překrásný dojem tehdy v Itálii oblíbeného varhaního registru voce umana neboli bifera, chvějivého rejstříku, který přímo připomíná vzlet andělů, vzlet božího posla anebo stoupání dýmu kadidla.
1: Ta modlitba na křídlech větrem létla, neb z pokorného srdce spěla výš ku obloze, ku zdroji věčna světla, jak lehký pták, jenž nezná křídel tíž.

Právě dozněvší Richard Carr nese plný název Richard Carre Chromatico post il credo, tedy chromatický Richard Carr. A skutečně už v samotném jeho tématu je cosi nesmírně moderního. Po tomto Richard Carru přichází nejniternější meditace celé mše. Tokáta per elevatione. Tokáta k pozdvihování. Jakoby naprosto popírala původní funkci tohoto žánru. Virtuózní pohyblivá skladba je zde transformována do ryze niterné výrazové podoby. Právě tato tokáta z Messa degli Apostoli se stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších Frescobaldiho skladeb. Byla hrána v mnoha úpravách. Byla transponována do jiných tónin. Ale její základní výraz je vlastně nesmírně prostinký, přitom hluboce niterný, a pro varhaníka je zde zajímavý úkol. Má možnost některé pasáže improvizačně dotvářet.

Caro Cromatico řešil Frescobaldi zajímavý kompoziční úkol s nesmírně moderně znějícím chromatickým tématem, v tomto dalším Ricercaru zase zkouší na svou dobu nesmírně neobvyklé procházení se tóninami. Téma je ve skutečnosti velice jednoduché, ale Frescobaldi ho nechá projít po kvintovém a posléze kvartovém kruhu vlastně všemi v té době dostupnými tóninami. Musíme si uvědomit, že tehdejší ladění varhan ani nedovolovalo v pozdější době běžné využívání všech tónin. Frescobaldi zde tedy zase řeší zajímavý kompoziční problém.

Potom to ricercaru con obbligo di basso come appare, přichází závěrečná část mše ke svatým apoštolům, in festis duplicibus. Je to canzona post il communio, tedy canzona po svatém přijímání, a na rozdíl od jiných canzon obsažených ve sbírce Fiori Musicali je členitější, bohatší a má zajímavou gradaci, která umožnila využít bohaté dynamické palety varhan od vstupního vysokého flétnového rejstříku, který byl tehdy v Itálii velmi oblíben, až postupně po majestátní varhaní pléno.

Vyslechli jsme Messu degli Apostoli ze sbírky Girolama Frescobaldiho Fiori Musicali. V cyklu Muzika Sakra jsme se již setkali s třetí mší z této Frescobaldiho sbírky. A tato třetí mše, mariánská, má kuriozní závěr. Ona totiž vlastně jakoby nemá závěr. Končí meditativní tokátou per elevatione. A zde Frescobaldi projevuje zvláštní, delikátní smysl pro humor v tom, že jako dodatek sbírky zařazuje dvě variační skladby. Oboje dvoje variace jsou na témata tehdy oblíbených lidových písní. Jedna z nich dokonce je slovní hříčkou, narážkou na Frescobaldiho křestní jméno Capriccio Soprala Girolmetta. Ku podivu, právě tato skladba působí maličko neuceleně. Má totiž několik alternativních konců. A tady by bylo možná dobré vysvětlit jednu zajímavost celé sbírky Fiori Musicali, která vychází čistě z liturgických potřeb. Frescobaldi počítal s tím, že některé části v závislosti na liturgických úkonech bude vhodné zakončit případně o něco dříve. A proto skladby nemají vždycky jen jednu definitivní verzi, ale existuje několik alternativ. Právě tato určitá otevřenost konce Capriccia Soprala Girolmetta mne nakonec vedla k tomu, že jako skutečnou tečku sbírky Fiori Musicali jsem zvolil druhou z možností, a sice formově nádherně ucelenou a vygradovanou bergamasku. A je zajímavé, že dnes, v době po listopadu 89, nám melodie, základní téma této písně připomene cosi, co Frescobaldi nikdy nemohl ani tušit.

0: Do chrámu svatého Petra v Římě nás zavedla další kapitola letního hudebního bedekru seriálu, ke kterému jsme se letos vrátili. Seriálu, který v roce 1993 pro vltavskou programovou řadu Duchovní hudba připravil varhaník Michal Novenko. Ten nás také provedl dnešní částí, ve kterém zazněla kromě ukázek z básnické kompozice Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém v přednesu Rudolfa Kvíze především hudba ze sbírky Girolama Frescobaldiho Fiori Musicali. Příští týden, opět v neděli, opět od 10. hodiny se s našimi letními hudebními toulkami rozloučíme a vypravíme se až do Ameriky, a to za hudbou, která dodnes zní v chrámech v Texasu. Duchovní hudbu tedy, hodinku s duchovní hudbou otevřeme zase příští neděli. Co nebude dnes chybět v nedělním dopoledním programu Vltavy je samozřejmě seriál a nás už za malou chvíli čeká pokračování třídílného seriálu Případ Martina Guerra. Co když se po letech vrátí člověk, kterého všichni považovali za ztraceného a přesto si nikdo není jistý, jestli je to opravdu on. Případ Martina Guerra je jedním z nejpodivuhodnějších soudních procesů evropských dějin. Je to skutečný příběh z Francie z 16. století, který vypráví o záměně identity, o lásce, o lži i spravedlnosti. A dodnes tento příběh fascinuje historiky, spisovatele i posluchače. Kdo je skutečný Martin Guerre a jak poznat pravdu, když ji každý vidí jinak? Nenechte si ujít tedy pokračování rozhlasového seriálu, který napsal Michal Lázňovský. Tady je malá ukázka.
1: Řekněte nám, Bertrando, je tohle váš muž nebo není? Je to Martin Guerre? Přejete si jeho smrt? Tak kdo je ten muž?
2: Kriste Ježíši, svatý Abdone a svatý Senene, stůjte při nás.
3: Vděčím ti za život, Bertrando. Ale když odpřisáhneš, slyšíš mě? Když odpřísáhneš, že nejsem tvůj manžel, před Bohem přijmu od pánů soudců smrt. Slyšíš? Řekni to. A já půjdu na smrt.
1: Mlčte už! A vy odpovězte na mou otázku, Bertrando.
4: Ondlela!
1: No tak jí pomozte.
5: Dejte jí napít vody, bakalázy, no tak.
4: Ano, jistě, vodu,
1: odveďte obžalovaného.
5: Konfrontace je přerušena.
3: Budu se za tebe modlit, Bertrando. Ničeho nelituju.
0: Tak to byla ukázka z druhé části třídílného seriálu Případ Martina Guerra. V hlavních rolích s Viktorem Preissem, Michalem Pavlatou, Krištofem Hátkem, Janou Strikovou a nebo Davidem Novotným. Nenechte si tedy druhou část třídílného seriálu Michala Lázňovského ujít. Začíná přesně v 11 hodin. A do té doby se pojďme společně s vltavským programem ještě vrátit k hudbě barokní. Smyslem a konečným cílem veškeré hudby by nemělo být nic jiného než oslava Boha a občerstvení duše. Tak to jsou slova Johanna Sebastiana Bacha, barokního německého génia. My jsme ovšem před chvílí v dnešní duchovní hudbě poslouchali hudbu Girolama Frescobaldiho, ukázky z jeho sbírky Fiori Musicali. A teď si pojďme poslechnout dvě skladby londýnského barokního skladatele, který se jmenoval William Boyce. Jeho život by mezili roky 1711 až 1779 a ve své době se těšil velké oblibě. A to především díky své instrumentální hudbě, díky písním a sborům, které komponoval v poitalštěném pozdně barokním stylu. Jak praví kritici a hudební znalci, hudba tohoto noblesního a pracovitého muže v kvalitě sice kolísala, ale jeho nejlepší díla, jako například Serenáda Solomon nebo sbírka 12 sonát, dokazují, že to byl skladatel s velkými technickými schopnostmi a melodickým nadáním. Dokladem toho budiš teď dvě uvertýry, které jsme pro dnešní vltavské dopoledne připravili. Ta první je uvertýra číslo 10 F-dur a my si ji poslechneme v podání ansámblu Cantilena.

Poslouchali jsme uvertýru číslo 10 F-dur anglického barokního skladatele Williama Boyce a teď bude následovat další uvertýra, tentokrát s číslem 4 a v tónině D-dur. Posloucháme opět ansámbl Cantilena, který diriguje Adrian Shepherd.

0: William Boyce byl anglický skladatel baroka, který se zasloužil o rozvoj anglické klasické hudby a my jsme právě poslouchali dvě jeho uvertýry, právě dozněla druhá z nich, uvertýra číslo 4 D-dur. Obě jsme poslouchali v nahrávce ansámblu Cantilena, který dirigoval Adrian Shepherd. A my se z doby barokní z Anglie vydáváme do Francie o 100 let dále. V 16. století se tam totiž stal neobvyklý případ dvojnictví. Stal se v malé vesnici v jeho západní Francii, vešel do dějin evropské justice a dodnes vzbuzuje řadu otázek. Například, co když se po letech vrátíte domů a největší otázkou není, kde jste byli, ale kdo vlastně jste. Případ Martina Guerre, jak už bylo řečeno, je skutečný příběh a my si teď pojďme poslechnout druhou část třídílného seriálu, který podle případu Martina Guerra napsal Michal Lázňovský. V hlavních rolích uslyšíte Viktora Preisse, Michala Pavlatu, Davida Novotného, Janu Strikovou či Krištofa Hátka. Seriál pro rozhlas napsal Michal Lázňovský, režii měl Vlado Rusko. Případ Martina Guerra, druhá část.
1: Radioseriál.

Jmenuji se Jean de Coraz a toho času jsem soudcem Královského soudního dvora ve městě Toulouse. Léto roku 1560. pomalu končí a mou mysl stále zaměstnává případ Bertrandy Rolsové a Martina Guerra. Rozsudek jsem vynesl před několika dny a byl již vykonán, ale byl to ten nejpodivuhodnější případ, jaký jsem dosud řešil. A také proto ho ještě jednou vyprávím. Snažím se pochopit, už ne jako soudce, tu tragédii, komedii nebo tragikomedii a ty, kteří v ní hráli. Kdo vlastně byli lidé, které jsem soudil, co prožívali a proč byly jejich vztahy tak spletité? A jakou roli jsem v tom příběhu hrál já sám?

0: Toulouse dne 10. června roku 1560. Na dnešní den nařídil vyšetřující soudce Jean de Coras konfrontaci žalobkyně Bertrandy Rolsové s obžalovaným vystupujícím pod jménem Martin Guerre. Líčení zahajuje přísedící soudce, ctěný pan François de Ferrière.
1: Vstaňte, prosím.
0: Zapisuje bakalář Guillaume Le Sueur.
2: Tak, můžete začít, pane přísedící.
1: Prosím. Obžalovaný, poznáváte ženu, která stojí před vámi?
3: Jak bych nepoznával? Je to má žena Bertranda Rolsová.
1: Bertrando Rolsová. Poznáváte obžalovaného?
4: Ano, poznávám.
5: Není ve své kůži. Těká očima po zemi, vyhýbá se Martinovu pohledu.
1: Kdo je tento muž?
5: A přesto je mezi nimi nějaké pouto, co mi to připomíná.
1: Tak mluvte, Bertrando Rolsová.
4: No to je... To je muž, který se vydává za mého manžela.
1: Za Martina Guerra?
4: Ano, za Martina Guerra.
5: Už vím. Naše první setkání s mou milovanou Jacquet. Za celý večer jsme spolu nepromluvili ani slovo, jenom nás představili, ale na konci večera jsme oba věděli o každém pohybu toho druhého, aniž bychom se na sebe museli podívat. Pojilo nás neviditelné pouto.
1: Ale není to Martin Guerre.
4: Není.
1: Takže trváte na své žalobě?
4: Ano, trvám.
2: Děkuji, pane kolego.
1: Prosím.
2: Bertrande Rolsová, podívejte se na mne. Je pravda, že jste s tímto mužem po 3 roky žila jako s manželem?
4: Žila jsem s ním, ano. Ale to jsem netušila, že...
2: Jistě. A teprve pak jste ho obvinila, že jim není. Je to tak?
4: Ano.
2: Kdy a jak jste poznala, že tento muž není váš manžel? Mluvte, prosím.
4: Já vím, že moje čest je poskvrněná, ale stala jsem se obětí hrozného podvodu.
2: Jak to, že jste nepoznala dřív, že to není váš manžel? Nebo jste z nějakého důvodu tajila, pravdu?
4: Nikdy jsem s ním nebyla spolčená. Nikdy.
2: Ale já jsem neřekl, že jste s ním byla spolčená. To říkáte vy.
4: Ale já...
3: Bertrando. Bertrando, uklidni se. Je rozrušená, omluvte ji, pane soudce. Bertrando, nemysli, že se na tebe zlobím. Já ti neublížím. Já ne. Já vím, že za vším stojí Pierre. Vím, že tě donutil, abys proti mě svědčila. Ale ty jsi mi zachránila život.
1: Pane soudce...
5: Jenom nechte mluvit, je to zajímavé.
3: Já vím, jaká jsi. Já tě znám ze všech nejlíp. Byla jsi mi věrná, i když jsem nedokázal plnit svoje povinnosti jako manžel. Mohla jsi mě zavrhnout, ale ty jsi vždycky večer ulehla vedle mě, modlila se a čekala na zázrak. Nic neříkej, Bertrando. Jen se na mě podívej. Zvedni oči. Jsem tvůj muž, Martin.
1: Ale teď už snad, pane kolego,
5: poslouchám.
3: Byla chyba, že jsem odešel. Provinil jsem se proti tobě. A omlouvám se ti za to. Jako jsem se ti omluvil hned po návratu, pamatuješ? Rád bych ti všechno vynahradil. Bertrando, přiznej před pány soudci, neboj se, Pierre tu není. Co jsem se vrátil z vojny, nepoznali jsme štěstí? Konečně.
4: Já...
2: Říkala jste něco, Bertrando?
4: Ne, nic jsem neříkala.
2: Ne. Zajímalo by mne, jak jste přišla na to, že obžalovaný není váš muž.
3: Pierre má v hrsti kdekoho, donutil ji.
2: Vás jsem se neptal, obžalovaný. Mluvte, Bertrando.
1: Tak odpovězte, chtěla jste přeci něco říct. No.
2: Chcete něco říct, Bertrando?
4: Já ale přece...
2: Řekněte nám, Bertrando, je tohle váš muž nebo není? Je to Martin Guerre? Přejete si jeho smrt? Tak kdo je ten muž?
4: Svatý Senene, stůjte při nás.
3: Vděčím ti za život, Bertrando. Ale když odpřisáhneš, slyšíš mě? Když odpřísáhneš, že nejsem tvůj manžel, před Bohem přijmu od pánů soudců smrt. Slyšíš? Řekni to. A já půjdu na smrt.
2: Mlčte už! A vy odpovězte na mou otázku. Bertrando.
6: Ondlela!
2: No tak jí pomozte.
1: Dejte jí napít vody, bakalázy, noták.
6: Ano, jistě, vodu,
2: odveďte obžalovaného.
1: Konfrontace je přerušena.
3: Budu se za tebe modlit, Bertrando. Ničeho nelituju.
2: Ne, nevěřím. Nevěřím, nevěřím, nevěřím.
1: Říkal jste něco, pane kolego?
2: Viděl jste to, co já.
1: Co jsem měl vidět?
2: Ona snad toho muže, kterého posílá na smrt, miluje.
6: Určitě. A on miluje ji.
2: Pochopitelně, jeho přítomnost ji přiváděla do tranzu.
6: To je pravda.
2: Ale neodvážila se na něj podívat. Čeho se bojí?
1: Řekl jste pochopitelně. Proč ji podle vás miluje pochopitelně?
2: Proč? Protože ta žena je jeho důvěryhodná. A považuji to za naprosto zásadní okolnost tohoto případu. To není žádná slepá láska.
1: Ale proč myslíte?
2: Bertranda není žádná poběhlice ani nevěrná panička. Vzpomínáte si, jak hospodyně Kateřina Boeriová líčila scénu, když se Martin vrátil domů poté, co byl zproštěn obžaloby ze žárství? A v zápětí zase zatčen?
7: Museli byste je vidět spolu. Já byla tak šťastná, že se ty dva konečně dočkali štěstí po tolika letech. Když Martina zavřeli pro to žhářství, Bertranda hrozně plakala. Ale když ho pustili, protože mu nemohli nic dokázat, čekala na něj s čistou bílou košilí na rukou. Sama voňavá jako novomanželka. Jenom zářila. Políbila ho hned na prahu, posadila ho ke stolu a pak u něj poklekla jako Máří Magdaléna, umyla mu nohy, tak slavnostně. Ani jsem necekla, jenom jsem civěla. A potom si ho odvedla nahoru na lůže. Nikdy jsem snad nic krásnějšího neviděla, než ty dva tenkrát. Kdybych byla věděla, co nás čeká ráno. Vtrhli dovnitř, dupot na schodech, byřici s pijerem v čele. Sotva svítalo. A za chvíli jsem je viděla jít ven. Vedli Martina jako Krista. Bertrandu jsem našla v posteli. Neplakala. Snad se modlila. A Pierre se jenom smál.
6: To je pravda. Ta hospodyně říkala, Pierre se jenom smál. Běhal mi přitom mráz po zádech.
2: Ale Bertranda neplakala, nelomila rukama, ale ani se neradovala. Byla klidná. A proto říkám, že pro Martina, ať už se jmenuje jakkoliv, je Bertranda skutečnou nadějí. On na ní spoléhá právem. Jenom nevím, v čem na ní spoléhá.
1: Velevážený kolego, prosím vás, mezi námi. Uznávám, že je to na venkovanku dost půvabná osoba. Bystrá, dobře rostlá, má zajímavou tvář, to všechno vám uznám, ale dovolte, abych vám řekl, měl byste krotit svou slabost pro krásné pohlaví, nesmíte jim všechno věřit.
2: Ale já myslel, že vy jí věříte na slovo.
1: Já věřím tomu, co říká, ale nehledám zatím nějaké skryté významy.
2: Škoda. Protože za jejími slovy je něco jiného. Nejde o ní, jde o něj. Je nad slunce jasnější, že je té ženě oddaný a já dodávám, má proto zřejmě dobré důvody.
1: Jaké?
2: Třeba doufá, že Bertranda nakonec zase prohlásí, stejně jako při minulém procesu, ano, tento muž je můj manžel, Martin Gerr.
6: To je přeci jeho jediná naděje.
2: Zřejmě. A nebo... Je tu ještě jedna.
1: Ještě jedna naděje?
6: Jaká? Eruditissime.
2: My. No ano, my. Možná, že doufá a možná, že oba doufají v justici. V objektivní spravedlnost, kterou představujeme my.
8: Jak zase tohle myslíte?
2: Co když z nějakého důvodu, který zatím neznáme, potřebují, abychom my, tedy soud, řekli ano, tento muž je Martin Gér. Protože někdo jiný jeho totožnost zpochybnil.
6: Jakože, když soud vynese rozsudek, že je to Martin Gér...
2: Už nikdo nebude mít právo jeho totožnost zpochybňovat. Bude to hotová věc.
6: Ha, všichni budou muset sklapnout zobák. Hlavně ten Hamoun, Pierre Gér.
1: Mohl byste se vzdát svých komentářů, pane bakaláři? Děkuji. Raději si zkompletujte zápisy.
6: Promiňte, omlouvám se, gravissime, amplissime quae. Oh, pardon.
1: Vážený kolego, nerozumím, co myslíte tím, že na nás spoléhají. Obrátili se k soudu, svěřili se do našich rukou, do rukou spravedlnosti. To je přeci samozřejmé.
2: Nic není samozřejmé.
1: Ale tady teď nejde o nějaké filozofování.
2: Správně, tady jde o život.
1: Ano, a právě proto buďte konkrétní.
2: Co když Bertranda nestojí o to, aby byl Martin odsouzen k smrti? Co když si přeje, aby byl osvobozen?
1: Ale proč by ho žalovala?
2: Třeba jim někdo upírá právo žít jako muž a žena. Možná, že oni sami po tom sňatku, ke kterému se ani nemohli vyjádřit, se chtějí konečně stát mužem a ženou před tváří Boží. I před lidmi.
1: Vy myslíte něco jako nový sňatek ze svobodného rozhodnutí? Nemáte na mysli nějakou herezi, kolego Korasi?
2: Herezi já rozhodně ne. A vy?
1: Známe ty nelegální sňatky po pohanském způsobu. Tyhle praktiky na venkově stále přežívají. Stačí, aby se on a ona domluvili, de verba presenti, pak spolu vlezou do postele a sňatek je uzavřen.
2: Ne, to není jejich případ. Nezapomeňte, že před 20 lety bylo o jejich osudu rozhodnuto bez nich.
1: Chcete snad zpochybnit svátost manželství, která, jak se to jeví, byla v tomto případě udělena zcela v souladu se zákonem?
2: Právě naopak.
1: Pane kolego, já dobře vím, že se zajímáte o kalvínské reformy.
2: Ale nebudeme to plést do soudních příže.
1: To bych byl také rád.
2: Děkuji.
1: V každém případě soud se nemůže ohlížet na nějaký osobní zájem žalobkyně a žalovaného, který navíc ani nezná. My prostě musíme vynést objektivní rozsudek. Abych byl přesný, musíte to udělat vy? Vy jste k tomu byl královským soudním tribunálem zmocněn.
2: Správně. A o to právě jde. Jak to rozhodneme my, tak to bude. Ale abychom mohli rozsuzovat, musíme porozumět. Teprve pak můžeme uplatňovat zákon. Náš zákon není zákon boží. Je jenom lidský.
1: Drahý kolego, vám se dostalo té cti vést tento případ. Já říkám jen svůj názor a osobně si myslím...
2: Co si myslíte osobně? To mě zajímá.
1: Tak podívejte. 40 svědků prohlásilo, že obžalovaný není Martin Gér. Mezi nimi ten Švec z Artigatu. Vzpomínáte?
9: On za mnou před časem přišel, abych mu ušil boty, jako tenhle obžalovaný. Tak jsem mu vzal míry a že si udělám kopyto. A teprve pak jsem si vzpomněl, že jsem mu přece boty dělal už před 8 lety, ne? Asi byli z toulavýho telete, že ho zanesli tak daleko. No, tak jsem si našel to kopyto, co jsem je podle něj tenkrát dělal. Jenže mi to neštimovalo. Tak jsem ho radši přeměřil ještě jednou. Nic jsem mu neřekl, ale bylo to tak. Tenhle Martin má menší nohu, než měl ten původní. To zase jako, že jo, chápejte, kdyby mu noha vyrostla, tak to bych ještě bral. Ale že by se mu zmenšila? No tak to by byl unikát, ne? Lidem se noha přece zvětšuje a ne zmenšuje. Takže tohle není Martin Gér, to říkám já.
1: Nebylo jeho svědectví přesvědčivé?
2: Ale kdo ví, co ten Švec našel za kopyto? Po 10 letech. A ví se o něm, že dobře vychází s Pierrem, ale hlavně 30 lidí potvrdilo, že je to Martin Gér. Mezi nimi Martinovi sestry. A to jsou podle mě zásadní svědci. Nezáleží na množství svědků, ale na jejich hodnověrnosti.
1: I soudce Vrie dospěl k názoru, že to není Martin Gér a navrhl trest smrti. Tak co ještě chcete zkoumat?
2: Buďme přesní. Soudce Vrie byl množstvím protikladných svědectví natolik zmaten, že přijal návrh královského prokurátora na rozsudek smrti svědomím, že se obžalovaný odvolá k nám. A já bych podle vás měl poslat na šibenici člověka, o kterém nemám jistotu, že něco spáchal. To ode mě rozhodně nečekejte.
1: No jak myslíte? Možná by to chtělo víc klidu a nadhledu, pane kolego. Přeji vám dobrou noc a méně vášní.
2: Bojím se, že ještě před spaním nějaké té vášni podlehnu. Tak kdo ví, jestli pak budu schopen dokázat, kdo jsem. Protože někdy jsem hlupák, který neví, čí je. A každou chvíli se ptá, miluje mě vůbec má krásná žena? A co dělá si právě teď, kdy já se tu trmácím za pravdou, která mi pořád uniká? Je mi věrná? Nebo mě s někým podvádí? Své slabé bytosti, plné pochybností, pane kolego. Nám nebyla dána schopnost nahlížet pravdu. Plazíme se za ní, ale možná, pokud s pokorou přijmeme své limity, máme naději se jí alespoň přiblížit.
1: Nešlo mi ani tak o pravdu, jako o vás.
2: O mě vám šlo?
1: Vy jste totiž nehledal pravdu.
2: Nýbrž?
1: Nebyl jste nezaujatý, pane kolego, jestli mi rozumíte.
2: Aha, nýbrž?
1: Velice osobní.
2: A chcete říct podujatý, nebo dokonce předpojatý?
1: Možná spíš zaujatý, ne? K Pierru Gérovi byste se nechoval tak ohleduplně, jako k té sličné venkovance.
2: Máte pravdu, nevěřím totiž v jeho nezištné úmysly.
1: V tom případě byste měl zvážit, jestli jste schopen ten případ dovést do konce nestranně a do všech důsledků.
2: Tak podívejte. Pierre Gér usiluje o život jiného člověka. A rád by k tomu použil justici. To považuji za nebezpečné. A pokud mu prokážeme křivé nařčení, případně manipulaci žalobkyní, budu pro něj požadovat nejtvrdší trest.
1: Ale pokud se potvrdí vina falešného Martina, budete muset požadovat nejtvrdší trest pro něj. O tomhle případu už mluví celá Francie. A soud musí dospět k jednoznačnému rozsudku. A brzy. I kdyby bylo třeba použít těch nejtvrdších metod.
2: Co ti myslíte?
1: Útrpné právo, co jiného, torturu. Já vím, že se vám to nelíbí, ale není možné donekonečna vyslýchat svědky, kteří jen pořád opakují to samé.
2: A to bych musel mít pádnější důvody.
1: Jsem zvědav, jak budete ty průtahy vysvětlovat před královským soudním tribunálem. Možná nechcete, nebo se bojíte vidět pravdu, ale nemyslete si, že nás inkvizice nesleduje. Nedělejte si žádné iluze.
2: Vysvětlovat budu, až budu mít sám jasno. Ať se celá Francie staví třeba na hlavu. A iluze už si dávno nedělám. Ani o tom, kdo inkvizici informuje.
6: To je ale drama. No. Mohu vám nalít? Inkvizice. Máme tu vynikající Burgej Meritissime.
2: Trefa. Puer Sagax. To je rablézovské. Jsem z Burgej.
6: O co vlastně panu Ferriérovi jde?
2: Vy to nevíte.
6: Ne.
2: Dostat mě z toho případu.
6: Ale proč?
2: Stárne. Rád by si ještě udělal jméno a postavení. Nabídl by se, pokud to už neudělal, že případ dotáhne do rychlého konce. Na mučidlech vždycky někdo promluví. No a vida Koras si s tím nevěděl rady.
6: Ale co budeme dělat?
2: Musíme být rychlejší. Tak, do práce.
6: Mohu si taky trochu nalít?
2: No ale opatrně, ať se vám zase neplete jazyk.
6: A jistě, jenom trošičku.
2: Tak tedy. Martin uteče od rodiny s nálepkou zloděje a nepraktického snílka. Rodiče zemřou a on se pořád nevrací. Bertranda na hospodářství nestačí, tak se ho ujme obětavý strýček Pierre. Dře se, prosperuje, a najednou báco. Dezertér se vrací. A Pierre by mu měl teď všechno vrátit? Vždyť už mu to všechno připadá jako vlastní. Pole, louky, dobytek, vinice.
6: Cihelna.
2: Ano, ano, a navíc cihelna, správně. Takže ten parazit Martin bych chtěl bez práce přijít k majetku. Ne, to ne. Zabít. Nepovedlo se. Tak obvinit ze žárství. Ani to nevyšlo. Vždycky je tu ta nesnesitelně oddaná Bertranda. Až někdo přijde s originálním nápadem. Co když to není Martin? Vždyť je jako vyměněný.
6: To zní logicky.
2: Díky, ale co tu vlastně ještě děláte, bakaláři?
6: Učím se mistře právnickému myšlení. Podívejte, tady jsem našel svědectví o tom vysloužilci, který v Artigatu vykládal, že se setkal s Martinem ve Flandrech.
2: No bravo.
6: Díky. Takže ten podomek prohlásil.
10: Byl to vysloužilec z Rochefortu. Říkal, že je na cestě domů. Asi moc nespěchal, ale v Artigatu se zastavil jen nakrátko. Dostal od naší hospodyně najíst a pak jsme trochu hráli karty. No a ten vyprávěl, že byl ve Flandrech. No my jsme říkali, tamhle Martin Gerten taky vojančil ve Flandrech. A jak si chvíli povídali, ale nějak brzo toho nechali. A Martin se pak vytratil. Nám to bylo divný, ne? Ale tak jsme se chlapíka ptali, co jako je. On nás nejdřív odbil, ale nešel dál. Tak nám ještě řekl, že tohle není žádný Martin Gér, protože on Martina Géra zná. Martin Gér bojoval u Španělů, jenže byl raněný. On ho na vlastní oči viděl. U San Quentinu přišel o nohu a teď má dřevěnou. Ale víc nám neřekl.
2: Kdy se tam ten vysloužilec objevil?
6: Před rokem.
2: Takže dost dlouho poté, co Martin zažaloval strýce Pierre od Louis.
6: Ano, to znamená, že ho Pierre mohl podplatit.
2: Mohl si ho dokonce i najmout.
6: Ale tohle nechápu. Martin měl bojovat na straně Španělů proti našemu králi Jindřichovi.
2: Pokud se nechal naverbovat ve Španělsku, tak...
6: Ale to je přece nemorální. Měl by být souzen pro urážku majestátu.
2: Bravo, bakaláři. Zcela správný výklad vojenského práva, až na tu maličkost, že před rokem byl podepsán mírový protokol, ve kterém se všechny válečné zločiny mezi Francií a Španělskem odpouštějí.
6: No, to je ale pravda. No. Dodatek mírové dohody z Cateau Cambrésis ze 3. dubna 1559.

0: neobjevil.
1: A my se musíme ptát, proč?
0: Proč?
1: Co se s ním stalo? Může takový Martin existovat? A kdyby existoval, vrátí se ještě někdy ke své ženě, kterou opustil, no teď už je to 12 let?
2: Proč by to najednou dělal, že jo?
1: Vzpomínáte? Bertranda kdysi vypověděla.
3: Já si neumím vysvětlit, jak o nás ten podvodník mohl všechno vědět. Možná se s ním Martin setkal ve válce a všechno mu vyprávěl. Třeba to byl jeho kamarád. Nebo ho ranili. A tak se mu se vším svěřil, když se bál, že umře. Jak by jinak mohl vědět i ty největší podrobnosti, které nikdo než Martin nemůže znát? On věděl i to, co mám. To, co mám při milování nejradši.
2: Takže kamarád ho vyslechne a pak se sebere a jde do Artigatu. A když uvidí Bertrandu, tak si řekne, to je pěkná ženská. Pěkná ženská.
1: A Bertranda si řekla, no? No co si řekla Bertranda, bakaláři?
2: No, kdybych se vyznal v ženách.
1: No, tak to se nevyzná nikdo. Ale mohla si říct si třeba, já nevím, čekám tu jako Penelopa, ale na co? Martin už se nevrátí, kdo ví, jestli není mrtvý. A tenhle chlapík vypadá dobře, skoro jako Martin, tak mu padne kolem krku a zabije tím dvě mouchy jednou ranou. No.
2: Dvě mouchy?
1: No vše. Má manžela a nemusí se vdávat, protože nový sňatek by jí zákon stejně nepovolil, když o Martinově smrti nejsou důkazy.
2: Jo, takhle. No. To je pravda. To takže všichni jsou spokojeni.
1: Až na Pierre. Ten by měl vrátit majetek a ještě platit.
2: Tak se pokusí Martina, nebo jak se jmenuje, zlikvidovat.
1: A důležité je... No?
2: No?
1: No co je důležité? Že Pierre má důvod zbavit se Martina, ať už je pravý nebo není.
2: Já vám řeknu, co by se mělo udělat. Já bych toho strýčka Pierra poslal na mučidla. Však on by zaspíval. No co? Vždyť nám to posvětili soudní tribunál.
1: No zajímavý závěr. Dobrou noc, bakaláři.
2: Ale tak...
1: Nic člověku před spaním neudělá líp než malá procházka.
2: Teď, když jsme v nejlepším...
1: No právě, v nejlepším se má právě přestat. A ten pohár, halo, ten mi tu nechte.
2: Ano, prosím, děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Dobré jitro.
1: Dobré jitro.
2: Dobré. 30. července.
0: Nenechte se rušit, bakaláři.
2: Děkuji. 1560.
0: No, to jsem vážně zvědav, co nám ta malá prozradí.
2: Bože, co je tohle za město? Se tu snad upečeme. A to je teprv ráno.
1: Bakaláři, vypadáte nevyspalé. Nestavil jste se včera večer v krčmě u provazu?
2: Já...
1: Prosím?
2: Ale jenom na chviličku.
1: No, tak hlavně pozor na kaňky.
2: Rozumím, meritissime. Vy nasnažím se. Nejstarší sestry Martina Géra, Jean, 24 let.
0: Uveďte svědkyni. Jen se nás nebojte, pojďte blíž. Tak, a odpovídejte tady panu vyšetřujícímu soudci pěkně na hlas.
3: Ano, pane.
0: Hlasitěji, prosím.
3: Ano, pane.
0: No.
1: Jean, ty jsi z celé rodiny Martinovi věkem nejblíž. Myslíš si, že je to skutečně on, kdo se po 8 letech vrátil?
3: Určitě je to on. Je to on. Vždyť se podívejte na tu podobu. My všechny čtyři sestry se mu podobáme.
1: A proč myslíš, že ho jeho žena žaluje?
3: Ona ho obžalovala, když byl zavřený. To bylo tím, že byla doma sama. Kdyby tam byl Martin, nikdy by se to nestalo.
1: Počkej, co tím chceš říct? Proč by se to nestalo?
3: Její matka a strýc Pierre je k tomu přinutili.
1: Přinutili?
3: Oni ji ani chvíli nenechali na pokoji. Víte, matka Rolsová byla zvyklá v domě poroučet. Ale když se Martin vrátil, tak se musela stáhnout. Hrozně kvůli tomu prskala. Totiž zlobila se. A taky mu musela přenechat parádní světnici.

0: To bylo kvůli tomu řečí. Ona se s Bertrandou... No, ona to s ní Bertranda nikdy neměla lehký. A když Martin nebyl doma, tak musela dělat všechno podle matky. Ona Bertranda taky měla svoji hlavu a nedala se tak snadno. Jenže když si pak matka Rolsová vzala strýčka Pierra, tak už proti něm nic nezmohla. Ještě, že se Martin vrátil.
1: Vyhrožoval jí něčím?
0: No, já jsem jednou slyšela, jak jí matka řekla, že jí taky vystrnadí z domu.
1: Řekla taky? A koho ti myslela? Martina?
0: No, asi Martina. A že jestli chce Bertranda zůstat v domě, tak musí dělat všechno, co po ní chtějí. Ona a Pierre. Víte, kdyby se Martin nevrátil, tak by nás časem vystrnadili všechny. Pierre je jako patu.
1: Jako co?
2: To je jejich ovčácký pes tady v Pyrenejích. Ten zakousne i člověka, kdyby nechtěl do stáda.
1: Tak, tak, ano, díky za vysvětlení, pane kolego. Dobře, takže Pierre je jako ovčácký pes.
0: Martina nechal zmlátit. A přemlouval i našeho vzdáleného příbuzného Dominga Pajese, aby ho zabil. Za peníze. Ale Domingo odmítnul, že i když je na tom mizerně, tak by takovou ohavnou věc nikdy neudělal.
1: To vám řekl?
0: Ano, to mi řekl.
1: Pierre je patu. Všechny ovce do jednoho stáda, do vlastního. Zakousnul by i člověka. A tohle děvče rozhodně mluví pravdu. Teď už opravdu není na co čekat.

0: Pane kolego, chtěl jste se mnou mluvit?
1: Ano, rozhodl jsem se. Sepíšu přes noc všechno, co jsem dosavadním vyšetřováním zjistil. A zítra předložím tribunálu návrh rozsudku. Doufám, že jste spokojen.
0: No, byl nejvyšší čas. Co navrhnete?
1: Jak se shodují všechny justiční autority, rozhodující je zachovat rodinu.
0: To jistě.
1: Pokud přetrvávají nějaké pochybnosti, měli by se podle obvyklé praxe přiklonit váhy spravedlnosti ve prospěch manželství a dětí.
0: Ano, takže?
1: Není pochyby, že by bez Martina situace Bertrandy a jejich dětí ve vesnici byla neudržitelná.
0: Aha. A dál?
1: Domnívám se, že obžalovaný je skutečně Martin Gér. A že jeho žena byla přinucena na něj podat žalobu pod nátlakem svého otčíma Pierre Géra. Hodlám proto Martina Géra zcela osvobodit. Zbývá rozhodnout o trestu pro Pierre.
0: Galeje, ne?
1: A galeje.
0: Křivé nařčení za účelem získání majetku poškozeného, pokus o zabití, klamání soudu, co byste chtěl víc?
1: Nestačilo by, kdyby vrátil majetek a zaplatil peníze, které Martinovi dluží, a postarat se, aby nemohl dál zasahovat do jejich rodinného života, například, aby se vystěhoval. Jistě by se mohl vrátit do Baskicka.
0: Vy jste měkký, ten si vždycky najde cestu, jak se vrátit. Ne, ne, galeje jsou ideální řešení.
1: Ale pro muže jeho věku je to rozsudek smrti.
0: Vždyť oba dobře věděli, že hrají o život a vyhrát může jenom jeden. A nebo, chcete-li, můžeme ho podrobit mučení prvního stupně zatím a hned budeme chytřejší.
2: Už to víte?
1: Co se stalo?
2: Ještě se to k vám nedoneslo.
1: Co se k nám mělo donést?
2: U brány je člověk.
1: Klid, bakaláři, klid. Kdo je u brány?
2: Johanita.
0: Mnich?
2: Laický bratr. Přichází přímo z Burgosu. Má dřevěnou nohu.
1: Prosím?
0: Má dřevěnou nohu?
2: Prohlašuje o sobě, že je Martin Gér. Žádá oslyšení.
1: Co to může znamenat?
0: To je nějaký podvodník. Někomu jde o čas. Poslechněte mě,
1: kolego. Nový trumf strýčka Pierre? Uvidíme zítra ráno.
0: Snad ho nechcete vyslechnout.
1: Budu muset.
0: Co pak to nikdy neskončí?
2: Promiňte, nechtěl jsem...
1: Domluvte mě, chci být sám.

0: Bože všemohoucí, je to trest za mou pýchu. Na chvíli jsem podlehl přesvědčení, jak moudře soudím, jak obratně jsem se zhostil svého úkolu. Ale cesty a podoby tvého díla vždy překonávají naši představivost. Dej mi sílu, abych soudil spravedlivě.
1: Já si neumím vysvětlit, jak o nás ten podvodník mohl všechno vědět.
2: Je to Arnold Stylu, známá firma. Já taky umím pátrat, páni soudcové.
3: Bertrando, když odpřísáhneš, že nejsem tvůj manžel před Bohem, přijmu od pánů soudců smrt. Slyšíš?
1: Nikdy jsem s ním nebyla spolčená. Nikdy!
4: Nenapadlo mě, že vy, tak zkušený právník, budete naslouchat kdejakému žvástu.
1: Jak by jinak mohl vědět i ty největší podrobnosti, které nikdo než Martin nemůže znát? On věděl i to, co mám. To, co mám při milování nejradši.
5: Políbila ho hned na prahu. Posadila ho ke stolu. A pak u něj poklekla jako Máří Magdaléna. Umyla mu nohy. Tak slavnostně.
2: Vždyť neumí ani slovo baskicky. Za to najednou dovede číst a psát.
4: Pokud se objeví sebemenší náznak, že se jedná o herezi, budu to muset ohlásit.
6: Martin Guerre bojoval u Španělů. U sem Quentinu přišel o nohu a teď ti má dřevěnou.
7: Tenhle Martin má menší nohu, než měl ten původní.
5: Já byla tak šťastná, že se ti dva konečně dočkali štěstí.
7: Tohle není Martin Guerre.
8: Takže kamarád se sebral a šel do Artigatu. A když uviděl Bertrandu, tak si řekl, to je pěkná ženská. Pěkná ženská.
0: Bože, kež se dokážu zbavit předsudků a falešných představ, kterých je má mysl plná. Abych zítra předstoupil před ty, které mám soudit s jasnou myslí a čistým srdcem.

0: 2. srpna, výslech nového svědka.
1: Prosím, posaďte se tady.
2: Budu stát. Nejsem žádný ubožák.
1: Prosím, jak chcete. Vaše jméno?
2: Martin Gér. Dřív jsme se jmenovali Ager. Ale od té doby, co se naše rodiny přestěhovaly z Baskicka do Gaskoňska, říkáme si podle zdejšího zvyku Gér.
3: Já jsem tohle už slyšel.
1: Kde jste se narodil?
2: Narodil jsem se v Laburdu, blízko Endaj, v Baskicku.
3: No, všem stejné formulace používal Pierre Gér.
1: Kolik je vám let?
2: 33.
3: No, vypadám mnohem starší. Měl se dát před příchodem oholit.
1: Jste ženatý?
2: Ano. Moje žena je Bertranda Rolsová. Měli jsme svatbu v Artigatu před 20 lety.
1: Máte nějaké děti?
2: Syna Sanxiho. Jmenuje se tak po mém otci.
1: Kdy jste opustil svou ženu?
2: Odešel jsem, když mu byl asi rok.
1: Dobře, ale jak je to dlouho?
2: Bude to, myslím, 12 let.
3: Před 12 lety si rodinu opustil. Proč se vracíš právě teď? To přece není náhoda. Kam jste šel z Artigatu?
2: Prosím?
3: Ptám se vás, kam jste šel z Artigatu, když jste opustil svou ženu a dítě?
1: Vyšetřování vede pan soudce Jean de Coras. Prosím, odpovídejte mu.
2: Šel jsem na západ, až do Baskicka.
3: Zdržel jste se tam?
2: Nechtěl jsem se setkat s příbuznými. Určitě by dali zprávu domů. Tak jsem hned pokračoval dál. Do Španělska.
3: Kam?
2: Dost brzy jsem došel do Burgosu.
3: Proč?
2: Ve městě se člověk ztratí líp než na venkově.
3: Co jste tam dělal?
2: Nejdřív jsem pomáhal v kapitulní zahradě. A pak jsem se stal lokajem v paláci kardinála Francisca de Mendoza.
3: Habla usted español?
2: Todo los vascos hablamos español. Además yo viví en España. Mi patrón era un español.
0: Bože můj, jak to mám zapsat?
3: Otázka zněla. Umíte španělsky? Odpověď? Všichni baskové umí španělsky. A já jsem navíc ve Španělsku žil. Můj pán byl Španěl.
0: Děkuji, eruditissime.
3: Pane přísedící, chtěl jste se něco zeptat?
1: Ano. Jak dlouho jste ve Španělsku zůstal?
2: Asi 6 let. Pak jsem se s vojskem kardinálova bratra vydal do Flander. Po zranění jsem se zase vrátil do Burgosu.
1: Jak se jmenuje kardinálův bratr?
2: Pedro de Mendoza.
3: Mohl si tyhle dva Martiny někdo skutečně splést? Jistě. Od mládí se dost změnili, oba, ale tenhle má v sobě takový chlad a odstup. Trochu si hraje na španělské ukazatele. Maska. Další herec v téhle komedii, kde nikdo není tím, za koho se prohlašuje. Jestli je to najatá figura, nebude to snadný soupeř.
1: Kdy jste přišel ke svému zranění?
2: Kdy jsem přišel o nohu? Jsou to 3 roky. U San Quentinu zasáhla mě střela z arkebuzy.
1: Znáte Arnolda Stylu?
2: Arnolda Stylu? Ne, v životě jsem o něm neslyšel.
1: Nemohl jste se s ním setkat například ve Flandrech?
2: Nevím o tom.
3: Jakou barvu mají oči vaší ženy Bertrandy?
2: Oči hnědou?
3: Ne, proč jste odešel z Artigatu?
2: Chtěl jsem do světa.
3: Ale měl jste ženu a dítě.
2: Nebyl jsem pro manželství zralý.
3: Ukradl jste otci obilí?
2: Neukradl.
3: Kolik pytlů zrní jste údajně svému otci ukradl?
2: Pytlů? Co já vím? Otec vykládal něco o zrnu, ale pytle? Já ho moc neposlouchám.
3: Jak jste se o tom nadšení dozvěděl?
2: No, jak bych se to dozvěděl? Otec na mě vylít a řval to na mě.
3: Kdo u toho byl?
2: To nevím. Celá rodina se zběhla.
4: Zrno? No to vám řeknu naprosto přesně. My jsme šli tenkrát z pole pod úvozem s mladým Joelem. Něco jsme si vykládali. My jsme si pořád představovali, že jednou budeme válčit v armádě. A sotva jsem zahnul k nám, ze stodoly proti mně vylít táta a jednu mi vrazil. On byl levák. To víte, táta je táta, tak jsem se neodvážil ani bránit. Popad mě za ramena, cloumal mnou a řval tak, že mi prskal do tváře. Koukej mi vrátit to zrno! Já začal taky zvát. Z toho letnutí. Jaký zrno, co to vykládáš? Zmizely mi 2 pytle zrna na sedbu. Prej, kde jsou? Viděli tě, jak je odnášíš. Kdo mě viděl? Přestaň krást a začni hospodařit. On mi neřekl, jak na to přišel, ale zřejmě ho navedl Pierre. Pierrovi se na mě pořád něco nezdálo a táta na něj hrozně dal. No, brácha. Tak jsem se mu takhle vysmek Ale tím pryč, do vinice. Víte, měl jsem tam místečko. Koukalo se odtamtud rovnou nahory. Tam mi vždycky bylo dobře. Tam jsem si všechno sesumíroval, večer jsem zalez do postele jako by nic a nad ránem jsem vyrazil.
1: Co je za vaší cihelnou?
2: Za cihelnou? No, nad cihelnou je vinice.
1: Ale co je za cihelnou?
2: Za cihelnou?
1: Něco důležitého.
2: Důležitého?
1: Vy si nepamatujete, že je tam studna?
2: Jo, studna, ta tam byla.
3: Kdo byl vašemu synovi za kmotra?
2: Strýc Pierre.
3: Všechno, co se týká Pierre, to si pamatuje dobře.
1: Jak se jmenoval farář na vaší svatbě?
2: Farář? To byl páter Dominik.
3: Byl přítomen notář?
2: No, jistě, byl.
3: Jak se jmenoval?
2: Notář? Je to už 20 let. Notář? No to byl Jean Pegala.
5: Ještě žije ve Fosatu, stařík. Přijel tenkrát se zpožděním. Pan farář hudroval.
1: Který farář?
5: No přece náš farář. Tenkrát to byl páter Dominik de Clavary.
3: Co se stalo o svatební noci?
5: A, o svatební noci. To mě vedli jako na porážku. Bertranda taky vypadala vyplašeně, ale myslím, že se jí to vlastně líbilo. To víte, holka a svatba. Kateřina nám rozestlala. Ještě přes ní nakukoval pan farář, asi si chtěl prohlídnout nevěstu. No pak nás kropenkou postříknul. Jo, a ve vedlejší posteli spala malá sestřenka. Estelle, myslím, že to byla. Ale ta už neměla o světě ani ponětí. A pak už nebylo nic, než že jsem stuhnul. No ale ne tam, kde jsem měl. Běhal mi mráz po zádech, opili mě. Slyšel jsem, jak dole dupou a řvou. Bylo mi zlé a chtěl jsem utíct. Hlupák jsem byl. Ale prostě ještě nepřišla naše chvíle. Byli jsme děti. Když už svítalo, tak jsem cítil její ruku, jak po mně šátrá. Ucuknul jsem. Já myslím, že jsem se k chudince Bertrandě rovnou otočil zády. Ale už tehdy mě napadlo, kdybych tak byl někde za horama.
3: Co se stalo o svatební noci mezi vámi a vaší ženou?
2: Nic. Nic se nestalo.
3: Jak ta noc probíhala?
2: Dovedli nás do ložnice. Tam nám farář požehnal a museli jsme vlézt do postele.
3: No, a pak?
2: A pak se nestalo nic. To už přece znáte. O tom všichni rádi povídají, ne?
1: Vzpomínáte si, že vám manželka ušila nějakou část oděvu? Prý jste ji pak nikdy nenosil.
2: Jakou část oděvu mi ušila Bertranda? Halenu?
3: Nebyly to třeba kalhoty?
2: Kalhoty? No, mohly to být kalhoty.
3: Jakou měly barvu?
2: Už si na ně nevzpomínám.
3: Ani nevíte, kam je mohla uložit, když jste je odmítl nosit?
2: No, mohla je dát do truhly v patře.
1: Všechny místní chalupy mají v patře nějakou truhlu.
5: O tom mi ani nemluvte. Ještě dneska mě hamba fackuje. Ona totiž tajně, abych to neviděl, mi ušila parádní bílý kalhoty. I tu látku si opatřila tajně. Pěkně hustý, ale podajný plátno s obšitou kapsou. A slavnostně mi je předala, když se narodil Sanxi. A já jsem je ani jednou nevzal na sebe. Myslím, že tajně plakala. Uložila je do truhly na patře a tak jsem je tam po letech našel. Bohužel, už mi nebyly.
1: Pane kolego, potřebuji si s vámi promluvit.
3: Prosím, vážený kolego.
1: Není přirozené, aby dva muži pretendovali na jednu identitu s takovou přesvědčivostí jako tito.
3: Není přirozené?
1: Ne, není.
3: Tak co tím chcete říct?
1: Přemýšlel jsem o tom, četl jsem, konzultoval jsem.
3: Ano, ano, a k čemu jste dospěl?
1: Aspoň jeden z nich musí používat metody či prostředky, které se nesrovnávají s křesťanskou morálkou.
3: Nerozumím vám. Můžete to specifikovat?
1: Je pravděpodobné, že jeden z nich používá kouzla, čáry, magii, jak chcete.
3: To nemyslíte vážně.
1: Byl vysloven názor, že máme co dočinění s velice neobvyklým případem čarodějnictví.
3: Byl vysloven? A kým?
1: Říkal jsem vám přece, že je tento případ velmi bedlivě sledován.
3: Mám to brát jako vzkaz od předsednictví soudního tribunálu?
1: To ne. Spíše od inkviziční komory.
3: Takže svatá inkvizice je informována.
1: Svatá inkvizice je informována o všem.
3: A dál?
1: I královský prokurátor se domnívá, že je čas sáhnout k útrpnému právu. Zdá se, že magie a jiné formy hereze se v našem kraji rozšířily jako plevel. Je třeba jednat rázně. Když požár propukne, pak je pozdě. I proto se chystá velký inkviziční proces.
3: A jak to souvisí s procesem Rolsová versus Gér?
1: Váš proces, pane kolego, se nehýbá z místa už pomalu půl roku. Předtím probíhal půl roku v Rie. Náklady nejsou dodnes uhrazeny. Celá vesnice se nám utábořila na nádvoří soudního paláce a teď hrozí další kolo výslechu. Kdo to všechno zaplatí? Ti vesničani?
3: Ano, začínám rozumět.
1: A pokud by se skutečně jednalo o případ černé magie, můžeme se stát obětí my všichni.
3: Ale především by bylo možné skonfiskovat jejich majetek. Movitý i nemovitý, že?
1: A nejen jejich majetek, i těch, kteří jim straní.
3: Rozumím. Můžete vyřídit, že tuto eventualitu rozhodně vezmu na vědomí.
1: Děkuji. Je to v zájmu nás všech.
6: Případ Martina Guera, tak to je skutečný příběh, který v 16. století otřásl Francii a dodnes patří k nejslavnějším případům záměny identity. Do světa, kde svědectví klamou, paměť selhává a pravda má mnoho tváří, nás už podruhé teď zavedl napínavý rozhlasový seriál, který inspirován procesem, jež vešel do dějin evropské justice, napsal Michal Lázňovský. Poslouchali jsme druhou část třídílného seriálu, který natočil režisér Vladimír Rusko. Učinkovali v hlavních rolích Viktor Preiss, Michal Pavlata, Krištof Hádek, Jana Striková a David Novotný. Dále učinkovali Jan Vlasák, Lucie Štěpánková, Pánková, Ivan Řezáč, Jana Trbohlavová, Jan Šimik a Stanislav Majer. Co když se po letech vrátíte domů a největší otázkou není, kde jste byli, ale kdo vlastně jste? Tak to je opět otázka, která bude stát v záhlaví i třetí části radioseriálu Případ Martina Guera. Poslouchejte příští neděli opět od 11. hodiny dopolední. A teď 6 minut nás dělí od nedělního poledne a já doufám, milí posluchači, že vám dopolední čas i třeba program Vltavy přinesl na tvář alespoň jeden důvod k úsměvu.

0: Zvolna nás k nedělnímu poledni dovedla melodie hudby, kterou složil herec a filmař Charlie Chaplin. Je to skladba Smile, která je ústředním motivem soundtracku k jednomu z Chaplinových filmů k moderní době z roku 1936. V roce 1954 k hudbě přibyl i text a vznikla píseň, kterou naspívali třeba Judy Garland, Nat King Cole anebo Michael Jackson. My jsme si ovšem Chaplinovu skladbu Smile poslechli ve verzi, kterou nahrál český klavírista Naipong. A je tu nedělní poledne, milí posluchači, je 2. července, mimo jiné Mezinárodní den proti zapomínání, a kdo nezapomněl připravit nedělní polední vyzvánění pro vltavské posluchače, je i tentokrát Radek Rejšek.
1: O polední 1. srpnové neděle opět necháme zaznít zvony, které již neexistují, protože byly zrekvírovány za 2. světové války. Nahrávku pořídili naši předchůdci v roce 1941 ze zvonice při farním kostele Zvěstování Páně v podkrkonošském Miletíně, který je rodištěm významného českého historika, spisovatele a básníka Karla Jaromíra Erbena. Kamenná zvonice u kostela byla zbavena původních zvonů v roce 1917 za první světové války. Až teprve v roce 1928 dodalo zvonařství Buřil a Rys z Kuklen u Hradce Králové 3 zvony, které zde vyzváněly jen do roku 1942, kdy byly rovněž zrekvírovány. Jejich souzvuk nyní ohlásí poledne na stanici Český rozhlas Vltava.
2: Zvony neletím.

0: Už více než 30 let patří k tradici nedělních polední u nás na Vltavě polední vyzvánění a tak náš zvukový archív už obsahuje stovky nahrávek zvonů z Čech, Moravy a Slezska. A Radek Rejšek pro dnešní sváteční poledne vybral historickou nahrávku zvonů ze zvonice v Miletíně zrekvírovaných v roce 1942.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A teď už pěkné nedělní odpoledne vám o první červencové neděli přeje od mikrofonu Martina Kolajová. Dnes máme už téměř 4 minuty po 12. hodině. A dobré poledne vám odpoledne vlastně přeji jménem všech, kteří pro vás připravují dnešní vltavský program a spolu se mnou je dnes na technickém pracovišti Nataša Odvářková. A my vám už za malou chvíli nabídneme tradičně setkání s poezií, nedělní setkání se světem poezie. Odpoledne na Vltavě totiž otevřeme básněmi a tak proměníme obyčejný okamžik v nečekaný obraz. Budeme poslouchat verše německé básnířky, která se jmenuje Marion Pošmanová. Ve 12 hodin a 20 minut se pak připojíme k našemu prázdninovému projektu Filmové léto. Polední koncert totiž nabídne hudbu, která proslavila řadu velkých filmových příběhů a připomene, jak jistě víme, že některé melodie umějí vyprávět stejně silně jako obraz. No a nakonec zjistíme, jak všechno dopadne. Ve 13 hodin a 30 minut si totiž poslechneme závěrečnou část dvoudílné povídky Marka Epsteina s názvem Konec světa. I to se tedy dozvíte za chvíli na stanici Český rozhlas Vltava. A teď už vás zveme do světa poezie, do světa básní německé básnířky Marion Pošmanové.
1: Svět poezie.
0: A čeká nás poezie z pera jedné z nejvýznamnějších básnířek současného Německa, Marion Pošmanové. Básně z její sbírky Viděny vybral a přeložil Jonáš Hájek.

0: Důvod je hňad. Plané hrušky, ořechy, tráva. Bylo bílé, bylo rudě, bylo šedě. Mozaika ze suti. Ztracený materiál. Chovali jsme se neviditelně. Pozdní zboží, poválečné matrace jako stařecké skvrny. V zahradě jsme se dočkali slabin. Naše trička ještě přes den plná noci. Hrušky jsme přepočítávali s vosami. Záplava květin zdarma. Ke konci léta bylo bílé nebo rudě. Každé horko se množilo. Louka se stromy. Člověk se zjevoval pod blesky, v zápětí tmavnul. Nebyl starý oděv dostatečným důvodem jehňat.
1: Německá básnířka a prozaička Marion Poschmann se narodila v roce 1969 v Essenu. Debutovala v roce 2002 románem Koupání v bouřce, v témže roce však vydala i básnickou sbírku Zamknuté komory. V roce 2004 následovala básnická sbírka Důvod jehňat. O 6 let později autorka přestoupila k prestižnímu nakladatelství Suhrkamp třetí sbírkou Vidiny. V roce 2016 vycházejí Vypůjčené krajiny, velkoryse rozvržená sbírka 9x9 básní, inspirovaných parky a zahradami celého světa. Zatím poslední, pátá básnická sbírka Marion Poschmann se jmenuje Nimbus. Čeští čtenáři a čtenářky se mohli setkat s románem Borovicové ostrovy, který přeložila Tereza Semotamová. Zamknuté komory vyšly slovensky v překladu Nóry Ružičkové. Marion Poschmann je básnířka nadaná pronikavou jemností, díky níž skládá slova a obrazy do často enigmatické, přesto koncizní a jakoby léčivé promluvy. Tichá, přesto výrazná. Současná, i když píše rýmované sonety či básnický herbář. Je obhájkyní složitého prožitku v době, která se nás snaží napěchovat do prefabrikovaných přihrádek a představitelkou formálně vytříbeného psaní za časů, kdy, jak píše, jako tvůrčí akt platí i cesta do supermarketu. Její básnický intelekt se neprojevuje více či méně okatými narážkami, nýbrž jako schopnost dotknout se několika věcí najednou a tuto mnohoznačnost v nás rozeznít. Básně Marion Poschmann málo kdy prozrazují cokoliv bližšího o identitě ty a my. V případě cyklu Pára, který uslyšíme v zápětí, je tomu jinak. Osnovu jeho pěti částí tvoří vzpomínka na sanatorium v rodném Porůří, kam malou holčičku vozila matka. Líčení pravidelné inhalace se mění ve výsostně básnickou kontemplaci rození a zanikání tvarů. Dítě se bojí. Centrální dialog má něco z atmosféry Goethova Krále duchů. Celý cyklus je vystavěn v metricky složitých antických strofách, jejichž neměnný rozvrh kontrastuje s tématem. Jakoby právě odtud, pevně třímajíc otěže přízvuků, mohla básnířka nejlépe vypovídat o věcech neurčitých, mlhavých a jistě také velice osobních.

pára. Jedna. Dar prorockých snů. Kůra v Raffelbergu. Týden co týden mne máma vozila pryč. Pořád mne odváží, myslím, do prázdna noci. Čára na nebi, lidský vzkaz. Máma vylezla ven, obešla celý vůz, vzala, vytáhla mne, chytila za ruku, podepírala, když jsem kašlem zarachotila vstříc štěrku na cestičce. Pak jsme se vydali tam, co vedl nás dech. Soukromý obláček bílý předcházel ústům, náhle anticky vznešeným. Strakatou šedí zamženého nebe táhly jeřáby, husy, cáry mraků jako dým si razily cestu parkem holými stromy. Vítr profukoval šálu i kabátek. Studil, jako by vál z hluboké chodby. Nás zahnal k fasádě domu, kde jsme složili perutě. Dvě. Pravidla hygieny. Pach jak z termoforu. Neoblékali nám bílá prostěradla, košile odchodu. Dovnitř vešli jsme bosé dveřmi s kumovou obrubou. Mlask a inhalační místnost se zavřela. Pára stoupala výš, brala mi pevnou zem. Lýtka v oblacích. Kdo by ve mně neviděl andílka? Důlní léčivá sůl vnikala do hrudi, vyšetřovala mne. Něžná jak sanitr, jehož zbraní je jemnost. Přesto ve sklepě projde zdí. Mlhonožci. Za sebou nechali jsme boty s ulicemi, ztráceli další části těla, zbavovali se kontur, které nás tvoří. Příliš rozmazané. Rejžákem drhnul nás účinkující vzduch. S šelestem drželi jsme se za ruce, které bledly mimikry těchto stěn. Tři. Imponderabilie. Chomáč buničiny, lehký a objemný, táhl po místnosti. Sotva šlo odlišit v páře zvětšené, bílé matčino tělo. Postava, jejíž dech si mne bral, posouvala se blíž, houstla. Zatímco já byla jen zestárlým světlem něčím, co kdysi vzešlo od nikud. Negace. Mami, nevidíš tam? Neboj se, dceruško, to je mlha a kouř. Mami, ten bílý pruh mě chce sníst. Jen se neboj, dítě, držím tě, jsem to já. Dýchat jeden druhého, trpělivě jako andělé. Cirrus nebo stratus, inhalovat měňavé tvary. Už nic nerozeznávám. Vnitřní kondenzace. Souvislá oblačnost. Mizím z obrazu pryč. Co bývá vidět, to skryla vidina. Tak jsme prozkoumávali mlžnou věc. Čtyři. Taxonomie. Věci vybílené. Bílé až k nezbytí. Však je prázdnota zdroj. Zdáli se slibovat, že tu zůstanou navždy. Našeptávali mi, že tu byli odjakživa. A teď se vzdálili. Jejich obvyklý lem rychle se vypařil, střídán závojem představ, snů a prchavých přeludů. Z těch, co závojem hnou, nezbude brzy nic. Z těch, co roztočí vír, udělá se nám zle. Šelma trhala cáry. Škvírou na chvíli odkryla tamhle vzadu temnější pásmo, nerušeně tekoucí silným proudem, stříkající hlavici jiné sprchy podobnou naší. K
mlze poutala nás nějaká němá moc. Prostor neznáma se znovu drál dopředu. A co zíráním nešlo rozkrýt, tísnilo jako zeď. Pět. Formální příčiny neboli duše. Bílé vývršky jsme museli znovu sát. Slané výpary ty průduškám uleví. Pouhým šálením smyslů věci v myšlenkách zdály se. Jejich přízračný zjev mátožně bledý mne mrazil. Z nicoty se vylíhlo chodidlo. Plulo přede mnou jako kotva. Kulisy mizely, řídl původní mrak najednou hraničil s tělem, konkrétně mým. Tiše mne vydechl. Sité, hubené roky táhly v průvodu kolem nás, sedících na ručnících, v mokrých pláštích se tu choulících, rybařících v něčem kalném. Nás, jimž deštivé odpoledne dávalo smysl. Dozvuk slábnoucích par odtékal výlevkou. Rošty, lavice, vše zvolna se vracelo, dosud blikavé, vratké, nepolíbené formy.

Nedělní vltavský svět poezie nás dnes zavedl do světa veršů, které píše německá básnířka Marion Puschmannová. Její básně z cyklu s názvem Vidiny vybral, přeložil a úvodním komentářem opatřil Jonáš Hájek. Básně Marion Puschmannové recitovala Jana Franková, režii pořadu měla Hana Kofránková. A než vás, milí posluchači, s naším poledním koncertem za chvíli pozveme do světa filmové hudby, je tu ještě jedna drobná skladba českého autora Vítězslava Nováka. Z jeho klavírního cyklu Barkaroly vybíráme úvodní skladbu s názvem Zasluných dnů.

0: Sluných dnů si letos v létě užíváme možná víc, než je mnohým milé. My jsme poslouchali první z Barcarol Vítězslava Nováka, která se jmenovala právě Za sluných dnů, a zahrali klavírista Martin Vojtíšek. A hudebním programem pokračuje dál nedělní odpoledne stanice, kterou posloucháte, a tedy stanice Vltava. A v rámci našeho letošního prázdninového filmového léta teď pokračujeme poledním koncertem a čeká nás řada melodií filmové hudby. A jak mnozí známe a z vlastní zkušenosti víme, že filmové melodie si mnohokrát vybavíme dřív než třeba samotné filmové scény.
1: Polední koncert. Dnes se v rámci poledních koncertů zaposloucháme do hudby dvou vrcholných zástupců takzvaného hudebního minimalismu, Filipa Glasse a Michaela Nymana. Termín minimalistická hudba poprvé použil právě Nyman. V encyklopedii se tento pojem vysvětluje jako hudba se záměrným použitím omezeného množství prostředků, například rytmických, harmonických nebo melodických prvků. Pojmovým ekvivalentem minimalistické hudby, jak se dočteme v příručkách, je hudba repetitivní, strukturální, modulární nebo periodická, jak kdo chce. Glass i Nyman jsou významnými soudobými skladateli a komponují hudbu jak pro koncertní uvádění a hudební nosiče, tak i muziku filmovou. Na poli kinematografie dosáhli značného ohlasu. Oba mají charakteristický hudební rukopis a ten uplatňují i v práci pro film. Začněme u Filipa Glasse. Filmové drama Hodiny natočil v roce 2002 Stephen Daldry podle knihy Michaela Cunninghama. Do hlavních rolí tří žen v různých obdobích a v různých prostředích obsadil Nicole Kidmanovou, Julianne Moorovou a Meryl Streepovou. Atmosféře děje pomáhá i hudba Filipa Glasse. Zazní dvě části z oceňovaného soundtracku Hodin.

Dozněla hudba z filmu Hodiny. Originálními díly v žánru dokumentu a filmu vůbec přispěl Philip Glass s režisérem Geoffreyem Regiem trilogií snímků Kojaniskvaci, Povakvaci a Nakvojkvaci. První z nich je ohlasem autorových dojmů ze Spojených států, druhý ze třetího světa a třetí se věnuje digitálním médiím. Glassovou hudbu tu někteří teoretici označují jako hypnotický minimalismus. Glass na nahrávání své hudby dohlížel a osobně řídil filmový orchestr. Zazní hudba k filmu Povakvaci.

To byla hudba Filipa Glasse z filmu Po vakvaci. Stejně jako Reggio, i režisér Errol Morris točí angažované filmy. Mlha války je celovečerním dokumentem, upřímnou osobní výpovědí Roberta S. McNamary, ministra obrany v administrativě prezidenta Kennedyho. Mluví se tu o vietnamské válce i kubánské krizi a snímek je doplněn řadou vzácných archivů. Na působivosti mu dodává hudba Filipa Glasse.

Dozněla hudba k dokumentu Mlha války. Philip Glass se uplatnil i v oblasti filmu hraného. Psal hudbu pro režiséry různých zaměření, například i Richarda Ayera. V psychologickém thrilleru Zápisky o skandálu o dramatickém vztahu dvou kolegyň, učitelek na jedné londýnské škole, excelují v hlavních rolích Judy Denchová a Kate Blanchettová. Třetí hlavní roli hraje hudba Philipa Glasse.

To byla hudba Filipa Glase k filmu Richarda Eyera Zápisky o skandálu. Skladatel Michael Nyman pravidelně spolupracuje s režisérem Peterem Greenawayem. Podobně jako třeba Glass, tvoří převážně se svou vlastní skupinou hudebníků a kombinuje akustické a elektronické prvky. Greenawayův styl je vizuálně velice působivý a Nymanova hudba ho doplňuje. Ke snímku Umělcova smlouva složil Nyman jeden ze svých nejlepších doprovodů, pro který si vypůjčil chytlavé prvky z historicky příhodného Perslova stylu a přiměnil je v energetické basové figury a bizarně zabarvené zvuky, čteme v monografii Mervina Cooka Dějiny filmové hudby. Tuhle melodii určitě znáte.

Dozněla umělcova smlouva v pojetí Michaela Nymana. V Greenwayově filmu Z a dvě nuly použil skladatel podobný hudební styl. Barokně stylizovaný doprovod, jednoduché harmonie, pulzující basovou figuru a opakování omezeného počtu základních motivů. Zazní delftský valčík.

To byl Najmenův Valčík z filmu Z a dvě nuly. Snímek Michaela Winterbottoma Vykoupení z roku 2000 je westernem na téma morálky, jehož poselství by se dalo shrnout do věty: před minulostí neutečeš. Točilo se v silných mrazech, režisér prý dokonce utrpěl omrzliny. Michael Nyman, doufejme, psal svoji hudbu v teple.

Dozněla hudba ke snímku Michaela Winterbottoma Vykoupení. Hudba Michaela Nymana ke snímku Jane Campionové Piano se stala hitem. To vedlo jednak ke vzniku přidružených koncertních děl, například klavírního koncertu, jednak k celé řadě imitací. My se dnes ale rozloučíme originálem. Michael Nyman, hudba k filmu Piano.

Poslechem melodií, které zněly v řadě filmových snímků, melodií z pera Philipa Glasse a Michaela Nymana, tedy dvou minimalistů, jsme strávili čas poledního koncertu na stanici Český rozhlas Vltava. Polední koncerty v sobotu i v neděli, polední koncerty s filmovou hudbou pro vás připravila také uváděl Tomáš Pilát. A my jsme na závěr slyšeli hudbu z filmu Piano, hudbu od Michaela Nymana, který ji také nahrál na klavír. Polední koncert na Vltavě zase zítra 11:55. A nás už za malou chvíli čeká tradiční vltavská odpolední povídka a my budeme poslouchat druhou a zároveň závěrečnou část povídky Marka Epštejna Na konec světa. A jaký bude její konec, tedy konec oné povídky, tak to už za malou chvíli na Vltavě.

0: Saltarello je živý italský lidový tanec a tohle bylo Saltarello a l'Italien, třetí skladba z cyklu Album pro dospívající děti, které zkomponoval autor slavného lazebníka sevilského Gioachino Rossini. A my jsme ukázku z tohoto alba poslouchali v podání italského klavíristy Paola Giacomettiho. A je 2:30.
1: Povídka.
0: O tom, že pouť do Santiago de Compostela se zdá být dobrým receptem na všechny problémy, které vypravěč má, vypráví povídka filmového scénáristy a prozaika Marka Epsteina Konec světa. Povídku vám ve 2 částech nabízíme právě o tomto víkendu na stanici Vltava v podání Jiřího Miroslava Valůška. A právě teď tedy část 2.

K mé radosti bylo ve velkém dormitáři asi jen 5 lidí. Palandy stály v řadě za sebou a kopírovali zdi. Strop se ztrácel ve vysoké flekaté klenbě. Byla tu zima. Zabručel jsem cosi, co se dalo pokládat za pozdrav. Alma si vybrala palandu úplně vzadu. Na okamžik jsem zauvažoval, že půjdu za ní, ale bylo nadmíru jasné, že si nic takového nepřeje. Teplá sprcha mi vrátila lidskost a s ní i hlad. Bylo už hodně po šesté. Ještě asi hodinu jsem se zaobíral puchýři a pak vyrazil na nákup do města. Všechno se tu točilo kolem jediné ulice provinčních patrových domků, kde proti sobě v bratrovražedném boji stály dva malinkaté supermarkety. K mému neskonalému blahu bohatě zásobené náplastmi a pudrem na chodidla. Úspěch jsem se rozhodl oslavit v malém baru mezi soupeřícími podniky. Uvnitř už sedělo několik místních. Poutníci večer do barů příliš nechodili, alespoň ne v této fázi cesty. Ani já jsem přesně nevěděl, proč jsem vzal za kliku. Neměl jsem chuť se opít a ještě menší touhu s někým mluvit. Oči se mi klížily a s naprostou jistotou jsem cítil, že kdybych se natáhl na palandu, ve vteřině bych usnul. Dosedl jsem ke starožitnému stolku s vyštípanou intarzií. Vzduch vonil kouřem z malé pece za barem, kde se pekl domácí bílý chléb na tapas. Hovor u vedlejšího stolu na okamžik uvadl, ale teď už se zase halasně rozléval po podniku. Muž v zástěře na mě kývl hlavou. Pokusil jsem se španělsky pojmenovat pár obložených chlebů ve skleněné výloze. Barman mi plynulou angličtinou vysvětlil, co na kterém je. K pití jsem si objednal domácí cider. Při čekání mi automaticky vklouzl do prstů telefon. Než jsem si uvědomil, že je vybitý, otevřely se dveře toalety a ke stolku vedle, kde stála nedopitá sklenka červeného, se posadila moje stará známá zachráněná. Když mě uviděla, zaváhala. Pak se přece jen posadila. Barman mi přinesl talířek s chleby a pití. Pomalu jsem žvíkal a znovu se pokoušel vyvolat vzpomínky na domov se vším, co jsem tam zanechal a co čeká na moje rozhodnutí. Bylo to ale, jako bych přetahoval pružinu. Co si mě vracelo zpátky, zpět do baru k talíři s chleby, k čorýzu, sýru a olivám. Snad ta vůně, snad teplo od pece, které mi prostupovalo rameny do celého těla a vyhánělo celodenní chlad. Možná jsem začal inklinovat ke stavům vytržení. Nebránil jsem se. Byl jsem jen teď a tady. Mám výbornou mastičku. Jen s námahou jsem se vracel z prázdných zákoutí svých myšlenek. Během mé anamnézy dívka stačila zaplatit a teď se na odchodu zastavila nad mým stolem. Pach salámu

přehlušila jemná ovocná vůně. Mýdlo nebo parfém. Přikývl jsem, protože plná ústa mi nedovolovala promluvit. Než jsem sousto zhltl, cinkl zvonek nade dveřmi. Po sajdru jsem si dal ještě dva a pak pivo a místní brandy, kterou mi doporučili a zaplatili chlapi od vedlejšího stolu. To sebou neslo neblahou povinnost rundu otočit. Myslím, že jsem byl nejopilejší účastník svatojakubské pouti, jaký se kdy skácel na rozlámanou palandu klášterní ubytovny. Ráno mě vzbudil muž vytírající podlahu. Z jeho pohledu i mého dechu bylo jasné, že k pokání mám ještě daleko. Napřáhl ruku. Na dlani mu svítila modrá tuba s mastí, kterou mi tu zanechala Alma. Chůze o holi a především svědomí mě hnalo mlhou kupředu. Nepršelo, jen vítr zesílil a agresivně cloumal se vším, co mu stálo v cestě. Fakt, že jsem si nestihl nabít telefon, mě znepokojoval méně než vědomí, že už jsem si skoro 24 hodin nevzpomněl na Bilbao, vanu, večeři, firmu, dítě, rodinu a dokonce ani na milenku. V hlavě jsem měl jedinou myšlenku. Dojít kamkoliv, kam to půjde. O Pedrouso bylo přes 30 kilometrů daleko. Jedna z mých nejdelších etap. Vzhledem k handicapu v botách a zbytkovému alkoholu v krvi nebylo příliš reálné, že tam dneska dojdu. Znovu se mi podařilo upadnout do jakési cestovní apatie, kterou jsem opustil jen nerad, abych zhltl bagetu. Kolem 17:30 se začalo stmívat. Už bylo jasné, že do cíle nedorazím. Než jsem stačil promyslet katastrofický scénář, zastavil u mě pomuchlaný pick-up a paní v něm na mě kývla, abych nasedl. Španělština z jejich úst příštila jako termální pramen a zaplavovala špinavou kabinu salvami slov a smíchu. Vůbec jí nevadilo, že jen přikivuji nebo prostě mlčím. Žena měla na sobě prošívanou vestu pokrytou vrstvou psích chlupů. Pes byl cítit všude. Nakonec zajela k pumpě a její řeč se svezla do tečky. Pochopil jsem, že mám vystoupit. Malá čerpací stanice Repsol svítila do tmy oranžovo-červeným terčem jako maják. Vytáhl jsem peněženku, ale žena se jen smála a zděšeně mávala rukama, abych už pro boha šel. Zima mi okamžitě protekla vlhkými šaty a já se rozklepal. V okně pumpy svítil chrom kávovaru. Chuť na něco horkého byla silnější než nejistota, kam dneska složím hlavu. Vešel jsem do malého technického prostoru a postavil se čelem k pultíku. Prostor naplňovalo ječení fotbalového komentátora. Kulaťoučký chlapík odlepil oči od obrazovky a věnoval mi krátký vědoucí pohled. Pak pohladil kávovar za zády a já přikývl. Na talířek cinklo euro. Podvádět se nemá. Otočil jsem se za hlasem. Seděla na jediné stoličce zabalená do jakéhosi pleteného kabátu. Možná nepodvádím sám. Pyhy se ale neroztáhly do úsměvu. Zůstaly smrtelně vážné. Čekám tu na vás. Sáhl jsem do kapsy, kde jsem celý den nosil zázračnou mast. Předpokládám, že jste si ji nestihl namazat. Asi jsem ji vzbudil, když jsem se v noci vracel. Omlouvat jsem se ale nehodlal. Mlčky jsem položil mast na stolek. Pumpař mi přinesl hrnek. Došlo mi, že před ní nestojí nic. Kývl jsem k šálku a posunul ho. Můžu vás na oplátku pozvat na kafe? Zavrtěla hlavou a posunula nápoj zpět ke mně. V jejím odporu bylo ale cosi nejistého. Mávl jsem na pumpaře, který se zatím znovu uvelebil u malé televize. Nadšený nebyl. Jak jste tu dlouho? Zadívala se na mě velkýma očima, které zářily v pihovatém obličeji jako komety v mléčné dráze. Pokoušel jsem se odhadnout jejich barvu. Asi 4 hodiny. Chtěla jsem vám jít naproti. Naivita v jejím hlase mě pobavila. Chtěla jste mě zachránit? Zase se neusmála. Mluvila tiše do desky stolku.
tady se přece každý zachraňuje sám. Zaplatil jsem druhou kávu a pomalinku jsme upíjeli. Za zády nám hřímala La Liga. Ta mastička je mojí mámy. Slíbila jsem, že ji přivezu zpátky. Neprotestovala, když se mi poprosil o pomoc s ubytováním. Albergev o Pedrousu byl bez tak stejný jako všechny ostatní. Postel, křížek nad ní, minimální soukromí. Ve městě bylo o poznání víc lidí. Ten ruch mě překvapil. Nechtěl jsem uvěřit, že už zítra dojdeme do Santiaga. Místo nadšení se dostavil pocit jakési zrady. Měl jsem za to, že moje cesta teprve začala. Ona to na mě možná poznala. Jdeš moc krátce. Já jdu z Castro Urdiales, to je asi 600 kilometrů. Došlo mi, že se posadila na postel vedle té mé. Dneska neutekla do nejzasšího kouta. Položila se na záda a zvedla nohy. V té podivné pozici znehybněla. Rozvázal jsem garmonty a hledal odvahu, abych odlepil zbytky svých chodidel od podrážky. Myslel jsem na to, že bych se měl převléknout a umýt. Další myšlenka se mi ale už ztratila.

Probudil jsem se kolem 2:30. Ve velké ložnici bylo šero. U dveří spalo 6 Poláků s batohy naházenými doprostřed prostoru. Všechny velké národy se umí báječně roztahovat. Alma ležela v posteli proti mým očím. Její tvář nebyla ani metr ode mě. Dopadalo na ní pouliční světlo z lampy před budovou. Najednou jsem zapochyboval, jestli jsem si někdy takhle prohlédl Zuzku, se kterou vedle sebe spíme už 12 let. Byl jsem ale přesvědčený, že jsem nikdy neviděl spát Péťu. Naše setkání byla spíš o těle a já pak usínal rychle a chaoticky, zatímco ona si ještě četla. Musela vnímat, jak vyčerpaně tam po tom jednom čísle ležím, chroptím a sbírám se z té kopulační dřiny. Kluk jejího věku by možná zvládl 2 nebo 3 kola. A pak mi to došlo. Jediný obličej, který znám naspaměť, patří Kamilce. Kolikrát jsem sledoval dceru, jak usíná. Pulzování očí podvíčky, krabatění čela a nosíku, jako by ve snu čichala k něčemu jedovatému. Sledoval jsem teď tu cizí holku a viděl vlastní dceru. Ještě chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že se na mě dívá. Namažu ti nohy, zašeptala. Dav nás unášel a nic nedal na naše marné pokusy uniknout. Vmáčkl nás do katedrály a omílal podél stěn. Měl jsem pocit, že Almu to nudí stejně jako mě. Od rána jsme promluvili sotva pár slov. Uklidňovalo mě mít jí někde kolem sebe. Kdykoliv jsem zvedl pohled, abych ji v davu našel, skoro vždy jsem narazil na její velké oči upřené mým směrem. Kde si nad námi zaburáceli varhany. Naklonil jsem se až těsně k ní. Ucítil jsem její ovocnou vůni. Můžu tě pozvat na oběd? Neodpověděla. Jen se otočila a začala se nekompromisně tlačit věřícími k východu. Kdo si zaprotestoval? Zaváhal jsem, ale pak se vydal za ní. Dohonil jsem ji až na schodech před katedrálou. Co se zase stalo? Otočila se, ale v jejím pohledu nebylo nic vyčítavého. Snad poprvé, co jsem ji poznal, se usmívala. Myslela jsem, že jdeme jíst? A já zase, že ti na těch věcech záleží. Kývl jsem k vratům do kostela. To bych jela do Disneylandu. Dala si lososa a salát, já po 14 dnech maso, hovězí pupek. Radost, jakou jsem v ústech očekával, se ale nedostavila. Jídlo nebylo o nic lepší než obložený chléb kupovaný na malých pumpách u cest. Jestli jsem tady zažil zázrak, pak ho měla na svědomí Almina mastička. Za 2 dny se kůže na nohou vzpamatovala a já mohl vyměnit kachní krok za unavené tempo skutečného peregrina. Člověka přespolního, který přichází se stejnou jistotou, s jakou se na obzoru zase ztrácí. Snědla půlku salátu a talíř odstrčila. Položila si ruce na břicho v gestu přejedení. Vzdychla. Vybavil jsem si pohyb, jakým nám Kamilka dávala najevo, že do ní nedostaneme už ani 1/2 vidličky. Utekli jsme do malých uliček za říčku Sarela. Místní pošťák, překvapený otázkou, kam by se šel najíst on, nás nasměroval do proluky mezi domy. Tam se krčila nenápadná restaurace. Počasí, jako by chtělo napravit reputaci posledních dnů, ostře vyměnilo déšť za pozdní babí léto. Usadili jsme se u jediného stolku na kamenné terase. Mezi stromy na druhé straně zarostlého koryta se k nebi natahovaly věže katedrály. Slunce se Almě opíralo do prstenců slámových vlasů. Schodili jsme svetry a seděli jen ve špinavých tričkách. Smáli jsme se a žvanili o ničem. Alma měla jasno. Vykazoval jsem všechny příznaky krize středního věku. Bavila mě. Takže, co je můj problém? Strčila si do úst brčko a dlouho šibalsky mlčela. To, co potká každýho chlapa v tvým věku. Panečku, šalamounská odpověď. Foukla vzduch zpět a v mochýtu to zabublalo. Kamile bych dal pohlavek. Seš na vrcholu. Máš všechno, co chceš.
To bych tu asi nebyl, zaprotestoval jsem. Nic nechápeš. Ani sám sebe. Z vrcholu je nejlíp vidět, ne? Zvážněla a mně se zmocnil pocit, že tahle holka ví něco, co potřebuju znát i já. Vidíš všechno, co je za tebou. Jenže i to, co je před tebou. Cesta dolů a na konci je díra v zemi. Mlčel jsem. A ty díry se každej chlap lekne. Otočí se, koupí si silnou motorku nebo si narazí holku, jako jsem já, a věří, že jede zpátky. Dívala se na mě upřeně, až jsem cítil, jak mi po zádech stéká pot. Veselá nálada byla pryč. V hlavě mi hučelo. Nechtěl jsem o sobě přemýšlet. Nechtěl jsem vůbec přemýšlet. Jak pojedeš domů? Alma jen zavrtěla hlavou. Já ještě nemůžu. Vlastně jsem nevěděl, kde a jestli má nějaké domů. Nevěděl jsem, co dělá, jestli studuje nebo se jen tak toulá. Nebylo obtížné vypozorovat, že je na mizině. Ani jednou mě o peníze nepožádala, ale taky neodmítla, když jsem jí včera připlatil za vlastní pokoj v hostelu na předměstí Santiago. Možná i to mě k ní přitahovalo. Moc peněz, kterou jsem měl, ale která v jejím případě působila jako odpustek. Jisté bylo, že až dojíme tenhle oběd, všechno se změní. Odkud vlastně jsi? Dívala se na mě a já mžoural do sluníčka. Teď jsem tady. Nemělo to smysl. Také jsem jen byl. Teď a tady s ní. S telefonem, co už třetí den nevydával žádný signál. Bez chuti přečíst si e-maily a podepsat nové objednávky. Při vzpomínce na domov jsem ucítil údery tepu ve spáncích. Několikrát jsem už měl na jazyku otázku, co se jí stalo tam nahoře u skal, ale zároveň jsem se bál odpovědi. Alma o tom nemluvila. Moje dotazy ohledně sebe ignorovala. Jakoby bezvládné tělo v kapradí nikdy nebylo. Mohl to být nízký tlak, stejně jako rakovina v terminálním stádiu. Mlčky jsme na sebe zírali. Už budu muset jít. Natáhla se a její dlaň se jemně dotkla hřbetu mé ruky. Bříška jejich prstů mě hřála na kůži. Přikývl jsem, jako bych to už dlouho věděl. Já letím až zítra. Naklonila se ke mně a já se topil v těch jejich kukadlech, které mi připomínaly cosi, co jsem kdysi ztratil a toužil to zasmít. Nepolíbila mě. Rychle vstala. Kdybys chtěla, zavrtěla prudce hlavou. Mluvila skoro šeptem, jako by jí slova zadrhávala v krku. Já musím až nakonec. Otočila se a bez dalšího rozloučení se pustila k mostku. Vstal jsem. Vrchní udělal krok na terasu v obavě, že zmizíme oba. Senor? Zaplatil jsem, jak to šlo nejrychleji. Když jsem se konečně rozběhl směrem, kam zmizela, byla ulice zoufale prázdná. Celé odpoledne jsem se motal po Santiagu v bláhové naději, že najdu holku, kterou neznám příjmením, nevím odkud a vlastně ani kam přesně jde. Nohy mě večer bolely víc než po 30 kilometrech trmácení. Pět hvězd hotelu Hospital de los Reyes Católicos mi bylo ukradených stejně jako zbytek oblohy, kterou jsem dokázal zahlédnout z monstrózního lůžka pokoje o velikosti menší ubytovny. Zkoušel jsem odhadnout, kolik palant by se sem vešlo. 10? Možná 15. Telefon svítil do šera a na jeho druhém konci žvatlala Zuzka. Její hlas se mi slil s hlasem Péti. Výčitky a výčitky. Co jsi viděl? Teprve Kamilka mě vytrhla z myšlenek na Almu. Všechno. Povíš mi o tom? Nevím, jestli to dokážu. Na druhém konci bylo dlouhé ticho. Tati, jsi hrozně divnej.
Usedli jsme na čas. Jediné zavazadlo jsem měl sebou v kabině, takže už 15 minut po přistání stálo moje Volvo beznadějně zasekané v zácpě na Davidské. Cestovní hadry jsem vyhodil už v Madridu. Garmonty zůstaly stát v hotelu uprostřed Santiaga jako můj kříž zatlučený do prašné hlíny Golgoty. A přece pro mě dnešní den znamenal znovu si natáhnout špinavé obnošené prádlo. 500 nepřečtených e-mailů, 300 telefonátů. Měl jsem pocit, že mobil s každým dalším pípnutím exploduje. Vůz poskočil 20 metrů. Jenže já neseděl ve švédském luxusu. Stál jsem opřený v malém hotelovém pokojíku na kraji svatého města a fascinovaně hleděl na Almu. Jako by ty dva dny mezi tím neexistovaly. Sledoval jsem její poletující vlasy. Svlékala se. Její kůže svítila na pozadí odlupujících se tapet. Leželi jsme na staré matraci a ona objímala moje tělo. Nebylo nic. A to mě mátlo. Byli jsme tam. Propletení. Nazí, jak nás v bolestech stvořili. Netoužil jsem se s ní vyspat ani jí líbat. Jen držet, jako držela ona mě. V posteli pod malým fosforeskujícím křížkem. Svědomím, že chceme mnohem víc a zároveň už to máme. Poprvé v životě. Poprvé jsem ucítil naplnění, jaké se může dostavit jen s přítomností zázraku. Troubení, plyn, brzda. Sledoval jsem vlekoucí se ulici podél tramvajových kolejí. Já se přece nevracím. Já tu bloudím. Pochopil jsem to už v Santiagu. Jestli někdo musí až nakonec, trvá to další 3 dny chůze, než se dotrmácíte do Fistéry. Tam přistály ostatky svatého Jakuba a končil podle středověkých Španělů svět. Dál už se jít nedá. Tam měla Alma možná namířeno. Nebo taky ne. Provoz se definitivně zasekl. Kolem proletělo auto ambulance a zvedlo prach. Natáhl jsem se, abych do navigace zadal objízdnou trasu. Prsty rychle vyťukali cíl. Ženský hlas mě informoval, že je 2500 kilometrů vzdálený a čas k jeho dosažení je rovný den nepřetržité jízdy. Sešlápl jsem pedál a vůz se poslušně vyhoupl na obrubník tramvajového pásu. Za půl hodiny jsem míjel Plzeň a nepovolenou rychlostí se hnal na Norimberg. Bylo to idiotské a nesmyslné rozhodnutí. Ale s trochou štěstí bych Almu mohl na konci světa potkat. Jen sama naděje, že ji ještě uvidím, by mě dokázala přepravit na místa mnohem vzdálenější. Já jsem přece peregrino, poutník. Mám průkaz i hůl. Vypnul jsem telefon. Káva a Coca-Cola zvládly 24 hodin pohánět mé srdce. Teprve když jsem kolem oběda zahlédl z dálnice věže Santiaga, zmocnil se mě neklid. Náhlá pochybnost, že se mineme, mi sevřela žaludek. Stáhl jsem okno a lokal slaný vzduch. Vůz jsem zaparkoval na konci Fistéry před zákazem vjezdu. Asfaltka se vinula dál k majáku na útesu. Sledoval jsem každou tvář, kterou jsem míjel. Vítr od oceánu bičoval pobřeží v silných porivech. Minul jsem několik prodejců náboženských suvenýrů, marně bojujících se silným větrem. Jakoby ani svatí nechtěli v takovém počasí vzdorovat světu. Směrem ke skalám na horizontu lidí ubývalo. Živil jsem v sobě naději, že už za dalším ohybem cesty ji potkám. A pak jsem tam stál. Na konci. Přede mnou byl už jen sráz padající strmě do oceánu. Moře se i v tom šedivém nebi oslnivě lesklo. Musel jsem si zastínit oči, abych vydržel dívat se před sebe. Alma tu nebyla. Možná nikdy. Možná jsme se minuli o pár okamžiků. Posadil jsem se mezi dva velké kameny a zíral na oceán s nejasným pocitem, že už brzy všechno pochopím.

0: Povídku Konec světa napsal filmový scénárista a prozaik Marek Epstein. Stalo se tak v roce 2018 a my jsme vám jeho povídku Konec světa nabídli ve dvoudílném rozhlasovém zpracování. V režii Radima Nejedlého povídku Marka Epsteina načetl Jiří Miroslav Valůšek. Celý tento týden patřily povídky, tedy pravidelný vltavský čas ve 13.30 právě povídkám Marka Epsteina. Pokud jste neslyšeli, najdete je na našem webu vltava.rozhlas.cz. A od zítřka budeme vybírat z povídek amerického spisovatele Sherwooda Andersona, který patří k zakladatelům moderní literatury ve Spojených státech. A už v pondělí ve 13.30 si poslechneme jeho dramatický příběh z amerického středozápadu s názvem Smrt v lese. Zpět k nedělnímu odpoledni. Za chvíli bude 14 hodin, čekají nás krásné hlasy, které připomenou nedožité 90. narozeniny slovenského tenoristy Františka Livory. A v 15 hodin nás čeká hra pro pamětníky a bude to třetí setkání se čtyřdílnou rozhlasovou adaptací jednoho z nejslavnějších románů světové literatury. Čtyřdílné románové epopeje ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého románu Vojna a mír. Čeká nás tedy třetí část rozhlasové adaptace jednoho z největších a také nejslavnějších děl světové literatury a tady je malá zvuková pozvánka.
1: Včerejší dobytí Ševrdina všechno změnilo. Nikdo nic neví.
2: Napoleon možná ví.
3: Ten tvůj Napoleon ví o tom, jak to zítra skončí právě tolik jako ty nebo já.
2: Ale když dobil Ševrdina, dostal se přes řeku a tak získal pozici.
3: Ševrdino, to je jen náhoda.
2: Náhoda?
3: Napoleon to asi považuje za výhru, jenže všechny pozice se teď přesunuly. Nikdo už neví, kde stojí ten druhý. Náhodě jsou dveře otevřeny do kořán.
2: A na čem tedy zahavisí výsledek bitvy?
3: Na žádných pozicích. Ale na pocitu, který mám já a který má on. Na pevné vůli zvítězit. Na nenávisti. Na chuti ničit a zabíjet.
0: Na pozadí napoleonských válek se odehrává děj světoznámého románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír a popisuje boj carského Ruska s dosud neporaženou francouzskou armádou císaře Napoleona. Ovšem nejedná se o historický příběh plný politických dobrodružných záležitostí, ale čekají nás také romantické zápletky a je to i kompaktní obraz a analýza ruské společnosti a jeden z nejpůsobivějších protiválečných manifestů. Třetí část čtyřdílné podoby slavného románu Vojna a mír nás čeká v 15 hodin a vy se opět můžete těšit na legendární rozhlasové zpracování v čele s herci Eduardem Cupákem, Viktorem Preissem anebo Danielou Kolářovou.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: A minula 14. hodina, nedělní odpoledne přináší hodinku s krásnými hlasy a aktuální vydání tohoto pořadu dnes bude připomínkou nedožitých 90. narozenin slovenského tenoristy Františka Livory, žilinského rodáka, kmenového tenoristy Slovenského národného divadla v Bratislavě. Představí se nám jako Lehárův v hrabě Luxemburg, Paganini či Octavio a dále ho uslyšíme ve scénách z oper Rusalka, Tosca, Aida anebo Fidelio. Vzpomínku na Františka Livoru připravil a také nás jí bude provázet Vojtěch Babka.

Nikdo menší než legendami opředený houslový virtuos a mladší sestra francouzského imperátora Bonaparta. To je ústřední pár stoleté operety Paganini France Lehára. Co tyto dvě lidské bytosti svedlo dohromady? Italský mistr dostal do vínku snad vše, co si mohl přát, včetně interesantní fyziognomie, která kráčela ruku v ruce s jeho magickým uměním houslové hry. Tak jako komplexní osobnost očarovával Niccolò Paganini nejkrásnější ženy své doby. Často to byly dámy s modrou krví v žilách. U jedné z nich, totiž právě u Napoleonovy sestry, Paganini přijal v prvních letech 19. století také několikaleté angažmá, tedy angažmá pracovní, ovšem nepřekvapí nás, že odsud vyvěrá i nejedna legenda o úžasných romantických dobrodružstvích, která je potkala. A tak se také Paganini a Eliška, on okouzlující a neodolatelný hudebník a ona urozená milovnice umění, stali v roce 1925 hlavními hrdiny Lehárovy operety. Dobrý den, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka. Nesmrtelný Lehár se jmenuje gramofonové album, na kterém slavnou píseň z operety Paganini takto zpívá tenorista František Livora.

Pěvecký medailon tenoristy Františka Livory jsme otevřeli s Paganinim, píseň z operety France Lehára, ve které se všechno točí kolem fenomenálního italského houslisty a jedné z jeho vznešených obdivovatelek, přednesl František Livora za doprovodu Slovenské filharmonie a pod taktovkou dirigenta Zdeňka Macháčka. Vážení posluchači, vím z vašich mailů nebo dopisů, že operetu na vlnách rozhlasu velmi postrádáte. A tak by dnešní pořad mohl aspoň symbolicky ten dluh splatit. Za nesmrtelným Lehárem Františka Livory se ještě několikrát vrátíme. Lehárův Paganini se odehrává ve spanilém toskánském městě Lucca, ve kterém byste na jednom z náměstí našli v nadživotní velikosti postavu zdejšího rodáka Giacoma Pucciniho, sedícího v komfortním křesle. A my dnes s Františkem Livorou hned dvakrát nahlédneme do Pucciniho strhujícího hudebního dramatu o talentovaném malíři, žárlivé zpěvačce, uprchlém vězni a bezskrupulózním policejním prezidentovi města Říma kolem roku 1800, který neváhá nasadit své nejschopnější nohsledy, aby nasytil touhy jak politicko-mocenské, tak erotické. Ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že všichni hlavní hrdinové Pucciniho opery Tosca během tří dějství postupně naleznou smrt. Mario Cavaradossi maluje portrét jedné římské dámy a zamýšlí se přitom nad půvaby jejími a krásami své milé, ohnivě temperamentní Florie Tosky. Árii z prvního jednání Pucciniho opery Tosca zpívá František Livora.

Mario Cavaradossi, malíř z opery Tosca Giacomo Pucciniho, byl jednou z úspěšných rolí slovenského tenoristy Františka Livory na zahraničních scénách. Konkrétně v Oldenburgu a v Brémách, kde během své kariéry strávil Livora několik sezon v angažmá. A nám se právě představil v árii z prvního jednání. Jakými proměnami a jakými osudovými křižovatkami projdou aktéři opery Tosca od první scény v římském kostele svatého Ondřeje k finále na ochozu Andělského hradu. Ani Mario Cavaradossi není výjimkou. Zatímco první dějství přináší povznášející meditaci nad krásou dvou žen, v jednání třetím si náš malíř už jen ulevuje od nezměrné bolesti duše i těla vzpomínkami na krásné okamžiky s Toskou ve vilce v předměstském ústraní, kdy svítily hvězdy a voněla zem.

Posloucháme tenoristu Františka Livoru a toto byl dvakrát Mario Cavaradossi z Pucciniho Tosky. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě řídil Ondřej Lenard. Cesta Františka Livory do angažmá v opeře Slovenského národného divadla v Bratislavě, kde jakožto kmenový solista prožil úhrnem 25 let, nebyla přímočará a vedla několika oklikami přes zahraniční scény. František Livora se narodil v Žilině 2. srpna 1936. Jako 26-letý absolvoval pěveckou třídu profesora Janka Blaha na bratislavské VŠMU. Na prknech Slovenského národného divadla se sice představil už coby student, ale první skutečné angažmá přišlo v tehdejší NDR. Během 2 sezon v Magdeburku si Livora osvojil Dvořáka, Verdiho i prvního Pucciniho, to byl konkrétně básník Rodolfo v opeře Bohéma. Další 2 sezóny ho zavedly do severoněmeckého Oldenburgu, kde poprvé zpíval třeba právě Mária Cavaradossiho, ale také Smetanova Jeníka. Štrausovým Cikánským baronem zavítal i do světa operety. A teprve pak přichází Bratislava a tehdy čerstvě renovovaná budova Slovenského národného divadla, kde se František Livora na prahu svého řádného angažmá prezentuje jako Jeník v Prodané nevěstě a kde se jeho repertoár rozrůstá do šířky od mozartovských partií Ferranda nebo Dona Ottavia až po Verdiho Vévodu nebo Alfreda či Pucciniho Pinkertona z opery Madame Butterfly. A nebo třeba také k hlavnímu hrdinovi jediné opery Ludwiga van Beethovena Fidelio. I tou, podobně jako třeba Pucciniho Toskou, hýbou oddaná láska a politicko-mocenský boj. Florestan je tajně a protizákonně držený v těžkém žaláři a jeho manželka Leonora v převleku proniká až ke správci vězení. Florestana nejprve hledá mezi dalšími vězni, pak se jí ale podaří přemluvit žalářníka, aby ji vzal sebou do nejtemnější podzemní kopky. Právě tam, jak se domnívá, bude nejspíš její Florestan. Arii Florestana z Beethovenovy opery Fidelio zpívá František Livora. Bratislavské rozhlasové symfoniky opět řídí Ondřej Lenard.

Hned v několika inscenacích Slovenského národného divadla v Bratislavě se během svého angažmá představil tenorista František Livora jako Florestan v opeře Fidelio Ludwiga van Beethovena. Poslechli jsme si ho opět za doprovodu Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě a pod taktovkou Ondreje Lenarda. Během 10 let v bratislavské opeře si František Livora k Fideliovi, Pinkertonovi nebo Alfredovi připojil partie v operách Evžen Onegin, Faust a Markétka, Věc Makropulos. Stal se také Radamem ve Verdiho opeře Aida, psané, jak známo, ke slavnostnímu otevření Suezského průplavu. Ve Verdiho Aidě prožíváme lásku mezi egyptským generálem a etiopskou otrokyní, lásku mezi příslušníky nepřátelských národů. Radamés a Aida se potýkají s konfliktem mezi svými kořeny a svým milostným citem. A Radamův recitativ a slavná romance nám dokonale odkrývají jeho city. Zatímco v recitativu je to přání stát se božstvem zvoleným vojevůdcem, podpořené vojenskými signály, myšlenky na Aidu v romanci samotné znějí nadšením a skvostně klenutými melodickými oblouky. Zpívá nám opět František Livora.

V krásných hlasech posloucháme Františka Livoru, solistu několika německých divadel a především dlouholetou oporu ansámblu Slovenského národného divadla v Bratislavě. František Livora se narodil 2. srpna 1936 a zemřel v prosinci 2025 a na bratislavské scéně byl také Radamem v opeře Aida Giuseppa Verdiho. Válka mezi Egyptem a Etiopií je nevyhnutelná a bozy určili, kdo má vést vojsko do bitvy. A Radames a Aida končí své životy, sice ruku v ruce, leč jsou se takto zaživa pohřbeni v kamenné hrobce. A my se, vážení posluchači, ještě chvilku zdržíme na africkém kontinentu. Konkrétně v některém z posádkových měst na severním pobřeží, omývaném vodami Středozemního moře. Právě tam totiž potkáváme hrdiny operety Giuditta France Lehára, titulní hrdinku, zpěvačku Giuditu a důstojníka Octavia. Jsme svědky mocného vzplanutí jejich lásky na první pohled i trýznivého konce, kdy sice nikdo nezemře, ale z Octaviových snů o životní lásce, kvůli které se stal dezertérem, zbývají jen otupělé úhozy do barového piana v provinčním hotelu. Ano, o Franci Lehárovi se říká, že do operety vnesl slzy, ale v okamžiku, kdy zní Octaviův chvalospěv na Giuditiny půvaby, o slzách ještě nemá nikdo ani tušení. Františka Livoru doprovází Slovenská filharmonie, kterou řídí Zdeněk Macháček.

Jak krásně zní kavatýna pod palácovým oknem, odkud padají tmavě rudé růže. Nejkrásnější ze všech žen bude možná dnes spatřit tobě. Život stojí za to, aby se žil, je tak krásný. Tak to zpívá mladý a čerstvě zamilovaný Octavio. Nebyl by to ale Franz Lehár, aby Octaviovi v této náladě dopřál vytrvat až do finále své operety Giuditta. Mladý muž končí jako barový klavírista, zlomený a vyhořelý. Poslechli jsme si píseň Octavia z operety Giuditta France Lehára a v ní opět tenoristu Františka Livoru. Jak už jsme řekli, do angažmá opery Slovenského národného divadla v Bratislavě v roce 1969 doputoval František Livora přes štace v německých divadlech v Magdeburku a Oldenburku. Do třetice se angažovaným solistou na území Německa stal po 10 sezónách v Bratislavě, tedy v roce 1979. Tehdy přijal na 2 roky pozvání do opery v Brémách, kde si portfolio opět dále rozhojnil, třeba o partie Wagnerovské i o role v současných operních titulech. Pak už se František Livora vrací do Bratislavy a Slovenskému národnému divadlu zůstává věrný až do chvíle, kdy aktivní pěveckou kariéru uzavřel. A to byla vskutku impozantní rozlučka. Livora si jako finální představení své dráhy zvolil titulní partii ve Verdiho opeře Otello. Na půdě koncertní se s publikem rozloučil tenorovým partem v glagolské mši Leoše Janáčka. A své zkušenosti také jako úspěšný kantor předával mladým umělcům na několika hudebních školách v Bratislavě, ve svém rodišti v Žilině i jinde. Než se s Františkem Livorou rozloučíme ve 2 operetních duetech France Lehára, učiníme malou odbočku za Lehárovým učitelem z Pražské konzervatoře, ano, za Antonínem Dvořákem. Mimochodem, ta historka s Dvořákovou radou, aby mladý muzikant Lehár pověsil housle na hřebík a napřel své síly ke kompozici, je nejspíš dostatečně známa. Především ale, jak už jsme také řekli, sehrál Antonín Dvořák důležitou roli na samém prahu pěvecké kariéry Františka Livory. To, když jako 30-letý solista Magdeburské opery nastudoval partii Prince v opeře Rusalka.

Ještě jednou se nám František Livora představil po boku Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě a pod taktovkou Ondřeje Lenarda. Vím, že jsi kouzlo, které mine, zpívá a pravdivě zpívá princ v opeře Rusalka Antonína Dvořáka. A s kouzelným tenorem žilinského rodáka Františka Livory, tenorem baritonové barvy, mohutnosti i dramatického potenciálu, jak to známe třeba od světových hvězd formátu Placida Dominga nebo Jonase Kaufmana, se pro dnešek budeme loučit tóny Nesmrtelného lehára, pod kterýmto titulem prezentovalo bratislavské nakladatelství Opus v roce 1986 gramofonovou desku s výběrem z operet Judita, Veselá vdova, Země úsměvů a dalších. Na skok se ještě vrátíme za protagonisty operety Paganini, jejíž vyprávěcí osnova se odvíjí kolem milostných kontaktů italského houslového mága a Napoleonovy sestry Elišky. Duet Nikdo tě tak nemá rád zapějí Elena Holičková a František Livora.

To byl duet z operety Paganini France Lehára. Jako Niccolo Paganini a Eliška Bonaparte se představili František Livora a Elena Holičková. Zatímco v Paganinim je uměleckou polovičkou ústředního páru slavný houslista a tou šlechtickou Eliška Bonaparte, v Lehárově operetě Hrabě Luxemburg je to jaksi obráceně. Neodolatelná umělkyně se jmenuje Angela a je solistkou pařížské opery. A šlechtici jsou na ní rovnou dva. Kníže, který by se rád viděl po jejím boku, ale uzance to nedovolují. A titulní hrdina celého kusu, René von Luxemburg. Schudlý grof René využije lukrativní nabídku fingovaného sňatku a následného rozvodu, protože už jako hraběnku by kníže Angelu za ženu pojmout mohl. Čertovo kopítko ale tkví v tom, že René se s Angelou oženil tak, aby se navzájem nespatřili. To byla podmínka celé akce. Načež se zanedlouho náhodou potkávají a v mžiku se do sebe zamilovávají, aniž by tušili, že už tvoří manželský pár. A v tu chvíli už je zaděláno na prvotřídní komedii plnou omylů, nedorozumění, vysvětlování a ovšem i na šťastné rozuzlení. Dueto Priatel můj, vy zažíhatě hvězdy, které také dalo dnešním krásným hlasům nadpis, přednesou Elena Holičková a František Livora. Dirigent Zdeněk Macháček řídí Slovenskou filharmonii a nahrávka je z roku 1986. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou.

Krásné hlasy patřily dnes slovenskému tenoristovi Františku Livorovi. A protože máme na závěr ještě pár minut k dobru, může v jeho podání zaznít ještě jeden nesmrtelný lehár. Bude to píseň z operety Krásný je svět.

0: Slovenský tenorista František Livora naposledy v dnešním vltavském odpoledni v pořadu Krásné hlasy. Medailonek tohoto pěvce, který by právě dnes oslavil 90. narozeniny, připravil a uváděl Vojtěch Babka. A my jsme Františka Livoru na závěr slyšeli v písni z operety Krásný je svět, z operety France Lehára. Františka Livoru na snímku doprovázela Slovenská filharmonie, kterou dirigoval Zdeněk Macháček. A Vojtěch Babka připomene dnes odpoledne ještě jednoho hudebníka, který se narodil 1. srpna roku 1931, a to Kamila Hálu. My si ho krátce po 16. hodině připomeneme v několika jeho rolích jako kapelníka, dirigenta, skladatele i aranžéra. Čtyřikrát Kamil Hála krátce po 16. hodině.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je krátce po 15. nejvyšší čas, milí posluchači, abychom vás s přáním pěkného nedělního odpoledne pozvali k naší pamětnické hře a už po třetí vás zveme k rozhlasové dramatizace slavného tolstého románu Vojna a mír. Osudy Pěra Bezuchova, knížete Andreje Bolkonského, komtesy Nataši Rostovové a dalších hrdinů na pozadí napoleonských válek přináší legendární čtyřdílná rozhlasová epopej Jiřího Horčičky podle slavného tolstého románu. Právě teď část třetí.
1: Hra pro pamětníky.

Vojna a mír po třetí tedy na Vltavě v nedělním odpoledni posloucháme slavnou dramatizaci klasického románu Lva Nikolajeviče Tolstého v režii Jiřího Horčičky, který při natáčení rozhlasové inscenace v roce 1978 do hlavních rolí obsadil Luďka Munzara, Eduarda Cupáka, Viktora Prajze, Čestmíra Řandu, Janu Hlaváčovou, Jorgu Kotrbovou, Václava Postráneckého a řadu dalších herců.

0: Za rok se vrátím.
1: Celý rok budeš pryč, Andrej.
0: Vrátím se.
1: A co když bude válka? A co když bude válka?
2: A co když bude válka? Dva lidé se mají rádi a najednou přijde válka a zachází s jejich štěstím jako moře se stéblem trávy. A co když opravdu bude válka? Ví to Napoleon? Sire, bude válka?
3: Král je otrokem dějin. Už přes rok dělám vše, co je v mých silách, abych válce zabránil. Nechci teď válku.
2: Nechcete teď válku?
3: Nedávno jsem se oženil. Velkové vodkyně Marie Luisa se stala císařovnou Francie. A tak jsem se stal pravnukem císařovny Marie Terezie, prasynovcem Ludvíka XVI.
2: A revoluce?
3: Ještě 3 roky a budu vládcem celé Evropy.
2: A revoluce?
3: Revoluce? Na světě jsou jen 2 mocnosti. Meč a duch. Meč není schopen něco organizovat, duch nemá schopnost válčit. Vyhrávat války a vládnout, to znamená mít schopnost ducha organizovat sílu meče.
2: Mír je tedy ztracen. Svět je opět na cestě k válce.
4: Vidím tady v Evropě, jak se události nezadržitelně řítí kupředu. A já musím čekat. Prosil jsem otce, aby mi dovolil vrátit se domů dřív, ale trvá tvrdošíně na roční lhůtě. Drahá Natašo, píšu vám hlavně proto, kdyby se cokoliv stalo, kdybyste potřebovala pomoc nebo si nevěděla s něčím rady, obraťte se na hraběte Bezuchova. Znám Pierra od dětství. Je to nejroztržitější a nejsměšnější člověk na světě, ale srdce má ze zlata.
1: Svěřil jsem se mu s naším tajemstvím. Můžete s ním hovořit o všem. Upřímně vás zdravím, má nejdražší. A doufám. Ach, Andrej. Já mám

květnu 1812 přijímá Napoleon v Drážďanech hold svých národů. Jeho dvůr se skládá z princezen, vévodkyň, králů a císařů půlky Evropy. Po třech týdnech oslav vydávají se Napoleonovy armády na pochod.

0: Moji vojáci, nepřeji si a nepřál jsem si válku. Jsem k ní donucen. To přísahám při tomto praporu, jehož barvy jsou mi svaté. I nyní jsem ochoten přijmout všechna vysvětlení císaře Alexandra, pokud budou pravdivá a upřímná. Ale my víme dobře, že Rusko vyjednávalo s Anglií. Víme, že Rusko podepsalo mír s Turky a spojenectví se Švédskem. Nemůžeme už dál nečinně přihlížet. Musíme jít dál a vpřed. Za Dvinu, za Dněpr.
1: Pokud jde o otce, nemohu ti, milý Andrej, napsat nic nového. Tolik bych si přála, můj drahý bratře, abys byl už zpátky. Do vypršení roční lhůty není už tak dlouho. Dočkáme se. Ráda bych se s tou komtesou Natálií zblížila, ale navštívila nás jen jednou. Otec ji nepřijal. Necítil se právě dobře. Mě to velmi mrzelo. Ale doufám, že to Rostovovi nebrali nějak ve zlém.
2: Natašo, ještě nejsi hotová, pospěš si. Kočár čeká.
3: Mně se do opery nechce.
2: Ale dělej rychle, ať nezmeškáme předem.
3: Maminko, jděte sama.
2: Ale Natašo, holubičko, nemůžeš přece být pořád doma a sedět u klavíru.
4: Stále ten válčík.
2: Tak dost, dítě, dost. Vypadáš unaveně, mám o tebe strach. A zhubla si.
3: Nezhubla. A vždyť je to jedno.
2: A jsi pořád tak nervózní. Chybí ti Andrej, viď?
3: Tolik bych chtěla, aby tu byl. Já bych ho objala, přitiskla se k němu. Musel by se na mě podívat těma svýma moudrýma očima a musel by se smát. Jako tehdy.
2: Tak.
3: Jako tehdy.
2: Nataško.
3: Maminko, já mám strach. Všichni říkají, že bude válka. Pierre to říká.

0: 10. června dorazil Napoleon přes Poznaň, Toruň, Gdaňsk a Kralovec v cestovním kočáře taženém šestistřežím do Vilna a připojil se ke svým armádám. A 12. června časně ráno dává Napoleon rozkaz překročit Němen. Andrej Bolkonský pochopil, že je nejvyšší čas, aby se vrátil domů.
1: Hraběnka Rostovová, netušila jsem, že máme sousední loži, no to je báječné.
2: Vypadáte nádherně, hraběnko Heleno.
1: Děkuji. Seznámte mě, prosím, s vaší dcerou.
2: Ale ráda.
1: Celé město o ní mluví a já ji neznám.
2: Tak to je naše nejmladší.
1: Natalie.
2: Natašo, konečně vidíš hraběnku Helenu Bezuchovovou, nejšarmantnější dámu naší společnosti.
3: Dobrý večer.
1: Už v Petrohradě jsem o vás slyšela, komteso, a tolik jsem si přála vás poznat.
3: Přijeli jsme do Moskvy teprve před několika dny.
1: Aha. Anatole, pojď k nám. Musím vám představit svého bratra, kníže...
4: Kuragin. Anatole.
1: Včera u nás obědval a představte si, nic nejedl a jen po vás vzdychá Natálie. Od té chvíle, co vás uviděl na plese u cara, je jako náměsíčný. Tančila jste stále jen s knížetem Bolkonským a Anatol žárlil.
4: Co mohu dělat? Andrej je můj nejlepší přítel.
3: Skutečně?
4: Tehdy jsem neměl to potěšení s vámi tančit, komteso, ale teď chystám svůj malý maškarní ples. Vidíte, že přijdete.
3: Nevím... Opravdu.
4: Heleno, ona se červená.
1: Je rozkošná, Anatole.
4: Hraběnka Rostovová jistě dovolí.
2: Chodíme sice zřídka do společnosti,
1: ale... Jsem přesvědčena, že by kníže Andrej Bolkonský proti tomu nic nenamítá.
2: Ach, vy už víte.
1: To už není tajemství, hraběnko.
4: Přijďte, komteso. Budete nejhezčí dáma večera.
2: Natašo, předehra začala.
4: Uvidím vás, vidíte. Musím vás vidět.

3,5 milionu Napoleonových vojáků se nezadržitelně valí na východ. Proti ním stojí sotva 200 tisíc Rusů a marně se snaží je zastavit. Dvina i Dněpr jsou překročeny.

0: Andrej Bolkonský jede dnem i nocí, aby byl doma dřív, než tam proniknou cizí armády.
1: Natašo, píšu vám, protože nemohu spát. Myslím na včerejší ples, když jsem si tanci poprvé stiskl vaši ruku. Miluji vás, Natašo. Ano, šíleně vás miluji. Zakázali mi jezdit k vám na návštěvy, ale já vás musím vidět. Musím vás znovu obejmout, jste můj osud. Buď přijmete mou lásku, anebo zemřu. Není pro mě jiného východiska. Vaši rodiče mi nedávají žádnou naději, nechápu proč. Ale všechno je jedno, jestli mě milujete. Řekněte jediné slovo, řekněte ano. A žádná síla nemůže zabránit našemu štěstí. Vezmeme se potají. Unesu vás a odvezu na kraj světa. Natašo, čekejte zítra v noci, přijedu k zadnímu vchodu. Budete-li svítit ve svém pokoji, znamená to, že čekáte, čekáte, čekáte.
2: Hraběnčičko. Taková hanba.
3: Uklidněte se.
2: To je přece únos v našem domě. Ten kuragin.
3: Maminko, prosím vás.
4: Hraběnčičko, uklidněte se, už je po všem. Všechno je při starém, všechno je v pořádku.
2: V pořádku, v pořádku. Ty nejsi má dcera.
5: Prosím vás. Nechte mě být.
2: Jak tě mohlo něco takového napadnout? Chtít utéct z domova, Natašo.
5: Dejte mi všichni pokoj.
2: Natálie.
5: Máme se rádi. Teprve teď jsem poznala pravou lásku. Nemůžu za to.
2: A Bolkonský?
4: Ty chceš odmítnout knížete Andreje?
5: Napsala jsem mu už dopis.
2: Ta osuda.
4: Za našimi zády. Kuragin, ten kuragin.
5: Anatolie je nejlepší člověk na světě.
2: Já to ničem mám.
5: Nemohu bez něj žít, vezmu si ho.
4: Vždyť už je ženatý.
2: Ne, to není pravda.
4: Pierre mě to řekl. Kuragin je ženatý.
6: To nemůže být pravda.
0: Byl bych rád, kdybyste mi to, hrabě, laskavě vysvětlil.
7: Mlčte.
5: Já prostě nechápu.
7: Oba. Jdu od Rostovových.
0: Ach tak.
7: Pozval jsem si vás, madam, i vašeho bratra. Protože s vámi musím mluvit a celou věc skoncovat.
0: A já nechápu, jakým tónem si dovolujete...
7: Sliboval jste Nataše Rostovové, že ji unesete a oženíte se s ní. Odpovězte.
0: Dovolte. Nejsem povinen odpovídat na takové otázky, obzvláště když váš tón...
7: Ty darebáku! Co? Já tě uškrtím, ale já tě zabiju. Rozbiju ti hlavu. Zabiju. Zabiju.
0: Pusti mě.
7: Mluv.
5: Rozmilování boží. Anatole, mluv pro boha.
4: Slíbil jste jí manželství.
8: Já nemyslel jsem... Ostatně nic jsem nesliboval, protože...
4: Protože jste už dávno ženatý! Tademáku!
7: Máte její dopisy. Máte dopisy od komtesy Natálie?
8: Ano, ale...
7: Dejte je sem okamžitě.
8: Prosím.
7: Dopisy za prvé... Za druhé okamžitě odjedete z Moskvy.
8: Ale já...
7: Ještě dneska.
4: Ne, řekl jsem!
7: Za třetí. Jestli se jenom slovem někdy někomu zmíníte o tom, co se stalo, zničím vás. Dívku, která má před svatbu. Takhle obelat, takhle svádět, zničit jí život, to může jen...
4: Darebák!
8: I když je to jen mezi čtyřma očima, prosím, abyste okamžitě odvolal všechno.
4: Odvolávám všechno, odvolávám, prosím, za prominutí, ale... Ven!
5: Mondě, tohle vám nezapomenu.
7: Dobře, vím, že to byla především vaše práce. Práce mé vlastní ženy. Už jednou jsem měl tu možnost vás varovat, že vás zabiju. Dneska jste tomu unikla jen ohlas.
4: Zbalte se a okamžitě odjděte z tohoto domu!
7: Nechci vás už nikdy vidět.

0: pravda, Pierre?
1: Není přece důležité, je-li to pravda nebo ne.
0: Tady to není pravda.
1: Je to pravda, Natašo.
0: Čestné slovo.
1: Je ženatý, už dávno má ženu v Polsku.
0: Chtěla bych s ním mluvit.
1: Není tu, odjel z Moskvy.
0: Pierre.
1: Uklidněte se, Natašo, prosím vás, neplačte.
0: Já nemůžu dát.
1: Natašo.
0: Co jsem to udělala?
1: Natašo,
0: já chci umřít.
1: Máte přece celý život před sebou.
0: Já už nechci žít.
1: Natašo.
0: Pro mě už všechno skončilo.
1: Natašo.
0: Já už
1: nebyl takový, jaký jsem. Kdybych byl ten nejkrásnější, nejmoudřejší, nejlepší člověk na světě.
0: Já už tak nemůžu.
1: Já bych žebral na kolenou o vaši lásku. Ano, Natašo, je to tak.
0: Když uvidíte Andreje, řekněte mu, prosím vás, aby mi odpustil. Nic jiného, jen aby mi odpustil.
2: Napoleon táhne na Moskvu. Andrej je konečně doma. V závodě s časem zvítězil. Ale je tu dopis.
3: Dopis?
2: Ano.
3: Od...
2: Ano.
3: Kníže Andreji. Neobstál jsem ve zkoušce, nejsem už hodna patřit vám. Zrušte prosím naše zasnoubení. Natasha.
4: Odjíždím, Omper. Nemohu tady zůstat. Duším se. Lysé hory mi připadají jako hrobka.
5: Hrobka?
4: Jako strašidelný zámek, kde jeden děsí druhého.
5: A čí vinou? Tam se tě čí vinou?
0: Otče, prosím, nechte toho.
5: Vinou tvé sestry. Pověrčivé, ubrečené pambíčkářky.
0: Otče, nerozčilujte se. Víte, že jste nemocný.
5: Ano, ano, z tebe jsem onemocněl. Ty mě schválně rozčiluješ, abys mě dostala do hrobu.
0: Pane Bože, dej mi sílu, to smést.
4: Netrapte jí.
5: Tak já ji trápím. Já jsem ten netvor, co bez příčiny pronásleduje svou dceru. No řekni, že je to tak.
4: Otče.
0: Andrej, prosím tě.
4: Jestli došlo mezi vámi a Mášou k nějakému sporu, určitě to nebylo její vinou.
5: Výborně. Jen dál.
4: Marie za nic nemůže. Copak nevidíte, jak vás miluje a ctí? To vy jste příčinou toho věčně chmurného ovzduší v našem domě.
0: Andrej.
4: Vy jste tím vinen.
5: Tak ty mě odsuzuješ. Odsuzuješ! Prosím, teď odejdu já. Ale až se sem vrátím, nechci tě tu už vidět.
0: Otče, počkejte, pro Boha!
5: Nikdy!
0: Andrej.
4: Ne.
0: Tak to nemůžeš nechat.
4: Je starý a zlý.
0: Andrej, nemůžeš přece odtud odjet bez usmíření.
4: Marie, prosím tě. Včera jsem zašel za svým synem, za Nikolinkou.
0: To je dobře. Je to hezké dítě.
4: Snad. Posadil jsem si ho na klín a chtěl jsem mu vypravovat pohádku. A najednou jsem si řekl, proč. Uvědomil jsem si, že k němu nemám žádný vztah, že k němu necítím ani trochu něžnosti nebo lásky.
0: No to není pravda.
4: Je. A zrovna tak nemám kouska lítosti nebo soucitu s otcem. Všecko je pryč.
0: Andrej, zapřísahám
4: tě. Nechci mít s nikým nic společného.
0: Andrej, nevěř, že neštěstí pochází od lidí. Lidé jsou jen nástrojem božím. Neštěstí pochází od něj a ne od lidí. Andrej, Andruško.
4: Napoleon táhne na Moskvu, je mou povinností jít na frontu. Ale co pak? Co dál, Marie? Já nevidím žádný cíl nikde v něčem.
0: Odpusť otci. Odpusť komtese Nataše a bude ti dobře.
4: Ne. To je čistě ženská logika. Muž nesmí a nemůže zapomenout.
0: Ale
4: dost! Už žádné city, žádné žvanění o lásce a míru. Odjedu ještě dnes.
0: To přece nemůžeš!
4: To je to jediné, co ještě můžu!
5: Přijel hrabě Bezuchov.
0: Ano? Tak to je dobře. Ať jde dál.
1: Promiňte. Nevyrušuji.
0: Jako na zavalenou hrabě, vítám vás. Představte si, že Andr... Musíte mi pomoct.
1: Dovolil jsem si vyrušit vás jen na chvíli, princeznu.
4: Jsem rád, že tě zase vidím, Pierre, vítám tě.
1: Nepřišel jsem sám, Andreji. Je tu se mnou Natasha.
0: Kde je?
1: Čeká dole v kočáře.
4: Bohužel jsem právě na odchodu. Marie, věnuj se prosím tě našim hostům.
1: Musím s tebou mluvit, Andreji. Musím.
4: Lituji.
0: Ale to přece není možné, aby čekala v kočáře. Půjdu jí pozdravit a přivedu jí.
4: Marie!
0: Omluvte mě, Pierre.
1: Andrej, prosím tě, co je to s tebou?
4: Nic, vůbec nic. Odjíždím na frontu.
1: Kvůli Nataše. Prosím tě, kvůli tomu nedorozumění.
4: Tomu vy, hrabě, říkáte nedorozumění?
1: Přišla, aby ti všechno vysvětlila, Andrej. Nic se přece nestalo. Guradin chtěl Natašu unést, ale neudělal to. A ona... Andrej, vždyť je to vlastně ještě dítě, které... Pochop to!
4: No, no, jistě. Nic se nestalo. Vůbec nic.
1: Andreji.
4: Prosím.
1: Řekni mi, je to pro mě důležité. Aspoň jedno. Miluješ ještě Natašu? Andreji. Ano nebo ne?
4: Řekni mi, kde bych teď našel Anatola Kuragina. Zabiju ho.
1: Děkuji za odpověď. Kde je Kuragin? Nevím.
6: Jedu, dokud nedovolíte, abych vám řekla jen několik slov.
4: Pierre čeká a já jsem právě na odchodu. Komteso.
6: Nic na vás nechci. Ani vám nechci nic vysvětlovat. Přála bych si jen, abyste mi odpustili.
4: Nemám co odpouštět. Domluvili jsme se přece, že vy jste volná, že si můžete dělat, co chcete.
6: Ne, tak to není... Já na vás nechci, abyste se choval, jako bych se neprovinila. Já chci, abyste mi odpustil a ne mě zprostil viny.
4: Je jenom jedna vina. Mýlil jsem se.
6: Milovala jsem vás, Andrej.
4: Byl to všechno jenom sen, komteso. Děkuju za probuzení. Adieu.

0: Natašo, když vás tak poslouchám.
1: Ano?
0: Ne, zpívejte, zpívejte. Víte, napadlo mě, že každé zklamání má svůj konec. Že člověk je sám sobě nadějí. Rozumíte mi?
1: Snad.
0: Tady u vás v Moskvě je pořád ostrov klidu. Ostrov uprostřed bouře.
1: Musím si občas zaspívat. Člověk spíš zapomene.
0: Ano, jistě.
1: Nebo se to nesluší? Nemám zpívat? No řekněte.
0: Ale ne, naopak. Ale proč se ptáte? Právě mě, Natašo.
1: Proč? Nevím. Prostě věřím vám. Nemohla bych dělat něco, co se vám nelíbí. Tolik jste toho pro mě udělal.
0: Ne, prosím, nemluvme o tom, to nestojí za řeč.
1: A kde je...
0: On?
1: Víte o Andrejovi něco?
0: Je u Kutuzova. Znova jeho pobočníkem. Ale zprávy z fronty nejsou příliš dobré.
1: Odpustí mi někdy?
0: Ale nemá co odpouštět. Kdybych já byl na jeho místě, Nataško. Nechme to.
1: Vy to je něco úplně jiného. Hodnější a lepší člověk snad ani vůbec není.
0: Tak?
1: Kdyby nebylo vás.
0: No. Aspoň, že jsem... Když jsem vedle vás, Natašku, chtěl bych být pro vás.
1: Promiňte, co jste říkal?
0: Ne, nic, nic.
2: Tady jste. Hledám vás po celém domě, monšer Bezuchov. Nesehnal jste náhodou carův manifest?
0: Ano, mám ho, tady je. Prosím, hrabě.
2: Děkuji, monšer, děkuji. Prvnímu sídelnímu městu Moskvě. Nepřítel překročil s velkými silami hranice Ruska. Přichází pustošit naši milovanou vlast. Ach, bože, bože. A nevíte, hrabě, co je nového, co se děje?
0: Naši zase ustoupili, jsou už někde u Smolenska.
2: Bože můj, bože můj.
0: Zítra přijede car do Moskvy na mimořádné shromáždění šlechty.
2: Vím.
0: Car prý chce požádat o nové rekruty. 10 z každého tisíce.
2: No ať žádá, když bude třeba, obětujeme všechno.
1: Papa. To jste najednou tak veliký vlastenec?
2: Vlastenec! Ať řekne car jediné slovo a všichni půjdeme, že, hrabě? Ale teď konec povídání. Hraběnka už na nás čeká. Pojďte ke stolu.
0: Ne, já děkuji. Musím jet domů.
1: Chtěl jste přece u nás trávit celý večer.
0: Bohužel. Vzpomněl jsem si, že...
2: Bez tak k nám chodíte tak málo. A naše Nataša je šťastná, jen když jste tady. Už kvůli ní musíte zůstat.

Dobrou noc, Nataško. Jsi mi příliš milá, příliš blízká. Zbohem.

0: Andrej při ústupu svých jednotek vidí téměř zblízka kopce Lysích hor, ale nezastaví se doma. Není čas.
1: Milost, slečinko! Princezno!
2: Ach, pane bože, milost, slečinko, kníže!
3: Co je?
2: Bože, smiluj se nad námi!
3: Andrej!
2: Starý kníže, kníže!
3: Co se stalo Alpatyči?
2: Mrtvice před chvílí na dvoře!
3: Pane bože, no!
2: Přijel Karatajev se 30 vozy nakládat, ale bez sedláků. Vzbouřili se, protože nechtějí opustit své domy a pole. Starý kníže se rozčílil, vzal karabáč a... Už pána nesou. Tak sem pomalu. Pomalu opatrně. Sem ho položte, sem. Pomalu.
3: Ty můj Ježíš, spasitelé. Tatičku. Tatičku, můj drahý.
4: Pověsit. Všechny pověsit. To je rebelie.
3: Tatičku, nekřičte. Ach, bože. To je trest za mé hříchy.
4: Francouzi budou žrát koňské maso.
3: Tatičku, klid, prosím vás, jen klid.
4: Poručím všechno zničit, všechno spálit. Nesmějí tu najít jediné stéblo, jedinou střechu, jedinou postel. Všechno spálit.
3: Tatínku, proboha!
5: Omdlel.
3: Tatínku.
4: Andrej
3: je na frontě.
4: Ne, tady stojí ve dveřích.
3: Není to, opravdu ne.
4: Nechci tě vidět, ven!
3: Otče, Andrej je na frontě.
5: Mrtev.
3: Ne, žije, tatínko.
4: Žije. To je dobře. Marie, to je dobře. Já pořád ty myšlenky na něho, na tebe. Odpust mi, že jsem byl na tebe tak zlý.
3: Ne, vy mi odpustíte, tatínku.
4: Já byl na tebe tak krutý. A ty jsi to snášela.
3: Co jsem snášela? Miluju vás, otče.
4: Za všecko ti děkuju. A odpust. I Andrej, ať mi odpustí.
3: Dostala jsem od Andreje dopis.
4: Kde je?
3: Ve vojsku u Smolenska.
4: Rusko. Rusko je ztraceno. To je konec. Marie.

a vezmi si na sebe ty bílé šaty. Sluší ti. Měl jsem je.

0: Pane důstojníku!
1: Z cesty!
0: Vaše blahorodí! Prosím vás, vyslechněte mě!
1: Z cesty, dětku, nepřekážej!
0: Zastavte se na chvilku, snažně vás prosím!
1: Nezdržuj!
0: Vyslechněte mě!
1: Francouzi jsou nám v patách! Hej! Uvolni cestu pro povozy!
0: Mluvím za svou paní, má ubohá paní!
1: Mluv, ale rychle!
0: Osměluji se obtěžovat má paní dcera knížete Bolkonského!
1: Znám! Co je s ním?
0: Zemřel! Blahorodí, dej mu Bůh lehké odpočinutí a věčnou slávu.
1: Mluv k věci, dětku. Tu káru z cesty!
0: Blahorodí, jeho dcera, princezna Marie, se ocitla ve velkých nesnázích.
1: Oč jde?
0: Její mužíci jí nechtějí dát koně. Nemůže odjet a Francouzi se blíží. Od rána je všechno naloženo na voze a koně nejsou. Mužici vyhrožují.
1: Co? Mužici, že vyhrožují?
0: Mám čest referovat vám čistou pravdu.
1: Zaveď mě do domu.
2: Nikolaj Iljič Rostov.
3: Rostov?
2: Ano, princezno. Bratr Nataši Rostovové.
3: To je zvláštní, že právě vy v takové chvíli.
2: Jsem vám k službám, princezno.
3: Sám Bůh vás posílá.
2: Mužici vám brání v odjezdu?
3: Ano. Nechtějí nás nechat odjet. Já nechápu, proč. Nevím si rady, pane. Promiňte mi, ale je to teprve 2 dny, co zemře.
4: Blahorodí, teprve včera jsme ho pochovali.
2: Ha. Dovoluji si vyslovit svou nejhlubší soustrast, princezno.
3: Děkuji. Já ne kvůli sobě, ale mám tu dítě Nikolenku, bratrova syna. Musí před frontou pryč. Kvůli němu snadně vás prosím o pomoc.
2: Nemohu vyjádřit, jak jsem vděčen náhodě, že jsem právě jel kolem. A jak jsem šťastný, že vám budu moci prokázat svou ochotu a službu. Omluvte mě na chvilku. Všecko zařídím.
3: Co se to najednou stalo? Proč jsou sedláci takoví? Ach, Alpatyči, já tomu nerozumím.
4: Princezna, to může těžko pochopit. Páni chtějí, aby sedlák dal své koně, aby spálil svou chalupu. Ale on si ji přece postavil vlastníma rukama. Obilí a úrodu sklidil se svým koněm.
3: Co pak sedláci nemyslí na svou vlast?
4: Je to země jejich pánů. Oni jsou jen otroci v té zemi.
3: Všechno chtějí nechat Napoleonovi. Jsou to zrádci.
4: Nejsou. Sami. A dobrovolně se proti Francouzům postaví, uvidíte.
3: Myslíš?
4: Ale nikdy na rozkaz. Až jim přijdou Francouzi sežrat jejich zásoby, spát v jejich postelích a jejich ženy jim brát, tak se rozhodnou bez rozkazu. Bonaparte potáhne domů kouřem požárů, až mu budou oči slzet.
2: Tak, hotovo. Můžete vyjet, princezno. Jste připravena?
3: Jsem. Jak jste to dokázal?
2: Můj oddíl se o to postaral. Ručím vám svou ctí, že se vám už nikdo neodváží způsobit nepříjemnost. Dovolíte mi, abych vás doprovázel?
3: Ach, já... Ne, to nemohu využívat vaši ochotu.
2: Myslím si, že to bude nutné.
3: Ano.
2: Francouzi jsou velice blízko a po cestách je strašný zmatek.
3: Ano, jistě.
2: Aspoň 8 verst, než se dostaneme na hlavní silnici.
3: Já nevím, jak vám vyjádřit svou vděčnost za záchranu.
2: Jestli nechcete, abych se červenal, neděkujte mi, prosím. Jsem skutečně šťastný, že jsem měl možnost seznámit se s vámi. A rád bych se s vámi někdy setkal za lepších okolností. Princezno Marie.
3: Já bych byla ráda.

0: Pierre? Znáte Napoleonův rozkaz, Pierre? Každý, kdo bude přistižen se zbraní v ruce, kdo se přímo nebo nepřímo zúčastní ozbrojené akce nebo k ní bude vyzývat, může být na místě bez soudu zastřelen.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Vy si vykládáte karty. V takové době.
1: Ano. Pořád nevím, co mám dělat. Když to teď víte, tak...
0: Tak co? Odjedete nebo zůstanete v Moskvě?
1: Zůstanu. Asi.
0: Kvůli tomu děvčeti? Snad jste se nezamiloval. V téhle době Napoleon se nezadržitelně blíží.
1: Rostovovi ještě neodjeli.
0: Jsou jedni z posledních, co zůstali.
1: Ale nepůjdu k ním. Nemá to smysl.
0: Tak jeďte k armádě za svou domobranou.
1: Nejsem voják. Dovedete si mě představit? Na koni. Potřeboval bych, aby teď přišla křížová desítka. Vydavíš to.
0: Co?
1: Pasiánc.
0: To znamená?
1: Půjdu.
0: Kam?
1: K armádě.
0: Takže vy se zříkáte svého dřívějšího přesvědčení. Neodporovat zlému, nikdy nepoužít násilí.
1: Ne, ale chtěl bych být přitom.
0: Chcete vyzkoušet sílu vlastního charakteru.
1: Chci zjistit, jestli se i potom smím nazývat člověkem.

0: Ale to je přece hrabě Bezuchov.
1: Buďte zdrav, doktore.
0: Jasnosti, kde se tu berete na frontě, to není nic pro vás.
1: Ano, právě jsem přijel bez uniformy, bez zbraně. Chci se podívat.
0: Příjemná bezpečná podívaná tu nebude, hrabě. Zítra má být bitva. Máme tu na 100 000 vojáků, takže musíme počítat, že bude tak... No, 20 000 raněných a padlých.
1: 20 000?
0: A nosítka, doktory, povozy nemáme ani pro 6 000. To je svinstvo, co?
1: To je hrozné. Říkáte, že ze všech těchto lidí tady kolem, živých, zdravých, mladých i starých, je 20 000 odsouzeno.
0: To je válka. Dnes zpívají, schánějí něco dobrého k jídlu, vzpomínají na domov a zítra... Zítra prostě nebudou. Rád bych se vám věnoval, jasnosti, ale pospíchám. Musím k brigádnímu veliteli.
1: Jistě, jistě, jenom prosím vás ještě, kde je vlastně ta pozice, doktore? Myslím, ta naše...
0: Pozice? Jak já to mám vědět, to se mě netýká. Já jsem tu, abych řezal rozbité ruce a nohy. Ale vylezte si tamhle na kopec a sám uvidíte. A nebo si zajděte za Kutuzovem, jeho štáb je tady ve vesnici Tatarinovo. Nejasnější vás přece zná. Ještě vás přijme.
1: Aspoň, prosím vás, aspoň mi řekněte, kde jsou naši a kde Francouzi.
0: Podejte mi tu křídu, prosím vás. Já uklidím ty krámy ze stolu. No, tak podívejte. Tohle je hlavní silnice ze Smolenska do Moskvy. A řeka, co jí protíná, se jmenuje Koloča.
1: Koloča.
0: Na jejím pravém břehu stojíme my a na levém Francouzi. Tady ta vesnice, most přes Koloču, to všechno je země nikoho. Tak.
1: A jak se jmenuje ta vesnice?
0: Borodino.

0: Borodino. Pěchotu soustředit. Sem. Jízdu. Sem. Zálohy. Sem.
1: Ještě jednou se omlouvám, nejjasnější.
2: Nechte těch titulů. Prostě Kutuzov, Michal Ilarionovič.
1: Jste velmi laskav, nejjasnější. Oh.
2: Michale Ilarionovič. Mám čest být zbožňovatelem vaší ženy. Jak se hraběnce Heleně daří?
1: Neviděl jsem ji. Odjela z Moskvy.
2: Ach ano. Všichni odjíždějí. Hrozné.
3: Vaše jasnosti.
2: O, konečně jsi tady, holoubku, čekám tě. No jen pojď dál. Znáš se přece z Bezuchovy.
3: Mám tu čest, vaše jasnosti.
1: Andrej, buď zdrav.
2: Hrabě Bezuchov si přijel čichnout ke střelnému prachu. Svěřím ti ho.
1: Nerad bych ti ovšem byl na obtíž.
3: Vůbec ne.
2: Ale ještě něco, Andrej Nikolajeviči. Zavolal jsem tě, abych se zeptal... Nechceš se vrátit do štábu?
3: Děkuji vaší jasnosti, ale bojím se, že se k tomu už nehodím.
2: Co?
3: No, a potom zvykl jsem si na pluk a oni mě, myslím, taky mají rádi.
2: Potřeboval bych tě tady ve štábu, holub.
3: Vaše jasnosti, já pocházím ze zdejšího kraje. Teď při ústupu jsem ztratil všechno. Rodný dům otce.
2: Vím. Já... A cítím s tebou z celého srdce. Měl jsem velmi rád tvého otce. A vážil jsem si ho.
3: Chtěl bych být v boji. Proto chci zůstat u svého pluku, věřte, já těžko odmítám čest být u vás.
2: Stačí. Máš pravdu, rozumím ti. Rácu je vždycky dost, ale mužu ne. Pamatuju se na tebe u Slavkova tam s tím praporem. No, běž. A vezmi sebou Bezuchova.
1: Upřímný dík. Michale Ilarionovič.
2: Všechno mu ukaž a dej na něj pozor. Do něj by se lehko trefili.
3: Přijmeme tedy zítra bitvu jasnosti.
2: Zdá se, že budeme muset. No s Bohem, přátelé, mám moc práce. Bezuchové, pozdravujte hraběnku Helenu. S Bohem. A ty, holubku, Andrej Nikolajeviči, pamatuj, že pro tebe nejsem vrchní velitel, ale budeš-li co potřebovat, tak rovnou ke mně.
4: Posílit levé křídlo jízdy, do rána přesunout druhý sled pěchoty sem, přeskupit postavení na pravém křídle. Tak.
3: Že tebe uvidím na frontě, to jsem opravdu nečekal.
1: Proč tak cize, Andrej?
3: Messie Pierre myslel, že mu padnu do náruče.
1: Jestli chceš... Rozloučíme se a půjdeme každý svou cestou.
3: Nesmysl, Kutuzov mi přikázal, abych se o tebe postaral.
1: Pravda. Rozkaz je rozkaz.
3: Co naši?
1: Princezna Marie? Zdržela se v Moskvě jen jeden den. Hned jela dál na podmoskevské statky. Sám jsem jí vypravil.
3: Díky.
1: Pokud jde o tvého otce...
3: Dostal jsem zatím jen stručnou zprávu. Nevíš, jak zemřel?
1: Rozčílení.
3: Po mém odjezdu?
1: Ne, vzpoura mužíků. Bylo to po páru Smolenska.
3: Jeho mužíků?
1: Volal je do zbraně a nařídil jim zapálit celou vesnici. Neposlechli, postavili se na odpor a jeho staré se sláblé srdce to nevydrželo. Ale zdá se, Andreji, že ve smrti našel konečně mír. Prý tě volal a prosil za odpuštění. Přivezl jsem ti dopis od princezny Marie, určitě ti o tom píše.
3: Díky.
5: Generalissimus Kateřiny Veliké umírá při vzpouře vlastních mužiků.
1: Všichni můžeme umřít, Andrej. Myslím, že i ty bys měl odpustit Nataše.
5: Pravda. Co kdybych byl zítra zabit, že? Trochu citů a smír, že? Z toho nebude nic, Pierre. A teď, promiň, pokusím se usnout. Musím si před zítřkem trochu odpočinout.
1: Andreji, Nataša na to čeká.
5: Kdybych tak věděl, kde je Anatol Kuragin. Anatol Kuragin! Mě zajímá jen ten její Anatol. Rozumíš?

0: Francouzi už taky mají večerku. Andrej, spíš?
1: Ne.
0: Je tak ticho.
1: Máš strach?
0: Přemýšlím.
1: Každý teď přemýšlí. Poslední chvíle před bitvou. Ráno to začne.
0: A jaké je vůbec naše postavení?
1: Co postavení? Včerejší dobytí Šavardina všechno změnilo. Nikdo nic neví.
0: Napoleon možná ví.
1: Ten tvůj Napoleon ví o tom, jak to zítra skončí právě tolik jako ty nebo já.
0: Ale když dobil Šavardino, dostal se přes řeku a tak získal pozici.
1: Šavardino, to je jen náhoda.
0: Náhoda?
1: Napoleon to asi považuje za výhru, jenže všechny pozice se teď přesunuly. Nikdo už neví, kde stojí ten druhý. Náhodě jsou dveře otevřeny do kořán.
0: A na čem tedy zahavisí výsledek bitvy?
1: Na žádných pozicích. Ale na pocitu, který mám já a který má on. Na pevné vůli zvítězit. Na nenávisti. Na chuti ničit a zabíjet.
0: Chuť zabíjet.
1: Ano. Přišel jsem na to, že už jen pouhá myšlenka na válku rodí nenávist k lidem. K životu. Co je to válka? Špionáž, zrada, plenění, krádež.
2: Dost.
1: Potlačení osobní svobody, surovost, krutost.
2: Přestaň.
1: Zabijíme po tisících a z tisíců, děláme mrzáky a pak sloužíme děkovné bohoslužby. Že bylo zabito tolik lidí. Zítra to začne. A my zvítězíme.
0: A tehdy u Slavkova. Tehdy jste také měli vůli zvítězit, ne?
1: Tehdy jsme nevěděli, proč bojujeme.
0: A dnes to víme?
1: Ano. Francouzi zapálili můj dům. Zabili mi otce. Jdou na Moskvu. Vzali mi všecko, co se jen může člověku vzít. Zatím jsme si na válku jen hráli. Ale teď, když válka, tak válka.
0: Andrej.
1: Dobrou noc, Pierre. Před bitvou se vždycky musí spát.
0: Já nemůžu spát. Musím s tebou mluvit. Ne, nemáš pravdu, nemáš. Takhle se přece nemůžeme rozbít.
1: Možná, že se zítra po bitvě uvidíme. Dobrou noc, Pierre.
0: Spát. Zítra bude každý pátý. Každý čtvrtý bude spát. Věčným spánkem. To přece nemůže být. A co Napoleon? Co přeběhnout linie tam na druhou stranu? Trhnout se mu k nohám, požádat ho, když Bůh nic neudělá pro ubohé lidi, udělej to ty, Bonaparte, jsi známý a odpovědný člověk. Nikdo mě neslyší. To ticho. A zítra začne rvoucí vražda. Musím ji slyšet. Vidět.

0: budíček. Vy jste už z hůru, Pierre?
1: Ano. Chci slyšet a vidět.
0: Tady na pahorku budete mít pěkný rozhled. V lesíku je chládek a voní tam podzim.
1: Stojí tu naše baterie.
0: Ano, ano. Teď je to pouhých 10 děl zakopaných v zemi. Po bitvě to bude ono proslavené místo zvané Velká Reduta. Nebo Osudná Reduta. Nebo prostě Reduta Rajevského. Jedno z míst, kde se rozhodne osud celé borodinské bitvy. Vidíte dobře, Pierre?
1: Tady dole na řece Koloči leží vesnice Borodinu.
0: A tam vlevo?
1: To je vesnice Šavardinu.
0: A jaké je teď rozestavění vojsk?
1: Naše hlavní síly stojí u Borodina. Borodinu je už zemí nikoho. Naše pravé křídlo stojí trochu výš na Koloči.
0: Co tam má co dělat?
1: Co odrazit levé křídlo Francouzů.
0: A ruské levé křídlo?
1: Je u Šavardinu.
0: Ach, omyl, Šavardinu mají přece už Francouzi.
1: Zřejmě je teď všechno úplně jinak než včera.
0: Ano. Náhodě jsou dveře otevřeny do kořán. Už to začalo.

0: soustředit dělostřeleckou palbu na Borodino, pěchota prolomí frontu a pak útok jízdy.
1: Máte prý rýmu, sire. Nebylo lepší bitvu odložit?
0: Víno je načato, musí se vypít.
1: Zvítězíte, sire?
0: Za 3 dny jsem v Moskvě. Nařizuji. Generál Davu, obejde levé křídlo Rusů a vpadne jim dozad. Generál Kompo, projde lesem a zmocní se první linie opevnění. Oddíly Miratovi překročí most u Borodina a sformují se na druhé straně Kolči.
1: Co tomu říkáte, Pierre?
2: Všechno je jinak. Právě jsme se znovu zmocnili mostu a zapálili ho. Generál Davu, zastaven v lese Pučkovovým sborem...
1: Neobešel tedy ruské levé křídlo.
2: A generál Kompo, odražen Kartáčovou střelbou z reduty Rajevského.

0: zesílit palbu. Vzít ze zálohy 200 děl.
1: Sire, dáváte rozkazy, které nemohou být provedeny.
0: Nemohu zatím přehlédnout svou šachovnici.
1: Nikdy ji nepřehlédnete.
0: Musím prorazit první opevnění.
1: Už několik hodin se tam střídají. Rusové, Francouzi. Mrtví, ranění, živí, vysílení a šílení. Pěšáci, jízda, padají, střílejí, křičí. Ruská opevnění se drží. Kompo je zraněn.
0: Maršále Sulte, vezměte ze záloh Friotovu divizi. Borodino musí být naše, stůj, co stůj.

0: co dělá Andrej Pierre.
1: Andrej, já jsem úplně jsem na něj zapomněl. Tady by měl někde být.
0: Ohlédněte se.
1: Andreji. Andreji! Granát!

0: Nosítka. Rychle sežeňte nosítka, Pierre.
1: Bože můj, je raněn. Pozor na krok. Vyrovnejte krok. Neste ho opatrně. Je raněn do břicha.

0: jsem neměl zapomenout. Já jsem to nechápal. Nerozuměl jsem tomu.
1: Obvazy! Říkám, obvazy, rychle! Co je s tímhle? Kdo to je?
2: A to jste vy? Kníže Bolkonský?
3: No to co je, kdo?
2: Já jsem doktor Ivan Kuzmič. Nepamatujete se už, kníže?
3: Ne, nevím.
2: Byl jsem u smrtelného lože vašeho otce. Přivedl jsem na svět vaše dítě. Položte ho na stůl. Opatrně. Obvazy.
3: Co je to, kde to?
2: Ležte klidně, všecko bude zase v pořádku.
0: V pořádku. V pořádku. V pořádku.

0: na plese.
1: Tančí.
0: Ten valčík, Andrej.
1: Ten valčík, Komtesso. Máma vděčím za to, že se budu zabývat svým novým posláním s radostí. Děkuju vám.
0: Andrej!
2: Co je, co se to děje?
3: Tady jeden raněný má bolesti. Je na tom hůř než vy. Amputovali mu nohu.
2: Nohu?
3: Ostatně znáte ho. Je to Anatol Kuragin.
2: Kuragin? Konečně.
3: Ležte, kníže.
2: Kuragin, puste mě. Puste mě, zabiju. Zabiju ho.
3: Klid, jen klid.
2: Kuragin. Už vím, co mi to Marie říkala. Už vím, co jsem nechápal. Tak Kuragin. Chudák.
4: A co vy, nejjasnější? Jíte pečené kuřátko teď, uprostřed bitvy?
5: Bitva už přece končí. Všechny Napoleonovy útoky byly odraženy. Nedostali se dál než k Borodinu.
4: A vaše vojska?
5: Ztráty jsou velké, rezervy žádné.
4: To tedy znamená ustoupit?
5: V podobných případech vyhrává ten nejneústupnější. Zítra zaútočíme.
4: A Francouzi?
5: Budou žrát svoje koně.
4: Říkal jste, sire, soustředí dělostřelectvo na jeden bod, průlom a útok jízdy. To všechno zklamalo, sire, co teď?
6: Ještě počkám.
4: Ale Mara vás žádá znovu o posily.
6: Posily? Jaké posily? Má v rukou už půlku mé armády. Všichni chtějí posily. Musí si poradit sami.
4: Rusové se drží, sire, že?
6: Bitva už trvá 8 hodin.
4: Ano, ano, už 8 hodin. Francouzi útočí. Proč nenasadíte do boje svou starou gardu?
6: Nikdy. Nedám zničit svou starou gardu. 800 mil od Francie. Nikdy.
4: Napoleon vyčkává. A vy? Nejjasnější?
5: Já nařizuji odpoutání od nepřítele.
4: Odpoutání od nepřítele?
5: Ano.
4: Co bude s Moskvou?
5: Nejde o Moskvu, ale o celé Rusko.
4: Vy chcete vydat Moskvu Napoleonovi?
5: Rusko nezachrání Moskva, ale armáda. A armáda musí zůstat silná. Musím vydat Moskvu, abych zachránil armádu.
4: A Francouzi?
5: Řekl jsem, budou žrát svoje koně.
4: Napoleon prohrál, ale cestu na Moskvu má volnou. V bitvě padlo ne 20 tisíc, jak se předpokládalo, ale 50 tisíc lidí. A všichni ti mrtví, oněmělí, i ti ostatní, ranění, zbědovaní a hladoví, ti všichni se ptají, proč

Fiktivní osudy svých postav proplétá Lev Nikolajevič Tolstoj ve svém románu Vojna a mír s historickými reáliemi napoleonských válek. Postihuje příběhy členů několika šlechtických rodin, především bolkonských, rostovových a bezuchovových. Jejich jména jsou aliteracemi skutečných ruských rodů. My jsme dnes na stanici Vltava poslouchali třetí ze čtyř částí dramatizace Jaroslavy a Jana Strejčkovi v režii Jiřího Horčičky z roku 1978 účinkovali Eduard Cupák, Viktor Preiss, Daniela Kolářová, Luděk Munzar, Carmen Majerová, Čestmír Řanda, Jana Hlaváčová, Zdeněk Martínek, Jiřina Petrovická, František Němec, Miloš Nedbal, Jorga Kotrbová či Václav Postránecký. A tato hra pro pamětníky bude kompletní za týden na Vltavě v neděli 9. srpna v 15 hodin. Včera bylo 1. srpna a uplynulo 95 let od narození skladatele, aranžéra, pianisty, dirigenta, publicisty Kamila Hály. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého swingu a moderní big bandové hudby druhé poloviny 20. století. A mezi jeho nejznámější orchestrální skladby patří ryzí swingové boogie pro big band, postavené na energickém rytmu a výrazných dechových riffech Bicycle Boogie.

Po skončení vlastního orchestru v 50. letech komponoval a aranžoval řadu skladeb Kamil Hála pro orchestr Karla Vlacha. V uplynulých 4 minutách jsme toto těleso slyšeli v Hálově skladbě Bicykl Boogie. A teď se nám představí také Kamil Hála jako dirigent.

0: Tak to byla vzpomínka na Kamila Hálu, který se narodil 1. srpna roku 1931. Zemřel v říjnu 2014. Ve skladbách Barbara, Horace Silvera a Dnes není všední den Alfonze Jindry vedl jazzový orchestr Československého rozhlasu v Praze a na závěr jsme slyšeli také jeho provedení vlastní skladby Tep. Tu hrál Big Band Radio Praha. Je 5:30 a 1 minuta. Jana Kozubková zdraví od mikrofonu Vltavy a Romana Kouřilová z technického pracoviště. A filmové léto na Vltavě se bude za pár chvil věnovat francouzské herečce Juliette Binoche, která letos na Karlovarském filmovém festivalu uvedla svůj film V neznámých vodách.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz. Klapka.
3: Hrdinky, které před kamerou nejčastěji stvárňuje, mají společnou oduševnělou krásu, ve které se nezřídka skrývá jakási tajemná osudovost a často i smutek. Do svých filmů si ji vybrali slavní režiséři Jean-Luc Godard, Leos Carax, Křištof Kyšlovský a nebo Lars Hallström. Mezi jejími hereckými partnery se objevil Ralph Fiennes.

Hrála roli introvertní fotografky Terezy v kulisách politických událostí Československa 60. let. Šlo o filmovou adaptaci Kunderova románu Nesnesitelná lehkost bytí, kterou natočil americký režisér Philip Kaufman. Do hlavní mužské role lékaře Tomáše obsadil Daniela Day-Lewise. A protože se film natáčel v roce 1988, museli američtí filmaři najít místo Prahy exteriéry v Lyonu a Paříži. Kritika výkon Juliette Binoche zhodnotila slovy: ve své kráse a nevinnosti byla téměř éterická. Celým Kunderovým dílem se prolíná klasická hudba od Mahlera přes Beethovena až k Janáčkovi. Obdiv k tvorbě posledního zmíněného vyjádřil v knize Můj Janáček. A právě tomuto skladateli patří i většina soundtracku k filmu Nesnesitelná lehkost bytí. Tady je třetí věta z pohádky pro violončelo a klavír. Nahrál ji první violončelista orchestru Metropolitní opery Jerry Grossman a americká pianistka Diane Walsh.

Od filmové adaptace Kunderova románu se přesuneme k filmu Milenci z Pont-Neuf, který natočil Leos Carax jako poslední část své trilogie. Prostřednictvím centrální postavy Alexe tak propojuje snímky, když chlapec potká dívku a zlá krev, ve kterém si Binoche také zahrál. Milenci z Pont-Neuf jsou milostným příběhem dvou mladých bezdomovců. Alexe hraje Denis Lavo a Michelle, kterou hraje Juliette Binoche. Alex je pouliční umělec, který žije se starším bezdomovcem Hansem pod právě rekonstruovaným nejstarším pařížským mostem Pont-Neuf. Michelle je malířka z bohaté rodiny, která se ocitla na ulici kvůli nevydařenému vztahu a nemoci, která ji postupně připravuje o zrak. Milenci z Pont-Neuf patří společně s Holy Motors a muzikálem Annette k nejznámějším filmům oceňovaného režiséra Leose Carraxe. Kromě hudby Iggyho Popa a Davida Bowieho ve filmu Milenci z Pont-Neuf zazní třeba i Cantus in Memory of Benjamin Britten od Arvo Pärta. Titulní píseň Les Amants byla napsána na žádost režiséra

Juliette Binoche se mihla ve všech dílech trilogie tří barev, modré, červené i bílé Krzysztofa Kieślowského. Hlavní roli a pro mě jednu ze svých nejlepších a nejsilnějších dostala v prvním díle, v modré. Tady hraje vdovu po hudebním skladateli, který zahynul i s její dcerkou při autonehodě. Spojnicí s minulostí je pro ní koncert pro Evropu, který se snaží za pomoci asistenta svého zesnulého muže dokončit. Celý film je zalitý modrou barvou, která koresponduje s truchlící duší hlavní hrdinky. Hudbu, která tady hraje zásadní roli, stejně jako ve většině Kieślowského filmu, napsal jeho dvorní skladatel Zbigniew Preissner, jeden z mých nejoblíbenějších filmových skladatelů vůbec. A tady už je zmiňovaný koncert pro Evropu. Píseň je zpívaná v řečtině a je zkrácenou adaptací listu korinským.

Od hudby Zbigněva Preissnera se teď přesuneme k zatím jediné Oscarové roli Juliette Binoche, kterou byla vedlejší role ošetřovatelky Hany ve filmu Anglický pacient. Hlavní roli si v tomto filmu z roku 1996 zahrál Ralph Fiennes. Do dalších rolí obsadil režisér Anthony Minghella, Kristin Scott Thomas a Willema Dafoea. Film byl natočen podle stejnojmenného románu a získal celkem 9 Oscarů, včetně toho za nejlepší hudbu pro skladatele Gabriela Jareda. Jared s režisérem spolupracoval i na filmech Návrat do Cold Mountain, Dveře do kořán a nebo Talentovaný pan Ripley.

Soundtrack k filmu Anglický pacient netvoří jen skladby Gabriela Jareda, ale i jazz 30. let, ve kterých se příběh odehrává, anebo maďarské lidové písně, které naspívala Marta Sebestyén.

Z období druhé světové války se přesuneme do současných švýcarských Alp. V roce 2014 si Juliette Binoche zahrála žádanou herečku středního věku v psychologickém dramatu Sils Maria, pojmenovaném podle stejnojmenného švýcarského města. Film slavil úspěch na filmových festivalech v Cannes i Torontu a po boku Binoche si tu zahrála Kristen Stewart, která získala Césara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli a stala se tak první takto oceněnou Američankou. Na soundtracku je několik skladeb barokních autorů, včetně té následující, kterou určitě poznáte.

Zatím posledním filmem, ve kterém si Juliette Binoche zahrála hlavní roli, je snímek Umění jíst a milovat. Do českých kin vstoupil na podzim 2023 a roli soundtracku v něm plní zvuky vaření. Cinkání příborů, syčení oleje na pánvi, var vody a krájení zeleniny. K filmu nevyšel soundtrack, nicméně v herečtině filmografii rozhodně stojí za doporučení. Na závěr dnešní klapky jsem si ale nechala jiný kulinářský film. Čokoládu natočil v roce 2000 švédský režisér Lars Hallström. Hudbu k němu složila skladatelka Rachel Portman, jedna z pouhých tří žen skladatelek oceněných Oscarem za nejlepší hudbu.

Svobodná cestovatelka Vian se svou dcerou Anouk se přistěhují do francouzského městečka, kde otevřou obchod s čokoládovými sladkostmi vyrobenými podle starých receptur. Rigidita některých obyvatel a hlavně vedení města se s volnomyšlenkářskou Vian brzy dostávají do střetu. Binoche byla za tuto roli, která je prý tak podobná jí samé, nominována na Oscara. Do dalších rolí obsadil režisér Alfreda Molinu, Judy Dench a Johnnyho Deppa. Ten si zahrál kočovného kytaristu, který okouzlí hlavní hrdinku a z jeho rukou tu zní slavný minor swing od gypsy jazzového kytaristy Django Reinharda. Tato skladba uzavře dnešní klapku, kterou pro vás, milí posluchači, připravila Kristýna Šrámková.

0: Skladba Minor Swing od kytaristy Djanga Reinharta byla poslední ukázkou dnešní klapky. Tato verze zazněla ve filmu Čokoláda, kde si Juliette Binoche zahrála hlavní roli volnomyšlenkářské cestovatelky Vian. A právě této francouzské herečce a její filmografii s výjimečnou hudbou věnovala Kristýna Šrámková klapku poprvé v červnu roku 2024.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A je tu pomalu už 17. hodina, vážení a milí, před námi je červnová vizitka dialektoložky Martiny Irejnové. Za hodinu nám pak prozradí pianistka a skladatelka Beata Hlavenková, která nahrávka jí v poslední době nadchla. A v 18.30 vám budeme číst jednu z prvních knih o invazi mimozemšťanů, sci-fi román Herberta George Wellse Válka světů.
1: Vizitka.
3: Měla jsem přednášku v Táboře, kde mi řekli, že u nich žádné nářečí nemají. Když se mi ale ukázala obrázek vařečky a požádala je o označení tohoto předmětu, skoro všichni řekli měchačka. Podobnou zkušenost jsem udělala při výzkumu u Jindřichova Hradce, kde se místní dušovali, že ani oni nemají žádné nářečí, že používají jen slova jako borovky místo borůvky nebo otápek pro škraloup na mléce. To vše říká Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk České akademie věd, která je hostem dnešní vizitky, kterou připravuje Ondřej Cihlář. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: My se s Martinou Irejnovou zdravíme do Brna, kde sedí ve své legendární brněnské kontribuční budce, kterou proslavil mimo jiné třeba pořad Bábovky naší sesterské stanice Rádia Wave. Nicméně slyšíme se velmi dobře a tak mohu pokračovat, že Martina Irejnová vystudovala český jazyk a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Od zhruba poloviny 90. let pracuje v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk České akademie věd ČR. Už toto všechno říci znamená umět češtinu docela dobře. A od roku 2019 toto oddělení vede. Je spoluautorkou kolektivních monografií Atlas českého jazyka 2027, celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech a podílí se na projektu Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka. Aktivně se věnuje popularizaci oboru, přednáší pro veřejnost, organizuje výstavy a občas si zajde do pořadu vizitka, tak jako se stalo právě dnes. Tak já doufám, že se do Brna dobře slyšíme.
4: Ano.
3: No a pojďme si říci vlastně k tomu dialektu a k nářečím, jakým způsobem vy vnímáte jeho proměnu, protože přeci jenom člověk by řekl, že už u nás přeci jenom vzhledem k tomu, že jsme republika nepříliš velká a velmi propojená, tak se tato krajová nebo dokonce i okresní výraziva budou postupně vytrácet. Tak jaký z toho máte pocit vy?
4: Při našich výzkumech zjišťujeme to, že se výrazy vytrácejí, tak jak říkáte vy, ale ty rozdíly, byť jsme republika, jak jste sám říkal, malá, tak ty rozdíly v mluvě jsou stále velmi dobře patrné. My to teď máme úplně čerstvě zažité, protože celý minulý týden jsme strávili v západních, v jihozápadních Čechách. Zkoumali jsme na Domažlicku, Klatovsku, Strakonicku a stačilo, že jsme se během toho týdne takto posunovali vlastně od západu směrem na východ a sledovali jsme ty rozdíly v mluvě, jaké jsou. Takže stačí, když si člověk projede naši republiku od západu k východu, od severu k jihu a poslouchá, jak lidi mluví a zjistí, že ty rozdíly doopravdy stále jsou.
3: No a z čeho vyplývají vlastně, co způsobuje ty rozdíly? Já jsem tady například v tom úvodu uvedl nějaký ten příklad z Jindřichova Hradce, tady s kvedlačkou a měchačkou, tak kde se to bere, že se to vlastně takhle mění?
4: Je to výsledek historického vývoje, kdy naše, řekněme, náš jazyk, čeština se vyvíjí od pradávna v podstatě dávno, dávno a kdybychom, to bychom museli zabíhat daleko do historie, do opravdu nějaké 10., 12. století, kde byly takové ty prvopočátky, ale takový ten velký, řekněme, rozmach, rozvoj směrem k tomu nářečnímu rozrůznění, k tomu, že vznikly ty nářeční rozdíly, tak ten probíhal zhruba ve 14. až 16. století, kdy probíhaly jazykové změny, které právě, nebo výsledky těch změn, potom my vnímáme do dnešní doby. Takže už jenom to základní rozdělení našich nářečí na velké nářeční podskupiny má právě kořeny tady v této době, v době, kdy probíhaly změny starých českých hlásek I, dlouhé tvrdé I a dlouhé U. Ve východomoravských nářečích tam zůstaly tady tyto hlásky zachovány v tom tradičním nářečí. A v
3: Pojďme zkusit uvést nějaký příklad,
4: ano,
3: kde to
4: ano.
3: Takhle poznáme.
4: Jsou to třeba příklady můka, lůka, starý, mlín. To se nám shoduje, to starý a mlín, se spisovnou češtinou. Ale to můka a lůka, to se zase shoduje naopak s tou starou češtinou, s tou tehdy, s tou pradávnou. Mm-hmm. A potom docházelo k tomu, že tady tyto hlásky se měnily v dvojhlásky. Měnily se v U v O a I se změnilo v A. A to známe velice dobře právě z Čech, z oblasti českých nářečí. A tam slyšíme dlouhej, louka, starej. Mm-hmm. A tam se zase se spisovným jazykem...
3: Případně ten
4: mlejn, přesně tak. A tam se zase se spisovným jazykem shoduje to O. Mm-hmm. Ale to ej ne, to ve spisovném jazyce v těchto případech nemáme.
3: Takže to šlo tak trochu křížem, vlastně v každé té části toho území vlastně se přejalo jenom něco.
4: Tak.
3: A dneska to působí vlastně, že něco z toho je teda spisovné, ano. Něco ne.
4: Ano, přesně tak. A potom šel ještě vývoj dál a ve středomoravských nářečích se zase tyto dvojhlásky změnily v hlásky. Takže to ej se změnilo v E, a O se změnilo v O, takže máme moka, loka, staré, mlén, dobré a podobně. A ve slezských nářečích tam se ty staré hlásky I a U neměnily nějak výrazně, ty se zkrátily. Zkrátily se spolu s ostatními samohláskami a jak asi většina posluchačů ví, tak právě slezská nářečí jsou charakteristická tím, že mají jenom krátké samohlásky.
3: Ano, třeba sír se řekne sir.
4: Mhm.
3: Mm. No, to vám samozřejmě potvrzuju, tak to jsou vlastně, řekněme, to jsou ty drobnosti, ale někde se ve slovech, které ale mají stejný základ, ale někde se úplně mění celá slova.
4: Mm-hmm. Ano, tam potom samozřejmě vliv mělo to, nakolik lidé se mohli pohybovat a nakolik se mohli potkávat s lidmi z jiných oblastí, z jiných krajů. Víme, že byly hranice panství, feudálních panství, byly církevní hranice, které vlastně tady tyto hranice nějakým způsobem omezovaly pohyb toho obyvatelstva. Existovalo nevolnictví, podanství, že a ti lidé neměli takovou možnost pohybu, volného, svobodného pohybu, tak jak to máme my dnes. A zároveň ještě působily i přírodní překážky, těžkoprostupné lesy, vyšší třeba pohoří nebo nějaké větší řeky, které také způsobovaly to, že ti lidé měli menší možnost se potkávat a tím pádem spolu nekomunikovali, nepředávali si ta slova a tím pádem vlastně zůstávaly nebo vznikaly tady tyhle ty rozdíly. Protože třeba někteří se zase potkávali s lidmi z německy mluvících oblastí a máme v našich nářečích spoustu slov, která jsou přijatá z němčiny, z těch německy mluvících zemí z těch nářečí. Známe slovo štokrdle, známe slovo štamprdle, známe slovo, anebo možná jenom někteří vědí, slyšeli slovo putr nebo putra. Věděl byste, co to znamená?
3: To netuším, jsem na to moc vědav.
4: Je to máslo. A ještě před zhruba těmi 50-60 lety se tady toto, ta slova putr, ten putr, anebo ta putra, používalo, řekněme, v jižní polovině naší republiky právě pro označení másla. Někteří respondenti z té současné nejstarší generace, se kterými my si dnes povídáme při těch výzkumech, tak si ještě pamatují, že se to používalo. Někteří třeba uvádějí věcný rozdíl, že třeba někde se tahle ta slova nepoužívaly přímo pro máslo, tak jak my ho známe, to, které si vezmeme na namazání na chleba, ale používalo se tohleto označení pro přepuštěné máslo. My ho dneska známe pod označením ghee.
3: No tak to je velmi zajímavé, tak samozřejmě k těm vlivům, které nacházíme v těch slovech českých, která používáme, tak by se dalo připojit třeba slovo flaška, místo láhev a tak dál. Takže tohleto samozřejmě tomu rozumíme a jsou tady taky nějaké vlivy, které tady třeba přinesly nějaká vojska, nějací nájezdníci, tak jako to bylo třeba na jižní Moravě, kde je Uherský Brod, Uherské Hradiště, nebo se tam taky dostaly skupiny Turků, nebo naopak od severu zase Švédové. Nacházíme něco takového v češtině?
4: Máme samozřejmě tady tyhle ty vlivy, se tady objevují, ať už přicházela, řekněme, tady tato, jak říkáte vy, vojska třeba, i když tam asi těch slov se neobjeví příliš mnoho, tam potom při tom přejímání těch slov jde spíše o nějaký dlouhodobější kontakt toho obyvatelstva, takže proto říkám, že jsou tam ty vlivy třeba s tím německým mluvícím obyvatelstvem, protože naši lidé chodili třeba na zkušenou právě do těch německým mluvících oblastí a naopak, nebo zase máme vlivy třeba ze Slovenska, slovenská, takzvaná slovenská kolonizace, to jsou kopančářská nářečí na východě naší republiky, na hranicích se Slovenskem, takže tam najdeme nějaké podobnosti. Jsou tam lokality, kde třeba ještě do dnešní doby v těch tradičních nářečích se nepoužívá hláska ř, tak jak to známe ze slovenštiny. Ve východomoravských nářečích, v té severní části, která ta nářečí označujeme také jako valašská, tak tam se zase mluví o takzvané valašské kolonizaci, o vlastně o tom, že přišli Valaši a začali tam hospodařit, začali chovat ovce, kozy, přinesli vlastně ten způsob hospodaření, to pastevectví, které je charakteristické pro celý karpatský areál. A přinesli i slova jako čír nebo domikát, to jsou názvy pokrmů vyráběných právě z ovčího, kozího mléka, nebo třeba takové slovo i ogar, které označuje chlapce.
3: Takže ogar je původně tedy od někud z této rumunské oblasti, odkud se předpokládá příchod Valachů. Tak to je zajímavé, já vám moc děkuji. To vše nám teď z Brna z kontribuční budky říká Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. No a my se teď dostaneme už k první písni, kterou jste vybrala tady právě pro vizitku s vámi, která bude od skupiny AG Fleck a Vlasty Rédla, a sice Rehradice. Proč jste ji vybrala?
4: Vybrala jsem ji proto, protože právě v téhleté písnice se alespoň trošku objevuje to nářečí.

0: No a s Martinou Irejnovou, dialektoložkou, která se zabývá tedy dialekty po celé České republice, se budeme v dnešní vizitce bavit i nadále. Tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A mě by zajímala jedna věc, která je tak trochu opačná. My jsme zatím teď v poslední době toho po prvního vstupu sledovali, nakolik ovlivnili různé jiné jazyky češtinu. A existují oblasti za našimi hranicemi, kde čeština ovlivnila cizí jazyk? Tedy pokud to vezmeme vlastně buď to němčinu, polštinu, slovenštinu, nebo třeba snad dokonce ještě nějaké úplně jiné. Víme, že je nebo byla taková malá česká menšina také v Banátu, což je v rumunské oblasti.
1: Mm-hmm. Tak určitě tady tyhle ty vlivy jsou. Známe takové ty případy, příklady, jako slovo robot, kdy se slovo, které vymyslel Karel Čapek, že, které je, máme ho v češtině jako vlastní, tak se rozšířilo i za hranice. Takových slov bychom určitě našli i našli bychom i další slova. A to, co vy říkáte, že jsou menšiny česky mluvících vlastně obyvatel za našimi hranicemi, tak v Banátu, ano, je to srbský a rumunský Banát. Já jsem byla před dvěma lety jsem právě navštívila ten srbský Banát a jsou tam právě stále ještě lidé, kteří česky mluví a kteří používají tu češtinu. A mluvila jsem s paní, které bylo v té době asi 75 let, a její předkové přišli do tady této oblasti od nás, z oblasti severovýchodu českých nářečí. A tak, jak paní mluvila, tak pořád na té její mluvě bylo právě poznat to, tady některé ty prvky toho severovýchodu českého nářečí. Takže je to zajímavé, jak se to vlastně i mimo to naše území ta mluva udržuje. A samozřejmě jsou potom výzkumy, tím se zabývá třeba jeden z mých kolegů z našeho oddělení, který se zabývá právě mluvou Čechů, kteří, nebo těch potomků Čechů, kteří žijí v Srbsku. A tak právě zjišťuje, sleduje ty vlivy, které má srbština na češtinu a zároveň ta čeština na tu, řekněme, srbštinu, ale na srbštinu těch Čechů, kteří tam takto mluví. Ne, že by měla třeba vliv obecně na češtinu, na to není zase tak velká komunita, aby ovlivnila celý ten srbský jazyk. Jsou lokality, nebo byly lokality třeba v Polsku, kde se zkoumalo české nářečí v oblasti takzvaného českého koutku. Když si představíme naši republiku, tak na severu, kde máme Náchod, tak na druhé straně hranice je Kudova Zdruj. A tady v této oblasti tam byl český koutek, bylo tam asi 11 českých lokalit, kde ještě před nějakými 50-70 lety bylo poměrně dost obyvatel, kteří mluvili právě českým nářečím. Ale bohužel v dnešní době, pokud mám já správné informace, tak už tam není nikdo.
0: To je škoda, to je smutné. O tuto lokalitu jsme tedy přišli. No, také se ví o takové té lokalitě tady nad vlastně, řekněme, Děčínem v Německu, která byla právě osídlena Srby. Tak jestli tam ještě to je tedy takový větší srbský koutek, jestli ten se udržel?
1: Ten se udržel, my tam máme kontakty.
0: Takzvaní lužičtí Srbové.
1: Ano, přesně tak. My tam máme kontakty s kolegy v rámci slovanského jazykového atlasu. To je dílo, vlastně, které vzniká ve spolupráci 12 slovanských zemí a vlastně plus tady zástupci Německa, to znamená tady ti lužičtí Srbové, protože to je území Německa, takže ti se na tom podílejí také a vznikají jednotlivé svazky tady toho slovanského atlasu, a takže víme, že tam ta oblast stále, vlastně ta lužická srbština, že tam žije. Kolegové, když přijedou, teď se bohužel kvůli situaci na Ukrajině, kvůli válce, se tady tahle ta naše zasedání nekonají, ale když kolegové vždycky přijeli, tak i tou lužickou srbštinou na těch jednáních mluvili.
0: Hmm. No pojďme se vrátit ještě k nějakým kuriozním rozdílným slovům. Já vím, že vždycky před Velikonocemi se objevují takové ty mapy na různých sociálních sítích, kde je vidět, v jakých oblastech, jak se říká pomlásce, neboli karabáči, neboli také šmigrustu, prostě zkrátka tady této spletené, tomuto spletenému proutku. Tak proč se tak výrazně rozdílně říká právě třeba této pomlásce?
1: Tak asi neřeknu přesně důvody, ale víceméně jsou to částečně ty důvody, to, co jsem říkala na začátku, že existovaly nějaké hranice, takže ti lidé se nemohli pohybovat, nemohli si předávat ta slova, takže si vytvářeli slova podle té reality, kterou oni měli, to znamená podle toho, co jim třeba některý ten předmět připomínal, nebo tam i bylo, může být vznik slova podle toho, k čemu se ten předmět používá, že měchačka je k míchání a podobně. Takže jsou prostě tady tyhle ty různé, nebo třeba jsou důvody i k těch pro to pojmenování, k jaké příležitosti, události se ten předmět používá. Takže dinovačka, dinování souvisí to, teď nevím, jestli si to pamatuju úplně přesně, ale se slovem dingus, které znamená to velikonoční pondělí. Mm-hmm. Ale říkám, nejsem pochodující slovník, takže nevím to úplně přesně. Je to popsané v českém jazykovém atlase, který je dostupný na internetu, takže si posluchači mohou najít třeba tady tyto mapy, ale nejenom tyto, a prohlédnout si, podívat se, jsou tam ty vysvětlené i původy slov, odkud ta slova pocházejí, a tak dále.
0: Hmm. Tak pokud byste ještě poradila, pod jakou kombinací slov se to dá najít? Si to člověk dá do vyhledávače?
1: Ano, stačí si dát do vyhledávače český jazykový atlas a měl by se ve vyhledávači najít stránky, kde mohou, máme to na dvou vlastně webech, kde jedno je PDF těch knih, protože český jazykový atlas vyšel knižně v 6 svazcích. 5 svazků obsahuje mapy, je jich tam téměř 1600 mapy a k tomu jsou komentáře. A 6. svazek, který se nazývá dodatky, je takový doplňující, kde jsou publikované dotazníky, podle kterých se zkoumalo, jsou tam popsané lokality, ve kterých se zkoumalo, jsou tam ukázky přepsané z těch nářečí, protože před těmi 50 lety se pořizovaly zvukové záznamy nářečních promluv a tady toto všechno na těch stránkách je. A potom máme ještě jednu stránku, která končí, ta adresa e, spojovník CJA, a tam si mohou posluchači vlastně vyhledávat po jednotlivých slovech. Zadají si spisovný výraz, zadají si vařečka a najde se jim, nabídne se jim ta vlastně položka, kde je zpracované, jsou zpracovaná slova pro vařečku. Hmm. Vařečka, měchačka, vařeka,
0: všechny různé varianty, které prostě vůbec přesně celé území České republiky nabízí. Rozumím. Pojďme se ještě k tomuhle tomu dostat po písničce, protože tam bude ještě celá spousta zajímavých možností. Nicméně ta druhá píseň, kterou jste vybrala, je Láskovo níž deště Marie Rotrové. Tam nepředpokládám, že jsou nějaká krajová slova.
1: Nevím o tom, ale Marie Rotrová je úžasná žena, úžasná zpěvačka a má moc, moc pěkné písničky, takže jsem si vybrala tady tuto.
0: Tak této písni už je jenom třeba dodat, že českou verzi této písničky tedy otextoval Jaromír Nohavica.

0: Vizitka.
1: S dialektoložkou Martinou Irejnovou z Ústavu pro jazyk České akademie věd toho času, tedy z Brna, s námi hovoří o různých dialektech a i třeba kuriozních příkladech v dnešní vizitce. Tou vás provází Ondřej Cihlář a je mi samozřejmě milou povinností připomenout také dotazový e-mail, který zní vizitka@rozhlas.cz, kam posílejte případně své konkrétní dotazy. Takový už přišel od posluchačky, která nás zřejmě poslouchá pravidelně a tento e-mail zná a ptá se: dobrý den, měla bych dotaz, naše rodina ze středních Čech, z Kolínska, používá běžně slovo nažmach nebo tylipánek. Teď žijí v Praze, kde toto slovo opravdu nikdo nezná. Myslela jsem si celý život, že jde o běžné slovo, ale není. Tak zajímalo by mě, jestli jste se s těmito slovy setkala a také vlastně, jak je možné, že ve středních Čechách, kde by člověk řekl, že tyto bariéry, o kterých jste hovořila, jako různá pohoří, řeky nebo zkrátka oblasti, které jsou dané různými předchozími, řekněme, církevními okrsky, že vlastně takhle se drží jenom vlastně v takové malé oblasti a dále už je lidé neznají. Já je teďka slyším například poprvé v životě.
2: Já posluchačce velice děkuji za ten dotaz.
1: Zdraví nás posluchačka Jana, abychom byli kompletní.
2: Ano. Takže paní Janě, velice děkuji za ta slova. Já jsem rychle hledala v našem archivu a ani jedno z těch dvou slov u nás v archivu nemáme.

0: ty slovní, to znamená ty rozdíly mezi těmi slovy, a nás to zajímá. Ale nás při těch výzkumech zajímá i to, že třeba zjistíme, že tam nejsou žádné výrazné rozdíly, že třeba ty rozdíly se už setřely a tak dále. Takže my jsme vždycky rádi, když můžeme přijet a můžeme si s těmi lidmi popovídat. Když se vrátím k těm slovům, tak slovo nažmach, já ho znám taky. Já pocházím z Jindřichova Hradce a pro mě to slovo je, řekněme, mám ho ve své slovní zásobě.
1: A co znamená tedy, aby jsme tuhle tu tajemství odkryli?
0: Když je něco, alespoň pro mě, nevím jak pro paní Janu, alespoň pro mě, když je něco nažmach, tak je to hodně mokré. Jo, můžete třeba přijít zvenku, kde venku prší a přijdete nažmach. Přijdete prostě promočený. Jo, nebo máte něco mokrého. To je alespoň pro mě, já to mám v tomto významu, ve své slovní zásobě.
1: No a ty lipánek?
0: To nemám, to neznám, takže
1: tak
0: určitě
1: poprosíme paní Janu, aby nám ještě tohleto doposlala, ano, aby zároveň dnešní vizitka byla pro vás i dobrým výzkumným materiálem.
0: Ano, přesně tak. Takže, jak říkám, tady takováhle slova určitě my vítáme. My jsme rádi, když potom třeba se dozvíme od těch respondentů, v jakém kontextu, třeba v jaké větě, v jaké situaci tady tohleto slovo používají.
1: Mám tady další dotaz. V tomto případě hned, jak jsem tady zveřejnil dotazový e-mail, což připomínám znovu, je vizitka@rozhlas.cz, tak nám přišlo několik dotazů, tak já se s dovolením k ním rovnou obrátím. Dobrý den, moc zdravím paní Irejnovou i pana Cihláře, děkujeme oba tedy.
0: Ano.
1: Chtěla bych se zeptat na podkrkonošské nářečí. Rodiče i já jsme se narodili v tomto kraji a vědomě jsem zvyklá používat asi jenom koncovku oj, například podej to dědoj. Což skutečně potvrzuji nejenom z Podkrkonoší, já se často dostávám k rodině mé ženy na Litomyšlsko a tam se to taky tak říká. Takže je to zřejmě širší oblast.
0: Ano.
1: A tradičně známá slova jako mrkeu, koneu, namísto mrkev a konev jsme doma ani mezi spolužáky už pak ale nepoužívali. Ale patří do podkrkonošského nářečí i slovo kortouč, což je zahradní kolečko, což je někde tůčko, taky zajímavá varianta. A zkracování názvu obce Bílsko na Blsko, nebo se jedná o jevy pocházející spíše z oblasti Vysočiny, odkud byli prarodiče, kteří s námi bydleli. Ptá se a děkuje Alena Výšková.
0: Tak já moc děkuju. Děkuju tady za tento dotaz nebo takové připomenutí podkrkonošského a vůbec severovýchodu českého nářečí, protože jak vy jste správně řekl, tak ty koncovky oj, takové to dám králíkoj a podobně, to se používá v té severovýchodu české oblasti.
1: Kde se to tam vzalo?
0: Je to vlastně vývoj toho koncového ovy, kdy to ovy vlastně se vyvíjelo tak, že se změnilo tady v toto oj. Jo, takže je to na základě tady tohoto, ale třeba v tom podkrkonošském nářečí, tam je alespoň v tom tradičním nářečí, tak jak my ho známe, tak tam se používá koncové ť u sloves, takže peršeť, ano, a podobně. A právě u, jak jsem říkala, toto peršeť, tak u toho slabikotvorného r, to u toho r, které nám tvoří slabiku, to pršet například, nebo krk, tak tam se používá hláska, která je buď blízká e, anebo je to v podstatě tady toto e. Tak jak jsem to já vyslovila, nebo pokusila jsem se to vyslovit, já vždycky říkám, že
1: zkuste to ještě zopakovat.
0: Tak je to takové to peršeť, nebo kerk, a kerkonoše a podobně. Možná to někteří posluchači znají z takových těch krkonošských pohádek a tak, kde se třeba to nářečí používá.
1: Ale abych tedy zopakoval dotaz paní Aleny, tak patří také do tohoto podkrkonošského nářečí i slovo kortouč, což je zahradní kolečko.
0: Já bych si dovolila využít potom pauzu na písničku a podívám se do archivu. podívám se a řekla bych potom, jestli ten korto

0: Buď je z toho podkrkonošského nářečí nebo odkud je, protože výrazu, jak vy jste říkal, pro kolečko, kolečka, pro mě je to kotouč, tak existuje víc, jsou to právě i nějaké ty táčky, nebo je to třeba v západních, anebo třeba v západních Čechách kolem Plzně se používá slovo radvanec nebo taky radvánec.
1: Mm-hmm. Jinak nám paní Jana doplnila, že tilipánek, teda měkce, se to má říkat, znamená drobný a štíhlý člověk, takže to já bych si mohl k sobě pravděpodobně připsat.
0: Mm-hmm, to je pěkné slovo, je to taková, řekněme, zdrobnělina, asi nějak emotivně zabarvená, bych řekla, taková expresivní. Takže pěkné slovo. Děkuji za doplnění významu.
1: Dobře, tak doufám, že si to zapisujete. Máme tady ovšem další. Dobrý den, díky za zajímavý rozhovor. Mám dva dotazy. Proč se v jižních Čechách neobtěžují se skloňováním přídavných jmen přivlastňovacích a všechna vyslovují ve středním rodu? Například Tomášovo písmenka.
0: Ano, tak to je zase jeden z těch nářečních jevů a přiznám se, že já ho mám zafixovaný taky. Takže v takové té běžné mluvě, pokud nemluvím spisovně nebo nepokouším se mluvit spisovně, tak tady toto ze mě, řekněme, v úvozovkách vypadne taky.
1: Místo Tomášova písmenka řeknete Tomášovo.
0: No, bráchovo sešit a podobně, takže.
1: A pak ještě doplňující dotaz, který se toho týká, musela paní Martina kvůli své práci odstranit něco ze svého dialektu a naučit se mluvit spisovně? Zdraví Pavlína i Mafidon. Což je tedy také zajímavé příjmení, jehož význam neznáme.
0: Tak tomu se zase potom věnuje jiná věda, to je onomastika, takže tam by možná se pokusili kolegové zjistit význam toho příjmení, ale jestli jsem se musela něco třeba odnaučit, tak zrovna nedávno jsem vzpomínala, jak jsem ve škole používala o čom, takže tam mě češtinářka, ale už někdy možná v 5., 6. třídě opravovala, takže ne o čom, ale o čem. To je jedna taková věc a samozřejmě člověk při téhleté práci se musí snažit mluvit spisovně, takže protože tak to vystupuji na veřejnosti, dělám přednášky pro veřejnost, učím na univerzitě, takže je potřeba ten spisovný jazyk používat, nebo alespoň já to tak cítím, že by to tak mělo být. Ale v té své běžné komunikaci samozřejmě nemluvím čistě spisovně, to určitě ne. Někteří, když řeknu, kde pracuju, kde vlastně co dělám, tak mají pocit najednou, že se mnou musí mluvit spisovně. A já vždycky říkám, ne, já jsem ráda, když lidi se mnou při té běžné komunikaci mluví běžnou, takovou tou běžnou mluvou, tak
1: dalo
0: jak
1: by se říct, jak jim zobák narost.
0: V podstatě.
1: Mám
0: víceméně od těch mluvčích, se kterými se setkáváme, se kterými zkoumáme, tam to v podstatě vyžadujeme, tam to potřebujeme.
1: Máme tady právě takový příklad. Náš posluchač Robert Vacek píše: moc děkuji za dnešního skvělého hosta, který mě ponoukl k tomu, že jsem si našel na webu něco o své mluvě. A milá dáma, kterou máte dnes v Brně ve vysílání zcela jedné, jistě uhodne, jakým dialektem bych napsal. Čili je to takový posluchač Filuta, který se vás pokusí teďka trošku prozkoušet, tak to zkusme, i když na některé výrazy jsme už narazili, takže to pro vás jistě těžké nebude. Čili šel jsem ráno k bráchoj, ale vždycky jsem se zdržel, uklidil jsem tůčko a stihli jsme vše a přišli jsme k doktoroj na prohlídku pozdějc. Takže to asi tušíme správně.
0: Takže to oj Ano, v tom třetím pádě, tak to nás vede do těch severovýchodních Čech, takže to nám pomohlo.
1: Tak to jste uhádla perfektně, protože pan Robert Vacek je původně z Ústí nad Orlicí.
0: Výborně.
1: Mimochodem ze stejného kraje jsem zjistil, že se používá místo slovo květináč, se používá koflík, který jinde máme jako hrnek na kávu.
0: Ano.
1: Tak to je taky zajímavá změna. Tušíte, kde se tam tenhle ten význam a proč přestěhoval?
0: Ne, to nevím, ale proč zrovna tam, to nevím, ale určitě je to na základě té podobnosti, protože v podstatě ten květináč má takový podobný tvar a to se dost často tady toto stává, že se používá třeba podobné nebo drobně obměněné slovo pro reálii, která je nějakým způsobem podobná, ať už má třeba podobný tvar, nebo má podobné užití, takže třeba pro máselnici, která se dřív používala pro sloukání másla, tak se v jižních, v jihozápadních Čechách, taky teď nevím úplně přesně to rozmezí, ty hranice, tak se používalo slovo bečka, protože se vlastně používal takový malý soudek, kdy se točilo klikou a v tom se to máslo vlastně, jak říkávala moje babička, svrtělo. Takže tam se nestloukalo, ale vrtělo se to máslo.
1: Ostatně také školka v Chorvatsku se řekne Jetsi vrtič, to znamená pravděpodobně místo, kde se děti vrtí. Tak rád bych teď nechal zahrát další píseň a to od kapely Elán, budeme muset trošku přeskakovat, která se jmenuje Tanečnice z Lučnice, tak to je asi pravděpodobně také proto, aby tady zazněla slovenština.
0: Ano, mluvili jsme o tom vlivu slovenštiny vlastně u nás, tak ano, slovenština.

0: S dialektoložkou Martinou Irejnovou z Ústavu pro jazyk Český akademie věd toho času z Brna se teď právě bavíme v dnešní vizice, kterou vás provází Ondřej Cihlář, a máme už skutečně posledních pár minut na to, abychom dojeli když tak další dotazy. Mám tady jeden od naší posluchačky Věry Vlčkové. Dobrý den, často poslouchám pořad Vizitka, pocházím z Českého ráje z Turnova a zajímá mě změna rodu z ženského na mužský a naopak. Říkali jsme tam totiž ta okurka, ta silnice, ten dort, a dlouho už bydlím na Moravě a tady se říká okurek, silnic nebo ta dorta. Tak děkuji za vysvětlení a přeji pěkný den.
1: Tak tady k těm změnám samozřejmě dochází. Neřeknu přesně vysvětlení, proč k tomu tak dochází. To bohužel nevím, ale je to tak. Ale máme to i u dalších slov, jako třeba v Čechách máme hadr a na Moravě se používá slovo hadra a pořád se to používá, máme to potvrzené při těch současných výzkumech. A vyskytuje se to třeba i u místních jmen. Někde se používá ta Olomouc, což je spisovné ve shodě se spisovným jazykem, ale někde třeba je ten Olomouc, protože já třeba jezdím do toho Olomouce. Vím, že spisovně je to do té Olomouce, ale v té své vlastně mluvě tak tam já mám zafixováno, že je to ten Olomouc.
0: No, zajímavé je, a to mám zase ze Slezska zkušenost, ze svého dřívějšího pobytu tam v Havířově a v okolí, tak tam se třeba chodí ne k doktorovi, ale do doktora. Tyhle ty předložky se mění proč?
1: Tak tam jsou zase třeba vlivy, třeba i právě vlivy z polštiny se projevují a podobně. Vím, že my máme doloženo, a teď popřemýšlím, abych to řekla správně, že sejdeme se o přestávku, ne o přestávce, nebo o prázdniny, tak nějak. Doufám, že to teď říkám správně. Když tak, ať se posluchači třeba ozvou, jestli to mají ve své mluvě takto zafixované a jestli to používají. My to máme doložené se severozápadních Čech, že se používají třeba tady tyto vazby. Jo, že to je vazba, jiná vazba, jiný pád. Prostě k tomu tak dochází. Ale já, abych nezapomněla na ten svůj slib, že se podívám na ten kortouč, abychom to nezamluvili.
0: Ano.
1: Tak doopravdy máme slovo kortouč doložené z těch výzkumů, které se dělaly před 50 lety, tak ho máme doložené spod Krkonoší a zasahuje to až téměř zhruba k Mladé, Boleslavi a tak. Takže tam.
0: Ale
1: je
0: z Vysočiny,
1: takový,
0: na co se tedy ptal náš posluchač či posluchačka, to asi není.
1: Posluchačka, tak tamto doložené nemám, takže to pravděpodobně bude mít doopravdy z toho, jestli si to dobře pamatuji, tak z toho rodného pod Krkonoší. A já vím, že jsem se s tím na výzkumech setkala, ale vzhledem k tomu, že my hodně teď cestujeme, hodně si povídáme s lidmi, tak jsem si netroufala tak z hlavy, řekněme v uvozovkách, vypálit, že to slovo kortouč je spod Krkonoší, protože tam jsme byli loni na podzim na výzkumech. A
0: tak je vidět, že jste pečlivá, že jste to tedy si nechala až na delší prozkoumání, aby to bylo skutečně správné, ta vaše odpověď. Ještě tady máme rychlý dotaz, expresní, protože minutky už jsou skutečně poslední. Mohla byste prosím uvést nějaký příklad slov z jidiš, které pronikly do češtiny?
1: Ptá
0: se další posluchač.
1: To bude rychlá odpověď, to já se moc omlouvám, ale to já takhle z hlavy rychle nevypálím. Jo, takže to bych se musela podívat, takže pokud by posluchač nebo posluchačka chtěli, ať mi pošlou mail a já zkusím vyhledat a zkusím něco poslat, protože to bych doopravdy vařila z vody a něco bych si vymýšlela a to bych nechtěla.
0: Fajn, už jenom expresně, pan posluchač Libor nám píše, dobrý den, jsem z Valašska a našemu kolečku se tu říká kolco. Jinak mě mrzí, že výzkum děláte jen se staršími lidmi, i když už na Valašku nebydlím 25 let, jsem na svou mluvu píše. Tak to si myslím, že možná bude chtít vaši reakci.
1: Ano, ano, to je reakce. Všichni, kteří by si chtěli zapojit do našich výzkumů, a tak se mohou zapojit na stránkách mapováninářečí.cz, psáno dohromady, bez háčku, bez čárek. Takže ještě jednou, mapováninářečí.cz, máme tam online dotazník, jsou tam okruhy po 10 otázkách, 10 obrázcích a kdokoliv se tam může zapojit. Máme tam už přes 8,5 tisíce respondentů, přes 1 000 000 odpovědí, běží nám to 2 roky a já děkuji všem, kteří se zapojili a děkuji všem, kteří se ještě zapojí.
0: Čili může se zapojit, pomáhá. Ano, i pan Libor Holub, který tedy měl pocit, že se zajímáte pouze o respondenty staršího data narození, takže tak to není. To jsem rád, že slyšíme. Ano. Máme tady ještě další pozdrav, milí na Vltavě. Tož já jsou od Luhačovic, rozhraní Valašská a Slovácká, Vařaja nebo Žufánek, to bylo leckomu divné. Taky o Barovica ledle říkají prdelačka. Teď jsem v Lančkorouně a Frantoj, Pepoj, to tam je běžné. Ano. A fajn by bylo, pokud jde o téma pokračování i příště. Tak já doufám, že se spolu můžeme domluvit, protože naše dnešní vizitka neúprosně končí, tak snad vás ještě budeme moci někdy tady do té kontribuční budky pozvat brněnského studia a uděláme ještě druhý díl.
1: Budu velice ráda, moc děkuji za pozvání a moc všem děkuji za milé reakce, děkuji za dotazy a budu se těšit někdy příště.
0: Říká Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk České akademie věd. Loučím se s vámi také já, Ondřej Cihlář. Mějte se krásně, díky za vaši návštěvu a naše setkání uzavře písnička By My Side kapely Inexis. Díky moc a naschledanou do Brna.
1: Naschledanou.

Dialektoložka Martina Irejnová byla hostem ve vizitce 9. června a na vltavském webu najdete třeba také vizitku vystudovaného zemědělce a aktivního sportovce Michala Němce, zakladatele kapel Jablkoň či Krajina Roo.

abych se zeptal, jak teď žiješ. A pak slyším tvůj hlas, jak se ptáš.

0: Skupina Krajina Ro vystoupila v roce 2024 na festivalu v Boskovicích, kam se za nimi vypravíme dnes v koncertu Bez hranic na Vltavě ve 20 hodin. Teď je 18.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jazzový podvečer.
7: Krásný jazzový podvečer, milí posluchači stanice Vltava Českého rozhlasu, vám přeje Beáta Hlavenková. Přemýšlela jsem nad tím, že bych vám položila otázku, kolik času reálně věnujete objevování nových nahrávek anebo nové hudby a kde k takovým objevům přicházíte. Já ke své vlastní práci často vyhledávám, poslouchám hudbu, chodím na koncerty rozličných stylů a sem tam se ke mně dostane něco přes dobře vymyšlený algoritmus streamovacích platform. Často mě to spíše teda naštve, protože zrovna tohle poslouchat nechci, ale též se stává věc opačná. Dnes si poslechneme spolu skladby pianisty a skladatele Geralda Claytona, který mě v poslední době naprosto natchnul.

Dozněla fantastická skladba s názvem Some Always alba Life Forum pianisty a skladatele Geralda Claytona. Neochvějná rytmika, naprosto plynoucí harmonický tok, zpěvné melodie a přesto tak vysoce sofistikované a virtuózní. Poslechněme si další skladbu Deep Dry Ocean.

Před mnoha lety, tedy konkrétně v roce 2002, jsem byla vybrána do rezidenčního programu Betty Carter Jazz Ahead, který se konal v Kennedy centru ve Washington DC. Během tohoto, myslím, desetidenního programu jsme měli možnost potkat a pracovat s významnými jazzovými osobnostmi, třeba právě s kontrabasistou Johnem Claytonem. Toho jste určitě slyšeli na spoustě nahrávkách, hraje třeba právě s Diane Krall, o které nám říkal, že jako studentka měla u nich doma brigádu jako babysitter, tak si říkám, zda hypoteticky a nejspíš hlídala i syna Johna Claytona, právě Geralda Claytona, jehož hudbu dnes posloucháme a která nás provází dnešním nedělním jazzovým podvečerem.

Poslední skladba pianisty a skladatele Geralda Claytona, která dnes zazní v jazzovém podvečeru, nese název Like Water, jako voda. A já bych přála sobě i vám, aby to špatné, co se děje kolem nás či v nás, voda svým proudem odnesla někam hodně daleko. Mějte se krásně, ze stanice Vltava Českého rozhlasu se s vámi loučí Beáta Hlavenková.

0: Hudba pianisty a skladatele Geralda Claytona zněla v jazzovém podvečeru Beaty Hlavenkové letos v dubnu a putování životem a dílem Bedřicha Smetany chystá do svého sedmého nebe Vladimír Franz dnes v 19 hodin.
1: Četba na pokračování.
0: Jako základ svého románu Válka světů použil Herbert George Wells dobovou představu konce 19. století, že na Marsu mohou existovat inteligentní bytosti. Román se stal vzorem pro pozdější science fiction literaturu a my z něj na Vltavě čteme v premiéře dnes po 10.

Uběhla chvíle, jež se nám přikrčeným pod živým plotem a kradmo vyhlížejícím skrze keře zdála nekonečně dlouhá. Potom se ozvalo zadunění jako výstřel vzdáleného děla, pak další rána a ještě jedna. A po ní pozvedl nejbližší z Marťanů do výše svou trubici k výstřelu a odpálil ji s ranou, po níž se zachvěla půda. Následoval ho Marťan stojící poblíž Steinzu. Žádný záblesk, žádný kouř, nic než to tupé zadunění. Sled výstřelů z těchto miniaturních

byla na trojnásobek. Co se stalo? Hlesl vikář, který si stoupl vedle mne. Bůh suď, odpověděl jsem. Vzduchem kolem nás se zatřepetal netopír a opět zmizel. Kdesi v dálce se zvedl jakýsi zmatený pokřik, pak utichl. Pohlédl jsem znovu na Marťana a viděl jsem, že se dal houpavým rychlým krokem do pohybu podél řeky směrem k východu. Čekal jsem každým okamžikem, že se ozve salva palebného přepadu nějaké skryté dělostřelecké baterie, že ho zaskočí, ale poklid večera neporušilo pranic. Marťan se zmenšoval tou měrou, jak se vzdaloval. A pak ho konečně pohltila mlha a prohlubující se noc. Oba dva, vedení týmž impulzem, jsme se vyšplhali po břehu příkopu o kousek výše. Směrem k Sandbury bylo vidět jakýsi tmavý obrys, jako by tam byl naráz vyvstal kůželovitý kopec a měli jsme jím zakryt výhled dále do krajiny. A pak jsme za řekou, nad Voltnem, spatřili další takovou kupu. Upřeně jsme je pozorovali a kvůli si obou homolí se před našima očima jakoby nížili a rozšiřovali. Veden okamžitým popudem jsem pohlédl k severu a zjistil jsem, že tam vyrostl třetí takový černý oblak, podobající se oblému pahorku. Rozprostřelo se náhle ticho. Kdesi daleko na jihovýchodě se na jeho pozadí ozvalo houkavé volání Marťanů a poté se vzduch opět zachvěl ohlasem vzdálených detonací jejich zbraní. Pozemské dělostřelectvo neodpovídalo. Tehdy jsme nebyli sto tyto události chápat. Teprve později jsem se měl dovědět, co znamenaly ony hrozivé černé kupy vyrostlé do šera. Každý z Marťanů, rozestavených ve velkém půloblouku, který jsem už popsal, odpálil na základě jakéhosi nám neznámého signálu pomocí trubice připomínající dělovou hlaveň, kterou byl vyzbrojen, rozměrnou torpédovitou střelu. Pálili přes každý kopec, každou skupinu domů nebo lesík, na který za pochodu narazili a který by mohl poskytnout kryt dělostřeleckému postavení. Někteří z nich odpálili jenom jednu střelu, jiní dvě, jako například oba Marťané, které jsme měli možnost sledovat. O stroji zaujímajícím postavení u Ripley se říká, že torpéd vyslal v této fázi přinejmenším pět. Pouzdra se při dopadu na zem tříštila bez jakékoliv exploze a v mžiku se z nich začalo vyvíjet nesmírné množství inkoustově tmavých těžkých výparů, jež se v kotoučích vyvalily do výše a vytvářely ebenově černou oblačnou kupu, jedovatou homoly, která pak klesala a rozlévala se po celém okolí. Pouhý dotek o něch pár, vdechnutí sebe nepatrnější dávky, dusící stužky dýmu, znamenalo smrt pro vše, co dýchá. Výpary byly těžké, mnohem těžší než nejhustší kouř, takže se dým po roztříštění nádržky a prvotní expanzi sice bouřlivým vývinem vznesl do výše, avšak poté zvolna klesal ovzduším a roztékal se nad povrchem země, podoben spíše kapalině než plynu. Proudil z výšin směrem dolů, nahrnul se do údolí, plnil příkopy a koryta vodních toků stejným způsobem, jako se chová plynný oxid uhličitý, vyvěrající ze sopečných puklin. Kdekoliv se dostal do styku s vodou, docházelo k jakési chemické reakci. Hladina se okamžitě pokryla práškovým kalem, který zvolna klesal ke dnu a neustále uprazdňoval vodní plochu pro další spad. Kal byl ve vodě naprosto nerozpustný a po jeho odfiltrování se voda dala pít bez jakýchkoliv nepříznivých následků. Páry se zhlukovaly do mlžnatých valů, lenivě splývaly po svazích, neochotně se dávaly hnát větrem a velice zvolna se slučovaly s mlhou a vzdušnou vlhkostí a snášely se v podobě prachu k zemi.
Jakmile pominula fáze bouřlivé

jednoho vývinu par, držel se černý dým tak nízko u země, že nějakých 15-20 metrů nad zemí ve výši střech a v horních podlažích vyšších budov i na vysokých stromech bylo možné ujít otravě a přežít, jak se oné noci prokázalo ve Street Cobhamu. Muž, který tam unikl smrti, vyprávěl později neuvěřitelný příběh, jak se rozplizlé kotouče dýmu svíjely u země a jak z kostelní věže viděl vynořovat se vesnické domy jako přízraky z oné inkoustově černé nicoty. Setrval na věži půl druhého dne, vyčerpán ohladu, spalován sluncem a dole, kam až dohlédl všude pod blankitnou oblohou až k obrysu vzdálených vrchů, nic než sametová hladina černého dýmu. Ozářený sluncem z ní zprvu vystupovaly jen červené střechy a zelené koruny stromů. Později pak, jakoby v černých závojích, i keře, branky v plotech, altány, zítky. To se ovšem odehrávalo ve Street Cobhamu, kde byly černé výpary ponechány, dokud sami neklesly k zemi. Jinak Marťané zpravidla, jakmile černý dým posloužil svému účelu, vzduch opět vyčistili tak, že vkročili do zadýmovaného prostoru a postříkli ho proudem žhavé páry. To provedli i s dýmovou clonou v naší blízkosti, jak jsme mohli spatřit z okna opuštěného domu v Upper Halifordu, kam jsme se ukryli. Viděli jsme odtamtud i reflektory na Richmondském a na Kingstonském vrchu. Kůžely jejich světel přebíhaly sem a tam a kolem 11:00 okno zadrnčelo a uslyšeli jsme zadunění výstřelů z velkých obléhacích děl, která tam měla vybudována palebná postavení. Palba pokračovala nepřetržitě asi 15 minut. Děla střílela naslepo na neviditelné Marťany u Hemptnu a Dittnu, poté bledé světlo reflektorů zmizelo a vystřídala je jasná rudá záře. Tu noc dopadl čtvrtý z válců v podobě jasně zeleného meteoru. Ještě dříve, než se ozvala děla v Richmondu a Kingstonu, bylo slyšet přerývanou kanonádu, kde si dále na jihozápadě. Podle mého to byly salvy odpalované na zdař Bůh předtím, než dělostřelce zahubil černý dým. Tak to metodicky, asi jako člověk vykuřující vosí hnízdo, zadýmovali Marťané onou neznámou dusivou látkou celý kraj směrem k Londýnu. Zkázonosné chrliče pokračovaly v postupu po celou noc. Od chvíle, kdy byl sražen marťanský stroj u St. George's Hill, neposkytli už Marťané dělostřelectvu sebemenší šanci na úspěch. Kamkoliv, kde by se mohla před Marťany nepozorovaně skrýt děla, byl odpálen další dýmový granát. A pokud se děla objevila v přímém dohledu, užili Marťané paprskometu. K půlnoci ozařovaly planoucí stromy na svazích Richmondského parku a hořící Kingstonský vrch husté vlny smolného kouře, vyplňující celé Temžské údolí, kam až oko dohlédlo. Dýmem se zvolna brodili dva Marťané a postřikovali terén kolem sebe síčivým proudem páry, sem a tam. Oné noci Marťané generátory žhavých paprsků poměrně šetřili, buď pro ně měli jen omezené zdroje, anebo si prostě nepřáli krajinu spustošit, nýbrž jen rozdrtit a ochromit veškerý odpor, který jejich příchod vyvolal. To se jim také nesporně podařilo. V neděli večer byla jakákoliv organizovaná obrana proti jejich postupu u konce. Od té chvíle se už proti nim nedokázala postavit žádná jednotka pozemských sil. Jakýkoliv pokus byl zcela beznadějný.
dokonce i v posádkách torpédovek a torpédoborců, které se vydali se svou výzbrojí rychlopalných děl vzhůru po Temži, propukaly vzpoury a lodě opět odpluly dolů po proudu k moři. Jedinými pokusy o ozbrojený boj zůstalo od oné noci už jen ojedinělé budování padacích jam a minových nástrah, ale i tyto projevy lidského úsilí působily křečovitě a chaoticky. Lze se jen domýšlet, pokud nám to představivost dovolí, jaký byl vlastně osud baterií rozložených kolem Ešru, v pološeru, v napjatém střehu. Nepřežil nikdo, kdo by mohl podat očité svědectví. Můžeme se pokusit vybavit si obraz disciplinovaných jednotek v bojové pohotovosti, jejich bystré a bdělé důstojníky, připravené dělostřelce, munici vyrovnanou na dosah ruky, vozata je ukolesen s přípřežemi a muničními vozy, diváky natlačené tak blízko, jak jim jenom vojska dovolila, večerní klid. Můžeme si představit ambulance a nemocniční stany s raněnými a popálenými od Weybridge. Pak náhle zaznívají tupé rány odpalovaných torpédových baněk, nemotorné převracející se projektily přelétávají budovy a stromy a tříští se na sousedních políčkách. Lze si představit, jak se v tom okamžiku pozornost rázem přesouvá jinam. Lze si vybavit bouřlivě kypící chuchvalce a oblaky o něch černočerných mračen, valících se vpřed, tryskajících vzhůru k nebi, měnící šero v téměř hmatatelnou tmu neznámého a strašlivého nového nepřítele v podobě par snášejících se na své oběti. Lze si představit lidi i koně mizející v jejich oblaku, pobíhající, křičící a řechtající, klesající k zemi s výkřiky hrůzy, děla náhle opuštěná, lidi dusící se v křečích, zatímco matový kužel dýmu se šíří víc a víc. A pak už jen tma, zánik, nic než mlčící masa neproniknutelných výparů, skrývající pod sebou své oběti. Ještě před úsvitem se černý dým rozléval již i uličkami Richmondu a jedním z posledních zoufalých projevů hroutícího se správního aparátu byla naléhavá výzva k obyvatelům Londýna, aby z města bez otálení prchli.

Dokážete už asi pochopit ohlušivý příboj strachu, který se hnal největším velkoměstem světa za onoho pondělního rozbřesku. Proud uprchlíků rychle narůstal v příval pěnící se okolo nádraží, srážející se v děsivých bitkách o přístup k lodím u temžských nábřeží, hrnoucí se kdekterou cestičkou k severu a východu. Okolo 10. přestávala fungovat policie. Ve 12. začala selhávat organizace železnic. Obé pozbývaly účinnost a ztrácely charakter řízené činnosti, ochabovaly, až se posléze zcela rozplynuly v rychle se rozkládajícím organismu společnosti. První varovné signály dostaly veškeré železniční stanice severně od Temže a personál jihovýchodní dráhy na nádraží v Cannon Street již v neděli o půlnoci. Už ve 2 hodiny byly vlaky předspány. Lidé se zuřivě rvali o místečka k stání. Ve 3 hodiny ráno došlo k ušlapání a umačkání, dokonce až v Bishopgate Street. Pár set metrů od stanice Liverpool Street se ozvaly výstřely z revolveru. Několik lidí bylo ubodáno a policisté nasazení k regulaci dopravy, vyčerpaní a předráždění rozbíjeli hlavy těch, k jejichž ochraně byli původně vysláni. S pokračujícím dnem, když se strojvůdci i topiči na lokomotivách odmítali již vracet do Londýna, obracel se tlak prchajících a stále narůstajících zástupů pryč od nádraží a vrhal se na silnice směřující k severu. Okolo poledne byl spatřen jeden z Marťanů u Barnes a mračno zvolna klesajícího černého dýmu se táhlo podél Temže a obytnými čtvrtěmi, takže na svém pozvolném postupu odřezávalo všechny ústupy přes londýnské mosty. Po bezvýsledném pokusu dostat se do vlaku severozápadní dráhy na stanici Chalk Farm, lokomotivy vlaků, které tam ve skladišti nakládaly zboží, se museli přímo prodírat řvoucími zástupy a hrstka železničářů se tam snažila uchránit stroj vedoucího, aby ho dav nerozmačkal od výřka pece. Můj bratr konečně dospěl až na silnici vybíhající z Chalk Farm, propletl se kvačícím proudem vozů na druhou stranu a měl to štěstí, že se vedral jako jeden z prvních do obchodu s bicykly, který dav právě začal rabovat. Prořízl sice přední pneumatiku, jak kolo protahoval vyraženým oknem, nicméně byl hned na nohou a podařilo se mu vyváznout bez pohromy. Nepočítaje pořezané zápěstí a spěchal dál. Vyvázl tak z nejhoršího zmatku a v 7 již dorazil do Edgware, hladový a unavený, ale s notným předstihem před prchajícími davy. Tu a tam postávali přímo na vozovce lidé a zvědavě obhlíželi nezvyklý ruch. Předstihla ho celá řada cyklistů, několik jezdců na koních a předjeli ho i 2 automobily. Asi míli před Edgewarem mu praskla obruč předního kola a tím se bicykl stal nepojízdným. Nechal ho ležet v příkopu a trmácel se dál cestou procházející vesnicí. Polovina obchodů na hlavní ulici už měla otevřeno. Na chodnících, před vchody domů i v oknech se hromadili lidé udiveně sledující předvoj onoho průvodu uprchlíků. Poštěstilo se mu na jízdce v jednom hostinci. V Edgewareu ještě chvíli se trvával, nevěděl si rady, co dělat dál. Počet prchajících vzrůstal, mnoho z nich se podobně jako můj bratr zjevně rozmýšlelo, nemají-li se tu nějaký čas zdržet. O marťanské invazi nepřicházely žádné nové zprávy. Bratra zřejmě vedla neurčitá představa, že by mohl dojít do Chelmsfordu, kde měl nějaké přátele, a tak se posléze dal tichou silničkou směřující na východ. Končila u plotu, přes který vedly schůdky, a když po nich přešel, měl před sebou pěšinu táhnoucí se k severovýchodu. Minul několik usedlostí a osad, jejich jména ani nezjistil.
Cestou viděl jen ojedinělé uprchlíky, až se setkal se dvěma ženami, které se měly nadále stát jeho spolucestovatelkami. Dorazil právě včas, aby je zachránil. První, co uslyšel, bylo jejich volání o pomoc. A když přiběhl na roh, spatřil, jak se je nějací dva muži pokoušejí stáhnout z kočáru taženého poníkem, v němž sem zřejmě přijeli. Třetí z útočníků měl plno práce, aby udržel koně za udidlo. Jedna z žen, menší, celá v bílém, nepřestávala křičet. Druhá, štíhla a černovlasá, držela v jedné ruce bič a šlehala jim muže, který se jí za druhou paži snažil strhnout z vozíku dolů. Bratr okamžitě pochopil situaci, houkl na lupiče a rozeběhl se k místu střetnutí. Jeden z chlapů nechal kočár kočárem a obrátil se proti němu. Z jeho tváře bratr vyčetl, že nevyhnutelně dojde ke rvačce. Sám byl dobrý boxer a tak vyrazil proti němu a úderem ho poslal na zem vedle kola kočáru. Nebyla to pravá chvíle na ringové zdvořilůstky. Umlčel násilníka ještě kopancem a popadl za límec útočníka, který svíral paži štíhlejší z obou žen. Pak uslyšel cvakot kopyt. V tváři ho zaštípal šlech bičíku, třetí z protivníků ho zasáhl mezi oči a muž, kterého držel, se mu vyrval a prchal dolů silničkou stejnou cestou, odkud přitáhl. Trochu otřesen stál bratr náhle tváří v tvář chlapovi, který předtím držel koně u hlavy a uvědomoval si, že kočár mezi tím ujíždí pryč od něho, že nedrží směr a že se po něm obě ženy ohlížejí. Dareba proti němu, hřmotný pořízek, se chystal chytit se s ním do křížku. Bratr ho odrazil direktem na obličej, pak si uvědomil, že je na oba chlapíky sám. Uhnul jim kličkou a rozběhl se silničkou za ujíždějícím kočárem. Pořízek mu byl v patách, za ním opodál ho následoval druhý, ten, který se prve dal na útěk. Pak náhle klopítl a padl. Přes něho přeletěl nejbližší z pronásledovatelů a když se bratr zvedl, stál už zase sám proti dvěma. Neměl by valnou šanci, kdyby štíhlejší z žen kočár nezastavila a neobrátila a kdyby mu nepřispěchala na pomoc. Zjevně měla celou tu dobu při sobě revolver, ale byl ukryt pod sedátkem, když byla se svou společnicí napadena. Vystřelila z pětimetrové vzdálenosti a těsně minula bratra. Druhému z útočníků došla kuráž a dal se na útěk. Pořízek ho následoval a hlasitě mu spílal do zbabělců. Opodál se oba zastavili u třetího, který tam ležel v bezvědomí na zemi. Tohle si radši vezměte vy, řekla černovláska a podávala bratrovi revolver. Nastupte si, řekl bratr a utíral si krev z rozšvihnutého rtu. Obrátila se beze slova a vraceli se k vozíku, kde se dáma v bílém jen s obtížemi snažila udržet neklidného poníka. Lupiči toho už měli zřejmě dost. Když se bratr opět ohlédl, byli na ústupu. Sedl bych si nahoru, řekl bratr, jestli smím. A vyšplhal se na prázdné místo na kozlíku. Černovláska se ohlédla přes rameno. Půjčte mi ty otěže, řekla a třepla poníka bičem přes boky. Za okamžik už lupiče zmizeli bratrovi z očí za zákrutem cesty. A tak se můj bratr zcela z nenadání octl, ještě celý udýchaný, s rozseknutým rtem, naraženou čelistí a skrvavenými klouby, v kočáru se dvěma ženami na cestě jakousi neznámou silničkou. Dozvěděl se, že jedna z nich je ženou a jedna sestrou chirurga, který se za časných ranních hodin vracel od nějakého komplikovaného případu v Pinru a cestou domů se kdesi na nádraží doslechl o postupujících Marťanech. Spěchal domů, vzbudil obě ženy, zabalil narychlo nějaké zásoby, pod sedačku k bratrovu štěstí schoval revolver a poslal je i s vozíkem do Edgewareu v naději, že se tam snad dostanou do vlaku.
Sám se ještě zdržel, aby varoval sousedy. Říkal, že je dohoní, to bylo asi 3:30 ráno, ale nyní už bylo skoro 9 a do té chvíle o něm neměli zprávy. V Edgewareu se pro narůstající provoz zastavit nemohli a tak se ocitli na této vedlejší cestě. Tolik dokázali v útržcích bratrovi sdělit, když na chvilku opět zastavili. Slíbili jim, že s nimi zůstane, dokud se nerozhodnou, co dál, nebo dokud se neobjeví onen lékař. Aby jim dodal důvěry, prohlásil, že je i dobrý střelec. Třeba, že revolver nikdy předtím nedržel v ruce.

Román anglického spisovatele Herberta George Wellse Válka světů, líčící průběh brutální invaze Marťanů na Zemi, kdy zcela nepřipravené lidstvo čelí koncem 19. století katastrofální situaci, připravil pro vysílání z překladu Vladimíra Svobody Michal Plzák. Igor Bareš nám v režii Vlada Ruska přečte zítra na Vltavě 11. část.

Koncert Katarzie z Boskovic roku 2024 naladíte na Vltavě dnes ve 20 hodin. Příští sobotu nás s touto slovenskou písničkářkou a producentkou čeká Sedmé nebe v 19 hodin, které 2. března roku 2024 moderoval Vladimír Franz takto.

Sedmé nebe. Pořad o hudbě, tentokrát s Vladimírem Francem. Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešní sedmé nebe jsem nazval Bedřich Smetana, Putování životem a dílem, část první. Litomyšl, 2. březen 1824. V rodině Sládka Františka Smetany se stala událost. Narodil se syn. Sládek má takovou radost, že vyběhne z domu, obejme děvečku, která právě nese putnu s vodou, pevně jí sevře a několikrát s ní obtančí pivovarský dvůr. Konečně syn po 10 dcerách. Mladý Bedříšek, tak se dítě jmenuje, je středem pozornosti, je hýčkán a jeho otec je zámožný, je vážený měšťan města Litomyšle, pivovar vzkvétá, takže si zanedlouho může Smetana otec koupit na náměstí dům. To znamená prostorný byt se salonem. Sládek Smetana, který své jmění nabyl velmi tvrdou prací, už také není nejmladší, má rovněž rád hudbu. Hraje na housle, nikoli virtuózně, ale přece tak, aby si mohl zahrát to, co chce nebo co se mu líbí. Jeho hře přihlíží malé dítě. Evidentně jeví zájem o hudbu. Ve 4 letech se Bedřich Smetana začíná učit na housle, ale co by to byl za měšťanský salon, kdyby v něm nebyl klavír? Sládek Smetana na něj má, tak jej kupuje a Smetanovi malému se otevírá nový svět. Dělá rychlé pokroky. Již v 6 letech vzniká jeho první skladba Kvapíček D-dur. A také v tomto věku vystupuje na akademii před šlechtou i měšťany, kde hraje Oberovu předehru k opeře Němá Sportiči. A je to takový úspěch, že stará hraběnka Valdštejnová líbá dítěti zázračné prstíky. Objevil se nový Mozart. Šťastný pobyt v Litomyšli je však u konce. Sládek Smetana míří za lepším a tak si najímá pivovar v Jindřichově Hradci. Jeho české město pod Starým hradem s freskami svatojirské legendy, s kulatou věží a věží Menhartkou, město s velikým morovým sloupem na náměstí, děkanským kostelem a krásným gotickým areálem minorického kláštera s kostelem Jana Křtitele, který je pokryt od podlahy až po strop krásnými gotickými freskami. Město Babího léta, město Adama Michny z Otradovic, město zrajících švestek, město plné neuvěřitelných zákoutí, tak skvělých pro dětské hry a výpravy za poznáním. V partě, v níž je Bedřich Smetana, je také děvče, je to dcera důchodního koláře a je velmi rozhodná a energická. Tak se Bedřich Smetana setkává poprvé se svojí budoucí ženou Kateřinou. Pobyt v Jindřichově Hradci samozřejmě není jenom o potulkách, je to také čas školní docházky. Bedřicha učí učitel Ikavec, který používá docela drsné prostředky, když Bedřich udělá chybu. Ikavec má v ruce smyčec a skutečně Smetanu nešetří. Váží si jej jako klavíristy, ale daleko víc jej váží jako zpěváka. Smetana má totiž krásný, čistý chlapecký soprán a dobře intonuje, čili zpívá na kůru, při mších, sóla. Ale ani v Jindřichově Hradci se rodina příliš dlouho neohřeje, protože jeho otec se chce postavit na vlastní nohy a tak kupuje malý pivovar spojený se zámečkem v Růžkových Lhoticích. Růžkovy Lhotice
leží v kraji, kde se stýká Podblanicko s náběhem Českomoravské Vysočiny. Pro Smetanu pobyt v Čechticích znamená léto, znamená prázdniny. Je to krajina krásná, plná rozkvetlých luk. Pobyt v zámečku, kde je rovněž salon, klavír, kde přijíždějí hosté a Smetana ukazuje, z čeho už dosáhl. Ale samozřejmě není to jenom letní pobyt, byť tady se formuje vztah Bedřicha Smetany k české krajině, ale Smetana musí pokračovat dál ve škole. Tentokrát je na gymnáziu. Otec jej dá do velkého města, do Jihlavy, na gymnázium. Smetana se v Jihlavě necítí dobře. Zvláštní atmosféra jej přímo odpuzuje, píše otci, ať jej někam přeloží jinam. Ale otec na jeho prosby nereaguje. A tak to Smetana vyřeší radikálně. V pololetí propadne ve všech předmětech. Pak otec musí přijet a dát Bedřicha jinam. Je to město Německý Brod. Má daleko srdečnější atmosféru. Je to víc české město. Taktéž tamnější gymnázium je řízeno daleko tolerantněji želivskými premonstráty. Studentský život je tam intenzivnější. V době příchodu do Německého Brodu hlava tamnějšího studentského života Karel Havlíček, po němž jednou bude město pojmenováno, končí svá gymnaziální studia a přechází na studia do Prahy. Přicházejí od něj dopisy líčící krásu Prahy, jaké je to město zajímavé, kolik se toho tam děje. A Smetana zahoří a chce jít také do Prahy, také studovat. Nakonec přemluví otce a Smetana nastupuje na akademické gymnázium, které řídí Josef Jungmann. To znamená, že tam bude i výuka češtiny. Praha znamená pro Bedřicha Smetanu neuvěřitelný náraz. Smetana je jako u vydržení. Samozřejmě škola je to poslední, co navštěvuje. A když se otec po několika měsících přijede zeptat do školy, jak Bedřich prosperuje, povídá Jungmann suše. Toho už jsem neviděl 4 měsíce. Načež otec vyhledá Bedřicha, dá mu pár pohlavků a řekne, když si neváží učení, půjde do pivovaru za příručího a odváží jej do Růžkových Lhodic. Naštěstí pomocnou ruku podává František Josef Smetana, který působí Smetanův bratranec, Smetanův o mnoho let starší bratranec, který působí jako profesor na plzeňském gymnáziu a slibuje otci, že Bedřich dostuduje, že se o to postará. Smetana tedy odchází do Plzně. Období plzeňské je pro Smetanu období dospívání. Studuje, ale krom toho upoutá pozornost jako klavírista, což mu mnohé při studiu usnadní. Také se v Plzni setkává s rodinou Kolářovic, kde Kateřina již je dospívající dívka, ale je zajímavé, o Smetanu naprosto nejeví zájem, spíš je odmítavá. Smetana se v tomto období velmi často zamilovává. Jeho deníky jsou plny zpráv o nejrůznějších dívkách, ale jsou to krátká vzplanutí, která brzy končí a jediným důkazem toho, že se Smetana zamiloval, je skladba, většinou polka. A tak se rodí Luisina polka –

Smetana končí studium a konečně odchází opět do Prahy. Chce se stát samostatným skladatelem. Na Plzeň zbývá jenom vzpomínka.

Smetana je konečně v Praze, chce být skladatelem. Otec rezignuje. Navíc se mu nedaří dobře, takže Smetanovi dává k dispozici 20 zlatých a s tím musí Smetana vystačit. Naštěstí v Praze jsou opět Kolářovi, kteří se přestěhovali z Plzně. Zatím všechny skladby, které Smetana složil, vznikaly pouze intuitivně. Smetana potřebuje školení. Paní Kolářová jej přivede za věhlasným pedagogem, slepým Josefem Prokšem, který Smetany ujme a vyučí ho profesionálním skladatelem. Za hodinu však požaduje jednu zlatku. To je hodně. Smetana nejí, strádá, nemá z čeho žít. Když tu náhle se objeví posel od hraběte Tůna, zdali by Smetana nechtěl vyučovat jeho dcery. Když Smetana přichází do Tunovského paláce, budí všechno jiné nežli důvěru. Není příliš upravený, má dlouhé mastné vlasy, jeho oči za tlustými brýlemi má 7 dioptrií, nervózně těkají. Ale když její hrabě vybídne, aby něco zahrál, zahraje tak, že je okamžitě přijat. O jeho zabezpečení je postaráno. Může v klidu studovat, vyučuje dcery hraběte Tůna v zimě v Praze, v létě buď na jejich zámku v Benátkách nad Jezerou nebo nedalekém letním zámečku Bon Repos, anebo úplně na druhé straně Čech v Chockých Poběžovicích, dříve Rončperku. V Praze se zúčastňuje bohatého kulturního života. V roce 1846 přijíždí do Prahy velký francouzský hudební revolucionář Hector Berlioz. Objevuje se zde i Franz Liszt. Smetana je udiven a žasne, co je možné dosáhnout hrou na klavír. Vytýčí si směr, říká, že chce být hraní na klavír Listem a v komponování Mozartem. Není to právě snadný cíl. V roce 1847 přijíždí do Prahy manželé Klára a Robert Schumannovi. Smetana Roberta Schumanna obdivuje a ukazuje mu své skladby. Schumann se ho ptá, studujete Bacha? Smetana říká, že ano. A Schumann dodává, studujte ho dále. Přes básnivost díla Roberta Schumanna se Smetana dostává k Friderichu Chopinovi, který se celý život zabýval klavírem. Navíc se nepohybuje v oblasti velkých symfonických forem. Jsou to drobné formy, ale důležitá je zde jejich intenzita. I Robert Schumann nakonec píše, že Chopinovo dílo to jsou děla ukryta v růžích. A právě tato intenzita a básnivost Smetanu fascinuje. Je klavíristou, je skladatelem, jeho styl se tříbí, chce se postavit na vlastní nohy. Odchází od Tůnů, na své místo doporučuje Kateřinu Kolářovou, svoji budoucí ženu, a pokouší se hudbou uživit. Jeho zájezd do Chebu a do západočeských lázní však končí fiaskem. Nemá, kdo by ho zastupoval. Rozhoduje se tedy, že si otevře v Praze klavírní školu. Nemá však peníze a proto se rozhoduje k zoufalému činu. Píše dopis Franzi Listovi, kterého obdivuje. Chce, aby mu List zapůjčil 400 zlatých a posílá mu cyklus 6 charakteristických kusů. List promptně odpovídá, že cyklus skladeb ho velmi zaujal z hlediska své jemnosti i invence a že jej okamžitě doporučí svému vydavateli. Že ale peníze bohužel nemá, ale vyhrazuje si, že až pojede přes Prahu, že Smetanu určitě navštíví. Cyklus 6 charakteristických skladeb je opravdovým pokrokem ve Smetanově tvorbě. Svírá totiž gradační oblouk od skladby v lese přes vznikající vášeň, přes pastýřku,
touhu, válečníka až konečně k zoufalství. Tento celý cyklus je důkazem Smetanovy skladatelské maturity. Takhle vypadá šestá skladba zvaná Zoufalství.

Píše se rok 1848. Evropou se valí revoluce. Končí feudalismus. Revoluce se nevyhne ani Praze.

Smetana se i hned zapojí. Je stržen, nadšeněn. Vstupuje do spolku Concordia. Skládá pochod Národní gardy. Skládá pochod studentských legií.

Atmosféra je tak vzrušená, že Smetana se odhodlává ještě k jedné skladbě. Poprvé se setká ve své skladatelské praxi s orchestrem. Píše slavnostní revoluční předehru D-dur. Krásné záhlaví, krásné téma, ještě ale je vidět, že jakožto klavírista nemá zkušenosti s orchestrem, často instrumentuje blokovým způsobem a není vždy vyvážen sled žestů a potom jenom samotných dřev. Přece jenom ono to zahuštění trošičku chce. Také forma nejde úplně hladce ve své gradaci, ale to všechno se Smetana naučí. Důležité je na této předehře to nadšení a ten étos, který se z ní šíří. Tak to vypadá slavnostní předehra D-dur.

Všimněme si, že toto téma, vedlejší téma z předehry D-dur, připomíná téma polky ze studentského života. Jako bych chtěl Smetana zdůraznit, že i studenti hráli významnou roli při revoluci roku 1848. Ale bohužel vše má svůj konec, revoluce je potlačena, nastupuje nový císař, který porušuje všechny sliby, které dal, rozpouští kroměřížský sněm. Lidé, kteří vedli revoluci, musí utéci ze země, jiní skončí ve vězení. Nastává bachovský absolutismus. Co má Smetana dělat? V této době konečně dojde k zblížení s Kateřinou Kolářovou tak, že mají svatbu. Takže se vrhne do rodinného života. Zároveň se snaží vyučovat. Ale peněz je stále málo. Rozhoduje se k velmi zvláštnímu činu. V roce 1853 se chystá svatba mladého Františka Josefa I. císaře s Alžbětou Bavorskou, tak řečenou Sisi. A Smetana se rozhodne, že pošle v rámci oslav mladému císařskému páru triumfální symfonii. Celé se to však setkalo s minimálním ohlasem. Žádné poděkování, nic. Po čase Smetanovi partituru symfonie vrátí. Smetana na skladbu zanevře. Jednak proto, že v první, druhé a čtvrté větě zní císařská hymna Zachovej nám, Hospodine, a jednak probouzující se národní uvědomění u Smetany takovýto čin vlastně odsuzuje. Čili symfonie je uložena ad acta, byť je to pro Smetanu z hlediska výstavby velkého symfonického díla vlastně pokrok a dobré cvičení, nicméně první, druhá a čtvrtá věta nenajdou v jeho očích milosti. Jediné, čeho si Smetana všimne, že má cenu, je třetí věta Scherzo, ve které žádný motiv státní hymny není a je to doslova dar z nebe. Důkazem toho, že je to opravdu krásná skladba, je i to, že když Smetana později to Scherzo hrál s orchestrem, přišel jeden z hráčů, mladý violista domů a povídá: ano, my jsme dneska hráli Scherzo, něco takovýho, jak těž nenapíšu. To byl mladičký Antonín Dvořák. Tak tedy Scherzo z triumfální symfonie.

střední části skerca, které je ve formě ABA, tedy tím B, je polka. Poté se úvodní část beze zbytku vrací. Smetanovi se u tohoto skerca povedla jedna věc. On vlastně našel ten způsob vyjádření, jak jej známe z jeho pozdějších skladeb, zkrátka takovéto, tady jsem doma, tady je mi dobře. Po triumfální symfonii se věnuje opět klavírní tvorbě. Vznikají polky, ale tentokrát je už polky vysoce stylizované a umělé. Mám tím na mysli dva cykly. Tři poetické polky a tři polky salóní. Zde z těchto třech salóních polek první polka Fizdurt.

Třeba se zmínit, jak v té době Smetana žil. Učil v klavírní škole, rodina se úspěšně rozrůstala. Narodily se 3 dcery. Bedřiška, Gabriela a Žofie. Zatímco Gabriela byla od dětství neduživá a umírá jako děcko na tuberkulózu, nejstarší Bedřiška se těšila dobrému zdraví a byla hudebně nadaná, stala se otcovým miláčkem. Smetana ní vkládal velké naděje. Ale v létě roku 1855 náhle Bedřiška onemocnila prudkou spálou a umírá. Pro Smetanu je to opravdu rána. A vlastně se stane to, co František Hrubín ve své romanci Pro křídlovku pojmenovává, že břímě života, lásky a smrti vyrazí zpěv. Zpěv osobní, silný. Smetana píše Trio G-moll, dílo, které je naprosto zralé a mistrovské. Má 3 věty. První věta začíná v hluboké poloze houslí, motiv, který lká, je to tragický osud, přistupuje violončelo a klavír a po tragickém úvodním motivu přichází vedlejší téma, jakási útěcha. Ale pak je ještě třetí motiv, závěrečný, který obsahuje jakousi apoteózu, jakési na nebe vstoupení. To je expozice sonátové formy. Provedení potom je velmi dramatické. Osudový motiv narůstá a dochází takřka drtivé podoby. Pak se hudba sklidňuje, zůstává na odtikávajícím čase opakovaného tónu ve violončele a doslova v klavíru se zjeví anděl. Pak přichází repríza, hlavní téma, útěšné vedlejší téma, apoteóza a konec. Tak vypadá první věta tria G-moll.

Po zápasivé první větě přichází druhá věta. Začíná lehce, polkově, jako by to bylo dětská hra, ale náhle přechází tento polkový motiv do vzdechů a vzpomínek. Třetí věta potom zahajuje energickými triolami, hudba pádí, pak se přetne, je pauza a znova toto téma vstupní se zpevňuje, zhmotňuje, mizí trioly, všechny nástroje spolupracují, až dojdeme k závěrečné katarzi. Tato věta je takovým triumfem životadárné vítězné energie.

V druhé polovině 50. let byla situace v Čechách opravdu dusivá. Kdo mohl, odjel. Například tvůrce národní hymny František Škroup skončil v Rotterdamu, kde umírá. Smetana také hledá, jakým způsobem by se odsud dostal. Nic nepomáhá, že má školu hry na klavír. Nic nepomáhá, že chodí občas na Pražský hrad, kde žije sesazený předchozí císař Ferdinand Dobrotivý, kterému hraje Mozarta. On chce pryč a ven. Jedinou útěchou mu kromě rodiny se stává Franz Liszt, se kterým se občas vidí a který mu dodává sebevědomí a chuť žít. Dokonce za Franzem Listem zajíždí do Výmaru. Liszt žije v Altenburku ve Starém zámku jako velmož. Obklopen přáteli a vlastně se formuje nová německá škola, škola programní hudby. Na jedné takové debatě, kde je například i Johann Hrbek, vídeňský dirigent, se řeší otázka, zda jsou Češi pouze interpreti nebo také skladatelé. Spíš to vypadá jenom na ty interprety. Vypukne hádka, v tom se Liszt posadí ke klavíru a zahraje cyklus skladeb. Načež představuje přítomného autora Bedřicha Smetanu. Všichni se omlouvají a Bedřich Smetana si v noci ještě zapíše do svého deníku. Když jsem nemohl usnout, kleknul jsem před otevřeným oknem, zdvihl ruku ke hvězdám a přísahal, že až do smrti veškerou svou energii věnuji pouze národu a vlasti. V tomto období přijíždí klavírní virtuos Alexander Dreischock a říká Smetanovi, že ve Švédsku v Göteborgu by potřebovali někoho, kdo by tam organizoval hudební život. Smetana se příliš nerozpakuje a odjíždí do Göteborgu. Göteborg je malé město, ale město bohaté. Je to město rejdařů a obchodníků. Hudební úroveň je zanedbaná, ale Smetana hned začne se svou organizační činností. Snaží se vybudovat sbor, snaží se vybudovat orchestr, který by mu byl k ruce k uskutečňováním jeho záměru. A snaží se také učit, má spoustu žákyň z Nobel společnosti, jednou z ní je Fjorda Beneková, vůči níž bude cítit jemné přátelství. Nakonec jeho práce přináší plody. Dokáže v Göteborgu dát dohromady Mendelssohnovo oratorium Paulus, sám koncertuje jako virtuos, například hraje Beethovenův třetí klavírní koncert a stává se miláčkem Göteborgu. Ovšem musí zase do Prahy, protože jeho žena Kateřina, kterou velmi miluje, začíná trpět tuberkulózou. Rozhoduje se podruhé, že ji vezme sebou. Samozřejmě švédská zima není nic, co by člověk s tuberkulózou potřeboval. Kateřina se stává popudlivou, ztrácí síly. Smetana neví, co dřív. Konečně se rozhoduje v roce 1859 v dubnu, že se vrátí do Čech. Lékař mu ale říká, umře vám cestou, což se také stane, když překonají Severní moře a jedou vlakem, stane se to v Drážďanech v dubnu. Smetana je zdrcen a pod tíhou této události, kdy ztratil milovanou bytost, vytváří takový podivný plankt. Je to klavírní báseň Macbeth a čarodějnice. Ta skladba je neuvěřitelná ve svém vychýlení, vyšinutí. Připomíná pozdní smetanovské skladby z doby jeho šílenství, violu nebo pražský karneval. Třeba říct, že Smetana je v plné síle a že tuto rovinu, ďábelskou, diabolickou rovinu,
v sobě nesl stejně tak jako rovinu pastorální nebo útěšnou. A nyní ji mohl dát najevo. Macbeth a čarodějnice je označen jako skica. Zřejmě se původně mělo jednat o symfonickou báseň, ale ta věc je tak výsostně klavírní, že Smetana nakonec je nechal tak, jak je.

Vážení přátelé, tak to vypadá energie klavírní skici Bedřicha Smetany, Macbeth a Čarodějnice. Bedřich Smetana byl génius, který se musel osvobodit z těch provinčních pout. Byl to opravdu tvůrce prvořadého významu. Vrací se ze Švédska, odkud přiváží také trojici symfonických básní. Stane se spousta věcí a je připraven splnit přísahu, kterou udělal při pobytu u Lista. To znamená veškerou svou energii věnovat národu. Ten se začíná znovu rozvíjet. V roce 1860 císař vydává říjnový diplom, čímž mění statut monarchie na konstituční. Čechy se znovu začínají rozvíjet. Smetana je povolán k velkému úkolu. Před ním je už jen třetina jeho života. Musí splnit svůj historický úkol. Stát se zakladatelem a zákonodárcem české národní hudby. Vážení přátelé, já se s vámi pro tuto chvíli loučím, ale není to nadlouho, neboť bude následovat druhý díl životem a dílem Bedřicha Smetany. U mikrofonu byl Vladimír Franz. Naslyšenou.

0: V roce 2024, kdy se konaly oslavy 200. výročí narození Bedřicha Smetany, věnoval tomuto zakladateli české národní hudby své sedmé nebe na Vltavě Vladimír Franc. Bylo 8 hodin, přejeme vám klidný nedělní večer. Jana Kozubková zdraví od mikrofonu Vltavy a Romana Kouřilová od mixážních pultů.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Emoce a významy sděluje svou tvorbou skladatel Jan Dobijáš, který hudbu chápe především jako prožitek. A kompoziční svět Jana Dobijáše detailněji prozkoumáme dnes ve Futurissimu v 10 hodin. A o generaci staršímu soudobému skladateli Otomaru Kvěchovi věnujeme poslední půl hodinu dne. Teď ovšem vyrážíme na festival do Boskovic.
1: Koncert bez hranic.
3: Milé posluchačky, milí posluchači, v dnešním vydání koncertu bez hranic se vydáme do městečka Boskovice na Blanensku. Tamní jedinečné urbanistické památce židovské čtvrti hrozila od konce 80. let minulého století úplná likvidace. O její záchranu se zasazovaly rozličné občanské aktivity a na počátku let 90. se na pražské sdružení Unijazz, v té době už zavedenou organizaci České alternativní kultury, obrátila také skupina mladých lidí ze sdružení Prostor s nápadem organizovat na záchranu chátrající čtvrti kulturní festival. Poprvé se tak stalo v roce 1993. Akce měla za cíl upozornit média a širokou i odbornou veřejnost na existenci boskovického architektonického unikátu a na neutěšený stav, v jakém se nachází, zabránit tak jeho likvidaci a přispět k obnově. V současné době likvidace této památky dávno nehrozí a festival se tak v posledních letech mohl stát už jen festivalem pro židovskou čtvrť. Každoročně se její účastní několik tisíc návštěvníků, kteří mají možnost se seznámit s Boskovicemi, jejich památkami a historií, protože se odehrává po celém městě. Letošní 32. ročník se konal od 4. do 7. července a nabídl vedle hudby také divadelní představení, filmové projekce, výstavy, autorská čtení, přednášky a besedy a řadu dalších doprovodných akcí, workshopy nebo komentované prohlídky. Živá hudba letos v Boskovicích opět zněla na třech scénách. Ta v zámeckém skleníku patřila tradičně blues a jazzu. Uniscéna v Panském dvoře se postarala o žánrovou pestrost festivalu a o jeho objevnou funkci, zatímco pódium boskovického letního kina přivítalo tradičně headlinery akce. Letos to byla sedmičlenná formace, složená okolo Jaromíra Švědíka, Kafka Band, slovenští indie popoví Tolstoys, Laser Viking, čikekská skupina Gliders, lublaňská postpunková kapela Lely, zpěvačka, textařka a hudební producentka Katarzia nebo indie rocková formace Krajina Ro. Český rozhlas pro vás natočil pro dnešní koncert bez hranic na Vltavě koncerty právě dvou posledně jmenovaných. Katarzia, jejíž vystoupení uslyšíme za chvíli, představila publiku v Boskovicích své nejnovější v pořadí 6. studiové album Šťastné děti, které bylo vřele přijato hudebními kritiky. Autentickým způsobem, sobě vlastním, na něm zprostředkovala aktuální prožitky ženy skrze obrazy mezilidských vztahů v současné společnosti. Šla také více do hloubky rodinných vazeb i do témat jako nechtěné těhotenství nebo ženská přátelství. Ženská přátelství jsou pro mě speciální kategorie sociálních vazeb. Žena je jako objekt konstantně hodnocená všemi, s kterými přichází denně do styku. Nejpřísnější kritiku přitom často sklízí právě od žen. Stále jsme ještě společnost prorostlá patriarchátem a často právě my ženy jsme na sebe navzájem příliš tvrdé, nechala se slyšet slovenská zpěvačka, písničkářka a hudební producentka při vydání desky. O její produkci se podělila s Petrem Ostrouchovem, kterého dobře znají jazzoví fanoušci, stejně jako třeba příznivci Vladimíra Mišíka. K nahrávání ve studiu společně přizvali mladou slovenskou pianistku Kristýnu Smetanovou, bubeníka Romana Víchu a basistu Tomáše Lišku. Mezi hosty byli také hornista Radek Baborák nebo švédský trumpetista Oskar Stenmark. V boskovickém letním kině ji doprovodilo trio ve složení Robin Galia klávesy, Miloš Klápště baskytara, syntezátory a zpěv a Oliver Lipenský bicí. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Děkujeme.
1: To byla Katarzia, záznamu koncertu letos 6. července na hlavní scéně festivalu v Boskovicích. V tamním letním kině zůstaneme i v druhé části dnešního koncertu Bez hranic. Jen se posuneme v čase o den dříve. Impulzem ke zrodu skupiny Krajina Ro bylo setkání zakládajícího člena a kapelníka kapely Jablkoň, zpěváka a kytaristy Michala Němce s o 40 let mladším skladatelem a kytarovým talentem Tomášem Frolíkem. Tihle dva si rychle porozuměli a v zápětí přibrali do party i další dva členy Frolíkovy formace The Blatherstones, baskytaristu Johnnyho Judla juniora a bubeníka Michála Noska. Do krajiny mezi tím přišla Němcova neteř, osobitá zpěvačka a herečka Anna Břenková. Bylo léto 2019 a Krajina Ro začala pracovat na prvním albu. Dostalo název Hotel Blázen a do vínku covidovou pandemii. Novou kapelu to sice přibrzdilo, ale nezastavilo a Krajina Ro na jaře roku 2023 nahrála další autorské album s názvem Mlhoviny. Na koncertě v Boskovicích zazněly písničky z obou desek, které se opírají o dva výrazné hlasy, typický zvuk efektovaných elektrických kytar, spolehlivou rytmiku nebo neotřelé texty. Pohodový poslech i hezký zbytek neděle vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidál.

kliky u všech dveří, na kterých je tvý jméno. Okna domů si mě odmítavě měří, dnes není otevřeno.

A tak se tě hlasitě a tiše vyptávám. A den co den ti posílám svý otázky na všechny možný adresy. Snad mi jednou konečně už odpovíš.

tak trochu straší. Marně si říká, měj rozum, to snad už stačí. Jsem blázen, ale nemám na to papíry. No, že blázen jsem jenom teď na chvíli. Marně tě hledám a pátrám, kam se mi podělám. Protože nejsi a nikdy jsi nebyla.

0: Děkujeme.
1: Milý Jiří,

0: 또
1: 이렇게
2: 했어요.
1: 알겠습니다.
2: 한번 더 해봐. 여기다 해봐. 다리. 골자. 옆으로.

Nezajímá mě, co děláš, kde bydlíš, jaký máš problém. Je mi to úplně jedno, že my dva už nejsme my. Ale ještě ti naposled píšu, abys věděl, že jsem v klidu.

0: Je mi to úplně jedno, udržuju si odstup, už nemusím brát prášky a nechci skákat z mostu.
1: Ale ještě ti naposled volám, abych se zeptal, jak teď žiješ, a pak slyším tvůj hlas, jak se ptá.
0: Kdy konečně už přijdeš?

Jo, Lenio. Tady má spočítané ještě. Čekejte, kam jdete? Počkejte na mě, tady má spočítané, tady to všechno.

jsem úplně nahý a cítím se tak sám. Tělo mám už tady, ale duši ještě tam. Seba jsem moc mladý a žiju jen pár dní, ale nemůžu se dočkat, až budu komplet.

tělo dostalo duši a duše dostala tělo. Jsem už v půlce života a duše pořád nic, kdyby mě snad nechtěla, tak by to mohla říct. Stačila by malá použitá chroma, na poště vám balík, snad už to bude ona.

tělo valo, tělo nedostalo nic a duše nedostala nic.

0: 5 minut.
1: Dáme informace a pak přijde ve
2: Jo.
1: A můžeme ho natáhnout, tak přijde.
2: Informace.

0: divadlu, ve kterém se ještě hrálo. Bylo to ohnivě krásné a několikrát se přidávalo.
1: Hned po prvním zvonění vešli jsme spolu do příběhu.

Ve vzduchu zněly čisté kvarty, voda s ohněm měřily síly. A potom se v tichosti rozešli,

0: To jste hodný, no.
1: My vám rychle ještě zahrajeme jednu a pak jako
0: to vypadneme prostě. Aby jsme to nezdržovali.
2: Myslím vás.
0: Bude to zase písnička a bude to takový příběh ze života, no. To už je možná ona. Teď už to zase není ona. Teď už to začíná být ona.

0: Děkujeme.
1: Také Katarzia či kapela Krajina Ro vystoupili na festivalu v Boskovicích v roce 2014. Záznam jejich show jsme slyšeli dnes v koncertu Bez hranic na stanici Vltava. A příště vás pozveme do Malostranské besedy v Praze.

0: V červnu 2024 odehrál v pražské Malostranské besedě Vladimír Javorský s kapelou koncert Bez hranic, který nabídneme za týden na Vltavě v neděli 9. srpna ve 20 hodin. Teď je tu ale už kompoziční svět Jana Dobijáše.
1: Futurissimo. Pěkný večer, milí posluchači, na stanici Český rozhlas Vltava začíná naše pravidelné Futurissimo. Od mikrofonu vás z brněnského studia Českého rozhlasu dnes zdraví Jan Hlaváč. A hostem bude autor, jehož skladbu představíme na úvod. Dvě písně o konci světa pro zpěvní hlas a klavír od Jana Dobijáše. Z nich zazní Uvítání, píseň číslo 1 v podání Bronislavy Smržové a autora, který je u klavíru, Jan Dobijáš.

0: Dozněla píseň Uvítání z písní O konci světa pro zpěvní hlas a klavír od Jana Dobijáše, kterého dnes vítám ve Futurissimu také u mikrofonu Českého rozhlasu. Pěkný večer ti přeji.
1: Pěkný večer.
0: Jan Dobijáš patří ke střední generaci českých skladatelů, ale on je nejenom skladatelem, ale také klavíristou a hudebním pedagogem. Jako klavíristu jste ho slyšeli už v první ukázce dnešního pořadu. Jak jsi vlastně přišel k hudbě? My jsme se poznali na Janáčkově akademie muzických umění tady v Brně, kdy jsi studoval u Františka Emrta. To jenom na úvod, že vlastně Jan Dobijáš už je v kontaktu s Českým rozhlasem několik let.
1: Jak jsem se dostal k hudbě, to by mohl být dlouhý a spletitý příběh, anebo taky příběh velmi stručný. Já jsem už někdy od 6 let začal hrát na klavír a zároveň si mě odchytila paní skladatelka Olga Ješková, která si ty šikovnější děti, řekněme, brala k sobě a učila je mimo jiné i skladbě. A potom jsem pokračoval na gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde jsem tedy skladbu měl pouze jako takový doplňkový předmět. A později jsem tedy studoval na Janáčkově akademii u Františka Emrta a ještě později u Luboše Mrkvičky jsem dělal doktorát v Praze na HAMU. Takhle to zní vlastně jako takový docela tradiční logický sled událostí, ale ve skutečnosti to byla cesta plná mnoha zastávek, mnoha váhání, mnoha pochybností a opouštění hudební kariéry, ke které jsem se potom zase vždycky vrátil a řekněme, že až někdy po 30 jsem dospěl k nějakému jasnému vektoru a k tomu, že tedy skladba je ze všech mých možných zájmů a možných aktivit to nejdůležitější.
0: My v dnešním pořadu trošku načrtneme ze začátku, jak teď už zazněla jedna píseň, která byla realizována už v roce 2017 v Českém rozhlase. Půjdeme vývojově postupně dál a zahrajeme si nakonec nejnovější trio klavírní.
1: Ano.
0: Které má podtitul Preludia, 24 preludií.
1: Ano.
0: Uslyšíme novou nahrávku Českého rozhlasu. Kdo z těch pedagogů měl na tebe nějaký vliv k tomu směřování? A nebo jestli se to tak vůbec dá říct?
1: Můžeme mít různé pedagogy. Já jsem si potom od určité doby velmi opatrně vybíral, ke komu budu chodit. I proto jsem se vlastně z Prahy načas předstěhoval do Brna, abych mohl studovat u Františka Emrta. A zase se pokusím to zjednodušit. Řekněme, že František Emert byl to, co bychom nazvali intuitivní skladatel, ale opravdu jako v tom velmi hlubokém smyslu. Nemyslím si, že tam šlo o nějaké čerpání jaksi z nějaké hudební paměti, ale opravdu spíš z nějaké hluboké, neuchopitelné inspirace. A to je vlastně něco, co pro mě tehdy bylo hodně aktuální. A potom zase o nějakou dobu později jsem s nějakým časovým odstupem přišel k Luboši Mrkvičkovi, což je v podstatě můj vrstevník a je to velmi vyhraněný strukturalista a to zase řekněme uspokojilo tu moji potřebu po nějakém metodickém skladatelství, po nějaké potřebě hledání hudebních struktur. Možná, kdyby se tyhle dva potkali, bylo by zajímavé, co by si vlastně říkali, možná by se na mnohem shodli a na mnohem ne, protože třeba Emert, jakkoliv to byl člověk velmi chápavý, tak na ty moje tendence vytvářet nějaká hudební schémata se díval trošičku odtažitě a zase, když si s Lubošem povídáme o tom, že hudba je nějaký prožitek a že to nese nějaký význam, tak dochází k takým velice zajímavým filozofickým polemikám. Možná bych ještě zmínil jedno jméno a to byl Rytis Mažulis, u kterého jsem byl na stáži v Litvě v roce 2010, což je skladatel hyperminimalistický, dalo by se říct hyperstrukturální. On vlastně všechno, co píše, jsou kánony, často mikrointervalové. Jedna z těch myšlenek, které on mi tehdy řekl a které pro mě byly důležité, ke kterém jsem se pak opakovaně vracel z různých úhlů, bylo, že vlastně dnes je tolik hudby, tolik mnoho různých přístupů, že není možné říct, toto je ten správný styl nebo ten hlavní styl a to všechno ostatní se vůči němu vymezuje, pozitivně nebo negativně. Tak jako to bylo třeba v 50. letech s Darmstadtem nebo v 19. století takovým autorem byl třeba Richard Wagner, buď jste byli s Wagnerem nebo proti Wagnerovi. A on vlastně říkal, dnes je možné hudbu hodnotit pouze podle toho, jestli v rámci svého vlastního stylu je dobře napsaná a jestli je přesvědčivá. A mně se tyhle kritéria líbí právě proto, že si ani nehrají na nějakou objektivitu. Pokud je něco přesvědčivé, budeme diskutovat o tom, jestli je to přesvědčivé.
0: Tvoje dílo je velmi pestré, je tam hudba komorní, je tam hudba vokální, ale i orchestrální. Můžeme představit některé ty hlavní skladby, které byly doposud zkomponovány?
1: Ty skladby, které dnes uslyšíme, dělí v tom nejkrajnějším případě celých 14 let, protože ta píseň, kterou jsme slyšeli na úvod, ta začala vznikat a většina z ní byla napsána v roce 2012. Dokončil jsem ji v roce 2015, ale to už bylo třeba nějakých 10%. A to trio, které zazní na závěr tohoto pořadu, to jsem dodělal někdy loni na podzim. Ten vývoj mezi tím nebyl lineární, protože byly různé skladby, které řekněme, od té poměrně konsonantní a neoromantické písně byly velmi vzdálené a potom jsem se zase, dejme tomu, vrátil k něčemu, co zcela cíleně pracuje s nějakými historickými kompozičními postupy. Pro mě každá skladba je nová. Já neříkám, že je objektivně nová z hlediska dějin hudby, dokonce si myslím, že to vlastně objektivně ani říci nelze, protože hudby vzniká tak strašně moc, že ji ani nemůžeme znát a nemůžeme si být jistí, že stovky jiných skladatelů náhodou neudělali to samé, co jsem udělal už já. Ale můžu říct sám za sebe, že každá skladba je pro mě novou výzvou, že nepracuju podle nějakého cizího vzoru, který bych kopíroval, nepracuju podle nějakého ustáleného postupu. Když to neříkám, že by bylo nutně špatně, i ten ustálený postup se může pořád vyvíjet a je to téma, které se třeba nevyčerpá pouze jednou skladbou, ale může klidně se vyčerpávat celý život. Já jsem tady trochu ten pojem novost zrelativizoval, ale nechtěl bych být špatně pochopen. To není proto, že bych to považoval za nějakou nedůležitou nebo překonanou kategorii, vůbec ne. Pro mě vlastně nějaká originalita byla vždycky velmi důležitá, vždycky to bylo něco, co jsem si velmi cenil na cizí hudbě, že má svůj podpis a vzpomínám si už vlastně na ta svá gymnazijní léta, že jsem si říkal, aha, to je taková důležitá věc a nevytvářelo to vo mně zrovna pocity silné sebedůvěry. Ale myslím si, že je dobré ptát se, co to vlastně je být nový, proč chceme být nový. A myslím si, že ve výsledku nás to vlastně přivede k nějaké autenticitě. K tomu, že pouze z toho, když ten skladatel čerpá ze svých vlastních inspiračních zdrojů, tak to je vlastně ten jediný zdroj, ze kterého nějaká originalita může vzejít. Budeme ji hodnotit statisticky, to jsem už naznačil, že vlastně nejde, protože ani nemáme ten kompletní materiál pro tu statistiku. Budeme to hodnotit tak, že nějaké procento v tom díle musí být odlišné od jiných autorů a v konečném důsledku vlastně přijdeme k tomu, že je to něco, co je vlastně neuchopitelné. Všechno, co v hudbě je důležité, je vlastně strukturálně neuchopitelné a my se snažíme vytvářet si různé pojmy, tu technické, tu poetické, abychom o hudbě vůbec mluvit mohli. A potom ale zapomínáme, že to jsou vlastně zástupné
0: pojmy. Mě trošku napadá tady v té souvislosti teď právě následující ukázka. Chví se čas je název skladby pro smíšený sbor. Kde k tomuto názvu přišel? Čím je to inspirováno?
1: Já bych možná chtěl ocitovat celý text té skladby.
0: Určitě.
1: Je to úryvek z básně Otokara Březiny. Do prázdna vtéká čas a chví se noční stíny. U černých moří prostoru se strhly hráze, vystřikla černá pěna tmy a do hlubiny zem pohlcená sesmíkla se po své dráze. Je to text, který jsem kdysi viděl na nějaké výstavě, který tam měli jako motto a dlouho mě ležel v paměti. A je to text, který mě fascinuje tou temnotou a tou určitou neúprostností kosmických zákonů, ale přitom je v tom něco všeobjímajícího a hojivého. A když jsem dostal nabídku napsat něco pro festival Ostravské dny, čehož jsem si velmi vážil, tak tato inspirace vystoupila z roviny potenciálu do roviny možné realizace a nastal jsem tento sbor. Když mluvíme o inovátorství, eklekticismu versus osobitosti, autenticity, já jsem vlastně docela schopný a ochotný říct, se kterými skladateli má toto dílo podobnost. Je postavené na řetězci metrických modulací, což je něco, co znám z díla Eriota Cartera. Zároveň je tam taková strukturální čistota elementárních postupů, což je zase něco, co znám z díla Arvo Pärta. A zároveň tam jsou postupy spektralistické. V tom smyslu, že to, jakým způsobem se pracuje s rytmickou a tempovou stránkou té skladby, je vlastně totožný postup, jakým se pracuje s tónovými výškami a se souzvuky. A teď jsem vlastně zdánlivě se prohřešil proti étosu soudobé hudby. Ale já si myslím, že to tak není. Já jsem schopen říct, v čem se ta moje hudba podobá těmto autorům, ale tím jsem zároveň schopen říct, čím se jim nepodobá. Protože takto utvářený řetězec takto elementárních vlastně metrických modulací, pokud vím, Elliot Carter by nikdy neudělal, Arvo Pärt by zase nepoužíval spektrální postupy a nepoužíval by metrické modulace. A já tím neříkám, že jsem eklektik, já tím neříkám, že ta moje skladba není osobitá. Já jsem sám o sobě přesvědčen, že je, byť si připadám tak trošku na myšleně, když to říkám. Takže si nemyslím, že se prohřešuju ve skutečnosti proti étosu současné hudby, který podporuje osobitost a originalitu. Spíš se prohřešuju proti diskurzu, kterým se o současné tvorbě mluví, protože to je tak jaksi nepatřičné říkat, čemu je co podobné. Spíš se zdůrazňuje, čím je která věc jiná. Ale já si myslím, že neexistuje hudba, která by neměla nic společného s jinou hudbou. I kdybychom vzali třeba dílo Antona Weberna, tak je to v podstatě dodekafonní metoda kombinovaná s nějakým historickým polyfonním uvažováním a v podstatě nic jiného tam není, čili odsoudíme Weberna, protože to byl eklektik. Naopak, on přináší spoustu nových impulzů, spoustu nových věcí, ale určitě nemůžeme říct, že visí někde ve váku bez kontaktu s jinou hudbou, ale záleží na tom, co on s těmi inspiračními zdroji udělá.
0: Poslechněme si ukázku ze sborové skladby Chví se čas od Jana Dobijáše, zpívá Canticum Ostrava, řídí sbormistr Jurij Galatenko.

Thank you.

0: dnešním Futurissimu posloucháme tvorbu skladatele a také klavíristy Jana Dobijáše. Dozněla ukázka z jeho sborové skladby Chví se čas. A než se zaposloucháme do klavírního tria, tak se zeptám, Jan Dobijáš jako klavírista, jak to ovlivňuje tvoji tvorbu? Skládáš u klavíru, bych předpokládal?
1: Neskládám u klavíru.
0: Ne právě.
1: Představ si, že ne. Respektive dřív to tak bylo a považoval jsem to za určité omezení, ze kterého jsem se chtěl tak nějak dlouhodobě vymanit. Samozřejmě to souvisí s tím, co si člověk dokáže sám představit, ale vlastně, když se tak dívám zpětně, a teď opravdu spíš tak uvažuju nahlas, než bych to měl promyšlené, tak je to vlastně o té ochotě pohledu dovnitř. Protože ten zvuk klavíru samozřejmě na jedné straně nám to dává nějakou bezprostřední zvukovou vazbu, nějaký takový hmatový kontakt s hudbou, ale zároveň to trošku odvádí pozornost od toho, co se člověku děje v hlavě nebo v srdci nebo kamkoliv se budeme dívat. A když pak člověk si sedne sám k tomu notovému papíru nebo notačnímu programu nebo prostě prázdné stránce, na kterou si bude dělat poznámky, tak zjistí, že spoustu aspektů té skladby je možné si představit bez toho klavíru. Dokonce ten klavír překáží tomu, aby si člověk mohl představit třeba formu nebo vývoj nějakého parametru, třeba vývoj rytmu nebo, co já vím, orchestrace. A je pak člověk mnohem víc konfrontován se sebou, se svým mentálním stavem, s limity a možnostmi své imaginace, kterou pak je vlastně nucen rozvíjet. Časem je možné, myslím, dospět i k tomu, že i věci jako harmonie, respektive řečeno současným jazykem, organizace tónových výšek je něco, co lze nějak vyabstrahovat a být si toho vědom i bez kontaktu s hudebním nástrojem.

0: Když jsme mluvili o tom vývoji, tak já bych možná za sebe řekl jednu věc, že nejsem revolucionář, ale spíš evolucionář. Jo? Ne, já nedokážu říct si tak a teď odteď budu psát prostě jinak, prostě tohle to je skvělý hudební trend, ten si nastuduju a budu to dělat takhle. To jaksi není moje nátura. Ale moje nátura je, že každá ta skladba je v nějakém smyslu o krok dál. Pořád jdu tou krajinou té tvorby dál, ať už jdu pěšky nebo třeba nějakým rychlejším prostředkem, ale je tam nějaký vývoj. A pokud tady zazněla píseň, která zjednodušeně řečeno je neoromantická, tak mým cílem vlastně nebylo to neoromantické gesto. Ale mnohem víc mě zajímala ta vnitřní struktura té skladby, to, co se tam vlastně vnitřně děje a je to postavené na nějakém zcela konkrétním postupu. A tím si myslím, že se to z nějakého banálního pojetí neoromantismu vymyká. A zároveň to dělá tu skladbu tím, čím je.
1: Jak tedy vznikalo to klavírní trio?
0: Tam jsem si řekl, že to udělám jinak. Taková moje oblíbená vzpomínka na má studijní léta dělat to jinak. Dokonce i z toho máme doma takový žert, že já občas řeknu dneska tady to prostě ten domácí úklid udělám jinak a partner říká, no teď na to máš školu. Řekl jsem si v klavírním triu, že budu vycházet spíš z nějakých, řekněme, zvukově pohybových charakterů, které jsem si nejdřív opravdu tak téměř až jako dětinsky nakreslil na papír, jako takové náčrtky. Vlastně by se dalo říct, že to je grafická notace. Pro mě ty alternativní způsoby notace jsou spíš, řekněme, součástí tvůrčího procesu, kdy je to nějaký zápis hudby, který v tu chvíli je to nejvýstižnější a zároveň nejflexibilnější, co v tu chvíli mám. Třeba v jiné skladbě jsem měl spoustu átrojek popsaných čísly, protože to byl ten nejlepší způsob zapsání rytmu v tu chvíli. Mm-hmm. No a tady jsem měl takové obrázky a z těch obrázků jsem pak začal vytvářet takové dvojhlasé heterofonie. A co s tím dál? No, začal jsem je kombinatoricky dávat k sobě do čtyř hlasů, s tím, že vždycky každý ten dvojhlas může být kombinován se čtyřmi dalšími dvojhlasy a všechny tyhle kombinace jsou vyčerpány, ale zároveň pořadí, v jakém ty kombinace se v té skladbě objevují, je řízeno náhodou. Potom, co se ty čtyři kombinace vyčerpají, tak každý ten heterofonní dvojhlas zazní samostatně. A tam je naplněna jakási dichotomie mezi nějakou jasnou strukturou, která je jasně definovaná, a mezi naprostou náhodou. A to je vlastně dichotomie, která prostupuje všechny aspekty té skladby. A za tou skladbou není nějaká konkrétní mimohudební myšlenka, ale to, co se tam vlastně v tom globálu děje, je, že jak se postupně vyčerpávají ty čtyřhlasé kombinace a nastupují ty čisté dvojhlasy, tak té hudby nepravidelným, nelineárním způsobem stále ke konci ubývá. A je, řekněme, čím dál přehlednější.
1: Můžeme si ještě představit interprety, kteří se toho chopili?
0: Skladba vznikla tak, že jsem oslovil Matthiase Lorenze, výborného německého čelistu z Drážďan, kterého znám právě z Ostravských dnů. A zase, abych poměrně komplikovaný příběh zkrátil, tak on si k sobě našel Miroslava Beinhauera, znamenitého pianistu, věnujícího se soudobé hudbě a neméně znamenitou houslistku Terku Horákovou.

V dnešním Futurissimu jsme vám představili tvorbu skladatele, klavíristy střední generace Jana Dobijáše. Pořad v brněnském studiu Českého rozhlasu připravil a s autorem si povídal Jan Hlaváč.

0: Radoslav Kvapil nám na Vltavě hrál humoresku Antonína Dvořáka a poctě jeho písním věnujeme zítřejší koncert Cočru a sopranistky Kateřiny Kněžíkové. Záznam z loňského ročníku festivalu Dvořákova Praha začne na Vltavě zítra ve 20 hodin. Teď je tu 23.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Už naposledy dnes na Vltavě uléháme s Ludvíkem Vaculíkem na jeho starou postel.

Myš. Jak jsem toho prvního podzimu na začátku byl v kamenném domě sám a ode dne k noci čekal, dostalo to čekání větší význam než to, nač jsem čekal. Trpěl jsem tím, že ta žena nepřijížděla, ale říkal jsem si, to je ono. Byl bych nejraději, byl udělal všecko, co jsem tu chtěl udělat, nechal to tu a ztratil se. Že to by bylo čestné. Jako bych tím splnil definici svých opravených úmyslů. Hlavní bylo udělat podlahu v menší z horních místností. Udělal jsem. Místnost však neměla okno, jen díru po něm, tedy udělat aspoň okenici z hrubých, nehoblovaných desek. Nebe bylo pořád šedivé, nízké, bylo teplo. Odkud si bylo slyšet orající traktor? Zvlášť smutné bylo, jak ptáci tichým dlouhým letem přelétávali dolinu směrem k jihu. Měl jsem málo peněz. Pořád jsem pracoval, ani jsem neměl náladu jíst. Až únava svalů mi připomněla, že musím na chvíli přestat. Snědl jsem si tedy něco z papíru. Také jsem si v potoku chytl pstruha, ale když jsem ho držel ve vzduchu a představil si tu další práci s ním, pustil jsem ho. Stačilo mi být zas nahý ve vodě, s rameny daleko pod kořeny olše. Byl jsem silně zdravý, ale věděl jsem, že to je tak vrchol a že budu muset začít mít nějakou nemoc jako většina lidí. Večer jsem dostával strach, aby mi někdo doma neumřel a rozmýšlel se, nemám-li ihned odjet, ale bylo to vždycky už pozdě, takže nic odsud už nejelo. V přízemní místnosti měl jsem ve zdi otevřený oheň a bál jsem se tam sedět, že světlo ohně přiláká někoho, kdo mi v monterkách přijde říct něco zlého. Uchylil jsem se do horní místnosti, ale napřed jsem udělal velikou postel. Stála na čtyřech mohutných březových špalcích. Také ostatní břevna, podélná i příčná, byla březová. Zapadalo to do sebe dokonale bez hřebíků. Dokonalý stroj na spaní pro tři lidi. Bylo to obydlí v obydlí. Když jsem si do výklenku ve zdi postavil svíčku, byl to příjemný večer na čtení, kdybych byl měl co číst. Byla tu i plynová lampa, ta dávala silné bílé světlo. Když jsem ji jednou rozžal, dostal jsem chuť psát, jenže jsem neměl co. Natočil jsem papír do stroje, ale když jsem napsal, nač myslím, vypadalo to drsně, sprostě. Spálil jsem to a už nepsal nic. Moje myšlenky končily u vězení. Když jsem se v představě vydal někam na cestu, končila u nepřekročitelných hranic. Tady si člověk mohl představit, že žádný svět už neexistuje. Když jsem se zas vrátil k čekání na ženu a představil si, že v jejím břiše a na jejich ceckách přijdu na jiné myšlenky, zdálo se mi to hrozné, protože to bude všecko. Ráno, když jsem se nasnídal, což mě nebavilo, a dal se do práce, najednou měl jsem dobrý pocit užitečnosti. A když dopoledne bylo světlejší než včerejší odpoledne, byl jsem rád, že je další den. Vzal jsem aparát a šel si něco fotografovat. Co? No zdi, stromy. Uslyšel jsem hrčení autobusu. Utvrdil se, že nikoho nečekám. Pomyslel jsem si, že jsem mohl nasednout a jet do nedalekého malého města. Ale to město bylo tak zanedbané, tak ubohé a prázdné, že by mě to jenom zničilo. A krom toho neměl jsem se tam ani s kým potkat. Nejlepší řešení by bylo, kdybych ten dům budoval pro svou rodinu. Vzpomínal jsem na tatínka. Co ten by asi? Přišel by, dělali bychom spolu a mlčeli. On by se mě na nic neptal, ať na všecko přijdu sám. Všude tam bylo moc myší, nevadili mi. Ale napadlo mě chytat je. Past jsem neměl. Našel jsem velikou sklenici od okurek a udělal padací past. Myš se chytla na sýr. Nechal jsem ji ve sklenici a pozoroval, co si počne. Byl to veliký a silný myšák. Půl dne vyskakoval a vzpínal se. Když jsem ho večer našel zdeptaného, nereagoval ani na dotek, pustil jsem ho ven. Utekl. Ještě si vzpomínám, že jsem svoje jednání pociťoval, jako bych se něčemu obětoval. Ale to mi nikdo nebude věřit. Před týdnem jsem se zastavil v tom malém městě.
Je po 30 letech pořád tak rozpadlé, šedé a pusté.

Jařina. Bývá na jaře jeden takový týden, kdy slunko z bílého nebe nehnutě ohřívá kraj, v něm se ještě nic nehýbá a nemnoží. Potok je plný rychlé ledové vody, stromy holé, pole šedá a louky šustí suchou trávou. Z díry do díry přeběhne myš. Hejno cizích ptáků nadletí dolinu s vesnicí, rybníkem a lesem a mizí do konečných kdesi dálek. Čas, kdy obzor splývá se šedým okrajem oblohy, den je už dosti dlouhý a nabízí se k činům, ale ta únava. Kdy divná tíha od rána padá z toho nebe, rukám se nechce do ničeho a nohy těžknou bez výkonu. Se smutným úžasem vidíme, že je zas jenom to, co všecko už bylo. Přijdou i šeříky, no a co? Země se zdá suchá, pod krokem práší, ale zároveň se mokvavě houpá. Až nahoře pod lesem, kde v chřestivém listí svítí kvítky prvosenky, zdá se sucho. Tady, kde se zdá sucho, trčí k nebi nalomené haluze a z černé štípy v bílém kmeni bředne jako loni a vždycky jařina unavených mužů. Suchý list chrastí pod paží odhozenou dozadu a do chladné pustiny slunce i země červená rána bíle krvácí. V narezlé stráni plné trní a staré kůry je ta zhnětená šklíba jedním ze znamení, že matka příroda se chystá k tupému opakování všeho. Namodralá jařina stárnoucích mužů se chvěje drobnými zrcátky a nitkami a rychle vychladá. Voní tu myšina a chám. Hledím na síťku slizu v kroužcích srsti bez vášně i ošklivosti, bez naděje i bez klamání, bez studu i bez hrdosti. Jsem jen vykonavatel. To mě automatika jara vhodila do té zase rokle bez možnosti ústupu. Jaký to kontrast? Ten kruh naší hvězdy na obloze a ta piča dole. Kdybych se na ní teď nedíval, ta by ale byla opuštěná, jak stará melodie. Kolik rolníků, rozhlížím se kolem, tu obdělávalo ženy. Já nemám kouska louky, lesa, ani krávu nemám. Mně hřebec klisnu neoskočí, nenapíšu báseň o tom. Podnikl bych to, kdybych to dokázal napsat tak roztlačně a vdíravě, vlhce a čpavě. Kdo ale potřebuje moje reportáže? Každý si své pole omrdá slušně a skromně sám. Tím se sklidní a srovná. Kontrast mezi pohledem na vesnici dole, se zvonicí, šedivou cestou uprostřed, se sítí drátů od transformátoru a pohledem na jařinu stárnoucích mužů sáknoucí z ženy je úžasný nebo směšný. Dojemný a správný. Je to rozdíl na věky. Dole přeběhly přes potok srny. Srny, říkám ženě. Ona se zvedne na loktech a zas, jak od jara do zimy, z ní vybleptnou bílé hrbolce. Jařina znavených mužů. Vesna je ve snách. Odkrytá, krytá. Krypta živé bařiny. Jarní sucho a naše prvosemení, srny a prvosenky. Na chvíli se proti světlému nebi objevila černá korona. To stárnoucímu muži vychází nový starý rok, z něhož nebude oddechu než zas tam.

0: Hotel Javor. Přičem si odlehlém na ulici, vzpomněl jsem si dnes po dlouhé době na Evu. Jež teď má být se svým přítelem v Itálii. Jak jednou zdvihla hlavu a řekla:
1: To semeno ti změnilo chuť.
0: Jak? Zeptal jsem se.
1: Nevím.
0: Řekla a zkoumavě převrátila opadající zdroj. Pamatuješ si ji přesně? Zeptal jsem se.
1: Prosím tě.
0: Přemýšleli jsme o tom jenom asi minutu, ale vracelo se mi to pak víckrát. Byl jsem tehdy nevinen, nebral jsem žádný lék, neměl jsem jinou ženu. Možná se mi chystá nějaká nemoc, nebo nepila ona předtím z jiného kohoutku? Nesmysl ovšem. Či nemění se jí chuť ke mně? Byl jsem hloupý, protože stárnul jsem. Každá dávka musí být řidší než loňská. Myslel jsem, že jako se mi nemohou změnit otisky prstů, nemění se složení mého odkazu. Máme však každý jinou chuť semene? Ha, poznala by mě Prudencie mezi několika laboranty? Stárli jsme. Náš milostný ruch slábl. Úpad se projevoval ne tím, že jsme přirozeně několik dní vynechali, ale že už jsme toho neželeli. Pořád jsme ale drželi ten zvyk jenom tak, že jsme si ke spánku lehali vedle sebe ve střižení jeden do druhého. Prostě jsem na noc ukládal kůl do kůlny. Později v noci z toho něco bylo nebo nebylo.
1: Já jsem usla a nevím.
0: Divila se Eva ráno. Ani já někdy ne, ale dalo se to poznat podle vůně. Bylo to jak... Ne jak u manželky, kde musíte uznat i nevůli, demonstraci, trest a indispozici. Bylo to jak u dobré kamarádky, kde jde víc o pochopení než o sex. V posledním roce jsme si na podzim udělali týden volna. Bylo smutno, mlhavo a pusto v krajině, kde stál náš hotel. Nebylo tam v té nesezóně co dělat. Leželi jsme v posteli nebo v postelích, četli nebo pospávali. Sotva jsme poslouchali rádio, vylezli na ulici. A nenápadně nám začala hra. Opakovali jsme si některé kousky z mladších let. Připomínali jsme si situace, vykládali jejich smysl, někdy obdivuhodně rozdílně. Měli jsme k sobě úžasné porozumění, jaké jsme nemohli čekat od nikoho jiného. A k tomu všemu, k té minulé budoucnosti, jsem jí kdysi strhli jediným slovem, jež jsem jí hodil do schránky. Milá. To se mi teď nepřipomínal. Mohla by v lítosti zaplakat hněvem.

0: celém tom životopise naší lásky nevyskytuje se jeden nástroj, zrcadlo. Teď v hotelu Javor na to přišla Prudencie. Položila na zem pod sebe zrcadlo, aby viděla, zda je to samčení takové, jak si je představovala. Já z toho viděl jen její obličej, s horními zuby zakousnutými do dolního rtu usmívala se. Připadalo mi to právě s tím zrcadlem nerozhodné. Mladá vášeň versus stará chlípnost. Ona potom něco řekla.
1: Víš, co mě zaujalo? Je to takové, jaké to musí být. Přesné.
0: Tak pravila paní Mrdaléna z Kukuřice. Přesně to se ale dá říct o všem, s čím se nedá nic dělat. Milovat se šlo nám tu každý den, ale nešlo nám už skoro nic jiného. Museli jsme se silně vzchopit, abychom předposledního večera sešli do sálu, odkud každý večer zněla hudba. Bylo to potom odpoledni, když jsme se vrátili ke staré posteli, než přišli Rusové, a k potoku. Jako kdysi seděli jsme ve vinárně proti sobě. Hleděl jsem na její vystavěný účes a na ramena. Máte ramena pořád, jak Pireneje, řekl muž 53. A žena 45, ještě jako by prošla drtičem, ale dala se pro tuto schůzku dohromady, se usmála a zvedla sklenku s červeným vínem proti jeho. Muž řekl, měla jste teď při prvním loku zas ten svůj půvabný pocit tam?
1: Vy si to pamatujete? Měla.
0: Ale to je na gratulaci, řekl muž. To jste pořád nevinná. Rozmýšlela se, než promluvila.
1: Byla jsem opravdu nevinná. Frigidní. Když jsem pracovala mezi ženami, naštěstí jen krátce, nechápala jsem, o čem mluví a hlavně proč. Proč povídají o svém manželství tak intimní věci. Já tehdy jako vdaná jsem neměla co říct. A až jsem se poznala s vámi, nebyla bych mohla mluvit o ničem z toho.
0: Myslím, řekl muž, že tady jsme mluvili opravdu dost.
1: Jsem ráda. Cítím se s vámi velice volně.
0: Řekla a položila dlaň na jeho ruku. Pak zakroužila sklenicí, její víno se pohnulo a muž si s úlekem vzpomněl na víno značky Bicaver. Na jeden jejich neuvěřitelný strange drink. Zdálo se mu nemožné, že by si právě teď také ona na to nevzpomněla. Chvilku točila sklenicí a rozesmála se volně jak člověk, který si už úplně odpustil. Přiťukli si. Potom žena pravila.
1: Když jsme se poznali, myslela jsem si, že co my máme, je obvyklé. Jednou jsem pochopila, že to tak není. A dovolte mi mlčet o tom, když jsem to pochopila.
0: Se skloněnou hlavou dál řekla.
1: Zajel jsi mě na vysoké obrátky, můj milý. Jednou jsem se bála, že mi s přibývajícím věkem nepostačíš. A teď, pane, vy máte za sebou 50. Pro ženu je už 40 těžký stupeň.
0: Muž řekl, ale já vás vidím v plynulosti. Mlčeli. Pak ona řekla.
1: Víte kdy jsme si cosi navzájem přáli? Já vám přála, byla jsem o něco opilejší než teď, ale tedy cituju. Ať vám vždycky stojí a píše. A on vám stojí, ale vy nepíšete. Jak si to zodpovíte, že při mně nepíšete? A kde je naše dítě? Aspoň.
0: Začala hrát hudba, šli tančit. Muž s hrůzou myslel chvíli na svoje děti a na to, co by musel psát, kdyby se do toho dal. Toto. V tanci neúmyslně přišla jeho noha mezi její sténa. Omluvil se falešně. Ona mu ten pohyb tvrdě vrátila a řekla:
1: Když jste dnes odpoledne ejakuloval z mé ruky, byla vaše slast úplná?
0: Byla větší, odpověděl.
1: To jsem chtěla slyšet.
0: Řekla Prudencie, ruměná od tváře až na ramena.

0: Tancovačka. Byla to horská vesnice na rovině zdvihnuté nad okres, obklopená lesy a rybníky. Náves nepravidelného tvaru byla osvícena měsícem a hospoda nám šla naproti plechovou muzikou. Dostali jsme se hned ke stolu. Ti lidé se ochotně sesedli a udělali nám místo. Byli jsme očividně cizí a hlavně žena, kterou jsem si přivedl, byla až oslnivě cizokrajná. V šatech hladkých, ze třpitné látky, se širokou létavou sukní, výstřih na hrudi nevelký, ale pootvírající se při pohybu. Její vysoký žlutý účes, přiklínu černém. Bylo jí 32 let. Dostali jsme jídlo, nevím už jaké, a pili jsme nevím co. Když jsem tuto událost začal chtět líčit, věděl jsem toho víc. Co já si na tom ještě pamatuju dobře, když je to už 20 let. U stolu seděli jsme důvěrně s hlavami přikloněnými, abychom se v té muzice slyšeli. Byla to dobrá kapela, hudba mi připadala krásná, s výborným křídlovákem a sólovým klarinetistou. Určitě jsme nepili pivo. Byli jsme u stolu většinou sami, protože všecko bylo pořád v kole. Pomalu jsem ženu vědomě opíjel, ona to věděla. Ale nezůstával jsem moc pozadu. Víno a k tomu nějaká kořálka. Žena dostávala ten svůj hrubší hlas, dráždivý, jako by do mne tím hlasem žduchala. Dali jsme se do tance nehned, abychom nebyli drzí. Hráli pořád valčíky, polky, foxtroty. My dva jsme spolu tančili prvně v životě a já se jí vyptával na její taneční minulost. Ona žila s mužem hodně společenský. Chtěl jsem se ovšem dovědět spíš o jejich dřívějších souložích. Ale zpráva o nich byla potom 10 roků táž, že nic, co by stálo za opakování. Samé méněcené originály. Hrubá slova mužů opilých a osamělých na služební cestě nebo na školení. Co chvíli jsem jí musel šaty v pase posunout zpátky doleva, protože jsem je na ní v pohybu zdrhával rukou vpravo. Uhýbal jsem napřed jejím kolenům a stehnům, jež se nám srážela, než jsem poznal, že lepší součinnosti dosáhnu, když se právě mezi ně lehce vložím. Mohl jsem její hmotu líp řídit. Dala se ráda, tančila pod mou rukou až nepochopitelně lehce. Díval jsem se jí zhora na ňadra, provokativně, a pak do jejich výsměšných panenek. Když to tak vyšlo a událo se, vtlačil jsem na čtvrt vteřiny stehno do jejího rozkroku. A musela by si sama vzpomenout, kdybych jí teď připomněl, že se přitom rozesmála, a když jsem se jí zeptal, proč, odpověděla:
1: myslela jsem v takovéto situaci vždycky, že to tam ten muž má v kapse nůž.
0: Vážně, ona neznala do této doby, že se nám to postaví i při vší nevinnosti, čistě společensky a bez vyhlídky. Dej mi klíček od komůrky, lehneme si do postýlky, dnes už naposled. Hrála kapela a zpívala hospoda a bylo to pro nás. Byla to naše poslední noc. Toho krásného léta, kdy k nám však vtrhli Rusové. Pak se mi najednou zdálo, že celé roztočené okolí si nás uvědomuje. Lidé nás pozorovali. Když má tanečnice si odešla, díval jsem se oddáleně na její postavu a nemohl jsem nijak poznat, zda mi něco věstí. Já jsem věstil, že musí být konec. Prohlíželi si ji i ženy, muži i mladí kluci. Bylo to 3 týdny před vpádem Rusů. Naproti nám seděli manželé, mého věku asi. Muž začínal se mnou řeč. Vyzvěděl, že jsme přišli přes les. Šli jsme zastančit a mně se udělalo tesklivě bolestně slastně. Jak přede mnou, na dálku mých paží, ona se houpala v bocích, kolébala prsy, cajdala. Nakonec kapela hrála ten obvyklý pás kousků navazujících na sebe, při nich se stupňuje pohyb a zpěv hospody sílí. Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám. Zpívali to všichni, ona také, a bylo mi divné, že ona jakoby nevěděla, co zpívá. Ale při lehkém otření jejího stehna o můj kapesní nůž jsem pochopil, že to dobře ví, ale že se v tom všeobecném spuštění odvažuje odkrývat se. S úžasem jsem si prvně v životě uvědomil, že tanec, i ten nejslušnější, je míněn i působí jako sexuální návrh. Měla ruce na mých ramenou, držel jsem ji za boky, byla pevná v hrudi a zčervenalá v tváři. Krásná. Její rty. Nemohl jsem ani dobrat to vědomí, že jí mám k tomu, o čem tu zpívají a hrají. Žasl jsem, jak výslovně písně většinou mluví prostě o souloži a že je to zákonné. Odešli jsme před koncem, protože nás čekalo několik kilometrů cesty. Hospoda za námi ještě řinčela, když jsme vyšli na mírné návrší a pod světlou oblohou se rozhlíželi po mlhách zvedajících se z mokřin. Svítil mě měsíček bledý, když jsem s ní šel naposledy. Levá kolej polní cesty byla níž, suchá a měkká prachem. Z obilí vpravo se ozývalo nějaké tíkání. Poslouchali jsme je. Žena se mi navěsila na šíji a byla těžká a horká. Čekala. Sjel jsem rukama po ní, vyhrnul jí šaty, stáhl jí kalhotky ke kolenům, obrátil jí od sebe, stlačil jí dolů a tu máš ten nůž. Trvalo mi to dobře, ba víc, než se ženě hodilo. Byla už na špici a potřebovala ten můj jemný ťuk, aby přepadla. Jenže po těch dnech všeho já jsem nemohl tak brzo nabrat ze svého dna. A tu se na cestě od vesnice ukázala dvě kolébavá světla. Opile blížil se k nám traktor. Viděl jsem, že svou tanečnici musím pustit. Ona to poznala, přidržela si jednou rukou kalhotky nad koleny, druhou sáhla pod sebe a za kulky si mě přidržela tam. Traktor bafal čím dál blíž. Zastaví? Už musel strojník co si uvidět. Blikl světly. Postrčil jsem ženu před sebou a takto ohnutě jak dvojí zvíře jsme se šinuli do obilí. Ženě se mezi nohama ještě motala kabelka sklouzlá na zápěstí. Šaty jsem jí přehodil přes hlavu, abych držel její bílý zadek, po němž se sunulo světlo reflektoru. To už jsme byli ve pšenici. Stroj se vzdaloval s křaplavými výbuchy a já jsem v její tvrdé ruce v tom obilném poli začínal poznávat. O, to nebude jenom tak.

0: Ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka vyšla letos v létě kniha Stará postel, ze které nám po 20 večerů četli na Vltavě Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká, která také v režii Lukáše Kopeckého účinkuje v nastudování knihy Milenec Margaret Dirasové.
1: Mezi 18 a 25 se mi tvář nečekaně vyhranila. V 18 jsem zestárla. Nevím, jestli tak zestárne každý, nikdy jsem se na to neptala. Mám dojem, že mi cosi vykládali o náporu času, který někdy udeří v průběhu těch nejmladších, nejopěvovanějších let. To zestárnutí bylo kruté. Viděla jsem, jak se postupně zmocňuje mých rysů, jak mění jejich vzájemný poměr, jak zvětšuje oči, zesmutňuje pohled, zvýrazňuje ústa, poznamenává čelo hlubokými rýhami. Neděsila jsem se toho, naopak. Hleděla jsem na stárnutí své tváře se zájmem, s jakým bych například sledovala děj nějaké knihy. Věděla jsem také, že se jednoho dne zpomalí a dostane obvyklý spád. Lidé, kteří mě znali v 17 za mé cesty z Vietnamu do Francie, žasli, když mě viděli 2 roky na to jako 19-letou. Tahle tvář, ta nová, mi zůstala. Byla to moje tvář.
0: Ona je chudá francouzská dívka, on bohatý Číňan a především pak milenec. Jak se také jmenuje román Margaret Dirasové, příběh skandální lásky z Indočíny 20. let minulého století. První ze 7 částí této četby s hvězdičkou naladíte na Vltavě zítra ve 23 hodin a předtím ve 22 nabídneme literárně hudební pásmo z rozhovoru, úvah a básní malířky Adriany Šimotové. Souzvuk s touto její oblíbenou hudbou.

Ukolébavky jsou jako malé kousky ztraceného ráje. Drobná útěcha spojená s pocitem hloubky a intimity. Napsal jsem tyto dvě ukolébavky pro dospělé i pro dítě, které žije v každém z nás. Napsal Arvo Pärt a s jeho estonskou ukolébavkou se od mikrofonu Vltavy pro dnešek loučí Jana Kozubková.

Hezký poslech pořadu Soudobá hudba na stanici Vltava vám v tuto noční hodinu přeje z brněnského studia Českého rozhlasu Jan Hlaváč. Vybral jsem pro vás pro dnešní večer jediné dílo, skladbu Otomara Kvěcha, hudebního skladatele, který se narodil v roce 1950 v Praze. Ten dospěl k osobitému stylu, který usiloval o zachování hierarchické rovnováhy všech hudebních složek s využitím i některých výsledků nové hudby. Jeho serenata Nocturna, kterou si dnes vyslechneme pro housle, violu, violončelo a orchestr, má části Preludium večerka, ukolébavka, sen rock, sen recitativo, sen scherzo contrapunctico a jitřní chorál Postludium Budíček. Na housle hraje Jiří Žilák, na violu Vladimír Kirikov a na violončelo Ludvík Píza. Plzeňskou filharmonii řídí Hynek Farkač.

0: dozněla kompozice od Otomara Kvěcha s názvem Serenata Nocturna. Hráli Jiří Žilák na housle, Vladimír Kirikov na violu, Ludvík Píza na violončelo, plzeňskou filharmonii řídil Hynek Farkač. Končí pořad Soudobá hudba, který pro vás připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: běžte vpravo.
1: Míříme k natáčení dalšího pořadu Na návštěvě. Hostitelem je tentokrát akordeonista, neunavný propagátor tohoto nástroje a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ladislav Horák sám absolvoval školu, kterou dnes spoluřídí, a poté Západočeskou univerzitu v Plzni u profesora Jaroslava Vlacha. Během studií vyhrál národní soutěž v Hořovicích a je i laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Učí, koncertuje jako solista, komorní hráč i v provodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Reprezentuje Českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích i jako předseda porot mezinárodních soutěží. A nás za malou chvíli přivítá v jednom ze svých působišť v Pálfyho paláci Pražské konzervatoře.

0: jménem Ladislav Horák je spojený naprosto neodmyslitelně akordeon a Pražská konzervatoř. Tak je možná zvláštní, že jsme začali titulem z jedné snad z nejznámějších oper Wolfganga Amadea Mozarta Donem Giovannim a slavnou Madaminou. Ladislave, moc děkuju za pozvání sem do Palfiho paláce na Pražskou konzervatoř a rovnou se zeptám, proč Adam Plachetka, proč Wolfgang Amadeus Mozart a jedna z nejslavnějších árií, když se úplně nabízelo pustit akordeon? Který samozřejmě uslyšíme.
1: My rádi hrajeme také Mozarta, solového i komorního. Nicméně, jak jste sama řekla, jsme v Palfilském paláci a my zde máme archív Pražské konzervatoře. A v tom archivu máme jednu z partitur, ze které dirigoval Mozart svoji premiéru v tom roce 1787 tady. A já k tomu mám krásnou vzpomínku, protože když byl koncert, na který přijel Placido Domingo a dirigoval právě reprízu po 230 letech této opery, tak měl tiskovou konferenci a tam řekl dokonce tuto větu, já člověk ani neví, nebo lidé nemohou vidět, nebo my nevíme, jak ten Mozart přemýšlel a co si třeba k tomu říkal. A v tom okamžiku jsem já vstoupil s bílými rukavicemi a přinesem mu tu operu, přinesem mu tu partituru, kterou tady máme, kde jsou vpisky samotného Mozarta, kde jsou třeba dopsané nějaké tympány, nějaké árie, jsou tam poznámky k tomu. Tak to jsem Placido Dominga rozprčel. A to je můj velmi osobní silný zážitek s touto úžasnou osobností. Tak ale když se vrátím k Mozartovi, samozřejmě, že Adam Plachetka, protože Adam Plachetka je jeden z našich nejznámějších absolventů Pražské konzervatoře v poslední době. A já dokonce, když jsem byl naposledy v New Yorku, což je moje také město, které mám velmi rád a kam jsem jezdil, bohužel musím říct jezdil a doufám, že zase budu každý rok, tak jsem tam právě Adama potkal a on zrovna měl tam připravoval jsem tu titulní roli v Don Giovannim v Metropolitní opeře.
0: Vy vlastně tím, že máte už svůj život opravdu desítky let spojený s Pražskou konzervatoří, ale zároveň jste interpretem, tak v podstatě se vám to v životě asi hodně mísí, ty zážitky, vzpomínky a asi i to, jak se vnímáte, jestli víc jako pedagog nebo víc jako muzikant, interpret, nebo to tak držíte na nějaké vyrovnané rovině, protože jak se spolu povídáme a není to poprvé, tak v podstatě hodně vždy odskakujete ke konzervatoři jako ke škole, jako ke svojí alma mater, ale zároveň je tam z vás cítit to protchnutí a nadšení tou hudbou. Jaká ta rovnováha, v jaké fázi vlastně životní teď jste, když se vezmeme nějaké porovnání všech těch pilířů, na kterých teď stojíte?
1: Já jsem doživotní propagátor Pražské konzervatoře a doživotní propagátor akordeonu. A takhle, to, když to mohu spojit spolu, tak s tom mám velikánskou radost. Já jsem hrdý na to, že tady se akordeon začal vyučovat na Pražské konzervatoři od roku 1951. Vemte si to, že v Itálii, kde je velmi populární a velmi slavný a má velkou historii, se začal učit na konzervatořích až v 80. letech. Takže my máme vlastně skutečně tady už velkou historii, přestože to je teprve 70 let letos.
0: A nenapomohla přeci jenom ta doba minulá, která díky tomu východnímu vlivu asi akordeonu přála a tím pádem třeba jsme díky tomu přeskočili i ten západní svět?
1: To napomohla, ale víte, kdo tomu také napomohl? Napomohl tomu určitě také Václav Holsnecht, který byl tím ředitelem, který zde akordeon zaváděl a napomohl tomu určitě Václav Trojan, protože Václav Holsnecht si ho velice vážil, té jeho hudby. Mnoho skladeb má právě předmluvu napsanou od Václava Holsnechta, myslím skladby Václava Trojana. Takže já mám za to, že když se ptala, jestli jsem více tím reprezentantem konzervatoře, nebo více tím interpretem, nebo jak to mám v životě, tak si myslím, že to mám úplně úžasně spojený. A že když pak třeba přichází na to pódium, tak velmi hrdě se hlásím k tomu právě, že jsem také tady z Pražské konzervatoře a dávám to publiku znát.
0: Daří se ta láska k akordeonu třeba odfiltrovat v případě, že jednáte za školu a teď musíte rozhodovat i o ostatních oborech. Tak říkajíc, nenadržovat akordeonu, myslím.
1: Tak zase je to tak, že akordeon přece jenom nástroj minoritní, my nejsme v orchestru, my můžeme maximálně jsme obsazení třeba v nějakém menším ansámblu a hlavně v komorní hře, pochopitelně. velmi rádi hrajeme také komuniu se Smithovým kvartetem.
0: Jak je to s tím nadržováním?
1: Pravda je taková, že tím, že na Pražské konzervatoři v té pozici zástupce mohu, nebo dělám rád věci, které tady třeba předtím tolika se nezabývaly. Takže hodně scháním třeba finance od mecenášů a různých nadací pro naše talentované žáky. A já mám talentované žáky také, akordeonové tady, tak jim dokážu dát, myslím si, že to je jinak, že to je tak, že jsem dokázal ten akordeon vlastně dát plnohodnotně a rovnoceně s těmi ostatními. Asi takhle bych to řekl. Jo? Že do té doby, že i za těch mých studií říkali, hele, ty hraješ na tu harmoniku a tamhle tak dobrý, v pohodě, a někdo byl dobrý, tak se ukázal, ale teď my tady máme těch žáků spoustu dobrých a já jsem ten akordeon asi dokázal tak nějak, nebo snažím se o to dokázat ho tak povýšit, protože...
0: Srovnat vlastně tu
1: úroveň. Víte co, mně už se prostě jako nelíbí, když se pořád říká, konečně akordeon dospěl k tomu, že je koncertní, tak snad mu pomůžeme a tohleto. Ono to není pravda. Oni, ty moji žáci, už jsou vidět, oni už hrají, já jsem vidět, já hraji a já mám radost, že prostě už nerad bych o tom mluvil, jestli jsme plnohodný nebo neplnohodný, není to pravda. Rovnocený.
0: Já myslím, že to dokážeme i dalšími ukázkami, protože nejlépe je praxe jako zástupce nějakých teorií. Tak my se teď pustíme akordeon. Bude to docela slavné uskupení Chrono String Quartet. Five Tango Sensations se jmenuje skladba Astora Piazzolly, kterou jste teď vybral. Bude hrát samozřejmě na bandoneon. Zazní tam konečně tento nástroj, který k vám také neodmyslitelně patří. A možná asi nechám na vás to představení této skladby.
1: Tak Five Tango Sensation, to je zrovna cyklus pětitank, které já hraju velmi rád. Spojení akordeonu Potage Bondonu se Smithovým kvartetem je velmi zajímavé. Akordeon se zde, říkám akordeon, u Astora Piazzolly to je právě bandoneon, se zde ukazuje jako nástroj, který je jednak velmi má technické možnosti, ale hlavně dokáže být velmi barevný ke Smithům a já tedy tuto nahrávku považuji za úplně nejlepší nahrávku, kterou kdy kdo udělal.

0: Astor Piazzolla, autor skladby Five Tango Sensations, která teď dozněla v Českém rozhlase D-dur, dohrál na bandoneon a vedle něj uskupení Chrono String Quartet. Výběr mého dnešního hostitele i hosta zároveň, protože posloucháte pořád Na návštěvě Českého rozhlasu D-dur a dnes jsme u Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Já se nemůžu nezastavit u Astora Piazzolly, protože točíme v roce 2021. Je to prostě rok jeho stého výročí a musíme ho připomenout asi jako průkopníka nejenom vašeho nástroje, ale v podstatě jednoho velkého životně hudebního směru.
1: Tak Astor Piazzolla patří k nejhranějším autorům 20. století. A je to proto, že on vytvořil styl, který je naprosto jedinečný, kterému se teda říká Tango Nuevo, a on měl to štěstí, že mohl studovat v Evropě, mohl studovat u slavné pedagožky Nadi Boulanger, u které studoval třeba i Vítězslava Kaprálova, která měla asi největší podíl na tom, jak se v Paříži vyvinula pedagogická činnost, protože k jejím žákům patřili kromě Astora Piazzolly nejslavnější skladatelé té doby. Ona sama byla žačkou Ravelovou. Dá se říci, že Piazzolla neměl vůbec ten život jednoduchý, protože skutečně i dnes se ta jeho hudba jakoby někde špatně zařazuje. To se říká, je tam hodně toho jazzu například, je tam hodně toho folkloru, oni ho v Argentině neměli ani rádi, protože říkali, ty se nám zkazil to argentinské tango, ale nicméně ta jeho hudba je vysoce kvalitní, nápaditá a hlavně je to hudba, kterou my akordeonisté velmi rádi hrajeme, protože, jak jsem řekl, nástroj, na který on hrál sám, to znamená bandoneon, což je nástroj, který je původně německý, ale kterému se říká argentinský, protože se zdomácnil v Argentíně, tak je vlastně víceméně velmi podobný, patří do stejný kategorie nástrojů, prostě harmonikových.
0: A měl to on jednoduché, když v podstatě vlastně se zpronevěřil ve velkých uvozovkách těm svým tanečníkům a hudebníkům a v podstatě ty jeho vlastní řady ho tak trochu vydělili, tak potom, když se dal na tu cestu skladatelskou, s tím svým směrem, který potom skládal.

0: a dal a prosazoval, měl to vlastně jednoduché jako skladatel klasické hudby, tak asi úplně vnímán nebyl. Tak on vlastně zůstal tak někde jako rozkročený mezi.
1: Je to tak, je to i on má hodně filmové hudby taky, takže to je znát, že kam se ta třeba ta, ten směr jeho skládání, jakým směrem se ubíral. Navíc on většinu těch skladeb napsal pro své kvinteto. A to kvinteto je trošku takový jako na bázi spíš jazzového big bandu, protože on sice má obsazení klavíru, kytary, elektrické, kontrabasu, ale to je spíš ta rytmická. Záležitost. A pak má tam 12 melodické, to znamená housle plus bandoneon. Zase na rozdíl třeba od těch jazzových kapel, on říkal, moje hudba nikdy není improvizace. Já mám všechno napsanou. To, co mám napsané, to hrají také a také hudebníci hráli vždycky podle not a hráli přesně podle zápisu, maximálně až nějakou takovou tu tangovou ornamentiku, kterou si on tam přidával prostě jako solový nástroj. Ale to je tak všechno. To znamená, to nemá skutečně s jazzem a s free jazzem nebo s improvizací nic společného. Takže ta hudba je opravdu jedinečná. Nicméně, když si představíte, že on napsal krásné koncerty, které se interpretují už dnes jako koncerty klasické, ať to je koncert Akongagua pro akordeon, bandoneon a orchestr, či ať to je třeba dvojkoncert s kytarou, tak či Tres Tangos, také jeho slavné, tak přece jenom my už ho považujeme za interpreta, který patří na ty pódia, zatímco ve své době on začal být slavný skutečně, až jak to bývá, tady u těch geniů, až teprve úplně na svém konci života. Pak si začal užívat, ale to už bohužel měl ty srdeční problémy a nebylo mu tak jako dopřáno, aby si pak už to slávu užil.
0: Je to také mezník z hlediska akordeonu, nebo teď neříkám bandoneonu, ale z hlediska celkově vašeho nástroje, který třeba znamenal velký příklon, ať už posluchačské veřejnosti, anebo třeba zájem potom budoucích muzikantů studovat tento nástroj. Dá se říct, že je to historický milník Astor Piazzolla?
1: Je, v každém případě, protože od té doby se nás, když se řekne Piazzolla, tak hned se dospojí prostě s tímto typem nástrojek, na který hrajeme. A také pokud nějaký významný solista chtěl si zahrát hudbu Astora Piazzollu, tak většinou oslovil právě i z kolegu akordeonistu, aby si s ním zahrál dohromady. A ta hudba je vlastně hlavně, jak jsem řekl, složená právě pro to komorní obsazení.
0: A ještě jinak máme další Astory Piazzolly, teď myslím osobnosti jeho vyhlasu, které třeba už teď odhadujete, že toho vyhlasu jednou dosáhnou, anebo které třeba byste už teď jmenovali jako další milníky z těch skladatelských osobností, ať už našich, anebo ve světě.
1: Tak určitě, co se říče tady naší domácí scény, tak my jsme od jak živa vždycky spolupracovali v těch různých centrech. A ty centra můžeme zaměnit třeba zrovna za ty pedagogické centra, za ty konzervatoře. Tak se skladatelským oddělením, které tam tehdy působilo. Takže já, když jsem třeba nastoupil tady na Pražskou konzervatoř, tak tady právě vyučovali a vyučují skladbu autoři jako Eduard Douša, jako je Pavel Trojan, jako je Jiří Gemrot. A právě si myslím, že to je ta cesta, kterou se akordeon musí ubírat, že musí oslovovat. Já velmi rád oslovuji autory. A jedním z těch prvních byl právě Pavel Trojan. A musím si říct takovou úsměvnou příhodu, že kdekoliv jsem hrál jeho skladby, které mi napsal, tak vždycky říkal, a vy jste ten syn toho Václava Trojana. A já jsem říkal, ne, ne, ne, to není ten syn, on má jenom společné jméno. A to je zvláštní, že oba dva pro akordeon píšou, nebo psali, a že to tak je. A tak já jsem jednou přišel za Pavlem, říkám, Pavle, ty se s tím musíš nějak vyrovnat, ty to musíš dát nějak znát, že sice nejste příbuzní, ale máte oba dva rádi akordeon a že píšete melodicky, píšete krásně česky. A tak jsme přišli na to, že by mohl napsat na některé z témat Václava Trojana. On si vybral téma jeho slavné Tarantely a napsal variace na téma a počest Václava Trojana, protože mu právě té Tarantely. A tato skladba se stala poměrně velmi populární. My jsme ji natočili s právě s Trojanovým triem v obsazení Pavel Hůla housle a Petr Paulů kytara. Je to vůbec ale je to vůbec zvláštní, že toto obsazení, když si tak uvědomíte, jak se vůbec mohlo dát dohromady, to tehdy říkal Václav Trojan, akordeon, kytara, housle, tak je to šraml, není to šraml, jak to vlastně vůbec bude znít dohromady. No a vidíte ty jeho skladby ze svit právě Jiřího Trnky, ať to je Princ Baje, ať to je Císařů Slavík, jsou vlastně nejslavnější a jsou nejhranější v té naší komorní akordeonové literatuře. No ale tentokrát to je tady Pavel Trojan, variace na téma a počest Václava Trojana.

0: Hudba Pavla Trojana staršího, variace na téma a počest Václava Trojana, takové hezké srovnávací hudební téma, teď dozněly v podání našeho dnešního hostitele, který hrál společně v Trojanovým triem s vašimi kolegy. Možná bychom mohli ještě jednou jmenovat, s kým to bylo. Kdo je Trojanovo trio?
1: Trojanovo trio je Pavel Hůla, houslista, a Petr Pavlů, kytarista.
0: Jak jste se dali dohromady?
1: Tak dohromady nás určitě dal zájem o dílo Václava Trojana a my jsme se poprvé sešli někdy v roce 2007, kdy právě bylo 100 let od narození Václava Trojana a kdy jsme zahráli společně velký koncert v Rudolfínu v Sukově Síni a od té doby už začalo to naše přátelství, to jsme se ještě nemenovali Trojanovo trio, to jsme pak požádali rodinu Trojanů, aby nám toto jméno propůjčili a natočili jsme i potom krásný kompaktní disk, který se jmenuje Století Václava Trojana.
0: My jsme se bavili o těch skladatelských jménech v rámci akordeonu. Možná, Ladislave, pojďme od toho neutéct, protože ano. Samozřejmě jméno obou pánů Trojanů, ať už Václava anebo Pavla, to je neodmyslitelně zapsáno už teď do té akordeonové historie, ale pojďme představit ty další osobnosti. Možná věřím, že přeci jenom ani posluchači třeba ten svět akordeonu neznají tolik, anebo je to takové to, že naskočí vždycky ten Astor Piazzolla a už možná lidé nepřemýšlí dál.
1: Ano, tak určitě u nás je akordeon spojený se jmény, jako je Jindřich Feld, nebo jako je brněnský Petr Fiala, nebo jako je Jiří Teml, kterému momentálně připravuji premiéru koncertu pro akordeon a smicový orchestr. Moc se na to těším na příští rok. Ve světě je velmi teď zajímavý třeba ve Francii Frank Angelis, to jsou skladby, které velmi často také u nás interpretujeme. A co se týče třeba ruské literatury, tak tam je jedno velké jméno, tam je jméno Vladislav Zolotarev, což byl autor, který věnoval akordeonu mnoho solových komorních i koncertů. A já si vzpomínám, když jsem hrál kdysi k maturitě, jsem nastudoval jeho třetí sonátu, tak ta třetí sonáta končila úplně částí, která mi nedala tomu Zoltarevovi vůbec smysl. A říkal jsem si, co je to za hudbu? No a já jsem zjistil, že on citoval v solovém akordeonu Schönbergovu Zjasněnou noc. A tím jsem se vlastně dostal tak trošku i k té hudbě, protože mě to zaujalo. Vypátral jsem, jak to je, protože přece jenom jsem tehdy ještě Schönberga tolik neposlouchal a tento typ hudby a tím pádem jsem se dostal až k jeho krásnému sextetu, které má a které jsem vybral jako další skladbu pro posluchače.
0: Zjasněná noc. Je to ale titul, který se také dočkal v podstatě úpravy a hraje se i v takovém silnějším obsazení. Vám asi bude spíš bližší to klasické pro těch 6 smicových nástrojů, ne? Protože to přece jenom víc připomíná to komorní hudbu, než když se to hraje v podání toho malého orchestru. Nebo kterou z těch verzí máte raději?
1: Je to přesně tak a navíc mi to připomíná přesně i tu interpretaci Zoltareva pro solový akordeon, kde vlastně těch víceméně těch 6 hlasů dokážu uhrát v pravé a v levé ruce, a která je velmi právě podobná tomuto obsazení.
0: Já teď vyjmenuju interprety, nejsou to úplně jednoduchá jména, i když známá. Janin Jansen, Boris Brovcin, Maxim Rysanov a Mihaj Gross, Jans Peter Mainz, Torleif Teden, tak to je obsazení této nahrávky Arnolda Schönberga.

0: Arnold Schönberg a krásná komorní věc pro šest smyčcových nástrojů Zjasněná noc teď dozněla v návštěvě Českého rozhlasu D-dur. Jsme u Ladislava Horáka a ten vybral nahrávku, na které jsou Janin Jansen, Boris Brovcin, Maxim Rysanov a Mihaj Gross, Jans Peter Mainz, Torleif Teden. To bylo obsazení, které teď dohrálo a my se dostáváme od smyčcových nástrojů pomalu ke kytaře. Já už to předesílám teď, protože my jsme se Ladislava vlastně společně bavili i o tom, jak moc se prolíná akordeon s hlasy některých nástrojů a jak také tím pádem rostou možnosti akordeonu jako takového, pokud se bavíme třeba o repertoáru vašeho nástroje, protože tam samozřejmě vzniká spousta soudobých skladeb, ale vzhledem k té mladé historii, bude mu 200 let v roce 2022, ano. Akordeonu jako takovému, tak přeci jenom té literatury tam není tolik, jako třeba zrovna u té kytary nebo nějakých tradičnějších a starších nástrojů. Tak jak je to třeba s tím propojováním a s autory, které vás lákají zaintegrovat do toho akordeonového repertoáru? Myslím samozřejmě v přepisech.
1: Já mám velmi rád španělskou hudbu. A právě Rodrigo mě spojil s mým kolegou, kytaristou Petrem Pavlů, který se mnou nejprve začínal tak, že jsme každý hráli půl recitál a mně se ta hudba Rodrigova hrozně moc líbila. A tak jsme si řekli, pojďme to zkusit dohromady. Víte, ono to úplně se k sobě nehodí, aby hrál akordeon a kytara. To jsou dva každý úplně jiný nástroje. My jsme začali s tím, že jsme hráli třeba, že kytara byla i ozvučená k akordeonu a tak dále. Nakonec jsme se dospěli přece jenom do toho stádia, že já jsem si pak pořídil nový nástroj italský a s tím nástrojem už jsem dokázal být podstatně subtilnější a dokázal jsem se té kytaře také vlastně lépe připojovat a mohl jsem si dovolit třeba hrát i skladby, které byly psané pro flétnu s kytarou. Když jsem si třeba i dopisoval aranžma, aby to bylo bohatější, tak i levé ruky. Já jsem třeba historii tanka Ostrova Piazzoli s kytarou. A dostali jsme se třeba až právě Rodrigovi, což je autor, na kterého já mám právě osobní vzpomínky, protože když jsme s Petrem Pavlou měli turné po Andoře, tak v tom okamžiku tento úžasný slepý kytarista zemřel a my jsme hned den po jeho smrti hráli asi jako první vzpomínkový koncert velký, kde jsme hráli několik jeho skladeb. To bylo v Andoře. Takže já mám právě kytaru velmi rád. Ono mimochodem kdysi na pražské konzervatoři bylo i oddělení takzvaných lidových nástrojů, kde právě vedle akordu byla i kytara, byly bicí nástroj, nevím, proč se to takhle jmenovalo, prostě lidových nástrojů, což už dávno není. A s tou kytarou nás spojí i to, že jsme oba dva nástroje, které nejsou orchestrální. Takže my si vyjdeme krásně vstříc. Nicméně právě díky tomu si myslím, že bylo i napsáno tomu našemu spojení i mnoho skladeb, které byly věnovány tomuto duu.
0: A my se pustíme andaluský koncert. Budou hrát Los Someros, Academy of St. Martin in the Fields a řídit sir Neville Mariner.

0: Rodrigův andaluský koncert teď dozněl na návštěvě v Českém rozhlase D-dur. Jsme u Ladislava Horáka na Pražské konzervatoři, kde jste zástupcem ředitele, ale také vedoucím akordeonového oddělení a my se bavíme jak jinak o škole a také o akordeonu. My jsme se teď povídali o propojení s různými nástroji, které máte rád. Teď to byla kytara. Jak to s těmi nástroji je u vás? Na co vlastně hrajete vy? Kolik nástrojů máte? A jak z hlediska studenta je třeba náročné si akordeon pořídit? A kolik akordeonů člověk tak jakoby za ten svůj profesní život vystřídá? Nebo životnost akordeonu jaká je?
1: Akordeon je nástroj, který se taky ladí. Jelikož má hlasy kovové, tak ty hlasy taky pracují. Oni reagují na také různé podnebí. Já si vzpomínám, že když jsem s akordeonem byl někde v Pakistánu a teď tam byl takový to obrovský vedro, tak najednou ten nástroj mi začal vystřelovat úplně neuvěřitelným způsobem, ty hlasy. Myslel jsem, že snad ani koncert nebudu moc odehrát. Ale pravda je taková, že ty nástroje jsou už teď tak kvalitní, že já jsem si ho pořídil ke konci studií na vysoké škole a mám ten samý nástroj do dneška. A ten nástroj je velmi kvalitní. Pochopitelně, není to jako s houslemi, je to spíše jako s klavírem. Takže nástroj vyzrává, nicméně umím se představit, že bych si mohl pořídit třeba zase další, protože by jsem se dostal už i v té technologii toho nástroju a v té kvalitě zase kousek dál. Ale já už jsem se na něj tak zvykl, že si myslím, že není potřeba. Navíc ten nástroj není až tak těžký, on má 12 kilo. Nástroje jsou těžší, až tyhle ty koncertní, až k 15 kilogramům. Takže to je samozřejmě jeden z důvodů, proč teda hrajeme v sedě, nikoli ve stoje. Nicméně je zvláštní, že i na tento nástroj hraje vlastně více děvčat třeba než chlapců.
0: Ale je to zvláštní, protože vlastně těch 12 až 15 kilo, to je tak roční až dvouleté dítě a to není tak jednoduché udržet těch několik hodin na cvičení.
1: To je pravda, ale zase vemte si to, že i ta manipulace je jednodušší, než kdyby hrál třeba na harfu, nebo i ten kontrabas se špatně vejde. A třeba když někam lítám letadlem nebo i se svými žáky, tak dokážeme ten akordeon ještě tak nějak propašovat na palubu a máme ho jako příruční zavazadlo dokonce také.
0: Limitní transportní nástroj.
1: Ano,
0: jak je to třeba pro, jak jsem si jenom ptala, z hlediska studentů pro pořízení, mají se třeba uchazeče o ten nástroj bát, že na něj nebudou mít, nebo je to hodně náročná záležitost?
1: Je to náročná záležitost, určitě. V každém případě stojí ten nástroj už ten kvalitní podobně, jako stojí kvalitní jako hoboj nebo klarinet a tak dále. Takže to už se člověk musí rozhodnout, aby se takový nástroj pořídil. My naštěstí třeba na naší konzervatoři máme nástroje, které žákům půjčujeme, ale to si myslím, že se děje asi u všech oborů, že ten nejprve na zkoušku se počítí těm nižším ročníkům a pak si ho teprve pořídí. Ale pochopitelně je to tak, že ty nástroje jsou kvalitní a jsou dražší. Já si vzpomínám, že když jsem vlastně ta moje generace, když jakoby končila ty studia, tak jsme se hrozně zahleděli na ten západ. A všichni jsme chtěli už tou cestu, jako už aby jsme si zahráli někde v té Itálii a v té Francii. A že já vlastně jsem si řekl, že mám hrozně málo zmapovaný východ. Já jsem byl hrozně málokrát třeba na Slovensku, nebo jsem byl v Polsku. Jednou jedinkrát jsem byl třeba v Rusku jenom. Vemte si to, že prostě skutečně ta moje generace už jako pohlížela a teď hurá a teď si zahrajeme v tom Mnichově a teď si zahrajeme v tom Miláně a tak dále a tam jsem se jako směřoval. Takže začal jsem se zaobírat podstatně více i přece jenom nejenom těmi východními státy, kam jsem se začal přece jenom vracet, ale i hudbou. Velmi mě oslovil třeba polský skladatel Wojciech Kilar, který napsal krásnou skladbu pro komorní obsazení, která se jmenuje Orava. Je to skladba, která, vezměte si, se s velkým úspěchem hraje i na akordeonový orchestr. On totiž, to málo kdo ví, protože u nás to není až tak populární, že vlastně existují akordeonové orchestry, které jsou v počtu 25-30 členů, kde je i basový akordeon, kde mají i tympány a mají další nástroje, které je hodně doplňují a kteří dokážou právě hrát takhle podobnou hudbu, jako třeba Wojciech Kilar. V Německu je třeba 1200 registrovaných orchestrů. Samozřejmě, že většina z nich je spíš na amatérské bázi, ale já jsem jednou za 3 roky vždycky pozván do poroty soutěže v Innsbrucku, kam dojíždí ty top orchestry, přijde tam až 300 a pak je tam hodnotíme různě a tak dále. A tato skladba od Wojciecha Kilara, Orava, tak to tam zní velmi často.
0: Už jenom doplníme, že bude hrát komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus a řídí Agnieszka Dučmal.